0: to otočit, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností.
1: Utkání Jablonec Varaždín začne v 18 hodin, Hradec Králové nastoupí proti Tromze o hodinu později. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a uzavírka na silnici 46 u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov se pohybuje údržba. Před chvílí na 36. kilometru, dejte pozor, blokují levý pruh. Popojíždět budou k exitu 21 Benešov. Na Orlicko-Ústecku už 2,5 hodiny. Neprůjezdná silnice 43 z Červené vody do Králík. Před půlnocí v úseku narazilo auto do stromu. Uzavírka se dá objet přes Horní a Dolní Boříkovice, případně Jablonné nad Orlicí. A silnice 46 z Olomouce do Šternberku, nově neprůjezdná kvůli opravám vozovky. Uzavírka je u odbočky na Dolany. Potrvá 2 dny, objíždět se bude v obou směrech podél hlavního tahu přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Necelých 6 minut po 2 hodině budeme soutěžit a v nočním Radiožurnálu pro vás mám audioknihu na radiokartě s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller z pera začínajícího autora Jakuba Franka a vy se můžete těšit na napínavý příběh z Moravské vsi, kde tamní samotář na své zahradě objeví svázanou dívku. Více se dozvíte, když s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: down slowly. Alec Benjamin v nočním radiožurnálu a připomínám, že právě teď můžete získat audioknihu na radiokartě ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyorálka. Jedná se o psychologický thriller Tropické noci od Jakuba Fránka, začínajícího autora, a vy se ocitnete na zahradě jednoho moravského samotáře, který najde svázanou dívku, a jak bude příběh pokračovat, to zjistíte, pokud s námi budete o audioknihu na radiokartě soutěžit. Stačí vytočit 221 552 155 nebo 255 na konci a volat můžete v tuhle chvíli, tedy právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: na 552 155 nebo 255 na konci. Pokud se chcete zúčastnit naší soutěže, která právě probíhá, tento týden tu pro vás máme audioknihu na Radiokartě s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller z Moravské vsi od Jakuba Franka a to ve vynikajícím podání herce Jiřího Vyorálka. Takže pokud máte rádi napětí a trochu psychologie, tak tohle si myslím, že je audiokniha určená přímo pro vás a zrovna v létě, ať už k vodě nebo někam na dovolenou, se příjemný poslech třeba do auta určitě může hodit. Takže ještě jednou opakuji 221 552 155 nebo 255 na konci. Můžete volat právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: S vámi je noční radiožurnál a pokračujeme soutěží.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a také zbytek týdne známe. Pojďme zjistit, kdo se dnes dovolal k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Pan Wagner.
0: Pardon, přeslechl jsem křestní jméno, teď mi to trochu skočilo.
3: Vlastimil Wagner.
0: Ano, Vlastimil, výborně. Slyším, že jste na cestách, to asi slyším správně. Zatím bez problémů, nebo jste narazil na nějaké komplikace?
3: Bez problémů.
0: Tak to jsem rád. A jak to máte daleko do cíle? Tak to vás čeká ještě dlouhá cesta. Posloucháte někdy v autě takhle audioknihy?
3: Ano.
0: Tak já doufám, že se vám na cesty bude hodit i audiokniha Tropické cesty, protože dnes není soutěžní otázka. Takže gratuluju k výhře. Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku.

0: telefonu.
1: Ano.
0: A vy ostatní budete mít příležitost k soutěži zase zítra v tradičním čase, tedy po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Brněnští vědci se znovu vydají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už déle než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos se zamíří na Island a také do Španělska. 12. srpna tam chce při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které expertům pomáhají zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSIVUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniave Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Očivého slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Pavel Prouza.
1: Při ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk, oznámila to městská vojenská správa. Útok pokračuje a Rusko cílí i na jiná ukrajinská města. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička zaútočila ruská armáda balistickými raketami. Obyvatele vyzval, aby zůstali v krytech. Poslanci vládní koalice podle opozice příliš často navrhují zákony sami, a to na místo vlády. Zatímco poslanci minulé koalice navrhli za 4 roky 38 zákonů, u současné vlády to je 26 zákonů zhruba za půl roku. Při tomto postupu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením klubu se domluvil na ročním kontraktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D11 od zavřeného sjezdu na Úvaly směr Hradec Králové a nehoda v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v noci popojíždí v levém pruhu údržba. Do 5 ráno od zavřeného sjezdu na Úvaly mezi kilometry 8 až 23. Dálnice teď bez kolon, hlášených nehod. V Praze, Holešovicích, u Hlávkova mostu se srazila 2 osobní auta. Havarovala na Bubenském nábřeží. Podle policie auta brání provozu v křižovatce a místo je přesto průjezdné se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Máme 3:30 a v nočním radiožurnálu zazní Oasis. Přeji příjemný noční poslech všem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česko označoval za svůj druhý domov. Ostatně, když v roce 2008 získal Oscara, bylo to právě s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Za chvíli si v nočním radiožurnálu připomeneme Glena Hansarda, který zemřel včera po dopravní nehodě na motorce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Z ulice na Oscarové pódium. I tak by se dal ve zkratce shrnout životní příběh irského písničkáře Glena Hansarda, který zemřel včera po nehodě na motorce. Hudebníkovi bylo 56 let. Proslavil se hlavně filmem Once. Za hudbu k němu v roce 2008 získal společně s Markétou Irglovou Oscara, respektive jednalo se o kategorii filmové písně, kde uspěli s hitem Fallin' Slowly.
1: Glen Hansard vyrůstal v chudé dělnické čtvrti v Dublinu. Hudba ho provázela od dětství, zpívala mu jí maminka a hrát na kytaru ho inspiroval strýc. Ve 13 letech odešel ze školy a začal si vydělávat hraním na ulicích, kde postupně přešel od irských tradicionálů k vlastním písním. Sám Glen o tom podrobněji mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
2: Já jsem začal v roce 1994, když mi bylo 14 let, Irsko bylo v obrovské recesi a já jsem prostě vzal kytaru a šel jsem na ulici. Vydělával jsem málo peněz, ale vydělával jsem nějaké peníze. A navíc jsem je získával za věc, kterou jsem měl ze všeho nejradši na světě. Nelíbí se mi příliš privatizování veřejného prostoru. Ta krása pouličního hraní si myslím, že je úžasná.
1: V roce 1990 pak založil kapelu The Frames. Díky albu For the Birds se kapela prosadila nejen v Irsku, ale i za jeho hranicemi. V roce 2001 pak Glen Hansard s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s tehdy 13-letou Markétou Irglovou na festivalu Valašský špalíček. Jejich spolupráce o několik let později vyústila ve vznik dua The Swell Season a především ve zmíněný Oscarový film Once.
3: What's the check for the love?
4: Miluješ ho?
3: Miluješ ho?
4: Miluju tebe.
1: Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Obdivoval českou kulturu, hlavně knihy Josefa Škvoreckého, o kterém mluvil před měsícem s naší redaktorkou na festivalu Slunovrat v Opavě.
5: Jsem velký fanoušek Škvoreckého. S Markétou jsme ho navštívili v Torontu. Udělal nám kafe, popovídali jsme si a podepsal spoustu knížek.
1: Na jednu z jeho návštěv v Česku vzpomínal třeba i Matěj Kolář, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči, kde Hansard několikrát hrál a dokonce pomohl založit tamní baskerskou scénu.
6: Když jsem přijel, tak vlastně nám pomohl založit tu scénu u lodiček, protože před koncertem ještě vůbec nešel zvučit, tak si vzal kytaru a šel hrát právě na tu hráz toho rybníka k tomu molu u těch lodiček a kolem něj se prostě udělal dav lidí, kteří ho samozřejmě poslouchali.
1: V Česku se naposledy Hansard představil letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza.
3: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
4: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
3: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
5: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli 2 hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
6: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Sport.
3: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
7: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
3: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open dnes po 11:30 dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda v Praze a neprůjezdná silnice u Olomouce. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích, dlouhodobých omezeních, například na D1 v Brně a Ostravě. V Praze Holešovicích u Hlávkova mostu se srazila 2 osobní auta. Havarovala na Bubenském nábřeží. Policie hlásila, že brání provozu v křižovatce. Silnice 46 z Olomouce do Šternberku je neprůjezdná kvůli opravám vozovky. Uzavírka je u odbočky na Dolany, potrvá 2 dny. Objíždět se bude v obou směrech přes Bohuňovice nebo Dolany, to jsou silnice kolem hlavního tahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu s datem 30. července a právě teď máme 5,5 minuty po třetí. V Česku funguje 7 transplantačních center. 2 jsou v Praze, další v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a také v Hradci Králové. V našem seriálu Nový život za chvíli uslyšíte o transplantaci jater a o tom, jaká omezení musí pacient po operaci dodržovat.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: V nočním radiožurnálu teď uslyšíme příběh Eriky z Benešovska. Před 5 lety jí zachránila po transplantaci život nová játra. Právě jí věnujeme další díl seriálu radiožurnálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika skoro každý den a symbolicky mu děkuje i její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života. Cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku, Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater.
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící.
2: Ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka.
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je tady všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku. Tady jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak byste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. A byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry. Potom nesmíme ovoce, grep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta z nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale po každé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Dave Stewart zazněl v nočním radiožurnálu s písní Lily Was Here. A teď nás čeká výlet do historie. Germánské pohřebiště u Nezabilic na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované právě z Římské říše.
1: Klaudia kreslí pudory z kulové jamky a ještě k tomu profil. Takhle.
2: Takhle hluboké to bylo?
1: Jo, jo. Mhm. To je

0: Jedna. Kolik tu máme kulavých jamek?
1: Nějakých asi 17.
0: 17, tak to je ta poslední. Mm.
2: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
3: Máme dvě teorie. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
2: Tady o kousek dál jsou další jámy. Jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i s milodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
4: Je to grub čelopalny, dokładnie popielnica.
2: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
4: Oraz metale, které byly z marun skladané do grobu.
0: Tam máte takové krásné nástroje.
3: Drobný špaktičky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
2: Na pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
3: Máme kování picího rohu, to je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
2: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
3: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný.
2: Vysvětluje Marek Pulpán z Chomutovska, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
5: A noční Radiožurnál pokračuje, a to pohledem na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nebezpečná situace. Za sjezdem na Břeclav jede auto proti správnému směru jízdy zhruba kilometry 55 až 48. Ještě jednou D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav, auto v protisměru. Dejte pozor. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
1: Spojené státy podnikají nálety na Írán, oznámilo to velitelství oblastních sil CENTCOM. Výbuchy se podle íránských státních médií ozvaly na několika místech na jihu země. Nejnovější údery jsou podle armády reakcí na dřívější íránské pokusy o útoky na americké vojenské základny na Blízkém východě. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabízí téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplňují besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Sport. Golman fotbalové reprezentace Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglické Premier League. Podle portugalského serveru Diario do Minho je Newcastle připravený Braze zaplatit výstupní klauzuli 30 milionů eur, tedy v přepočtu přes 725 milionů korun. Horníček působí v Portugalsku od roku 2019. V minulé sezóně hned ve 24 soutěžních zápasech nedostal gól.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D2 u sjezdu na Hustopeče a dálnici D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Kilometry 55 až 48 policie před chvílí upřesnila, že na kilometru 55 směr Bratislava v omezení stojí v protisměru kamion. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče srazilo auto zvěř. 29. kilometr neprůjezdný pravý pruh, mimo kamery místo průjezdné. Další nehoda na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně u sjezdu na Stříbro. Kilometr 118,5 srazilo se tam osobní auto s nákladním. Je to nehoda bez zranění a kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Čtvrtý díl série se zaměří na tygry.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno, tygří jatka, preparátoři šelem a obchodníci se smrtí. Černý trh a jeho spojení s Českem. Jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích. Pavly Říhové z Centra environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 30. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
5: Dobrý den.
4: Zeptám se vás, co to je tygří víno nebo tygří bujon? Já jsem o tom slyšel poprvé v životě.
5: No, tygří víno je vlastně nálev, který vzniká naložením tygří mrtvoly do nějakého alkoholu a tam se to maceruje po dobu několika týdnů a vlastně ten výluh se potom nějakým způsobem vyčistí a stáčí se a prodává jako tygří víno. A podle informací, které máme, tak se ten kadáver toho tygra, to tělo, se dá použít na tyhle ty účely i opakovaně. Zatímco tygří bujon nebo tygří masox, jak tomu říkáme, tak je vývar z kostí něco, jako dáváte do polívky bujon. Takže vaříte tygří kosti tak dlouho, až se z nich stane pevná hnědá hmota a ta se pak krájí na kostičky a taky se prodává.
4: Viděla jste to někdy naživo?
5: No samozřejmě. My jsme je i zabavovali tady v Čechách a ty produkty se bohužel vyrábějí i tady u nás v Čechách a je to samozřejmě nelegální.
4: Vám se podařilo, a je to 8 let už asi? No. Je to tak? Podařilo se vám za spolupráce s policií v rámci jedné z operací odhalit v Česku síť nelegálních obchodů s částmi těl tygrů, zabitých tygrů samozřejmě. Co to bylo za tygry?
5: Byli to tygři, kteří byli chováni tady v zajetí, takže nebyli to tygři upytlačení v přírodě, to ani tady v České republice nejde. Byli to tygři z chovů, byli to i tygři legální, vlastně nebyli dopašovaní, byla to zvířata s legálním původem, ale protizákonně se zabíjeli a vyráběli se z nich takovéhle tygří produkty.
4: Kde se to dělo?
5: Dělo se to na různých místech v České republice a v té době, kdy my jsme řešili tenhle ten případ, tak to byla celá síť lidí, kteří do toho byli zapojeni. Samozřejmě chovatel tygrů, který ty tygry prodal, vietnamský obchodník, který to financoval a potom rozprodával a preparátor, který toho tygra vlastně zabíjel a zpracovával.
4: Aha. Chovatel spolu s kupujícím za to dostali podmínku.
5: Ano.
4: A ten preparátor dostal
5: nepodmíněný
4: trest.
5: Ten dostal 3 roky nepodmíněný trest, což je takové zvláštní, přímě řečeno, když to posoudím z nějakého pohledu jako efektivity toho vymáhání práva, tak ten preparátor, který dostal ten nejvyšší trest, on sice toho tygra nebo ty tygry, ono jich bylo zabito víc, sice zabíjel, ale byl vlastně jakoby nástroj, byl zpracovatel toho těla, ale ten, kdo to financoval, ten vietnamský obchodník a ten, kdo vlastně poskytoval tu surovinu, tak z našeho pohledu jsou více vinni, měli by dostat ten trest vyšší, než ten, kdo drží tu zbraň.
4: Chovatelem byl Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny. Řekněte, za kolik se prodávaly ty kusy těch tygrů?
5: Prodával je kolem 100 000 korun. Vím, že se to točilo kolem těch 100 000, 120 000.
4: Za tygra.
5: Za tygra, za celé to zvíře. Ale potom samozřejmě ty produkty se prodávají za nějakou cenu dál v té vietnamské komunitě nebo se posílají mimo Českou republiku a na tom se dá vydělat ještě podstatně víc, protože třeba gram toho masoxu se prodával asi za 2 000.
4: A to byly skutečně tygři, kteří byli v Česku chovaní jenom k tomu, aby šli potom na porážku?
5: To si nejsem jistá, jestli lze takhle úplně říct. Myslíme si, že v určitých situacích ano. Ale samozřejmě ta cirkusová rodina má větší počet těch šelem a zase ne všechny úplně sloužily k těmhletěm účelům. Poměrně dost ano, měli jsme podle genetických analýz informace, že tam proběhlo tímhle způsobem zpracování asi 7 zvířat, ale v tom chovu byly desítky zvířat dalších. Tygři asi 40, asi 80 lvů, takže ne samozřejmě všichni byli chováni za tímhle účelem. Ale dá se říct, že bohužel tady v Čechách část těch zvířat takhle může skončit.
4: A potom teda končí často v Asii? Vy jste mluvila o tom, že tu byl vietnamský kupující.
5: On ten trh je samozřejmě závislý na tom, kde máte to odbytiště. A my tady máme obrovskou vietnamskou komunitu. Máme druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě po Francii.
4: Takže mohli zůstat v Česku.
5: Takže část zůstávala tady na českém trhu, dokonce v Sapě, v tržnici, měli na to ochutnávkový bar, kde si zájemci mohli ochutnat a případně nakoupit tyhle produkty, ale část se posílala ilegálně i do Vietnamu.
4: Proč byste chtěla pít tygří víno nebo
5: no, oni věří,
4: používat tygří bujon přivařený?
5: Oni věří, že vás to nakopne, že vás to povzbudí, že vám to dá sílu. Většinou lidé si spojují takovéhle věci ze zvířaty, která jsou silná, veliká, nebezpečná. Takže věří, a to se věřilo už historicky, samozřejmě před stovkami let, že síla toho zvířete přejde jakoby do vás, když něco z něj takovýmhle způsobem skonzumujete. A ono je to bohužel v tom trhu s těmito produkty dneska i podpořeno tím, že se nám podařilo zjistit, že v části těch produktů jsou přimíchané drogy, že v určité fázi přípravy toho tygřího bujonu se tam přidává kokain. Od kolegů z Vietnamu máme informaci, že se tam přidává u nich, když se to vyrábí u nich, tak opium a podobně. Takže ono to nějaké účinky potom samozřejmě mít může a ty lidi to utvrzuje v tom, že je to opravdu funkční a že je potřeba do toho teda investovat ty peníze a tímhle způsobem si pomoct.
4: A navíc se tu propojuje obchod s drogami a obchod se zvířaty.
5: Ano, protože ve vietnamské komunitě u nás tak se vaří drogy a obchodují drogy, to se celkem ví. Takže
4: nejenom ve vietnamské komunitě, ano, ono to ale, asi není úplně
5: ale i v minulých kauzách, které se tady v Čechách řešily, tak dost často byly třeba varny pervitinu propojeny s obchodem s těmi wildlife produkty.
4: Na nejde jenom teda o bujon nebo o víno, prodává se třeba a preparuje se třeba kůže, kožešina,
5: ono,
4: tygří, drápy.
5: Z toho tygra zpracuje úplně všechno. Protože tygr doplácí na to, jaké je to krásné, silné zvíře. Takže samozřejmě ta kožešina, ta byla vždycky velmi cenná a je nezaměnitelná, krásná, ale tygří...
4: Každý tygr má vlastní pruhy,
5: ano,
4: že?
5: Dá
4: to
5: se
4: je
5: poznat jedinec
4: unikátní.
5: Podle toho pruhování. Pak samozřejmě drápy. Ve vietnamské komunitě jsou populární špičáky, které se zasazují do stříbra nebo do zlata a nosí se jako talisman na krku. A bývá to i jeden ze symbolů vietnamské mafie, takže vietnamští mafiáni výše postavení tak nosí tyhle ty odznaky moci, nebo jak by se to asi dalo nazvat. A setkali jsme se i s tím, že se ty špičáky nějakým způsobem fingují, protože jich není tolik, to zvíře má v tlamě jenom 4, takže jsme viděli špičáky vyrobené ze stoliček, umělé. Zase těch tygrů není tolik, takže se objevují podobné věci z levhartů, ze lvů, hledají se náhražky.
4: Ale to není jenom případ obchodu mezi Českem a Vietnamem, nebo ve Vietnamu a v Česku, to je asi celosvětový.
5: Ten problém je samozřejmě, obchod. Nedá se říct, že zasahuje celý svět, ale zasahuje mnoho zemí a i různé kontinenty. Samozřejmě tu Asii, kde tygr je areálové zvíře, bohužel i tu Evropu, jak se nám podařilo touhle kauzou a podobnými kauzami prokázat, ale problém mají třeba i Jihoafričané, kde tygr je dneska chovaný na farmách a ty farmy velmi často vlastní právě Vietnamci. A jezdí se lovit tygři do Jižní Afriky. A tam ten obchod bují, tam se tomu říká lion cakes nebo tiger cakes, jako koláčky.
4: Jo.
5: A taky v nich právě bývají přimíchané drogy.

0: jsme začali tohle povídání tím 8 let starým případem odhalení prodeje části těl zabitých tygrů. Ti tygři žili v Česku v zajetí, v tom chovu a část z nich teda potom šla na porážku a na to preparování. Jak se tygrům žije v zajetí? Protože to je docela běžné v Česku, že tu tygři žijí v malochovech.
1: My jsme jedna z mála posledních zemí v Evropě, kde je povolený chov velkých kočkovitých šelem v privátních chovech. Takových zemí už dneska v Evropě, myslím, že jsou 4 nebo 5. Většina zemí už má takovýto chov zakázaný. Protože když se podíváte na velikost toho zvířete, spotřebu potravy a i velikost teritoria v přírodě, tak je celkem jasný, že ty podmínky v tom zajetí mu nedáte úplně takové, jaké by to zvíře asi potřebovalo.
0: Ten výběh je ten největší problém?
1: No, ono je to různé. Problém v těch privátních chovech je i to, že se kříží příbuzní, je tady obrovský inbreeding, ta zvířata jsou velmi často poloslepá, nemocná. V některých chovech se jim třeba odstraňují drápy, aby nebyly nebezpeční. Krmení taky může být nekvalitní. A ten výběh, takže to je jedno s druhým. Opravdu tahle zvířata by měla být chovaná pouze v zoologických zahradách a nepatří do ruky privátním chovatelům. A ono to pak sebou nese všechny tyhle ty problémy, že se na Českou republiku nabaluje právě takovýhle nelegální obchod a tyhle ty aktivity.
0: Jaké druhy tygrů se do zajetí dostávají nejčastěji? Nebo jaké druhy tygrů se nejčastěji potom objevují v těch chovech v Česku?
1: V Česku v těch privátních chovech je většina tygrů právě hybridních.
0: To se už nedá ani nějak jinak pojmenovat.
1: Jsou to sprskaniny. Zoologické zahrady se samozřejmě snaží si udržet čisté linie sibirského tygra, indického tygra, sumatránského tygra, ale v těch privátních chovech velmi často jsou to opravdu kříženci těch čistých zvířat s nějakým dohledatelným původem a opravdu toho specifického poddruhu, tak je tam velmi málo. Nese to sebou i problém právě toho křížení, té příbuzenské plemenitby, nese to sebou problémy potom s úmrtností těch mláďat a podobně. A i to nese problém, kdybychom chtěli nebo mohli ta zvířata zabavit, tak v zásadě nejsou využitelná pro nějakou další reprodukci nebo záchranu toho druhu, protože z hybridy už toho moc nenaděláte a žádná zoologická zahrada je taky do chovu moc nechce.
0: Odkud ti tygři pocházejí? Stává se třeba, že by skutečně se do těch chovů někde na zahradě v kleci dostali tygři, kteří byli někde uloveni na jiném kontinentu?
1: Ne, to se nemyslím.
0: Že
1: si nemyslím.
0: Byly dovezeny pašeráky?
1: Myslím si, že ten zdroj tady pochází z těch chovů právě těch cirkusáků. Mnoho zvířat je taky dováženo k nám ze zahraničí. Ono, když jsme dělali kontroly tygrů v Čechách a snažili jsme se dohledat, jak to tady opravdu vypadá s těmi zvířaty, tak jsme zjistili, že ti tygři jezdí po Evropě sem a tam, že během pár měsíců to zvíře vám přijede z Francie do Čech, pak jede do Německa, pak jede do Litvy.
0: Ale prapůvodně od někud musí pocházet, ne? Asi z volné přírody.
1: Ano, historicky samozřejmě ano, ale to už může být desítky let zpátky a nějak se sam ta zvířata samozřejmě někdy historicky dostala, ale že by se k nám teďko vozili divocí tygři z Asie a míchali se s našimi evropskými chovy, to si opravdu nemyslím.
0: Já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli právě kvůli tomu, že pak někdo chce mít tygra jako mazlíčka, dochází k tomu, že jsou tygři vybíjeni v té volné přírodě, nebo ono, že o některé podruhy už jsme třeba přišli kvůli tomu.
1: Rozumím. Ono jde o to, že samozřejmě dá se zjednodušeně říct, že ten obchod s těmi produkty, který nám tady bují v Evropě, neovlivňuje tu divokou populaci, protože jsou to tygři ze zajetí. Ale to je poměrně izolovaný pohled na věc, protože ten obchod s těmi wildlife produkty je poměrně široký a velmi složitý. A jde taky o preference těch konzumentů. A my víme z mnoha jiných wildlife commodit, že bohatí klienti vždycky preferují kvalitnější produkty. To máte se vším, že jo. Takže když máte peníze, chcete si koupit nějakou kvalitu, nechcete si koupit něco podřadného. A ta kvalita v těch wildlife produktech je právě z těch divokých zvířat, protože jestliže chováte tygra v malé betonové kleci někde, tak to zvíře samozřejmě není tak impozantní jako ten nádherný tygr někde v té přírodě. Takže ten obchod s produkty z tygrů ze zajetí sebou nese to velké riziko, že vlastně stimuluje tu poptávku, sytí ten trh a generuje další další konzumenty a ti konzumenti potom budou chtít ty produkty z těch divokých tygrů.
0: A ono, budou, je to budoucí čas, omlouvám se, anebo se to děje?
1: Děje se to. Děje se to. My máme opravdu informace třeba z Vietnamu i z Číny, že produkty z tygrů z přírody jsou až o třetinu dražší nebo o polovinu dražší než ty produkty tygrů z toho zajetí. Takže ti bohatší lidé budou chtít ten kvalitnější produkt. A ono vám to bohužel, tohleto prostě se bude cirkulovat dál. Takže i ten obchod s těmi produkty z tygrů ze zajetí znamená velké riziko pro tu volnou populaci.
0: Jak velké riziko? Jak velká ta populace tygří třeba v Indii, kde je asi jedna z největších na světě, ne, ve volné přírodě?
1: Indie má největší populaci. Dneska podle posledních odhadů je v přírodě něco mezi 4 a 5 tisíci tygrů. To je strašně málo.
0: Jako celosvětově?
1: Celosvětově.
0: Jenom pár tisíc tygrů?
1: Jenom pár tisíc, ano. Ještě někdy kolem roku 1900 jich bylo kolem 100 tisíc. Dneska to je 4-5 tisíc. A to je i trošku úspěch, protože před pár lety jich bylo 3-3,5 tisíce, takže trošinku nám to narostlo. Ale jsme opravdu na nějakým opravdu malým čísle té populace. Nedá se říct, kolik každý rok těch tygrů je upytlačeno, protože já vždycky říkám i studentům, i veřejnosti, vy nevíte o tom, co jste nechytili, takže my u nelegálního obchodu máme čísla jenom o tom, co se nám podaří chytit. Ale nevíme, kolik nám toho uteklo, takže my vlastně ta čísla nikdy nemůžeme mít kompletní. Ale říká se, že kolem 150-200 tygrů minimálně každý rok upytlačeno, což je v takovémhle počtu pár tisíc jedinců dost vysoké číslo. A jsou tam i další problémy, že jo? Jsou tam problémy s habitatem, že ta zvířata už to prostředí nemají, mají málo kořisti, dochází ke střetu s lidmi, oni jim loví dobytek. Těch problémů je opravdu mnoho a ještě, aby se k tomu přidal nějaký obchod s kostmi, špičáky a bujony.
0: Který je zprostředkovaný často přes internet, přes dark web třeba?
1: Dá se to asi také říct, nám se to zatím ohledně dark webu nepodařilo prokázat, ale přes internet a sociální sítě se dneska obchoduje kde co.
0: Přes sociální sítě?
1: Sociální sítě,
0: samozřejmě. Si koupím špičáky.
1: No, nejsem si jistá, to že to bude takhle jednoduché,
0: sociální sítě měla potírat,
1: ale jsou určité skupiny, které se propojují na těch sociálních sítích tak, a pak ta poptávka nějakým způsobem jako vzniká.
0: Daří se je odhalovat?
1: No, někdy se to daří, někdy se to daří méně.
0: Spolupracujete stále s Interpolem?
1: No,
0: řešíte to s nimi?
1: My jsme s Interpolem spolupracovali spíš na bázi sdílení informací. A my jsme samozřejmě všechny informace, které jsme tady odhalili, tak jsme poskytovali jak Interpolu, tak sekretariátu úmluvy CITES, Evropské komisi. Před tou kauzou, kterou jste zmiňoval, tak nikdo nevěřil, že by takovýhle obchod v Evropě mohl vůbec existovat. A ono to mělo jednoduchý důvod, protože na tom tygřím vínu nebo na té kostičce toho bujonu vlastně nepoznáte, že to je tygr. Tam nemáte žádné znaky, jak byste to rozeznali.
0: Pomocí DNA analýzy potom
1: No
0: asi.
1: Právě to je velký problém, protože ten bujon vzniká tak, že se 5 až 7 dní vaří ty kosti. A vy tu DNA zničíte tímhletím. Takže analýza toho bujonu je poměrně velmi složitá. V mnoha případech se taky nezdaří. Takže my dneska máme několik výzkumných záměrů, jak bychom tohle mohli vylepšit v rámci toho forenzního dokazování, aby se dalo dokazovat, že ten bujon opravdu pochází z tygra, ze lva, z levharta a podobně. Ale je to předmětem teď dalšího výzkumu.
0: Ale tak, jsou to metody, na kterých teď pracujete na přírodovědecké fakultě?
1: Ano, teď na tom pracujeme. A to byl zřejmě i ten důvod, proč se ten obchod s těmi masoxy v Evropě dříve neodhalil, protože ty analýzy jsou navíc poměrně drahé. Asi to nikoho nenapadlo analyzovat takovéhle hnědé kostičky a zřejmě by se ty analýzy ani v té době příliš nepovedly. Takže kdo by se zabýval vyšetřováním takovýchhle věcí? Dneska o tygřích masoxech a bujonech se už ví prakticky po celém světě.
0: Takže se to neděje už?
1: No, děje se to i dál.
0: I v Česku?
1: Děje se to i v Česku, bohužel další velké kauzy nebyly a je otázka, jestli se to podaří dále.
0: Nebyly odhaleny,
1: Ale
0: děje se to nadále.
1: Nebyly odhaleny. Děje se to určitě nadále, protože informace z prostředí máme, že ten obchod se přeskupil a nějakým způsobem běží dál. A ono to má i jeden důvod, poměrně pragmatický, protože české tygří masoxy jsou velmi cenné. té asijské komunitě. Aha. Z prostého důvodu, protože u nás se nepoužívají růstové hormony pro vykrmování tygrů. V Asii už je praxe, že ti chovatelé chtějí co nejrychleji dosáhnout té jateční velikosti toho tygra, takže cpou ty zvířata aditivy a růstovými hormony, když to tady v Čechách tohle zatím se neděje. Takže naše bujony mají něco jako bio značku. Takže jsou považovány za bio, jsou považovány za kvalitnější a zdravější, takže jejich cena je vyšší než ta asijská.
0: A počkejte, jak když říkáte, že se to děje, ale neodhaluje, tak co dělat pro to, aby se to odhalovalo?
1: No, museli by se zase napřít vyšetřovací aktivity na podobné kauzy. Ono vyšetřovat vietnamské mafie a vietnamské překupníky není vůbec jednoduché. A ty kauzy většinou trvají, než se podaří nějaká realizace, než se získají důkazy, tak trvají několik let. Uhum. Ta tygří kauza tady před těmi 8 lety, tak se na ní přes 2 roky pracovalo, než se podařilo vůbec někam se dostat. Dneska při přetíženosti policie, celní správy, státní správy obecně, tak prostě nejsou kapacity na to takhle velké kauzy rozpracovat.
0: No a neměly by být, já jsem zaznamenal například volání po speciálním policejním útvaru právě pro wildlife crime.
1: No to bychom byli úplně nadšení, kdyby se tohle povedlo. My se o to snažíme už nějakých 25 let, aby něco takového u policie vzniklo. Okolní země, hodně zemí v Evropě takové jednotky už dávno má a je vidět, že potom počet těch případů a efektivita toho vyšetřování se mnohonásobně zvýší.
0: A vy byste třeba apelovala i na to, aby stát častěji odebíral ta zvířata z chovů, ve kterých třeba nejsou úplně ideální, vy jste mluvila o tom, že nikdy nejsou ideální podmínky v těch malochovech pro chování takto velkých šelem, ale jsou tu vyloženě nevyhovující podmínky třeba v chovu v kletečné. My jsme o tom s kolegy z investigativní redakce Radiožurnálu před pár měsíci informovali. Potom je problém vlastně odebrat ta zvířata a někam je umístit. Sama jste říkala, že nikdo je pak moc nechce. Ten stát asi nemá moc možností. Není i tohle cesta, jak napnout ty síly k tomu tohle to zlepšit?
1: No, to je velmi složitá otázka, protože tam do toho vstupuje mnoho různých okolností. Dneska máme tady v České republice kolem 180-190 tygrů chovaných v zajetí. Z toho, a teď nevím přesně kolik, kolem 40 je v zoologických zahradách, takže nějakých 140 bude v privátních chovech plus minus. Samozřejmě máte pravdu, že spousta těch zvířat je v nevyhovujících podmínkách. Ale není úplně řešení, že ten stát je odebere, protože státy taky musí někam umístit a musí se o ně postarat. A kdybyste chtěli odebrat, ono stačí, když byste měli odebrat 2 tygry, ale teď si vemte, že byste jich měli zabavit 30. A kam je dáte? Vystavit nějaké záchranné centrum pro takovéhle množství kočkovitých šelem, aby splňovalo ty podmínky chovu, aby se tam měli dobře. To je neuvěřitelná investice. A další věc, co budete dělat dál, ty zvířata tam budou a budou tam dožívat. Oni se dožijí třeba 20 let, takže ten stát je bude živit celou tu dobu. Žádná zoologická zahrada si je moc do chovu vzít nechce, protože jsem zmiňovala, že jsou to ty hybridi. Upřímně je to taková cesta finančně velice náročná, i provozně velice náročná, stavebně náročná a do budoucna to nemá až tak úplný efekt, když to řeknu.
0: Takže za vás ta cesta je spíš ten specializovaný policejní útvar za mě, a zpřísnění podmínek toho chovu?
1: Přesně tak. My bychom měli přistoupit k tomu, k čemu přistoupilo mnoho těch zemí v Evropě a to jest prostě zakázat chov těchto zvířat v privátních chovech. Před pár lety po té kauze tygří, která tady byla, tak Ministerstvo životního prostředí iniciovalo změnu zákona proti týrání zvířat, kam se původně tam byl včleněn právě zákaz chovu kočkovitých šelem v privátních chovech, pak se to v rámci projednávání zmírnilo a byl tam včleněn zákaz rozmnožování. To znamená, idea byla taková, že ty stávající kočkovité šelmy necháme dožít tam, kde jsou, ale už se nebudou smět množit, takže nebudou nám přibývat tygři a ta situace se v průběhu života dožití těchto stávajících zvířat vyřeší. Jenomže co nastalo? Bohužel v Čechách takovéhle situace vždycky se nějakým způsobem překroutí, tak zákon sice platí, ale někteří chovatelé ty kočky množí dál. Takže už tady máme několik desítek koťat, který vlastně se narodili proti tomu zákazu. No ale stát moc nekoná. Podle mě by na místě bylo, kdyby za tohleto protizákonné rozmnožování a produkci dalších koťat padly vysoké pokuty, a ta zvířata opravdu tahle ta nová, tak by se jako zabavila. Mm-hmm.
0: Protože když to neuděláte, může teoreticky to dojít k tomu, že z některých těch zvířat pak na černém trhu budou jenom ty kousky,
1: nejsem si,
0: které...
1: Neřekla bych, že teoreticky. Já si myslím, že zcela jistě z některých těch zvířat bude ten bujon na tom trhu.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Není zač, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Pavla Říhová, která působí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v minulosti odhalovala wildlife crime v rámci České inspekce životního prostředí. Kořist je prvním ze tří letních speciálů Vinohradské 12, které jsme si pro vás na nadcházející týdny nachystali. V pátek pokračujeme, vypravíme se do Indonésie. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis a Pavel Prouza.
1: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Německý kancléř Merz vyměnil ve vládě 3 ministry. České hokejistky zahájily v Chomutově přípravu na novou sezónu. Bude jasno až polojasno, na jihu ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
3: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
4: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
5: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
3: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna 3 ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
6: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šefa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlína, Radiožurnál.
1: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu museli investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
7: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
2: Sport.
1: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
8: Tady na té úrovni už víceméně chcem každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a dálnici D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy srazilo auto zvěř. Nehoda je za sjezdem na Hustopeče na 29. kilometru. Policie z místa hlásila neprůjezdný pravý pruh. Kamera je poblíž. Následky havárie na kamerách Národního dopravního informačního centra vidět nejsou. Místo je teď volně průjezdné. Na D5 z Rozvadova do Plzně se u sjezdu na Stříbro srazilo osobní auto s nákladním. Srážka bez zranění je na kilometru 118,5 a překáží, tedy zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. A ještě připomenutí nově neprůjezdné silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Potrvá 2 dny, objíždět se bude přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 16:04 pokračuje noční radiožurnál a přeji příjemné probuzení do čtvrtečního rána s datem 30. července. A teď další téma, stačí se sklonit a dobře hledat. Pod vedením velmi vysokého napětí na Třeboňsku najdete i kriticky ohrožené druhy rostlin. Vrátili se tam díky šetrnější údržbě ochranných pásem. Energetici totiž spolupracují s ochranou agentury přírody a krajiny. Za chvíli se k tématu vrátíme podrobněji.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Průseky pod vedením vysokého napětí mohou sloužit jako biokoridory pro vzácné rostliny a živočichy. Například v Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné údržby vegetace. Spolupracují přitom s ochránci přírody.
1: Abyste jej viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často, v současnosti kriticky ohrožený, takže to je jeden z takových významných druhů, jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny, a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůni u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s novinkou Blízko zazněla v nočním radiožurnálu a teď pro vás máme další díl letní autoškoly radiožurnálu. Kolega Václav Drážek se v něm věnuje tomu, jak se liší prázdninový provoz na silnicích od zbytku roku.
2: Letní autoškola radiožurnálu.
3: Není žádným překvapením, že se prázdninový provoz od toho ve zbytku roku v některých parametrech liší, ať už jde o dlouhé cesty na dovolenou nebo třeba o výlety do méně frekventovaných lokalit. Zkuste odpovědět na otázku, v čem je o prázdninách nejmarkantnější rozdíl oproti zbytku roku a na co být tím pádem připravený. Vše důležité zmiňuje plukovník Jan Straka.
4: Řidiči by se obecně měli připravit na to, že se na té komunikaci na silnici budou velmi často pohybovat skupiny, se kterými se třeba v průběhu roku vůbec nesetkají. Teď mám na mysli cyklisty, mám na mysli chodce, mám na mysli motorkáře, a to zejména v nějakých turistických lokalitách. Je vždycky důležité si to uvědomit a přizpůsobit tomu tou svoji jízdu.
3: Dřív nebo později se s cyklistou na vozovce setká každý a v takové chvíli byste měli vědět, jak ho správně předjet.
4: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
3: A na závěr má plukovník Jan Straka také apel na samotné cyklisty.
4: Alkohol za řidítky je úplně stejný jako alkohol za volantem. Cyklista je řidič, tentokrát je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj úplně stejná pravidla, nejenom co se týče klasického ježdění, ale i toho, co se týče požívání alkoholických nápojů. To znamená, nesmí řídit pod vlivem alkoholu.
2: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Spider-Man je zpátky. Do kin přichází další pokračování s podtitulem Z brusu nový den a superhrdinou je už po čtvrté britský herec Tom Holland.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-Mana pro vydavatelství Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man paralelní světy a napříč paralelními světy. Trilogie se zakončí příští rok. Filip Svoboda, Radio Žu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je přesně 5:30. Krátké zprávy připravila Jana Utendorfská.
3: Při nočních ruských útocích na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřel nejméně jeden člověk, oznámila to vojenská zpráva Metropole. Ruské údary balistickými raketami míří taky na další ukrajinská města. Předcházelo jim varování prezidenta Volodymyra Zelenského, že v noci očekává masivní ruský útok. Hasiči v Řecku bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořily se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se měly rušit 9. třídy základních škol. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Zrušení 9. tříd navrhuje předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD. Podle něj by to mohlo přivést víc lidí na trh práce a zároveň uspořit ročně 50 miliard korun z rozpočtu. Podle Plagy je taková úspora nereálná. A v letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii.
1: Sport.
3: Slovenský fotbalista Leo Sauer přestoupil z Feyenoordu Rotterdam do bundesligového Stuttgartu. Německý klub za reprezentačního křídelníka podle deníku Bild zaplatil bez bonusů v přepočtu přes 300 milionů korun. 20-letý hráč podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 u sjezdu na Podivín a překážka po pojíždějící na dálnici D11 za Prahou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na 29. kilometru už odklidili následky střetu auta se zvěří. Na D2 opět směrem z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín uvízlo auto s poruchou. Kilometr 46,5. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v noci popojíždí v levém pruhu údržba. Do 5 ráno od zavřeného sjezdu na Úvaly mezi kilometry 8 až 23 a vypadá to, že před chvílí to omezení posunuli o hodinu. Takže budou tam popojíždět do 6 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinné oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupně, na horách pak kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a Adam Carda.
2: V tuhle chvíli máme 3:30 po 4:30 a čeká nás ještě poslední půl hodina nočního vysílání Radiožurnálu a tu začneme ve společnosti Richarda Millera.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Profesionální hokejoví rozhodčí se sešli na ledové ploše táborského zimního stadionu. Co všechno je na čtyřdenním semináři čeká, uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Sportem bude dnes pomalu končit noční radiožurnál. Za čtvrt hodiny v pět s vámi bude Petr Král a ranní vysílání radiožurnálu. A tak, jak jsem slíbil, pojďme na ledovou plochu. V přípravě na novou hokejovou sezónu jsou totiž nejen hráči, ale i rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom tomu vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Hocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Hocký.
3: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování od letošního roku. V normálních situaci ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidlech.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Hocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
1: To je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Hocký z Tábora Kamiliáša, Radiožurnál.
0: A ještě se v nočním Radiožurnálu podíváme na silnice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D7 výjezdu z Chomutova do Prahy auto, které jede proti správnému směru jízdy, kilometry 70 až 66, je to kousek za sjezdem na Kadaň. D7 u Chomutova směr Praha, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno, 5 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tetorskou.
1: Česku chybí lék na rakovinu prsu, stát se ho snaží zajistit v zahraničí. Ukrajina přišla o stíhačku F-16, stroj se zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Bude slunečno a taky horko, teploměr ukáže až 38 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným přípravkem, vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
3: Ta skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
1: Výpadky léku začaly už loni, státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale v červnu skončily. Ukrajina má o jednu stíhačku F-16 méně. Jeden ze strojů se z dosud neznámých příčin zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Oznámilo to velení ukrajinského letectva.
4: Na palubě stíhačky F-16 došlo podle předběžných zjištění k nestandardní situaci a pilot se musel katapultovat. Nachází se v úplném bezpečí a lékaři teď prověřují jeho zdravotní stav, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Stíhačka zřejmě nebyla sestřelená ruskou protivzdušnou obranou a příčinou mohla být technická závada nebo chyba pilota. To zjistí experti, kteří mají k dispozici trosky letadla, které dopadly na území kontrolované ukrajinskými silami a nezpůsobily žádné škody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Lidé v Krhové na Vsetínsku podepisují petici kvůli špatnému stavu místního potoka. Povodně poškodili opěrné zdi i kamennou dlažbu a koryto zanesly nánosy. Obec ho ale opravit nemůže, protože tok spravují Lesy České republiky. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø, které v Norsku v nízkých teplotách na umělém trávníku zdolali 1-0. V Hradci Králové by naopak mělo být horko a podle kapitána Vladimíra Daridy by to v kombinaci s přírodním povrchem mohla být pro domácí výhoda.
6: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes léto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali.
1: Utkání Hradec Králové Tromsø začne v 19 hodin. O hodinu dřív nastoupí Jablonec po prohře 2-3 v Chorvatsku k odvetě druhého předkola konferenční ligy. Oba duely uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Možné nebezpečí na D7 u Chomutova a nehoda na Opavsku. Na dálnici D7 u Chomutova směr Praha je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy kilometry. 70 až 80 ta výstraha stále platí, přesto vozidlo už by mělo být mimo dálnici. Ta v místě končí. Na D2 z Brna do Bratislavy dvě odstavená vozidla. První za sjezdem na Podivín, kilometr 46,5 vpravo, další pak za sjezdem na Břeclav, 51. kilometru, opět směr Bratislava. Obě vozidla stojí vpravo na krajnici a místa jsou označená. A na Opavskou silnici z Velkých Heraltic do Jakartovic havarovalo nákladní auto. Nehoda obešla se bez zranění, omezuje průjezd poblíž odbočky na Bratříkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5.06, kupte si medvídka Mýval. Tak tohle to je citace z Hrabalovských postřižin. Strýce Pepin to četl z dobového inzerátu, ovšem z pohledu té doby dnešní to rozhodně nedělejte. Jak uslyšíte v ranním radiožurnálu, tak na jihu Moravy o tom vědí své. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: s vámi Radio Žurnál a je to jisté. Fotopasti potvrdili, že v chráněné krajinné oblasti Soutok žije invazní mýval severní. Ten je hrozbou pro zvířata i pro rostliny. Přirozeného protivníka totiž nemá. A je i v Národním parku Podyjí, kde už tedy mají plán na to, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mývala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou. Vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí. To zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok, níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze zprávy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populace zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysl odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s přehledem o aktuálním dění, ale také o vzpomínkách. Před 60 lety byl položen základní kámen jedné velmi známé kulturní památky tyčící se nad Ještědem. I to vám připomeneme ještě před půl sedmou. Teď je 5.15. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil jednu náhradní dávku z Dánska. Jde o zhruba tisícovku balení, které by už měly být v lékárnách a my se tomu budeme dnes ráno opakovaně věnovat. Slavnostním vyřazením na brněnském náměstí Svobody v 8:30 ráno ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Součástí akce je kromě slavnostního pasování také přilet helikoptér.
1: Dnes bude slunečno a horko na celém našem území. Čekáme jasno až polojasno. Až k večeru se na jihu může objevit zvětšená oblačnost a tam také může zapršet, nebo se tam objeví bouřka. A právě v bouřkách může napršet až 10 mm srážek. Teploty dnes vyšplhají hodně vysoko, bude 34 až 8.

0: S vámi Radiožurnál míříme nahoru do výšky 1012 metrů nad mořem na Ještěd. Ano, jeho západně od Liberce se tyčí tato nejvyšší hora Ještěcko-Kozákovského hřbetu. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je známé lyžařské středisko. Pod Ještědem se nachází Horní Hanychov, tedy nejzápadnější městská část Liberce. No a na Ještědu, tak to všichni víme. 30. července roku 1966 pro toto místo byl velkým okamžikem. Položením základního kamene oficiálně začala totiž stavba hotelu a vysílače na Ještědu. Budovu otevřeli o 7 let později a Karel Hubáček za návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu.
1: Tady teda to je ono, před asi nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
3: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no. Které byly vlastně
2: designované. I ty lampy, že jo.
1: Designované všechno jenom sem.
2: A masakr tam.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
4: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
3: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
4: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
3: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
4: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte. No to jo, to není moc.
3: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou z

0: Severočeské muzeum dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
1: Všem objevům ještě není konec.
0: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
1: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
0: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem ještě je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl ještě v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
2: Ten cíl je uvést ještě zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
0: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům například na bezbariérovost. Zještěduj Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Charles Buckingham a ranní radiožurnál. Pokud jste poslouchali včerejších 20 minut, už to víte, minister školství Robert Plaga za hnutí ANO v nich ve vysílání radiožurnálu odmítl úvahu o rušení 9. tříd základních škol. Jedno z témat ranního radiožurnálu pro dnešní den.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Česká tenistka Linda Nosková vyhrála letošní Wimbledon. Krátce na to přišla do studia radiožurnálu. Je fakt, že vítěznou trofej zapomněla v autě, ale za chvíli byla i ta mezi námi. Mluvili jsme o finále dvou českých hráček, kamarádek, o tom, jak Linda Nosková při hře schovává své emoce, aby soupeřka ani z její mimiky nic nepoznala. A jaký tenhle úspěch změnil sportovní život.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
0: Tady je radiožurnál půl šesté. A se zprávami Jana Utendorfská.
4: Po ruském útoku na město Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti, dalších 8 je zraněných. Uvedl to šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. Raketa v Kryvém Rihu přímo zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má podle tamních úřadů taky masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Škody hlásí i v Charkově nebo Lvově. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě ČVUT, i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Rozsáhlý požár na jihozápadě Francie se navzdory silnému větru a vlně veder nerozšiřuje. Oznámila to prefektka regionu Gironde Sophie Brocassová. Podle ní oheň jen v této oblasti nedaleko města Bordeaux zničil přes 42 tisíc hektarů. S požárem tam bojují už více než 3 tisíce hasičů. Celkově záchranáři evakuovali přes 220 tisíc lidí. A město Náchod připravilo na zítřek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. Z nich přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popoledni.
1: Sport.
4: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí krátce před polednem do Women's Open. Loni při své premiéře neprošla katem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D5 u Mýta a nehoda na D1 u Nového Jičína. Na D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 44. kilometru máme hlášený požár auta. Na místo jedou hasiči. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín se srazil kamion a dodávka na kilometru 323 stojí v odstavném pruhu za vozem policie. Na D1 v Ostravě směrem do Polska se pohybuje nadměrný náklad, teď na kilometru 358. Kvůli dopravnímu omezení bylo potřeba zastavit provoz i směrem do Brna. Už se znovu projíždí, čekejte zatím pomalu jedoucí kolony v obou směrech. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Podivín. Na 46,5 kilometru stojí porouchané auto, další za sjezdem na Břeclav na 51,5. Vozidla jsou označená vždy v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí. Ojediněle jsme zaznamenali i tropickou noc nebo tropické ráno. Nejtepleji je na meteorologické stanici Tišnov Háje 23 stupňů. Naopak nejchladněji na Šumavě na Březníku na celých 5 stupňů Celsia. Nejčastěji se aktuálně teploty drží mezi 20 a 16 stupni. Přes den ale vystoupají pořádně vysoko. Na severovýchodě ke 34 stupňům, jinde 38 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách dnes naměříte kolem 28 stupňů. A nebe bude jasné až polojasné. Odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti může objevit ojediněle přeháníka nebo bouřka. Napršet v ní může až 10 mm vody. No a ještě vítr. Foukat bude slabě, na Moravě a ve Slezsku mírně od jihu až jihozápadu. Tolik zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí a Marcela Hálová slibuje tropická vedra a k tomu také samozřejmě ještě musíme připomenout nebezpečí požáru a také málo vody. Extrémně nízký průtok teď má třeba Dunaj na Slovensku a komplikuje to lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. I o tom ještě bude řeč.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 538. Řeka, která spojuje 10 evropských států, dnes na některých místech připomíná spíše potok. V severním Bulharsku nízká hladina Dunaje podle tamních historiků odhalila kosterní pozůstatky zřejmě asi mamuta. Dnes je chtějí vyzvednout a dál také prozkoumat. My se teď vydáme do Bratislavy. Tam je Dunaj kvůli dlouhodobému suchu na svém 30-letém minimu. A to už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a něco takového prý ještě nezažila.
3: Takže Dunaj se nás změnil na jazero.
2: Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a k mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Bylo to výskyt viacerých suchých rokov za sebou, no a to znížilo určitě aj ty hladiny podzemných vod.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba trikrát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme, Bratislava má veľko zdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%.
2: Výraznejší zmenu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po ktorých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zrejme z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál. Na sambu to dnes vypadá v kapelách ještě spíše výjimečně dost. Možná pokud nějaké přeháníky a ojedinělé bouřky se vyskytnou, tak to bude spíš na jihu území, ale bude obrovské vedro. My se k předpovědi počasí dostaneme už za malou chvíli, tak buďte s námi. Radiožurnál je 6:15. Na přehled zpráv začínáme nejnovější ranní zprávou. Ukrajina hlásí rozsáhlý ruský útok na několika místech země. Na předměstí Krivého Rohu raketa podle tamních úřadů zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí, dalších 8 je zraněných. Jedna oběť je i v Kyjevě a my se proto ráno spojíme také s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem, a to po 8 hodině. Kriminalisté, psovodi a členové antikonfliktního týmu dohlednou na dnešní odvetný fotbalový zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí se od 6 hodin večer střetnou s chorvatským Varaždínem a policie utkání vyhodnotila jako velmi rizikové.
1: Kolony na D1 v Ostravě a nehoda u Nového Jičína. Na D1 z Bohumína do Brna za sjezdem na Ostravu centrum popojíždí kolona z kilometru 361. Je to kvůli nadměrnému nákladu, který projíždí dopravním omezením. Jsou to dvě soupravy. Pomalu pojedete i ve směru do Bohumína, teď je z kilometru 354. Situace se zlepšuje. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín se srazil kamion a dodávka na kilometru 323. Nehodu vyšetřují v odstavném pruhu za vozem policie. Na D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na 51. a půltém kilometru stojí porouchané auto. Místo je označené. A na D7 z Chomutova do Prahy se začíná tvořit kolona před sjezdem na letiště kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se zatím krátce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Horkým dnům předcházejí i velmi teplé noci. Už dnes v noci a po ránu na mnoha místech zůstala teplota nad 20 stupni, což znamená tropickou noc. Nejvyšší teplotu lehce nad 23 stupni zaznamenali meteorologové v Tišnově Hájích. Naopak nejchladněji opět na Šumavě na Březníku kolem plus 5. Přes den pak bude na horách až 28 stupňů, jinde do 34 a nebo do 38 stupňů. A takto vysoké teploty doplní slunečné počasí, jasno až polojasno, jen odpoledne a večer se bude na jihu zatahovat a tam také může zapršet, nebo se tam objeví bouřky. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5.51, jsou to asi dva týdny, kdy jsme v našem vysílání mluvili o bouřkách a silném krupobytí na Břeclavsku. To tam potlouklo také dozrávající ovoce v některých sadech a nejenom tam. Jizvy po kroupách mají i broskve, meruňky a jablka pěstitele z Moravského Žižkova na Břeclavsku. Většina z jeho úrody proto skončí spíše v kvasu na pálenky, třeba na broskvovici.
1: Prodejna ovoce na okraji Moravského Žižkova je plná zákazníků. Do plastových sáčků si z bedínek sami vybírají ovoce, jako Iva Matějíčková z Rohatce.
2: My chceme broskve na kvas, protože se nám líbí kvas z broskvy a broskovice. Když je normální sezona, tak se k tomu málo dostanete. To se sklízí všechno zavčas, aby to nebylo měkké. No tak všechno zlé je k něčemu dobré pro nás teda. No.
1: Ovoce na kvas přitom v tomto ovoce nikdy neprodávali, říká spolumajitelka Jolana Hřebačková.
3: Prodáváme pouze jako ovoce na spotřebu kvalitní a tato situace nás dovedla k tomu, že aspoň něco na ty náklady, které stejně se nevykryjí, ale aspoň něco prostě na ten kvas, že se prodá.
1: Krupobytí podle Jolany Hřebačkové poničilo většinu úrody.
3: Všechno bylo před sklizní, takže to ovoce je hodně narušené, začíná to nahnívat na těch stromech. To ovoce jakože chuťově je dobré, ale vizuálně není pěkné. No.
1: Za kolik byste prodali třeba ty broskve, pokud by byly dokonalé?
3: Standardní cena by byla 70 korun letos, ale jakož to poškozené, tak prodáváme 30 korun a 20 korun na kvas. Je to taková existenční ztráta, že vůbec nevíme, co bude do budoucnosti.
1: O to víc si majitel firmy Leoš Buzrla cení zájmu zákazníků.
4: To jsou naši stálí zákazníci, takže jsme spokojení a vděční teda jako za to.
5: Teď jsem si přišel pro nějaké meruňky a broskve.
1: Nabírá si plody do sáčku Vladimír Petrů.
5: Vidíte, že jsou sice potlučené, ale snad něco koupí. Chci pomoct, aby aspoň něco málo dostali. Jsem rád, že tady funguje toto ovocnářství a doufám, že bude fungovat další roky tak, jak doteď.
1: To je ale podle Jolany Hřebačkové kvůli extrémnímu počasí čím dál těžší a hodně pěstitelů na jižní Moravě proto své sady ruší.
3: Vždycky se snažíme uchránit to před týma mrazama. Všichni jsme se naučili nějak trošku bojovat, ale tady to krupobytí, to je prostě zlom.
1: Teď sadaři bojují s další nepřízní počasí, se suchem. Bez závlah by se letos vůbec neobešli. Z Moravského Žižkova, Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, posloucháte nás krátce před 6 hodinou. I dnes nás čeká velmi parný, teplý den. Lesní požáry sužují nejenom Francii, ale i Španělsko, i když tam už ta situace začíná být lepší. Budeme o tom mluvit také po zprávách další reportáži. Dobré ráno, teď je 6 hodin. A slovo má Jana Utendorská.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory jsou podle něj nereálné. Útočník na spisovatele Salmanda Rushdieho je vinný z terorismu, hrozí mu doživotí. Fotbalisté Hradce Králové zabojují proti Tromze o postup do třetího předkola Evropské ligy. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na průjezdu Ostravu, a to v obou směrech. A bude slunečno a taky horko, teplně ukáže až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení devátých tříd. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už 5. dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
6: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valde Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak hlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
1: Muž, který v roce 2022 pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud v americkém New Yorku. Útočník Hadi Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hizballáh. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud ho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie kvůli útoku oslepl na jedno oko. K zavraždění Rushdieho vyzval už v roce 1989 iránský duchovní vůdce Chomejný. Jeho román Satanské verše označil za rouhačský. Brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní 2 klimatizované historické sály na Nové radnici jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené do konce týdne, a to vždy od 10 do 18 hodin. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou, doplňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
7: V červencových vedrech využilo možnost navštívit vychlazené historické sály na Nové radnici celkem 108 lidí. A z těch dalších opatření tak můžu zmínit například to, že neustále se navyšuje počet pítek ve městě. My máme i k tomu hezkou mapu, kterou najdete na webu města Brna.
8: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta 2. předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře v 19 hodin doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje od 18 hodin před svými fanoušky proti Varaždínu o postup do 3. předkola konferenční ligy. Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezónu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče Američana Briana Idelského. Toho způsobení v zámoří zná útočnice Tereza Vanišová.
9: Proti Brianu nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá. A že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na D1 v Ostravě a na D7 kolona u Tuchoměřic. Na D1 z Brna do Bohumína čekejte pomalejší provoz na průjezdu Ostravou. Dopravu zpomalil projíždějící nadměrný náklad v omezení. Zpomaluje se za sjezdem na Svinov na kilometru 355,5. Zdržíte se už jen do 10 minut a směrem do Brna se nezdržíte téměř vůbec. Na D1 z Prahy na průjezdu Brnem se začíná tvořit kolona před sjezdem na Bratislavu. Pravý pruh se zastavuje na kilometru 191. Osobními auty projedete zatím výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Břeclav. Na 51,5 kilometru stojí porouchané auto. Místo je označené. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru se pojíždí kvůli omezení u sjezdu na letiště. Zpoždění kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jeho přizvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty vysoké 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34 stupně, na horách kolem 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Přejeme dobré ráno. Na to, že jsou prázdniny, těch školních témat je několik. Jednak jsme slyšeli ministra školství, který nepřipustil úvahu o krácení školní docházky z 9 na 8 let. A novinky se budou týkat také vysokoškoláků, ty přidáme za pár minut. Už se

0: Radiožurnál teď k vysokoškolákům budoucím 9 minut po 6. Zvažujete studium na vysoké škole, ale nestihli jste si podat přihlášku v řádném termínu. Tak vězte, že studovat v příštím akademickém roce stále ještě můžete. Řada vysokých škol totiž přihlášky dál přijímá. Podrobnosti k tomu teď přidá Adela Burešová z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Volná místa má třeba Univerzita Karlova. Zájemci se můžou přihlásit třeba na filozofickou fakultu, konkrétně třeba na bakalářský obor francouzský jazyk a literatura. Volno na některých oborech má taky fakulta sociálních věd nebo na fakultě tělovýchovy a sportu. Mimo Prahu pak uchazeči můžou podat přihlášky třeba na strojní fakultu Ostravské vysoké školy báňské.
0: A dokdy je možné se na vysoké školy ještě tedy hlásit?
1: Tak třeba co se týče té zmiňované školy v Ostravě, tam termín pro podání přihlášek končí už zítra. Podobně taky na Univerzitě v Hradci Králové nebo Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Termíny ale nejsou všude jednotné, někde přijímají až do konce srpna. Je potřeba si tohle všechno zkontrolovat na stránkách jednotlivých škol nebo dokonce i přímo fakult. Tam si je zároveň potřeba taky dohledat, jestli daná škola nabízí ještě dodatečné přihlášky. Žádný centrální seznam volných míst na vysokých školách totiž neexistuje.
0: Adela Burešová, dík za dobré zprávy, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál. Léto pro mnohé čas odpočinku, ale rozhodně ne pro všechny, třeba vodní záchranáři, a tak ti mají kvůli horku už od začátku prázdnin intenzivně napilno třeba na Lipenské přehradě. My se tam vydáme ještě před půl sedmou. Tady je Radiožurnál 6.15. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení devátých tříd na základních školách, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD a 20 minut s ministrem Plagou si můžete pustit na stránce Radiožurnál a také v aplikaci Můj rozhlas.cz a budeme se k tomu ještě vracet i dnes ráno. Ukrajinské drony v noci opět zaútočily na sklady ruského internetového obchodu Wildberries v Penzenské oblasti. Podle guvernátora regionu tam vypukl požár a jeden člověk je zraněný. Kyjev tvrdí, že firma pomáhá zásobovat součástkami ruskou armádu.
1: Překážka na D1 u Lipníku a kolona v Brně. Na D1 z Brna do Ostravy spozorněte za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Mezi kilometry 299 a 300 máme hlášený předmět na vozovce, může se vybočovat. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy sílí provoz, brzdí se před sjezdem na výstaviště na kilometru 187. Osobní auta jedou rychleji, zdržení kolem 10 minut. A na D7 z Chomutova do Prahy se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Naberete zpoždění do 10 minut. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště, kolona se začíná mírně protahovat. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Probouzíte se do tropického dne, nebe slunečné, jasné nebo polojasné, až později odpoledne a večer se bude na jihu obloha zatahovat a tam se také mohou objevit srážky. Čekají nás přehánky nebo bouřky. Teploty dnes hodně vysoké, na severovýchodě do 34.

0: Ray Dalton je dnes po ránu v ranním radiožurnálu. Čas 6 hodin 19,5 minuty k tomu, k desítkám zásahu už letos v létě vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Může za to hlavně vlna veder, silomů, června a července. Teploty se teď znovu blíží ke 40. Plavce a vůdce lodí proto opět bedlivě kontrolují přímo z hladiny Lipna.
1: Dobrý den, znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
2: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
1: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu, to je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
3: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
2: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku.
1: Máte sebou nějaký vybavení?
4: Máme sebou vestu, lana, karabinky.
1: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
4: Voda nás baví, no.
5: Takový provoz tady zase veliký není. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
2: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
1: Pokud se blíží prudká změna počasí, tak vyrážíme i častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody.
2: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za necelý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
1: Je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
2: Kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali sluníčku díl, než je nutný. Nosit pokrývku hlavy, chodit se pravidelně schladit postupně, neskákat tam rozpálený.
2: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Je půl sedmé. Jana Utendorská a zprávy.
5: Spojené státy v noci opět podnikly sérii náletů na Irán. Podle oblastního velitelství sil CENTCOM šlo o odvetu za středeční iránské útoky na americké základny v Jordánsku. Cílem byly desítky objektů iránských revolučních gard, včetně velitelských center nebo základen pro odpalování raket a dronů. Výbuchy se podle iránských státních médií ozvaly na jihu a východě země nebo ostrově Kešem v Hormuzském průlivu. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území v jižní a v jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Meteorologové pak varují před požáry, a to hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. Kriminalisté Psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí fotbalisté se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. A lední medvědi v pražské zoologické zahradě dostanou ráno do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Pro návštěvníky je pak v zoo 28 mlžítek.
0: Sport.
5: Tenista Jiří Lhečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Vankovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 v Brně a nehoda v Zenklově v Praze. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Popůvky z kilometru 181 pojedete v silném provozu. Protahuje se fronta hlavně kamionů, osobními auty je to celé na 20 minut do omezení za sjezd na Mikulov. Na D7 z Komutova do Prahy se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru, zpoždění do 10 minut. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště. V Praze v Zenklově směrem do Libně se za křižovatkou s Trojskou stala nehoda. Srazilo se osobní auto, tramvaj a motorka. Je to vážná nehoda. Ulici teď uzavřeli a je i zastavený provoz tramvají. Zavedli náhradní autobusovou dopravu. Náhradní trasa Střelničnou a Davídkovou, případně Libereckou ulicí. A ve Vídeňské mezi porodnicí a nemocnicí pracují silničáři, je tam kyvadlový provoz, zdržíte se 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Další vlna veder je tu. Dnes teploty do 38 stupňů, zítra dokonce do 39 stupňů Celsia. A takto vysoké teploty doprovodí slunečné počasí. Až odpoledne a večer se bude nebe zatahovat. Dnes na jihu, zítra spíše v Čechách. A při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V nich může ojediněle napršet 10 až 15 mm srážek. Více oblačnosti nás pak čeká v sobotu. Polojasno až oblačno. Ráno hlavně v Čechách až zataženo. A od západu se budou na naše území rozšiřovat přehánky, místy i bouřky. Teploty trochu poklesnou, budou ale stále poměrně vysoké, do 33, na Moravě stále až do 36 stupňů. V neděli se k nám vrátí slunečné počasí, polojasno nebo skoro jasno, z veder ale stále mohou vznikat bouřky. Teploty v neděli kolem 30, na jihu Moravy až 34 stupňů. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Jen opět stoupnou teploty, místy až ke 40. Tolik zprávy. Vysílání ranního radiožurnálu pokračuje s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, krátce po půl sedmé právě teď. Na velká vedra reagují také různá města po republice, otevírají různá místa, třeba i úřady, kam se lidé můžou přijít a ochladit. Praha také připravila interaktivní mapu, kde můžeme najít místa, kam se teď ve vedru můžeme na chvíli schovat a za chvíli povíme, jak to celé funguje.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 6.37. Už teď je patrné, že nás čeká další intenzivně tropický den. Česko opět zasáhla silná vedra, tak přímo brněnský magistrát v 10 hodin dopoledne otevře dva klimatizované historické sály na Nové radnici. Lidé se tam můžou schovat, odpočinout si před tropickými teplotami, no a my se tam živě vydáme po 8 hodině ráno také. A kde se schladit v Praze, tak to lidé můžou najít nově v interaktivní mapě. Nabízí přehled o mlžítkách, fontánách, pítkách i plochách ke houpání.
1: Teď se nacházíme na dolní části Václavského náměstí u Můstku, kde v rámci rekonstrukce náměstí vznikla i také fontána.
2: 16 vodních trysek tady ochlazuje nejen okolní vzduch a rozpálenou dlažbu, ale i kolem jdoucí, jak říká specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter z magistrátu hlavního města Prahy.
1: Je to vlastně ten příjemný prvek, který pomáhá těch vlnách veder se trochu schladit.
2: Nejen tuhle fontánu, ale stovky dalších vodních prvků Pražané nově najdou pohromadě v interaktivní mapě.
3: Všichni samozřejmě, kteří mají zájem podívat se do té mapy, tak ji naleznou na oazychladu.mojepraha.eu.
2: My jsme si teď mapu v mobilním telefonu otevřeli spolu s Vladimírem Antonínem Bláhou z městské společnosti Operátor ICT, která projekt dělá.
3: Teďka tam máte, jak jsme říkali, pítka, mlžítka, fontány, veřejně přístupné pumpy, studánky, prameny.
2: Co dalšího se v mapě objeví, protože teď to ukazuje pouze vodní prvky.
3: Tu mapu chceme dále rozšiřovat, aby tam byly i třeba takzvané chladné zóny, to znamená prvky, chladnější místa. Dovedeme si výhledově představit třeba klimatizované prostory, kde bude možno opravdu v těch největších vedrech a budou otevřené třeba se schladit.
2: Už první červnová vlna veder ukázala, jak moc jsou taková místa potřeba. Klimatizované prostory otevřela třeba radnice Prahy 7 a 10. Lidé si tam mohli odpočinout od úmorných veder. Tereza Jarouškovcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 642, Rock for People, Metronom, Colors of Ostrava nebo také festival v Karlových Varech, ten známý filmový, tak ty už jsou pro dnešek, pro letošek za námi, ale festivalová sezóna nekončí. Jeden filmový a hudební festival začal včera na Zámeckém návrší v Litomyšli. A bylo to opravdu velkolepé, ta úvodní party se nesla ve znamení blištivých overalů, ale třeba také načesaných paruk extravagantních brýlí a barevných košil se širokou kravatou. Tohle všechno tam připomínalo 70. léta.
1: A Litomyšl Fest odstartoval performer, hudebník a výtvarník Petr Nikl v Zámeckém parku, tak jako vždycky neformálním happeningem. Publikum zaujal hrou na gumová zvířátka, prasátka a kravičky. A teď už se ze zámecké zahrady přesouváme do sálu jízdárny, kde je opravdu slavnostní zahájení. Zahajovací film festivalu nemohla vynechat ani Bára Basiková, která přichází ve skvělém outfitu.
2: Šaty po mamince, protože ta v 70. letech jako se vyžívala a byla v té největší parádě a kráse, takže takovýchhle krásných šateček tam je spousta.
1: Do sálu na zahájení přichází patřičně vystylovaný pár. Jasně. A s nimi jedna žena v nádherném stříbrném overalu.
3: Na inspiraci bylo to daný, old jazz, 70. leta, no tak se to tak oblíkneme, nevíme. Už jsme na 13. ročníku. Daniela, Pavel, Lucie a tam máme ještě dvě holčičky.
1: Na zahájení letošního Litomyšl Festu vybrali jeho pořadatelé kultovní film All That Jazz. Tam se Ondřeje Trojana, proč padla volba právě na tento snímek?
4: Protože tenhle film je hodně hudební, tak jsme si říkali, že na začátek festival byl fajn.
1: Diváci už vidíme, že mají na sobě dress code. To už si zvykli v minulých letech, že v duchu zahajovacího filmu přijdou patřičně oblečení.
4: Ten konec 70. a začátek 80. tak to ještě furt má spoustu lidí jako někde v šatníku. A teď, když tady vidím prostě ty lidi, jak jsou v pohodě, jak se bavějí, jak jsou milí, jo, tak to je takový motor, že mě to vždycky tak jako nakopne, až mě to dojímá. Jako.
1: Litomyšl Fest potrvá až do neděle a nabídne na stovku filmů, 4 hlavní koncerty a 8 komorních. Z Litomyšle Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál, je 6:45. V Česku chybí lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Některé pacientky se bez něj neobejdou. Státní ústav pro kontrolu léčiv teď zajistil z Dánska náhradní dodávku zhruba tisícovky balení a my o tom budeme podrobně mluvit příští hodině. Lesní požáry ve Španělsku se podle hasičů daří postupně hasit. Teď zasahují v provincii Castellón na východním pobřeží země. A požár se podle dosavadních zpráv dál už nerozšiřuje ani na jihozápadě Francie. Situaci budou i nadále sledovat naši reportéři.
5: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Tuchoměřic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu táhnoucí se do Brna. Je to na 25 minut do omezení na kilometr 196, kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru pojedete pomaleji, na 2,5. kilometru stojí porouchané vozidlo, zdržíte se krátce. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středu Kluky ze 4. kilometru pojedete krokem. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště, jede se tam jedním pruhem, zpoždění 10 minut. A na Pražském okruhu zesiluje provoz v obou směrech před sjezdy na Ořech. Ve směru na letiště se jede pomaleji od Lohkova z 15. kilometru, zdržení 10 minut. Ve směru na D1 se zpomaluje u dálnice D5. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Nejen naše území, ale celou Evropu spalují vedra. Na západě nejsou výjimkou, teploty nad 40 a hlavně ve Francii a Španělsku bojují s rozsáhlými požáry. Před nimi varuje i Český hydrometeorologický ústav také na našem území. Konkrétně v Plzeňském, Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině hrozí riziko vzniku požáru. Další výstraha se týká vysokých teplot, které dnes budou dosahovat až k 38, zítra dokonce k 39 stupňům a s nimi spojenou zátěží. Je třeba trávit co nejméně času na přímém slunci, hodně pít nealkoholické nápoje, nepřetěžovat se, větrat jen v noci a po ránu a také být v kontaktu s blízkými seniory, kteří patří v těchto vedrech k těm nejohroženějším. Hezký den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.50. Fotbalisté Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají Tromsø doma. Jablonec se stane ve stejné fázi ligy konferenční. Před svým fanoušky pokusí smazat manko po úvodní porážce 2-3 ve Varaždínu. Podrobnosti teď Veronika Šlajzová z domácí redakce, tedy sportovní. Teď už vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Začněme u Hradce. Kapitán Vladimír Darina před zápasem zmínil detail, který by dnes mohl být výhodou domácích. O čem tedy přesně mluvil?
1: Mluvil o počasí. Zatímco před týdnem za polárním kruhem v Norsku byly teploty nízké a navíc se hrálo na umělé trávě, dnes se na východě Čech očekávají třicítky a Tromsø se bude muset vypořádat s přírodním povrchem, pokračuje Darida.
2: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
1: Pokud Hradec postoupí, narazí ve třetím předkole na lepšího z dvojice Bešiktaš Midtjylland.
0: Jablonec bude proti Varaždinu dohánět jednobrankovou ztrátu. Jaká pak je nálada v jeho kabině teď?
1: Určitě lepší než krátce po prohře v Chorvatsku. Podle záložníka Filipa Zorvana týmu hodně pomohl vítězný obrat v ligovém duelu s Olomoucí.
3: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě proto uděláme všechno.
1: V případě postupu si Jablonec ve třetím předkole konferenční ligy zahraje buď s lotyšským RFS Riga nebo s islandským klubem Vestry. Utkání Severočechů s Varaždínem začne v 18 hodin. Hradec Králové nastoupí proti Tromsø o hodinu později. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
0: Dva české fotbalové kluby tedy dnes zabojují o pokračování v této sezóně evropských pohárů. Hradec Králové o postup do třetího předkola Evropské ligy, Jablonec do stejné fáze konferenční ligy. Budeme to sledovat podrobnosti. Veronika Šlajzová, díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A s vámi taky Radiožurnál. Pokud s námi zůstanete ještě 8 minut, dočkáte se dalších hlavních zpráv přesně v 7. Dobré ráno.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Je 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Raketový ruský útok na ukrajinský Kryvyj Rih má nejméně 6 obětí. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. Silný provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude slunečno a taky horko, teploměr ukáže až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba 1/10 pacientek se bez ní podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi 1000 balení z Dánska.
4: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
5: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
4: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
6: Nejčastěji se používá zhruba 2-3 roky, u některých pacientek 5-10 let.
4: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: A k tématu se podrobně vrátíme po 7:30 také v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7:50. Rusko provedlo další masivní útok na Ukrajinu. Na předměstí Krivého Rihu zahynulo 6 lidí. Oznámili to tamní úřady.
7: Podívejte.
8: Obci Radušné u Krivého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obrané rady Krivého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili 1 bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Česku pokračuje vlna veder. Odpolední teploty můžou dosáhnout až na 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
9: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
3: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režima diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad Damašku jako charge d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipe, která na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k Asadovi, který nakonec za služby vyznamenal. Velvyslanectví Damašku za jeho vedení i dnes zastupuje taky americké zájmy.
0: Sport.
10: Fotbalisty Jablonce čeká dnes od 18 hodin odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. První duel Severočiši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
11: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
10: Hradec Králové přivítá o hodinu později v odvetě druhého předkola Evropské ligy Norské Tromze, nad kterým venku zvítězil 1-0. Oba duely budete moct poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 pojedete pomaleji do zúžení na kilometr 196. Je to na 25 minut, kamiony postojí déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč se na 5,5 kilometru srazila dvě auta, blokují levý pruh, jsou tam i vyteklé kapaliny. Opatrně brzdí se v zatáčce na 7. kilometru, zpoždění 10 minut a na místo teď přijeli dvě hasičské jednotky. O kus dál stojí ještě další tři auta, teď v odstavném pruhu, projíždí se teď mezi vozidly. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středu Kluky ze 4. kilometru pojedete krokem, je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště, zpoždění 10 minut. V Praze je uzavřená Zenklova ulice pod Kobylským náměstím, u křižovatky s ulicí pod Vlachovkou se srazila tramvaj, osobní auto a motorka, tramvaj je vykolejená a jde o vážnou nehodu. Uzavírka potrvá, náhradní trasa Střelničnou a Davídkovou nebo Libereckou ulicí. A na Novopatské směrem na D8 je fronta kvůli omezení ve Kbelské ulici, popojíždí se od nájezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přes většinou oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě do 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
2: Dobré ráno, ano, je 30. července, přesto si dovolíme nabídnout jednu školní úvahu. Základní školy by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD měly být jenom osmileté. Děti, které by nechtěly pokračovat ve studiu, by se tak podle něj rychleji dostaly do práce. Návrh ale zásadně odmítl ministr školství Robert Plaga za ANO. Stalo se tak ve včerejších 20 minutách Radiožurnálu. Pokud jste je neslyšeli, najdete je na našem webu a některé citace přineseme už za chvíli také do ranního Radiožurnálu.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: I o prázdninách máme důvod mluvit o škole. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá návrh předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD na zrušení devátých tříd základních škol. Mluvil o tom ve včerejších 20 minutách Radiožurnálu. No, jaké jsou hlavní argumenty, tak to probereme s Adélou Burešovou z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Plaga třeba popírá Okamurovo tvrzení, že by případné zrušení devátých tříd státu ušetřilo až 50 miliard korun ročně. Naopak tvrdí, že by se státu výrazně prodražilo převádět v jednom roce společně studenty 8. a 9. tříd na střední školy. Případná změna podle něj musí být postupná a předcházet jí má odborná debata.
2: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním.
1: Plaga řekl, že se názorově ohledně úspor shoduje i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
0: Plaga s Babišem ale přesto chystají změny na základních školách. Jaké?
1: Vláda zhruba před týdnem podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Platit by mohl už od září roku 2027. Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách v družině nebo v jídelně. Šlo by o plošnou regulaci, to kritizuje dětský ombudsman Martin Veneš a poukazuje na to, že stačí, když si pravidla určují školy sami ve svých řádech.
0: Adéla Burešová o škole v prázdninovém poločase. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Ranní Radiožurnál 7.11 a Robbie Williams.

0: S vámi Radiožurnál Evropu, jak vnímáme sami, trápí extrémní teploty a lesní požáry. Ještě tepleji, jak uslyšíme od našeho zpravodaje, je ale v Asii místy dokonce až 45 stupňů Celsia. Do Asie vyrážíme ještě před půl osmou. Tady je Radiožurnál, je 7.15. Světoví hudebníci vzpomínají na irského zpěváka a kytaristu Glenna Hansarda. Zemřel včera při nehodě na motocyklu v Dublinu, bylo mu 56 let. Hudební producent Finneas uvedl, že začal sám skládat písně díky písni Fallin' Slowly Glenna Hansarda a Markéty Irglové. A my si irského muzikanta připomeneme po půl osmé. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta v pražské Zenklově ulici zemřel člověk. Tramvaj je mimo koleje, ulice bude několik hodin u osměrně uzavřena jak pro automobilovou, tak i tramvajovou dopravu.
1: Nehody na D6 u Jenče a kolona na D1 u Ostrovačic. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jenéč řeší hned dvě nehody za sebou. Na 5,5 kilometru se jede nejprve odstavným pruhem, následně je blokovaný odstavný pruh. Brzdí se na 7. kilometru, zpoždění 15 minut a narůstá. Na D7 z Chomutova do Prahy před sjezdem na Tuchoměřice ze 3,5 kilometru počítejte s kolonou. Je na 10 minut kvůli omezení u letiště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 popojíždí kolona. Zastavuje se i levý pruh, je to na půl hodiny do zúžení v Brně. Kamiony postojí déle. A jak už zaznělo ve zprávách, v Praze je uzavřená Zenklova ulice pod Kobylským náměstím. U křižovatky s ulicí pod Vlachovkou se srazila tramvaj, osobní auto a motorka. Náhradní trasa Střelničnou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes bude slunečno a horko na celém našem území. Čekáme jasno až polojasno, až k večeru se na jihu může objevit zvětšená oblačnost a tam také může zapršet nebo se tam objeví bouřka. A právě v bouřkách může napršet až 10 mm srážek. Teploty dnes vyšplhají hodně vysoko. Bude od 34 do 38 stupňů a trochu chladněji bude jen na severovýchodě od 31 do 34 stupňů. Horko bude dnes i na horách, tam v tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 28 stupňů. A právě kvůli takto vysokým teplotám meteorologové varují před velmi silnou zátěží. Buďme na sebe opatrní a krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.20. Evropu trápí extrémně vysoké teploty a lesní požáry. Podle programu Copernicus, který z vesmíru monitoruje stav planety, je dokonce nejrychleji se ohřívající kontinentem. To ale ještě neznamená, že je nejteplejší. V Asii je teď místy až 45 stupňů Celsia. My jsme proto ve spojení s naším asijským zpravodajem Davidem Jakšem. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde jsou teď v Asii ty nejvyšší teploty?
1: Ve středním Pákistánu, v rovinách Bangladéše a ve střední a severozápadní Indii. Letos květnu tam několik dnů ukazoval teploměr 48 stupňů a dokonce byla místa, kde se dostal až k 50. Teď se tedy v uvozovkách ochladilo. Meteorologické stanice odtamtud hlásí 40 až 45 stupňů. I to jsou hodnoty, u kterých mají lékaři naprosto jasno. Jakákoliv fyzická aktivita je při nich životu nebezpečná pro mladé zdravé lidi, natož pro starší nebo nemocné. No a například televize Al Jazeera uvádí, že přímo na následky horka teď denně v Indii umírá asi 3000 až 3500 lidí. Převažují infarkty a totální kolapsy organismu.
0: No, tyhle extrémní situace a teploty ale zasahují i ty nejbohatší země kontinentu. Jak s horkem bojují tam?
1: Tak například velká a bohatá města v Japonsku, v Jižní Koreji nebo v Číně instalují do ulic mobilní brouzdaliště, vodní rozprašovače, u přechodů pro chodce se objevily veliké slunečníky, aby lidé při čekání na červenou nestáli na přímém slunci. Prudce se zvýšil také prodej větráků a mobilních klimatizací a lidé tam v mnohem větší míře pracují z domova v tom známém režimu home officeů. Samozřejmě univerzální řešení nikdo nemá. To horko je stejné pro japonského manažéra jako třeba pro indického popeláře, ale jako jeden z prvních začíná reagovat třeba segment cestovního ruchu. Podle jihokorejských médií se už směrem do chladnějších podzimních měsíců posouvá ta hlavní turistická sezóna. Očekává se, že jako první nebo takovými průkopníky v tomto směru budou Japonsko, Jižní Korea, Mongolsko.
0: Extrémní teploty nejenom v Česku, nejenom v celé Evropě, ale také v Asii, jak nás teď informoval náš asijský zpravodaj David Jakš. Tak Davide, zvláštní situaci, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.23 a YouTube.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Česká tenistka Linda Nosková vyhrála letošní Wimbledon. Krátce na to přišla do studia radiožurnálu. Je fakt, že vítěznou trofej zapomněla v autě, ale za chvíli byla i ta mezi námi. Mluvili jsme o finále dvou českých hráček, kamarádek, o tom, jak Linda Nosková při hře schovává své emoce, aby soupeřka ani z její mimiky nic nepoznala. A jaký tenhle úspěch změnil sportovní život.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
0: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Je půl osmé. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
4: V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina teď prověřují hasiči a policisté kráter v poli. V noci na dnešek Rusko provedlo další rozsáhlý útok v různých částech Ukrajiny. Zemřelo 8 lidí. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých je dokonce července, jinde až do září. Zenklova ulice v Praze je kvůli nehodě pod Kobylským náměstím obousměrně uzavřená. Srazila se tam tramvaj, motorka a osobní auto. Jeden člověk při vážné nehodě zemřel. Na místě je vykolejená tramvaj a není jasné, kdy se povede provoz obnovit. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. A u jezera Most začíná festival Let It Roll, podle pořadatelů největší drum and bassový festival na světě. Organizátoři očekávají 20 000 návštěvníků. Na akci dohlédne policie, spolupracovat bude s celní správou, strážníky i s policisty z Německa.
0: Sport.
4: Česká golfistka Sára Kousková dnes poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do druhého turnaje kategorie Major v této sezóně. První odpal Kouskové na Women's Open je na programu po 11:30.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehody na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 čekejte kolonu kamionů. Osobní auta zpomalují více až za Kývalkou, je to na 35 minut do zúžení na kilometr 196. Kamiony se zdrží déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč řeší hned dvě nehody za sebou. Na 5,5 kilometru se jede nejprve odstavným pruhem, následně je průjezdný levý pruh. Brzdí se na 8. kilometru, zpoždění přes 20 minut. Na pražském okruhu jsou tradiční obousměrné fronty před Ořechem. Pomalu pojedete od dálnice D5 ve směru na letiště od Lochkova z 15. kilometru. V Praze zůstává uzavřená Zenklova ulice pod Kobylským náměstím po vážné nehodě. Ucpala se kvůli tomu ulice ke Stírce. Dá se jet Střelničnou a Davídkovou. Na Novopatské před Kbelskou řeší srážku dvou aut. Kolonu hlásíte od dálnice D11. Tam se zastavují kamiony. A na křižovatce Štúrova Zálesí je nové dopravní omezení a tvoří se kolony v obou směrech. Delší je kolona ve Štúrově ulici. Tam se zastavíte už v sídlišti Krč. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na Českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí a ojediněle jsme zaznamenali i tropickou noc nebo tropické ráno. Nejtepleji zůstalo na meteorologické stanici Tišnov Háje 23 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavě, na Březníku necelých 5 stupňů. Přes den teploty vystoupají pořádně vysoko, na severovýchodě ke 34 stupňům, jinde bude až 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách dnes naměříte kolem 28 stupňů. A nebe dnes bude jasné až polojasné, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti může objevit ojediněle přeháňka nebo bouřka, v ní může napršet až 10 mm vody. A ještě vítr, foukat bude slabě, na Moravě a ve Slezsku mírně od jihu až jihozápadu. Tolik zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. V Česku chybí léky s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Pro část pacientek je přitom nenahraditelný. Jak to vypadá s jeho dodávkami, tak to nás bude zajímat i v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record

0: Dobré ráno, z vysílání Radiožurnálu už víte, že na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Pro zhruba desetinu pacientek je přitom nenahraditelný. Na problém v polovině července upozornil server aktuálně.cz a my jsme k němu zjišťovali další podrobnosti. Víc k tomu poví Adéla Burešová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno, Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska, lékárny by už je měly mít k dispozici. My jsme ale před chvílí mluvili s šéfem grémia majitelů lékáren Markem Hampelem, podle kterého od včerejšího večera léky k dispozici nejsou. V Česku se ročně spotřebuje asi 40 000 balení tohoto léku a situaci teď řeší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, který večer na síti X napsal, že aktuálně je možné předepsat jedno balení tamoxifenu jednou za 3 týdny.
0: Je nějaký jiný způsob, jak se pacientky můžou k tomu léku dostat?
1: Ano, je, lékárník může pacientce individuálně objednat. Pokračuje předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
2: Pacientka musí mít recept a na základě toho my můžeme oslovit distributora, který potom individuálně doveze z jiné země Evropské unie ten neregistrovaný lék pro Českou republiku. Plošně se toto opatření nedá aplikovat.
1: Takto objednané léky ale nehradí zdravotní pojišťovny a pacientky si je musí zaplatit ze svého. Pojišťovny se proto snaží dojednat možnosti zpětného proplacení. A pokud pacientka nemůže lék sehnat, má se o dalším postupu co nejdřív poradit se svým onkologem.
0: Říká Adéla Burešová z domácí redakce. Děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a hostem ranního interview už zhruba za 10 minut bude ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boraň.

0: Vzpomíná na něj Bruce Springsteen i Bono Vox z YouTube. Smrt Glenna Hansarda zasáhla hudební svět. Podle Springsteena byl výjimečným hudebníkem, velkorysým člověkem a přítelem. Glenn Hansard ve 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. A vracel se do nich s kytarou i v době, kdy byl slavný.
1: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoa z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Ve vzpomínkách na Glenna Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák sdružoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glenn Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Radiožurnál.
3: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
4: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
3: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
4: Klikněte na radiožurnál.cz.
3: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
4: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Na většině území Česka je teď sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na Jižní Moravě, na Vysočině a v Plzeňském kraji. Platí tam výstraha před požáry. Ukrajina hlásí rozsáhlý ruský útok na několika místech země. Na předměstí Kryvyho Rihu raketa podle tamních úřadů zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí. Dalších 8 je zraněných. Jedna oběť je také v Kyjevě a my se proto po 8 hodině spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem pro další podrobnosti.
5: Nehody na D6 u Jenče a kolona na D1 u Kývalky. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na 5,5. kilometru řeší dvě nehody za sebou. Jede se odstavným, následně levým pruhem, fronta je na 30 minut. Zesílil provoz i v Jenči a Hostivici. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru se popojíždí kvůli omezení u sjezdu na letiště, zpoždění 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 čekejte kolonu kamionů. Osobní auta zpomalují více až za Kývalkou. Je to na 35 minut do zúžení na kilometr 196 v osobních autech. A na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 směrem na letiště od Lohkova je to vždy na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Horkým dnům předchází i velmi teplé noci. Už dnes v noci a po ránu na mnoha místech zůstala teplota nad 20 stupni, což znamená tropickou noc. Nejvyšší teplota lehce nad 23 stupni zaznamenali meteorologové v Tišnově Hájích. Naopak nejchladněji opět na Šumavě, na Březníku kolem plus 5. Přes den pak bude na horách až 28 stupňů, jinde od 34 po 38 stupňů. Na severovýchodě jen 31 až 34 stupňů. A takto vysoké teploty doplní slunečko. Počasí jasno až polojasno, jen odpoledne a večer se bude od jihu zatahovat a tam také může zapršet nebo se tam objeví bouřky. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zhruba desetina pacientek s rakovinou prsu se bez něj podle lékařů neobejde. Lék s účinnou látkou tamoxifen ale v Česku chybí. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice teď zajistil asi tisícovku balení tohoto přípravku z Dánska, jenže spotřeba tamoxifenu v Česku je mnohem vyšší, ročně přibližně 40 tisíc balení. Naším hostem tady přímo ve studiu v Praze je ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč ten lék v Česku chybí?
1: Aktuálně ten výpadek se týká u nás registrovaného tamoxifenu, kdy výrobce nahlásil přerušení dodávek v prosinci loňského roku a to přerušení dodávek se týká v podstatě jeho nastavení vlastně ve výrobě a tím, že to byl vlastně v České republice jediný registrovaný přípravek, tak Česká republika sice zajistila jakoby náhradní léčivý přípravek od prosince, ale tam došlo vlastně také k výpadku a to zase z důvodu nějakých distribučních a kapacitních.
0: No, ještě ale jinak, my máme informace od naší posluchače, která potvrdila, že ten lék bez problémů sehnala v sousedním Polsku.
1: Tady je o to, že v tom sousedním Polsku to není ten stejný lék, co je u nás, protože tam se jedná třeba o jinou lékovou formu. U nás máme tablety, v tom Polsku jsou potahované tablety a třeba konkrétně Polsko má také výpadek toho konkrétního tamoxifenu, který u nás není od toho prosince.
0: Měli jsme obdobné informace i z Rakouska, ale pojďme tedy ještě jinudy. Kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv dostal první informace o tom, že hrozí ten výpadek toho léku? Mluvil jste o prosinci?
1: První informace byla už v červnu loňského roku, ta se týkala vlastně varianty tamoxifenu o síle 10 mg, která není tolik používaná, ale v podstatě toto přerušení dostatečně vykly dodávky toho tamoxifenu o síle 20 mg, protože tam lze vlastně tu tabletu půlit a použít tu 10 mg dávku. Ta další informace tedy byla v tom prosinci, ale v zápětí byla zajištěna náhrada. To znamená, není to tak, jak v některých médiích bylo uváděno, že výpadek trval několik měsíců. V podstatě ty dodávky byly dostatečné až do toho července letošního roku, kdy vlastně došlo k přerušení dodávek toho nahrazujícího léčivého přípravku.
0: A v tom procesu není možné, když vidíte, jaký je problém s tou výrobou, se nějak dostatečně předzásobit, protože jedná se o lék, který je pro některé ženy nenahraditelný.
1: V případě toho nahrazujícího přípravku tam ty předpoklady byly takové, že tam bylo schváleno 31 500 balení, což bylo vlastně dostatečné množství. A ta dodávka byla i přislíbena v podstatě v polovině července, nicméně tam došlo ke zpoždění na úrovni takzvaného propuštění toho léku do distribuce a v podstatě o to zpoždění dejme tomu nějakých 14 dnů, kdy vlastně aktuálně máme obnovení dodávek, zatím tady po částech, jak jsme uváděli zatím v tom počtu 1000 balení. A další dávky balení očekáváme v nejbližších dnech.
0: No, v podstatě tohle potvrdil včera i minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Povězte, v jakých lékárnách ho pacientky teď seženou? Protože my jsme dnes ráno mluvili se šéfem grémia majitelů lékáren Markem Hampelem, podle kterého k dispozici nejsou.
1: V podstatě do lékáren to bylo zaváženo včera odpoledne, to znamená, je možné, že včera ještě to zásobení v lékárnách neviděl. O tom, v jakých lékárnách ty léky jsou. Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
0: A tyhle informace jsou veřejně dostupné?
1: Ano, tyto informace jsou veřejně dostupné.
0: Takže dá se předpokládat, že během dneška bude aktualizováno a najdeme tam informaci o tom, ve kterých lékárnách tedy ten lék k dispozici bude.
1: Přesně tak a postupně budou ty lékárny přibývat, jak se budou ještě během dneška a zítřka zavážet.
0: My jsme tady zmiňovali také tu praxi dovozu ze zahraničí, tím individuálním dovozem lékem, který může ze zahraničí objednat lékárník, pokud bude lék u distributora k dispozici. Tohle ale asi není úplně obvyklá situace.
1: To není obvyklá situace, ale je to jeden z nástrojů, jakým způsobem se dá zajistit dostupnost léku, který jinak není. Protože v podstatě u toho tamoxifenu neřešíme, že by ten lék nebyl vůbec, ale řešíme, že nemáme jakoby tu hrazenou variantu, což je ten problém samozřejmě s tím důsledkem potom pro pacienty. A u toho dovozu vlastně z jiných zemí, tam samozřejmě je možnost, že si ten lékař požádá vlastně o úhradu přes revizního lékaře pojišťovny dané pacientky, což ale nějakou dobu trvá. Nicméně je to také varianta třeba pro případy, kdy ta léčba je zahajována a není tam takový tlak jakoby na to rychlé dodání.
0: Tomáš Boraň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, byl naším hostem ve studiu. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
2: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory jsou podle něj nereálné. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Kolonu čekejte po nehodách na dálnici D6 u Jenče směrem do Prahy. A bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení devátých tříd. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před týdnem přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoroj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zemřel nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky. Víc od našeho zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Poslouchejte ranní Radiožurnál po 8:45. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešem. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Výbuchy jsou podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Keš nebo z ropné provincie Chuzestán.
7: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska, Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím je obousměrně uzavřená Zenklova ulice v Praze. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daníka bude uzavírka ulice trvat několik hodin.
8: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
3: Sport.
9: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Podle kapitána Východočechů Vladimíra Daredy sice na půdě norského týmu zvítězili 1-0, i tak ale budou chtít předvádět aktivnější hru.
10: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
9: Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako odvetu Jablonce proti chorvatskému Varaždínu. Zápas druhého předkola konferenční ligy začíná v 18 hodin a Severočeši musí dohánět jednogólovou ztrátu poté, co na hřišti soupeře prohráli 2-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehody na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává fronta hlavně kamionů. Osobní auta zpomalují zakývalkou do omezení ke sjezdu na Bratislavu, je to na půl hodiny, kamiony postojí déle. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na 5,5 kilometru řešili dvě nehody za sebou, je tam už pouze jedna. Jedny následky nehody v levém pruhu, jede se pouze odstavným pruhem, kolona je na 30 minut, silný provoz je i na souběžné silnici v Jenči a Hostivici. Na Pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor při sjezdu na D5 v nájezdu na dálnici před přemostěním okruhu překážka v pravém pruhu.
12: V tom SIčku je kus pneumatiky, tak je to vidět na poslední chvíli, do toho nikdo nevletí.
11: V Praze v Zenklově pod Kobylským náměstím pokračuje odklízení následků vážné nehody. Nově se nedá projet už jenom směrem do centra. Ucpaná je ulice ke Stírce, dá se to objet Střelničnou a Davídkovou ulicí. A ve Štúrově ulici směrem k Zálesí postojíte v koloně od Tempa, je to kvůli omezení v Zálesí zdržení 20 minut. Pozor na souběžné Vídeňské, je kyvadlový provoz kvůli stavbě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty vysoké 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Takové byly zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
1: Dobré ráno, 8 hodin 6 minut, k tomu s vámi tedy ranní Radiožurnál, dění doma i ve světě. Noční ruský raketový útok a dronový útok na Ukrajinu nepřežilo nejméně 13 lidí. Náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín už se chystá podrobnostmi a přihlásí se nám do vysílání ranního Radiožurnálu. Zajímat nás bude také počasí, už jsme mluvili s naším asijským zpravodajem také mimo jiné o tom, že i tam padají teplotní rekordy a teploty se pohybují nad 45 stupně Celsia. No a dnes a zítra čekají nejtěžší dny v tomto týdnu také Česko. Teploty mohou dosáhnout až ke 40 stupňům. O víkendu si mírně polepšíme a ochladí se. Začátek příštího týdne ale bude opět velmi horký, a tak se na předpověď podíváme za chvíli podrobněji.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10,5 minuty po 8 hledíte-li na čas, s vámi ranní radiožurnál a teď počasí. Víme, že do Česka proudí horký vzduch ze severní Afriky. Dnes a zítra proto čekáme teploty, které budou atakovat 40. No a detaily k tomu přidá teď ve studiu kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Je to tak, dobré ráno. Teploty se dnes budou i zítra pohybovat o 10 stupňů výš nad dlouhodobým průměrem. Dnes mohou vyšplhat až k 38 a zítra bude ještě dokonce tepleji. Potvrzuje to meteorolog Pavel Borovička.
2: Nejvyšší denní teploty budou mezi 35 a 39 stupni, jen na severu a severozápadě budou nižší 32 až 35 stupňů.
1: A horko bude tentokrát i na horách. Na hřebenech bude téměř 30 stupňů.
0: O víkendu by se ale mělo trochu ochladit.
1: Máš pravdu, Petře, vlnu veder přeruší o trochu mírnější horka. Na naše území dorazí během sobotní frontální rozhraní, přinese sebou četnější přehánky a bouřky. Ochladí se citelně hlavně v severozápadní polovině. Čech. Všude jinde zůstanou teploty nad 30. To ale není všechno. Na naše území míří další tlaková výše, přejde přes Česko už v neděli a za ní se zase oteplí. Začátek příštího týdne tedy opět s teplotami, které budou i nad 35 stupni.
0: Tropy jsou tady, Marcela Hálová také ve studiu s předpovědí. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Tak s vámi i Radiožurnál v 8 hodin a 12 minut.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 8:45. Kriminalisté v Psovodě a členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí se od 6 hodin večer střetnou s chorvatským Varaždinem a policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Města chystají opatření proti vedru, tak například magistrát v Brně v 10 hodin dopoledne otevře dva klimatizované historické sály na Nové radnici. Lidé si tam můžou odpočinout před tropickými teplotami a my se do Brna a také na Vsetínsko vydáme po 8:30.
3: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 hlásíte kolonu. Přes půl hodiny se jede do zúžení v Brně, kamiony se zdrží déle. V Brně hlásíte kolonu v Žabovřeské směrem do Pisáreckého tunelu kvůli dopravnímu omezení.
4: Zhruba půl kilometru za výjezdem z Královopolského tunelu už je kolona ve dvou kruzích a stojí až k STK Jehlinky.
3: A zpoždění je 15 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na 5. a 5. kilometru odklízejí následky nehody. Jede se nově pravým pruhem, zdržení půl hodiny. Silný provoz je i na souběžné silnici. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru se popojíždí kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na letiště. Zpoždění je 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Probouzíte se do tropického dne. Nebe slunečné, jasné nebo polojasné. Až později odpoledne a večer se bude na jihu obloha zatahovat. A tam se také mohou objevit srážky. Čekají nás přehánky nebo bouřky. Teploty dnes hodně vysoké. Na severovýchodě do 34, jinde až do 38 stupňů. A to není všechno. Zítra budou teploty ještě o stupeň vyšší. Na severovýchodě do 35, jinde budou téměř atakovat 40. A čekáme stále slunečno, opět odpoledne, zítra ale v Čechách. Přibývání oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut. Rusko v noci provedlo další rozsáhlý útok na Ukrajinu vedený raketami různých typů a také drony. Ukrajinské úřady hlásí zatím 13 mrtvých, z toho 2 děti. Další lidé jsou pak zranění. Na Ukrajině je stále náš zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Nejvíce obětí hlásí úřady v Krivém Rihu, což je na středovýchodě Ukrajiny. Co tam ruské rakety zasáhly?
1: Zasáhly vesnici nedaleko od Krivého Rihu Radušné, kde zcela zničili jeden z těch domků, ve kterých žila prostě obyčejná normální rodina s mnoha dětmi. Tam jsou právě ty dětské dvě oběti. Zahynuli 4 dospělí, další děti byly zranění. Tam je ta situace asi nejtragičtější, pokud jde o jednotlivý útok. Celkem na Ukrajinu útočilo několik desítek raket různých typů. Protivzdušná obrana oznámila, že se střelilo 55 raket a 265 těch nepilotovaných letounů. Bohužel 3 rakety, které se používají proti lodím, to je zřejmě typ kalibr, 6 balistických raket a 2 rakety s plochou dráhou letu se nepodařilo zlikvidovat. A také bohužel explodovaly na místě, tedy to byly přílety 17 těch nepilotovaných letounů na 20 lokalitách.
0: No a proč se ti lidé po vyhlášení poplachu nedokázali schovat do krytu nebo třeba jenom aspoň do sklepa?
1: To je vždycky otázka, kde se ten kryt nachází a jak se ti lidé sami cítí, jak vyhodnocují tu situaci. Když jste ve městě, které má metro, tak samozřejmě jdete do metra, ale vždycky vám i kamarádi ráno psali, no my to máme do metra hodně daleko a navíc do metra už večer nepouštěli lidi, protože bylo tak zaplněné, že už se tam zkrátka nikdo nevešel. Jsou tam kryty, jsou tam jak podzemní, tak venkovní, garáže, to všechno se dá použít, ale pokud je třeba o případ toho Krivého Rihu, té vesničky, tak tam lidé vůbec nepředpokládali, že k něčemu takovému může dojít, protože tam nikde nic kolem není, jenom ty domky, ve kterých prostě žijí úplně normální, obyčejní lidi, dojíždějící za prací třeba do Krivého Rihu, a oni nepředpokládali samozřejmě, že se jim něco takového může stát, ale jak je vidět, tak se to stát bohužel může a ani západ už Ukrajiny nezůstal ušetřený. Lvov hlásí 30 zraněných, například další a další města, ta Poltavská oblast, Kyjev, Kyjevská oblast a podobně. Takže ten útok byl velmi masivní a nikdo před ním není úplně bezpečný.
0: Ty jsi zmínil, že ruské střely mířily také i na západní Ukrajinu. Máš ještě nějaké bližší informace o tom, jak tam ta situace konkrétně vypadá?
1: Většina těch raket, zdá se 22, mířila právě na Lvov, nebo velká část, řekněme. Tam zasáhly obytné domy, jeden částečně zničili, tam je nejvíc těch zraněných a další poškodili. Ještě nejsou úplně přesné informace o tom, kolik lidí celkem bylo zraněno nebo možná i zahynuli, protože tam pořád pracují záchranáři.
0: Tolik tedy aktuálně z Ukrajiny pro Radiožurnál Martin Dorazín. Martine, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A sledujeme i situaci v Polsku. Tamní stíhačka v noci zasahovala proti letícímu objektu na východě země, spadl poblíž Lublina. K tomu se budeme určitě vracet v dopoledním Radiožurnálu krátce po 10. hodině. Teď je 8 hodin a 23 minut.

vámi Radiožurnál i dnes. Zdravíme dopravní zpravodaje a děkujeme za upřesňující informaci z D6. 5,5 km na Prahu po nehodě je tady stále blokovaný levý pruh kolona v tuto chvíli aktuálně na 20 minut. Šťastnou cestu přejeme a za chvíli další zprávy.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tady je Radiožurnál 8:30. A se zprávami Jana Utendorská.
2: Polsko v noci vyslalo stíhačku F-16 k zásahu proti objektu letícímu na východě země. Uvedla to polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina prověřují hasiči a policisté asi 10 metrů veliký kráter v poli. Rusko v noci provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Obětí je nejméně 13. Veřejné slyšení v Senátu se dnes zaměří na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky. Koná se po přesunu agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Muž, který v roce 2022 pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud v americkém New Yorku. Útočník Hadi Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hezbollah. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud ho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie po útoku oslepl na jedno oko. A brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní dva klimatizované historické sály na Nové radnici jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené do konce týdne, a to vždy od 10 do 18 hodin. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. Sport. Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderiho.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Lasice z kilometru 179 hlásíte kolonu, přes půl hodiny se jede do zúžení v Brně. Kamiony se zdrží déle. V Brně v Žabobřeské směrem do Pisáreckého tunelu popojíždí kolona, zpomalíte už kousek za Královopolským tunelem. Je to kvůli dopravnímu omezení, které před okamžikem skončilo. Kolona se začíná rozjíždět. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč je na 5,5 kilometru uzavřený levý pruh. Stojí tam dvě auta. Po nehodě na místě šipka. Kolona začíná za sjezdem na Kladno na 10. kilometru a je na 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem kvůli omezení u letiště, zdržení necelých 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Tvoří se kolona za sjezdem na Písnici, k Ořechu počítejte s 20 minutami navíc. A v Praze zůstává plná Novopatská směrem na D8 kvůli omezení Vegbelské. Poprvé zpomalíte už na konci Štěrboholské spojky u Běchovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Další vlna veder je tu. Dnes teploty do 38 stupňů, zítra dokonce do 39 stupňů Celsia. A takto vysoké teploty doprovodí slunečné počasí, až odpoledne a večer se bude nebe zatahovat. Dnes na jihu, zítra spíše v Čechách. A při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V nich může ojediněle napršet 10 až 15 mm srážek. Více oblačnosti nás čeká v sobotu. Polojasno až oblačno, hlavně ráno v Čechách až zataženo. A od západu se budou na naše území rozšiřovat přehánky, místy i bouřky. Teploty trochu poklesnou, budou ale stále poměrně vysoké do 33, na Moravě stále do 36 stupňů. V neděli se k nám vrátí slunečné počasí. Polojasno nebo skoro jasno, z veder ale stále mohou vznikat bouřky. Teploty v neděli kolem 30, na jihu Moravy až 34 stupňů. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Jen opět stoupnou teploty, místy až ke 40. Tolik zprávy. A vysílání ranního radiožurnálu pokračuje s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Hálová. Počasí. U počasí zůstaneme. Města teď reagují na vlny veder chlazením ulic i otevíráním zastřešených míst, kde se můžou lidé ochladit. Tak třeba v Brně otevřeli jinak nepřístupné historické sály radnice. No a slunce přidáme i v ranním radiožurnálu s kapelou Nightwork.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál, aktuálně z D2 do Brna, neprůjezdná po nehodě v omezení na prvním kilometru. A do Brna se vydáme i teď. Tropické teploty nutí města hledat způsoby, jak lidem ulevit od vedra. Právě v Brně znovu otevírají jinak nepřístupné klimatizované sály na Nové radnici v centru města. Podrobnosti reportérka Aneška Hlávková, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Na jihu Moravy má dnes být až 38 stupňů a tak Brno znovu otevírá klimatizované sály v centru města. Kdo si dnes bude chtít na chvíli odpočinout od rozpálených ulic, tak si může zajít do historického sněmovního nebo rytířského sálu na Nové radnici. Ty bývají otevřené jen při zasedání zastupitelstva nebo třeba při koncertech. Ode dneška do neděle si tam ale lidi můžou přijít sednout a dát si i sklenici vody. Otevřené budou od 10 dopoledne do 6 do večera. Takové otevření klimatizovaných sálů ale není v Brně úplnou novinkou. Vedení města je už ze stejného důvodu nechalo otevřít během červnových veder. Tehdy během 3 dnů přišlo 108 lidí. A aby bylo i v centru města o něco příjemněji, vyjíždějí ode dneška do ulic taky kropicí vozy. Kropit budou během veder 3x denně.
0: No a kde se schladit ve Zlínském kraji, tak to nám teď poví reportérka Michála Kočendová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, i když se dnes i ve Zlínském kraji, podobně jako v Brně, mají teploty vyšplhat k tropickým hodnotám, jsou tu místa, kde se lidé můžou před vedrem schovat. Minimálně dlouhé kalhoty, mikinu a lehkou čepici by si měli přibalit ti, kteří zamíří na některou z ledových ploch. Třeba tady na zimním stadionu Kapka Resortu ve Lhotě u Vsetína je přímo u ledu kolem 7 stupňů Celsia. Právě teď tady končí jeden z dnešních hokejových tréninků dětí, na který naváže další pod vedením trojnásobného mistra světa Petra Čajánka. Už v sobotu se ale na led dostane i veřejnost při veřejném bruslení. To o víkendu nabídne také zimní stadion na Lapači, ve Vsetíně a od příštího týdne se vrátí i do Kroměříže. Naopak ve Zlíně se led přes léto tradičně rozpouští a v Uherském Hradišti se nový zimní stadion ještě staví.
0: Michála Kočendová, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Larafovi, ranní radiožurnál 8.43, no a před dalšími zprávami ještě stihneme navštívit Opavu. Dva roky po povodni začala oprava kostela Nejsvětější Trojice u městských sedů. Záplavy tehdy zničily vnitřní vybavení, a to včetně celé podlahy.
1: Tak v tom září teda hned jsem tady přijel a když jsem otevřel dveře, tak to byla spoušť, prostě oči propláč.
2: Tak to loni vzpomínal na zbytečnou snahu aspoň něco zachránit během povodní děkan opavské farnosti Václav Koloničný. V úplně prázdném kostele Nejsvětější Trojice se pořád sušily zdi s oklepanou omítkou. Po čase jsme zpátky a už jsou tady slyšet úplně jiné zvuky.
1: Jsou udělané nové podklady pro podlahy, je udělána nová elektroinstalace, takže práce pokračuje.
2: I dveře už jsou tady připravené nové.
1: I dveře.
2: Pracuje se tady naplno. Hned u toho, co zbylo z oltáře, mají řemeslníci pracovní stůl. A jsou vidět dole u stěn nové zvláštní kanálky, které vodu dostanou rychle pryč, pokud by se záplavy opakovaly a voda se tlačila i ze spodu, aby zase nezvedla celou podlahu.
1: Je to kostel z konce 15. století, takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše.
2: Musí se podle Václava Koloničného udělat všechno vlastně znova. Lavice, výzdoba, na varhany se ještě nikdo pořádně nepodíval. I tam může být ještě problém.
1: Některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
2: Bude to stát možná až 10 milionů korun. Pomáhají dárci, benefiční akce a diecéze pořád čeká na vypořádání s pojišťovnou. Příští rok už ale bude všechno hotové a na jaro chystá diecéze znovu otevření kostela, kterému se tady ve městě říká Povodňový. Z Opavy Martin Knedl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá rušení 9. tříd na základních školách. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD a 20 minut s Robertem Plagou si můžete poslechnout také na našem webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Lesní požáry ve Španělsku se podle hasičů daří postupně likvidovat. Teď zasahují například v provincii Castellón, což je na východním pobřeží země. A požár se podle dosavadních zpráv dál nerozšiřuje ani na jihozápadě Francie.
3: Nehoda na D2 v Brně a kolona na D6 u Jenče. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna se na prvním kilometru stala nehoda.
4: D2 ve směru na Brno, ve sužení, tam nějaký karambol, nákladák a dva osobáky.
3: Na místo už přijela policie, vozidla odstavila, už se znovu projíždí. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice se na kilometru 176 zastavují kamiony, pokračují nesouvisle do omezení na kilometr 196, osobní auta projedou rychleji. Na D6 z Karlových Varů do Prahy se za sjezdem na Jeneč podařilo odklidit nabouraná auta. Na 5,5 kilometru odjíždí světelná šipka, jede se tedy dvěma pruhy. Opatrně kolona začíná za sjezdem na Kladno na 10. kilometru a začíná se rozjíždět. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem kvůli omezení u letiště zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Nejen naše území, ale celou Evropu spalují vedra. Na západě nejsou výjimkou teploty nad 40 a hlavně ve Francii nebo ve Španělsku bojují s rozsáhlými požáry. Před nimi varuje i Český hydrometeorologický ústav. Také na našem území, konkrétně v Plzeňském, Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině, tam hrozí riziko vzniku požáru. Další výstraha se týká vysokých teplot, které dnes budou dosahovat až k 38, zítra dokonce k 39 stupňům a s nimi spojenou zátěží. Je potřeba trávit co nejméně času na přímém slunci, hodně pít nealkoholické nápoje, nepřetěžovat se, větrat jen v noci a po ránu a také být v kontaktu s blízkými seniory, kteří patří v těchto vedrech těm nejohroženějším. Hezký den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 8 hodin 51 minut k tomu ranní radiožurnál obvykle končíme seriálem, stejně tak je tomu i tento týden. Celý týden v tomto čase přinášíme nejrůznější příběhy, které mají společného jmenovatele, sice transplantace a dárcovství orgánů, a to nejenom orgánů jako takových. Ostatně dnes se přesvědčíte ještě o něčem, co možná může být i pro vás inspirativní. Teď se v seriálu radiožurnálu přeneseme v čase do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý, měl horečky. Z testů následně zjistili, že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukemie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně. O 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým brachou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že si to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl, nebo jen tak, jo. Bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, což jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostalo hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokole, viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty jsi tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotně jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se toho úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já jsem, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, neboj, to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, bylo rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude pátý díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: V Česku chybí lék na rakovinu prsu, některé pacientky se bez něj neobejdou. Na jihozápadě Francie se i přes vlnu vedera silný vítr daří bránit šíření požáru. České hokejistky trénuje bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová. Kolona popojíždí na D7 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Radiožurnál to řekl předseda grémia a majitelů lékáren Marek Hampel. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
4: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
3: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojují více než 3300 hasičů.
5: Zástupkyně vlády v oblasti Gironde Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu, a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léška Fere Filip de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
6: Přístroje, které jsme používali, mohly zapříčinit další požár.
5: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé až v září.
7: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínů podání přihlášek.
8: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
7: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
9: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
7: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Hotel a vysílačna ještě doslaví 60. výročí. 30. července 1966 byl položen základní kámen budovy, která se stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Ještě je národní kulturní památkou.
10: Ten ještě se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
11: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
12: Ještě by měl zůstat ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme, a toto je vlastně vklad dnešní doby.
11: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Přípravu na novou sezonu odstartovali v Chomutově české hokejistky. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. O bruslařská cvičení se ale nestará.
13: Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování, takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Středokluk. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 zůstává fronta kamionů nesouvisle se táhnoucí do Brna. Levým pruhem se jede výrazně rychleji. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona. Provoz brzdí stavební práce u sjezdu na letiště, zpoždění necelých 20 minut. V Praze ve Strakonické směrem na Smíchov v Lahovičkách stojí v levém pruhu porouchané auto. Brzdí se před Lahovickým mostem, zdržení kolem 5 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Sledujte značení k Ořechu, počítejte s 15 až 20 minutami navíc. Na okruhu se jede pomalu i směrem z letiště, a to od dálnice D5 z 22. kilometru. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se zpomaluje za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru k Ořechu je to na necelou půl hodinu. A ještě zpět do Prahy ve Štúrově směrem k Zálesí popojíždí kolona od Tempa. Je to kvůli novému dopravnímu omezení, zpoždění kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno až polojasno, teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu rozhovoru Jana Pokorného s hostem Radiožurnálu.
15: Radiožurnál je stanice, která přerušuje pravidelný program při mimořádných událostech, a k takové se vracíme právě teď. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou, včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme, dobrý den.
16: Děkuji za pozvání.
15: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále, minutu po minutě, pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává, po vítězné míči. A dál?
16: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují celý vlastně náš ceremoniál, abych mohla jít za mým týmem, jestli je na to čas, jak dlouho tam můžu být a tak. Takže hnedka jsem za nima běžela, ať si ten moment co nejdříve a co nejčerstvěji všichni užijeme, ať vidím co nejvíce mých známých tváří v mém boxu.
15: Pardon, to oni vám musí dovolit, ti organizátoři, že
16: já
15: teď je ten čas.
16: Já se musím zeptat, jestli na to je čas, a oni mi to můžou teda dovolit, můžou mi dát zelenou kartu, ale běžela jsem tam, teď už je tam cestička celá pro nás udělaná, že nemusíme vlastně šplhat přes lidi, přes fanoušky a tak, takže to bylo krásný. Měla jsem celou moji rodinu tam, kamarády, všechny moje agenty, celý můj tým, takže jsem strašně ráda, že jsme si to všichni užili takhle. No a potom jsem zase běžela zpátky na kurt a už byl ceremoniál. S princeznou Kate jsem si podala ruku, předala mi můj talíř.
15: Ty jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě, nebo ne vy, ale prostě vaši lidé, ale ten talíř už se nese. My bychom to mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají, já raz, dva, tři, tak a říkáte tomu fakt,
16: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
15: No a on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
16: Tohle není ten originální talíř.
15: Aha, tak to je nějaká kopie.
16: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
15: Takže další hračky nám spadne do kanálu.
16: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho... Že jo, všechnu možnou výbavu a všechny všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat, opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral. Vlastně i jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal, že už...
15: No protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet.
16: Já vím, tak jsem tak tím, co se to zatopila, no. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak... jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
15: No taky dobrý.
1: Host Radiožurnálu.

0: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
1: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak, kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu zabíháme do velkých detailů. Když se člověk v téhle budoucnosti ztratí, tak pak je velice, velice těžký být zpátky v té vlastně přítomnosti a bojovat o každý míč.
0: No a pak to člověku dochází, že je hráčkou top desítky, což je krásné. Jsou z toho nějaké výhody pro tenistku? Máte třeba jiné rozlosování, lepší šatnu, hladší ručníky? Nebo já ne?
1: Je tam těch výhod, jestli se to dají nazvat výhody, pár, ano, samozřejmě v pavouku, na dalších turnajích budu v jiné části pavouku, nebo budu předsazená, nebo tyhle věci, ale to jsou asi spíš maličkosti, to mi určitě další titul, nebo další další Grand Slam nevyhrajou a možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký, všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku záluzku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce, zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo, a začít zase znova.
0: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přeci jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
1: To je krásné číslo.
0: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
1: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu, samozřejmě je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny jsme... Všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů, nebo z tréninku, nebo z dublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano. A nic si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
0: Samozřejmě to finále nabylo na atraktivnosti tím, že ho hrály dvě Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
1: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
0: Můžete jí popřát přes rádio?
1: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
0: Pochopitelně, teď posloucháme.
1: Ježišmarja, tak to se omlouvám. Samozřejmě, no, taká, jo, prosím tě.
0: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zesílila rádio.
1: Já chci popřát Káje jenom to nejlepší. Hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít. Je to skvělá holka. Je s ní kopec randy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně, strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže... Tam to bylo jenom o maličkostech, no.
0: Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
1: Můžeme. Víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem, do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o deblu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později a na konci tohoto roku je určitě možná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte pozor v okolí sjezdu na Vranovice Kelčice. Na dálnici běhá pes opatrně mezi 17. a 15. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled. Prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
1: Na Travnatý dvorec jsem...
0: On už nebyl moc travnatý, já vím.
1: Myslíte to finále?
0: To finále, no.
1: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
0: Ani o povrchu.
1: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu. Přeci jednom, třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, a pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
0: A... No vy tolik ne, tedy.
1: Myslíte?
0: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
1: Tak já jsem věděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo, možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
0: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
1: Ano, 100%.
0: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokru, jo?
1: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale v realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
0: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení, jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
1: Ale tak i někdy, než bych chtěla já, samozřejmě.
0: Já to viděl. Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
1: Trošku jsme, my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě, anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže... To mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
0: My ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
1: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
0: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
1: Není to svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou. Já jsem přísám, že jsem nevěděla,
0: Že je tam princezna z Walesu?
1: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla během zápasu, což bylo

0: dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
1: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? Na váš tým?
0: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na které se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovským úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známý tváře na ně se podívat.
1: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
0: Ano, to jsem věděla.
1: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
0: Vůbec nic, já myslím, že jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
1: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
0: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, když se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: V 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A také zprávy s Janou Utendorfskou. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu. Zemřelo nejméně 13 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly i polské stíhačky. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území, v jižní a v jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Meteorologové pak varují před požáry, a to hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí fotbalisté se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. A auta i veřejná doprava opět projedou Zenklovou ulicí v Praze. Dopravu tam ráno zastavila vážná nehoda. Jeden člověk při ní zemřel. Při srážce s osobním autem a motorkou vykolejila tramvaj. Dopravní podnik proto zaváděl náhradní autobusovou dopravu a dotčené tramvajové linky odklánil na objízdné trasy. Sport. Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D7 u Tuchoměřic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174,5 popojíždějí kamiony. Nesouvisle pokračují do zúžení na kilometr 196 ke sjezdu na Bratislavu. Osobními auty je to na půl hodiny. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 3. kilometru pojedete pomaleji. Fronta se zkracuje, provoz brzdí, omezení u sjezdu na letiště zdržení 10 až 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru zůstává kolona pokračující na Pražský okruh za Ořech, tam pojedete 25 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Tvoří se teď kolona na Radotínském mostě. Za Ořech se zdržíte 15 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Novopatskou hlásíte kolonu, pokračuje do omezení ve Kbelské.
5: Od 2.11 na nájezd na Novopatskou 15 minut.
4: A na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu jsou dopravní omezení u Velkého rybníku, Vystrkova i za obcí Věž. Je to vždy na 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy. A posloucháte reprízu rozhovoru Jana Pokorného s hostem Radiožurnálu.
6: Tenistka Linda Nosková. Nepoptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
7: Barbora Strýcová, která má velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
6: A mít to z krku.
7: Mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak tak to bude to správné načasování.
6: Mám tedy ten rozvod nějak urychlit?
7: Kdybyste mohl, tak jako bylo to...
6: Mohl, ale nechci.
7: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete
6: mohl,
7: chtít.
6: Mohl, ale nechci. Jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
7: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nějak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere, když to funguje, tak se to nemění prostě.
6: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu, anebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
7: Tak to mě asi v životě nenapadlo upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.

0: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině, u Vsetína. Je to tak?
1: Ano, začínala jsem tam.
0: Začínala jste tam. Ano. Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
1: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem, i když to bylo opravdu jako koníček z začátku, nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem, ale jak jsem říkala, no, rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny, ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
0: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo...
1: Tak těch milníků bylo hodně. Já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko, nebo to byla Itálie, tak...
0: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry? Janik Sinner.
1: Ano, přesně. Tak,
0: váš spolutanečník.
1: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme. Ale...
0: tak nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
1: Doufám, že ani nepřijde. Ale... Takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterým trénu nejvíce času, že mám všechny zázemí, všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
0: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
1: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
0: To vám bylo 15?
1: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
0: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš... Z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
1: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
0: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
1: Pan Krupa samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty i tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora po tenhle stand-end, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
0: Čím je tak unikátní? Vašima očima viděno.
1: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám že ano, takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.

0: tenistka Linda Nosková. Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melanie Molitorovou, maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není ona přísná?
1: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně legendy nebo mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem je viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
0: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
1: S mamkou, vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam jeli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
0: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
1: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
0: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
1: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
0: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
1: Já nevím, kolik jsem vyhrála. Takže
0: Mám to říct? Tak ne.
1: Jestli chcete.
0: Ne, nebavme se úplně zítra, to bychom byli příliš malé. Co, jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
1: Věřím. Viděla jsem jeden článek o tom, kolik vlastně, že to bude možná více než polovina z toho originálního počtu, takže, ale to je jediný, co vím, takže dávám, když tak vědět, kolik mi přišlo v totálu.
0: Lindo, když potom zápase šla k mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála, a nebo jste se polekala, jako jestli se něco nestalo?
1: Ne, usmála jsem se tomu, já jsem jí řekla potom vlastně něco taky podobného, že jsme prostě kamarádky, je to tak, nic se nezmění, jsme profesionálky, tohle je naše kariéra, ale my dvě jsme jako potom v normálním osobním životě pořád stejný, věřím.
0: A teď v tom tenisovém životě budete mít víc kamarádek nebo spíš míň?
1: V tenisovém, to je dobrá otázka, ale já bych řekla, že možná míň. Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit o to procento víc, ale jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
0: Ještě studujete?
1: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
0: Linda Nosková, olympijská vítězka, teď už urychluju ten rozhovor, všimněte si, byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. My vám ještě jednou blahopřejeme a přežijte to mediální kolečko a další povinnosti, které plynou z tohohle úspěchu. Mimochodem, pozvání prezidenta republiky jste přijal?
1: Ano.
0: Už víte kdy?
1: Vím kdy, ještě poslední detaily se musí doladit, přesně. Dobře. Tak.
0: Linda Nosková, hezký den, nashledanou.
1: Děkuju moc.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede premiér Tusk. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Čeští juniorští atleti míří na světový šampionát v Eugene. Kolona zůstává na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude slunečno, teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Rusko v noci opět silně útočilo na Ukrajinu. Zemřelo nejméně 13 lidí. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
3: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
1: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. V Česku pokračuje vlna vedere. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až na 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
4: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: A kde se schladit například v Praze, to uslyšíte v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou a další druhy živočichů. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis, ochránci přírody. Cílem je podpořit v údolí řeky Ohře biologickou pestrost, říká za společnost Lucie Štefanská.
5: Zajímavé je to tím, že ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
6: Sport. Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
7: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
6: Atletické mistrovství světa juniorů začíná v Zámoří 5. srpna a končí 9.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D7 u Postoloprt a kolona na D1 u Domašova. Na D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Postoloprty. Na 57. kilometru ležel kus dřeva, jsou tam teď rozházené v pruzích větší třísky. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky pojedete pomaleji z 5. kilometru do omezení u sjezdu na letiště, je to na 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5.5. kilometru hlásíte silný provoz osobními auty, je to na okruh za Ořech na více než 20 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce před Olomoucí u čerpací stanice Orlen stojí karavan na 35. kilometru.
9: Tak v pravém pruhu na dálnici teďka čerce bouchl mobilnímu autu karavanu zadní pneumatika a v je to na levé straně, takže oni budou určitě tam zasahovat i do druhého jízdního pruhu.
8: A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov popojíždějí kamiony z kilometru 175. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: V Německu už letos kvůli vysokým teplotám zemřelo skoro 10 000 lidí, píše to Institut Roberta Kocha. Je to víc než v kterémkoliv jiném roce od roku 2016. V Německu i dnes platí varování před vysokými teplotami, které by se mohly vyšplhat až k 38 stupňům. A podobná vedra čekáme i v Česku, jak jsme slyšeli, a všichni víme, že chodit po rozpáleném městě ve vedrech není skutečně nic příjemného. Třeba Praha proto udělala interaktivní mapu a v ní najdete místa, kde se dá v horku schladit. A tak jsme vyzkoušeli, jak to funguje v praxi. To bude první reportáž předposledního červencového dopoledního radiožurnálu. Ten právě začíná. Vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Česko znovu zasáhla tropická vedra, nejhůře můžou horko snášet ti v rozpálených městech, kde se mnohdy není kam před horkem schovat. Kde se schladit třeba v městě hlavním, tedy v Praze, najdete nově v interaktivní mapě, funguje i v mobilu a nabízí přehled o mlžítkách, fontánách, pítkách i plochách ke koupání.
1: Teď se nacházíme na dolní části Václavského náměstí u Můstku, kde v rámci rekonstrukce náměstí vznikla i také fontána.
2: 16 vodních trysek tady ochlazuje nejen okolní vzduch a rozpálenou dlažbu, ale i kolem jdoucí, jak říká specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter z magistrátu hlavního města Prahy.
1: Je to vlastně ten příjemný prvek, který pomáhá těch vlnách veder se trochu schladit.
2: Nejen tuhle fontánu, ale stovky dalších vodních prvků Pražané nově najdou pohromadě v interaktivní mapě.
3: Všichni samozřejmě, kteří mají zájem podívat se do té mapy, tak ji naleznou na oazychladu.mojepraha.eu.
2: My jsme si teď mapu v mobilním telefonu otevřeli spolu s Vladimírem Antonínem Bláhou z městské společnosti Operátor ICT, která projekt dělá.
3: Teďka tam máte, jak jsme říkali, pítka, mlžítka, fontány, veřejně přístupné pumpy, studánky, prameny.
2: Co dalšího se v mapě objeví, protože teď to ukazuje pouze vodní prvky.
3: Tu mapu chceme dále rozšiřovat, aby tam byly i třeba takzvané chladné zóny, to znamená prvky, chladnější místa. Dovedeme si výhledově představit třeba klimatizované prostory, kde bude možné opravdu v těch největších vedrech a budou otevřené třeba se schladit.
2: Už první červnová vlna veder ukázala, jak moc jsou taková místa potřeba. Klimatizované prostory otevřela třeba radnice Prahy 7 a 10. Lidé si tam mohli odpočinout od úmorných veder.
1: Třeba Paříž, Barcelona, takovéto prostory, které jsou klimatizované, otevírá právě na ty vlny veder. Máme v plánu oslovit městské části, aby se do té mapy zapojili a právě na příští rok se zamysleli, zda takovéto prostory by v rámci jejich městských částí nešly zřídit.
2: Doplňuje Jan Richter. Centrum Prahy patří k nejteplejším oblastem u nás. Přibývá tu tropických dnů a teplota vzduchu tady roste vyšším tempem než ve zbytku republiky.
4: Je to vlastně důsledek spojení dvou vlivů, jak klimatické změny, tak teplné ostrova města. Ty oba dva efekty se navzájem zesilují.
2: Říká Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Nevýhodou měst je, že i v noci teploty neklesnou tolik jako v okolí. Tereza Jarouškovcová, Radiožurnál.

Tady je dopolední Radiožurnál a 10:45. Profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Tyto i další profese se teď připravují taky na tropická vedra. A tak vysvětlíme, na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci. Už za chvíli.

0: To byl Kors na Radiožurnálu. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia. Co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Mluvíme třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi, anebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. No a svoje o tom vědí třeba i dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů ne.

0: 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
1: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
2: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnancům v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
1: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
3: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
1: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 10.30. A zprávy má Tereza Tomášková.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Rada bezpečnosti OSN v New Yorku dnes začne jednat o výběru příštího generálního tajemníka OSN. Ten nahradí dosavadního šéfa mezinárodní organizace, Portugalce Antonia Guterreše. Jeho funkční období skončí v prosinci. Kandidátů se přihlásilo 7. Mezi favority je šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi nebo bývalá ekvádorská ministryně zahraničí Maria Espinoza. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. U jezera Most začíná festival Let It Roll, podle pořadatelů největší drum and bass festival na světě. Organizátoři očekávají 20 000 návštěvníků. Na akci dohledne policie, spolupracovat bude s celní správou, strážníky i s policisty z Německa. Sport. 10 dnů po prohraném finále na mistrovství světa se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Interu Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva ligové zápasy a taky středeční utkání hvězd.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D4 u Pečic a kolona na D1 u Domašova. Na D4 ze Strakonic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Pečice. Na 50,5 kilometru hlásíte překážky.
5: Bouchnul kamion kolo, ten kus ty pneumatiky je prostě průz toho klesání, jo. Policie jede na místo.
4: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 172 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvisle pokračují do zúžení v Brně, levý pruh jede výrazně rychleji. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Měřín pracují silničáři. Na kilometru 134 je uzavřený levý pruh. Brzdí se na stén 38. kilometru, je to zatím na 10 až 15 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem na Olšany u Prostějova stojí karavan. Na 35. kilometru s defektem směrem do vozovky. Vybočuje se, kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru se jede v koloně, pokračuje na Pražský okruh. Za Ořech, tam pojedete osobními auty necelou půl hodinu. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se popojíždí od Barandovského mostu kvůli nehodě v Malé Chuchli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33 a na horách kolem 28. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Vláda podle vicepremiéra Havlíčka schválením akceleračních zón omezila výstavbu větrných elektráren. Má vláda správný cíl, když výstavbu obnovitelných zdrojů energie omezuje? Neměla by postupovat opačně? Zeptáme se zakladatele a ředitele organizace Fakta o klimatu Ondráše Přibyly. Ten bude hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu, které pro vás jako vždy vysíláme do času po 17. hodině. Nenechte si ujít. Teď přejeme dobré dopoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tady je čtvrteční dopolední radiožurnál a za chvíli taky o rozruchu v Polsku. Kyjev uvedl, že objekt, který zřejmě přiletěl z Ukrajiny nad Polsko a dopadl do pole, byla ruská raketa. Na jihovýchodě Polska kvůli tomu zletla polská stíhačka F-16 a sirény hlásily letecký poplach. No a tak budeme zjišťovat detaily do 10:45, a to se zpravodajem České televize v Polsku Janem Řápkem. Teď LP.

0: LP v dopoledním radiožurnálu v 10.41. Pojďme k sousedům. Polská armáda v noci ve svém vzdušném prostoru zaznamenala neznámý objekt letící z Ukrajiny na západ. Vyslala k němu letoun F-16. Objekt se zřejmě zřítil asi 45 kilometrů jižně od města Lublin, kde způsobil 10-metrový kráter. Bylo to v době, kdy Rusko intenzivně útočilo i na západě Ukrajiny. A my jsme teď ve spojení se zpravodajem České televize v Polsku Janem Řábkem. Vítám vás, Honzo, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Ukrajinský minister zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že v Polsku měla dopadnout ruská raketa CH-101. Vyšetřili už tohle i polské úřady na místě?
1: Na místo už dorazil polský premiér Donald Tusk a před zhruba 20 minutami měl první tiskovou konferenci. Prohlásil tedy, že se doopravdy nejspíše jednalo o ruskou raketu, byť stále toto ještě úřady vyšetřují. Zároveň premiér dodal, že se doopravdy pro Polsko jedná o velmi důležitý moment a že polské letectvo bylo připravené tuto raketu sestřelit, kdyby ještě pokračovala dál. Nicméně to se nakonec tedy nestalo a ta raketa, jak už jste zmínili, dopadla nedaleko obce Tarnava Kolonia, zhruba nějakých 50 kilometrů od města Lublin.
0: Vy to v České televizi můžete ukázat, ale jak pro nás, kteří posloucháme rozhlas, vypadá ta hustě obydlená oblast na jihovýchodě Polska? Jak hustě obydlená zároveň je?
1: Ona není extrémně obydlená, je to relativně, řekněme, zemědělská oblast. Ostatně ta raketa nebo ten objekt, zatím neidentifikovaný 100%, pokud to takto můžeme nazvat, dopadl do pole. A tam vznikl jakýsi kráter o velikosti nebo o průměru zhruba 10 metrů. Je to tedy část pole, nedopadlo to naštěstí do žádných obytných budov, byť ta obec Tarnava Kolonia, která je relativně malou obcí, leží na východě Polska, zemědělská oblast, která je kousek od ukrajinských hranic a v těch posledních měsících by se dalo možná říct, že už je relativně zvyklá na nějaké hrozící nebezpečí.
0: Nicméně ten objekt dopadl víc než 90 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Má to precedent, že se nějaká vojenská střela nebo jiný objekt dostala tak hluboko na polské území, respektive tedy území NATO?
1: Není to poprvé, kdy ruské rakety nebo ruské bezpilotní letouny pronikly do vzdušného prostoru, ať už Polska nebo zemí Severoatlantické aliance. V těch posledních týdnech se jednalo možná častěji spíše například o zbloudilé ukrajinské bezpilotní letouny, které se dostaly do vzdušného prostoru například v baltských státech, ať už šlo o Litvu nebo Lotyšsko. To se týče Polska, tak před necelým rokem, loni v září, do toho polského vzdušného prostoru proniklo více než 20 bezpilotních letounů a i ty se dostaly relativně hluboko do toho polského území. Byť to, co si my možná nejvíce pamatujeme z tohoto incidentu, je poničený dům v obci Viriky, která leží jen několik kilometrů od běloruské nebo ukrajinské hranice. Tam došlo k poničení obytného domu. Zároveň ale i některé ty bezpilotní letouny se dostaly právě například i do vzdálenosti až 100 kilometrů od hranic.
0: Říkali jsme, že těch incidentů už bylo několik. V Lublinu i dalších obcích se v noci rozezněly sirény. Jaká byla ta reakce? Znají už tohle lidé na východě Polska? Vědí, co mají dělat?
1: Není to poprvé. Sirény nebo poplach zaznívá na východě Polska často, možná nebo spíše řekněme častěji, než by si sami Poláci přáli. A to právě proto, že především od loňského září je Polsko a především tedy polské letectvo, polská obrana v pozoru pokaždé, pokud Rusko útočí právě na západ Ukrajiny. V takový moment tedy například bývají uzavřená letiště, například právě v Lublinu nebo v Řešově a často právě z těchto letišť nebo z těch vojenských letišť vzlétají například právě vojenské stíhačky, ať už to jsou jako dnes F-16, anebo v těch posledních momentech, kdy se do Polska dostaly i modernější F-35. V takový moment často vzlétají tyto letouny tak, aby zajistili bezpečnost Polska. Nutno ale dodat, že v mnoha případech nakonec nezasahují, protože ty rakety nebo bezpilotní letouny zůstanou v uvozovkách na té ukrajinské straně.
0: Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu zpravodaj České televize v Polsku Jan Řápek. Děkuji vám, nashledanou.
1: Také děkuji, přeji hezký den.

0: Zpěvák Espen Lind v 10.49 v dopoledním radiožurnálu. Teď jedno zdravotní téma. Potřebují ho ženy trpící rakovinou prsu. Léku s účinnou látkou tamoxifen je ale na českém trhu nedostatek. Navíc u desetiny pacientek lékaři nemůžou přípravek ani nahradit jiným lékem a varují tak před narušením léčby. Na problém v polovině července upozornil server aktuálně.cz a my jsme teď zjišťovali další podrobnosti. Ptát se na ně budu Michaele Bacílkové z domácí redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Michaelo, Státní ústav pro kontrolu léčiv se snaží zajistit lék ze zahraničí. Jaká je tedy teď aktuální situace na konci měsíce?
1: Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska, které se do lékáren začaly zavážet ve středu. Jak si můžou pacientky zkontrolovat dostupnost, popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
2: Toto se dá vlastně zjistit i v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem.
1: Podle předsedy grémia majitelů lékáren Marka Hampela ale žádný distributor v Česku lék dnes ráno neměl k dispozici.
3: Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému hlášení, které posíláme na Státní ústav pro kontrolu léčiv.
1: Podle výkonné ředitelky Asociace provozovatelů lékárenských sítí Ireny Storové navíc může trvat i 2 dny, než se lék od distributora dostane do lékáren. Tato asociace sdružuje větší lékárenské řetězce. Ještě doplním, že v Česku se ročně spotřebuje asi 40 000 balení tamoxifenu. Výpadky léku začaly už loni. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se sice podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale letos v červnu taky skončily.
0: No a existuje ještě nějaký způsob, jak se pacientky k léku mohou dostat?
1: Ano, lékárník může pacientce lék individuálně objednat, pokračuje Marek Hampel.
4: Pacientka musí mít recept a na základě toho my můžeme oslovit distributora, který potom individuálně doveze z jiné země Evropské unie ten neregistrovaný lék pro Českou republiku. Plošně se toto opatření nedá aplikovat.
1: Takto objednané léky ale nehradí zdravotní pojišťovny a pacientky si je musí zaplatit ze svého. Pojišťovny proto jednají o možnosti zpětného proplacení. Zatím se ale podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady nedohodli.
0: V Česku je dál nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen. Mluvili jsme o tom s Michaelou Bacílkovou z domácí redakce. Díky za to a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 11 hodin. Dopolední radiožurnál pro vás chystá další aktuální zprávy. Zpravodajství po ruce kdykoliv online, taky na iRozhlas.cz. Zpravodajském serveru Českého rozhlasu.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno. Černý trh a jeho spojení s Českem, jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 11 hodin. Vysíláme zprávy. Tereza Tomášková.
3: Česká ekonomika v předcházejících třech měsících meziročně vzrostla o 2%. Polsko vyšetřuje pád ruské rakety nedaleko Lublinu. Na místo jede premiér Donald Tusk. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovou Slavií kvůli derby se Spartou. Na nehodu pozor na dálnici D4 na 80. kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku. Podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny vysvětluje ředitel odboru národních účtů ČSU Vladimír Kermiet.
4: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také větší odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
3: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost bezmála o 1%. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země, kde v noci narušila vzdušný prostor ruská raketa. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky. Policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%, přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
5: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovníků. V nich míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Opavě začala obnova kostela Nejsvětější Trojice. Na podzim před 2 lety ho poškodily záplavy a zničily i vnitřní vybavení. Po dlouhém vysoušení už dělníci začali pokládat novou podlahu. Součástí rekonstrukce je podle děkana opavské farnosti Václava Koloničného i nový systém kanálů, díky kterému voda kostelem rychle proteče. Případné škody by pak byly menší.
6: Takže bychom ho chtěli udělat takovým trošku průtokovým způsobem, když to řeknu jednoduše. Některé věci musíme nechat vyrobit znovu, jako je třeba tady to kněžiště, vlastně ty 2 stupně k oltáři a vybavení, které tam bude nové, oltář, ambon, sede, za tady tyhle ty věci, které se používají při bohoslužbách.
1: Sport. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slaví kvůli derby se Spartou. Zjistilo vážné chyby, ale přijatá opatření a tresty má za dostatečné. Fotbalisté Hradce Králové dnes odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli výhru 1-0. Jablonec bude naopak v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu dohánět jednogolové manko po úvodní porážce 2-3. Co by případný postup přes chorvatského soupeře znamenal pro sestavu Severočechů, říká sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal.
7: Během sezony přichází i zranění a červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakým hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly 2 křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
1: Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Jeníkova a nehoda na D4 u Mirotic. Na D1 z Prahy do Brna dejte velký pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 101,5 stojí kamion.
9: V pravém pruhu má tam těsně před sebou ten vystražený trojúhelník a pobíhá okolo toho. V tom hustém provozu je to taky dosti nebezpečný, že se tam musí jakoby vypočovat na poslední chvíli.
8: Na místo teď přijela policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz kamionů, zpomalují na kilometru 171 osobními auty, přibrzdíte jen chvílemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ zpomalíte na kilometru 138. Před sjezdem na Měřín pracují silničáři v levém pruhu, zpoždění 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za nájezdem od Písku na 80. kilometru narazilo auto v plné rychlosti do vozidla silničářů.
9: Jsou tam složky, normálně se to projíždí levým pruhem, jenom je to za mírným horizontem. A je to tam označený, jo, hezky, i cedule, všecko, takže se to projíždí normálně levým rychlosti bez nějakého držení.
8: A v Praze ve Strakonické směrem z centra od Barandovského mostu pojedete krokem v Malé Chuchli, vyšetřují nehodu v levém pruhu, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: No a za chvíli už za našimi reportéry. Strážníci v Ústeckém kraji jsou stále úspěšnější ve vymáhání dluhu za pokuty. Městská policie totiž může dlužníkům při dalším přestupku nebo kontrole zabavit registrační značku auta. No a v Karlových Varech zase strážníci nasazují dlužníkům na auto botičku. A funguje to, potvrdíme za chvíli živě v dopoledním radiožurnálu. Ten dnešní je čtvrteční a má datum 30. července. Přejeme dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Strážníci v Česku můžou od roku 2022 kvůli nezaplacené pokutě dlužníkovi odebrat registrační značku anebo autu nasadit botičku. Poté, co dluhy vůči městu hříšník splatí, strážníci dlužníkovi značku zase vrátí. Podle Svazu obecních a městských policií toho využívají desítky měst v republice a další o tom uvažují. Jak to mají v Litoměřicích, Mostě nebo Chomutově, zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Strážníci v Litoměřicích za první pololetí tohoto roku vybrali prostřednictvím hrozby nebo samotného zabavení registrační značky auta přes 380 tisíc korun za celkem 130 dlužných pokut. K odebrání registrační značky strážníci přistoupili v 10 případech, 5 jich dál zůstává v policejní úschově. V Chomutově takhle podle ředitele městské policie Tomáše Doudy za stejné období letos vymohli zhruba 150 tisíc korun. Policie v Mostě loni registrovala 109 dlužníků, z toho 12 zabavila SPZ-ku. A ptali jsme se i v sousedním Středočeském kraji, konkrétně v Jílovém u Prahy. I tady by letos rádi začali využívat možnost odebírání dlužníkům registrační značky. Zatím řeší propojení softwaru, který používá městská policie s finančním odborem města.
0: No a jak městská policie postupuje vůči dlužníkům? V Karlových Varech ještě dodá redaktorka Monika Červená. Zdravíme.
2: Hezké dopoledne, tak strážníci tady v Karlových Varech, když zjistí, že při přestupku nebo kontrole majitel vozu má nezaplacené poplatky, pokuty, tak jim nejdříve, tak je nejdříve vyzve k jejich zaplacení, když nereagují, tak jim nasadí na vozidlo botičku. Tento způsob vymáhání používají od začátku roku 2024, využili ho už 18krát a to se 100% úspěšností. Ta celková částka, kterou takto vymohli, je téměř 150 tisíc korun. Důvod, proč městská policie v Karlových Varech upřednostňuje nasazování botiček před odebíráním registrační značky, je podle vedoucího oddělení právního a kontrolního městské policie Stanislava Makovičky ten, že každý ten postup má jinou legislativu a při odebírání značky o to musí městská policie informovat ministerstvo dopravy prostřednictvím datových schránek. Tím ale dochází k prodlevám, které můžou mít negativní dopad na účastníka toho řízení. Podobně se vyjádřil i předseda Svazu obecních a městských policií České republiky Martin Macháček. Podle něj je odebírání značek účinný nástroj, jak dlužníky zaplatit, ale má několik procesních překážek. Například, jak zmiňovala kolegyně, je nutné propojit účetní systémy s těmi informačními, které využívá městská policie. Dalším problémem je pak třeba ověřování aktuálnosti dluhu. No a odebírání registračních značek, tak podle něj využívají hlavně větší městské policie.
0: Dorala z Karlových Varů redaktorka Monika Červená. Vy posloucháte dopolední Radiožurnál a teď nás 3 minuty dělí od 11:15.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Divoký byl čtvrt na 12:01. Dopolední radiožurnál. No a s tropickými teplotami těchto dní se musí vypořádat i organizátoři táborů. Jaký dopad to má třeba na program, zjišťuje naše redaktorka, která navštívila tábor v Železných horkách u Přibyslavy. Živě ještě do 11:30. Teď ještě Taylor Swift. Dobrý den.

0: Další tropický den s teplotami okolo 30 stupňů dnes čeká obyvatele Vysočiny. Třeba lékaři kvůli tomu doporučují omezit přes den aktivity a pohyb venku. Jak se s horkem vypořádávají skauti na táboře v Železných horkách u Přibyslavy, nám teď živě z místa řekne reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, sedím na židličce ve stínu na okraji táborového náměstíčka. Je právě tady ta předobědová pauza. Před chvílí totiž skončil dopolední program. Všichni táborníci se schovávají před sluníčkem. Jedna skupinka sedí na terase, druhá u kuchyně ve srubu a mě dělají společnost tři přísedící. Ale vůbec ničemu, co teď tady říkám, nerozumí. Jsou to totiž skauti z Nizozemska. Dominuje

0: Když jsem s nimi mluvila, nikdo se nestěžoval. Všichni mají na hlavě pokrývky, mažou se opalovacím krémem a z rukou nepouští lahve s vodou. Jedna slečna, Jip se jmenuje, akorát přirovnala s paní ve stanu s podsadou k takové sauně a měla pravdu, a to jsem v tom stanu byla jen minutu. Na závěr připomenu, že skauti z nizozemského města Mook a České Přibyslavy jsou v kontaktu od začátku partnerství měst po sametové revoluci, ale to je to 13. ročník, co se scházejí takhle na táboře.
1: Říká živě reportérka Veronika Bartes-Pohralíková, tak zdravíme, naschledanou.
0: Přísedící zdraví, naslyšenou.
1: Taky zdravíme, duj, duj. 11.22 posloucháte dopolední Radiožurnál. V 11:30 další zprávy.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zeměživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 11:30. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Informace chrudimského deníku Radiožurnálu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách. Vystupoval taky v Českém rozhlase. Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept. Bude to i téma hlavních zpráv v poledne. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy byly podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kiš z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincii Chuzestán. Horkému počasí se přizpůsobuje i filmový a hudební festival Litomyšlfest. Pořadatelé zajistili klimatizaci do všech promítacích sálů. Na zámeckém návrší taky posílili gastrozónu s dostatečnou nabídkou nápojů. Návštěvníci se taky můžou schovat do stínu stromu v parku, kde jsou instalovaná mlžítka a organizátoři taky na odpolední akce venku rozdávají klobouky.
0: Sport.
4: Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italském Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními adepty na medaile jsou Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Měřína a kolona na D5 před Prahou. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Měřín na kilometru 134 čekejte dopravní omezení. Průjezdný je pravý pruh, vzniká kolona, začíná na kilometru 139 a je na 20 minut. Na souběžné silnici je kyvadlový provoz kvůli stavebním pracím. Na D1 z Prahy do Brna stále opatrně za sjezdem na Humpolec na kilometru 101,5 stojí porouchaný kamion. V levotočivé zatáčce blokuje stoupací pruh, místo je označené šipkou, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 172 hlásíte nesouvislou kolonu kamionů. Osobní auta více popojíždějí až za sjezdem na výstaviště z kilometru 191. Vše se rozjede za omezením na kilometru 196. Na D5 z Plzně do Prahy zůstává kolona za sjezdem na Loděnici. Kamiony stojí ze 7,5 kilometru levým pruhem, projedete rychleji. Na D4 ze Strakonic do Prahy za nájezdem od Písku na 80. kilometru odklízejí následky nehody, projedete levým pruhem bez většího zdržení. A v Praze ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli stále šetří nehodu, blokují levý pruh. Kolona od Barandovského mostu je na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty většinou 34 až 38 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: 30. července, za kolik tankujeme teď? Nafta od minulého týdne v Česku zdražila o korunu 66 na průměrných 43,90 za litr a cena benzínu se zvýšila o 29 haléřů na 42 korun a 33 haléře za litr. Uvádí to čerstvě CCS.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnu.

0: this time.
1: Co nás může naučit jeden strom Ginkgo? V kinech teď můžete vidět film Tichá přítelkyně, který funguje jako symfonie. Vypráví tři odlišné příběhy, odehrávající se právě v blízkosti jediného stromu. No a náš filmový kritik Pavel Sladký dodá detaily a hodnocení do 3/4 na 12.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Tři příběhy z různých dob spojené jedním místem a jedním stromem. To je film Tichá přítelkyně, snímek maďarské režisérky Ildikó Enyedy, oceněný na festivalu v Benátkách. Odehrává se v Německu, vznikl v německo-maďarsko-francouzské koprodukci, ale kromě evropských herců se v něm objeví taky Tony Leung, přední hongkongský herec.
3: What I want to test is not so complex. What if they observe us the same way we observe them?
2: A právě Tichá přítelkyně má dnes premiéru v českých kinech. O filmu teď budu mluvit s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem Radiožurnálu. Pavle, vítej.
4: Hezké dopoledne.
2: Tak z jakých těch příběhů je tedy Tichá přítelkyně složena?
4: Jsou to tři příběhy, z nichž jeden se odehrává úplně na začátku 20. století, druhý někdy v 60. / 70. letech a další potom v současnosti, kdy právě ten zmíněný hongkongský herec Tony Leung představuje vědce, který přijíždí do Německa na akademickou stáž, ale plány mu výrazně naruší lockdown, takže se začne zaobírat trochu jinými věcmi, než které předpokládal. A všechny ty tři příběhy se týkají jednoho konkrétního místa v Německu, kde ve velké botanické zahradě roste strom Ginkgo biloba a kolem něj se ty příběhy točí a všechno se to propojuje kolem tématu porozumění lidí mezi sebou a porozumění lidí nejenom s dalšími živými bytostmi, jako jsou zvířata, ale taky jako jsou stromy a rostliny.
2: Ildikó Enyedy je režisérka v Česku známá asi spíš jen festivalovému publiku, tak můžeš jí trochu představit?
4: Ildikó Enyedy se proslavila a prosadila už snímkem Mé 20. století, který je z roku 1989 a od té doby se odvíjí její kariéra, která je plná poměrně svérázných filmů. Možná si posluchači a posluchačky vzpomenou na její nedávný film O těle a duši, který se taky týkal přírody do značné míry a lidí a vzájemné komunikace. Odehrával se do určité míry třeba na jatkách. A na tyhle filmy teď Ildikó Enyedy navazuje svojí novinkou, kde právě třeba ta komunikace s přírodou hraje důležitou roli, ale navazuje i třeba na svůj předcházející film Miloval jsem svou ženu, kde hrála Léa Seydoux, francouzská hvězda, a ta má menší roli i teď v novém filmu.
2: Takže jak tedy Tichou přítelkyni hodnotíš?
4: Pro mě to byl jeden z nejkrásnějších filmů loňského roku, když jsem ho viděl na festivalu v Benátkách, kde jsem měl možnost toho vidět při světové premiéře a mám radost, že se tenhle film podívá do českých kin. Nepředpokládám, že to bude větší divácký hit, který by nějak ohrožoval Odysseu nebo něco podobného v návštěvnosti, ale je to film, který si klade skvělé otázky, který dokáže diváky, divačky překvapovat. Je to film, kde ta komunikace s přírodou nemá nějakou příliš ezoterickou, nedůvěryhodnou rovinu, ale zároveň se do ní ponořuje způsoby, které i pro mě byly nečekané a velmi milé. Považuji to za film, který má nádherné srdce.
2: Tichá přítelkyně jde do kin, na plátno tedy, a náš filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký přidal hodnocení. Pavle, díky, nashledanou.
4: Díky, hezký den.
2: Teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova dejte pozor před sjezdem na Slatinu. Na 200. kilometru leží mezi pruhy blatník. Vybočuje se opatrně D1 200. kilometr směr Vyškov. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Fotbalisty Hradce Králové čeká důležitý zápas. Večer budou hrát o postup do třetího předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. První utkání na hřišti soupeře Hradec vyhrál 1-0. S čím půjdou Východočeši do klíčového duelu ještě v dopoledním Radiožurnálu. Uslyšíte, teď posíláme Coldplay.

0: 30. července fotbalisty Hradce Králové čeká večer odveta druhého předkola Evropské ligy proti Tromse. Z Norska si východočeši přivezli překvapivou výhru 1-0 a mají tak velkou šanci na postup do další části kvalifikace Evropské ligy.
1: Já je vnímám pořád stejně, protože první zápas byly velmi silní, kvalitní a to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
2: Drží se nohama při zemi kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida, který rozhodně odmítá roli favorita na postup, i když východočeši udělali na půdě soupeře první úspěšný krok. Do odvety zároveň nepočítá, že by fotbalisté Tromse něco herně zásadně měnili.
1: Z jejich strany to bude hodně podobný. Ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
2: A to i přes skutečnost, že mají hradečtí fotbalisté v nohách víkendový duel s Pardubicemi a norský soupeř si zápas 15. kola v domácí soutěži odložil.
1: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic asi, co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
2: Po vítězném východočeském derby se fotbalisté Hradce Králové mohli připravovat na pohárovou odvetu v pozitivním duchu. Trenér David Horejš ale varuje před velkým optimismem. Dnes večer totiž bude stát na druhé straně hřiště zcela jiný protivník.
3: Soupeř je diametrálně úplně odlišný, to nechci snižovat výkon Pardubic, ale nás čeká hodně těžší utkání a daleko těžší soupeř, který určitě pojede sem s tím, že budete chtít ten zápas otočit. To prostě tak je. My musíme být připraveni podat 100% výkon od první do poslední minuty.
2: K tomu by mohli pomoci i hradečtí fanoušci, kteří i přes letní prázdniny a čas dovolených zamíří do Fineb arény ve velkém počtu. Očekává se, že na odvetu druhého předkola Evropské ligy, která začne v 19 hodin, bude vyprodáno. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: I'm still standing, Elton John před 12 hodinou. Ve studiu zůstává teď pro tuto chvíli Věra Štechrová, která přišla s pozvánkou k polední publicistice. Věro, co si nachystala?
1: Ještě dodám, že nevím, proč mi naskočilo, mám styl čendy, ale to jsem...
0: S mírou se vkusem, že natočí globusem.
1: Teď nepatří.
0: To sem nepatří. Pojďme k té publicistice.
1: Tak my jsme dnes vybrali téma Ukrajiny a rakety, která dopadla na polské území po tom ruském masivním útoku právě na ukrajinská města. Já se budu ptát, jak je vůbec chráněná východní hranice NATO před podobnými střelami a také, co se už ví o té samotné raketě, odkud přiletěla a komu patřila. Taky se budu ptát na to, proč je problém sehnat lék tamoxifen, který je potřeba při léčbě rakoviny prsu, jak je možné ho nahradit a jak by jeho nedostatek mohl ovlivnit tu samotnou léčbu. No a podíváme se i na to, jak se současné sucho projevuje v povodí Moravy a jak jsou naplněné tamní nádrže.
0: Poslouchejte hlavní zprávy už za 3,5 minuty ve 12, ve 12:10. Publicistika Věra Štechrová. Díky za pozvání.
1: Těším se.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Vzdušný prostor Polska v noci narušila střela, která dopadla na pole. Potvrdil to polský premiér Donald Tusk.
3: Vše naznačuje, že máme co dočinění s ruskou balistickou raketou H-101.
2: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Lékárníci ho aktuálně nemůžou objednávat.
4: Ani systém omezeně dostupných léků, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
2: Český atletický svaz schválil nominaci na mistrovství Evropy. Do Birminghamu odjede 52 českých sportovců. Omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 u Měřína ve směru do Prahy. A bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů. Dobré poledne, jsou tu hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Na polské území v noci dopadla zřejmě ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na tuto zemi, včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí.
5: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
6: Nebylo bezpečnostně jako zagrožení.
3: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
5: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Asi 10 pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil 1000 balení tohoto přípravku z Dánska. V Česku se jich ročně spotřebuje asi 40 tisíc.
7: Distribuce tisícovky balení do lékáren začala včera. Jak si pacientky můžou ověřit dostupnost, popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
8: Toto se dá vlastně zjistit i v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy máme mapu lékáren.
7: Podle předsedy grémia majitelů lékáren Marka Hampela ale ještě žádná distribuční firma lék dnes ráno neměla k dispozici. Pacientce ho nicméně může individuálně objednat taky sám lékárník.
9: My můžeme oslovit distributora, který potom individuálně doveze z jiné země Evropské unie ten neregistrovaný lék.
7: Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
10: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Česku pokračuje vlna veder. Teploty dnes můžou dosáhnout i k 38 stupňům. Některá města proto otevírají běžně nepřístupná místa, kde se můžou lidé ochladit. Třeba v Brně jsou to dva klimatizované historické sály na Nové radnici. A je tam teď i naše reportérka Aneška Hlávková.
11: Za první dvě hodiny od otevření sem přišly asi 20 lidí. Nejčastěji to byli přímo Brňané, kteří se při procházce městem přišli schladit a podívat se do běžně nepřístupných míst. V historickém sněmovním a rytířském sále si lidé můžou na chvíli odpočinout od vedra, posadit se a dát si i sklenici vody. Zatímco venku má být podle předpovědi meteorologů až 38 stupňů Celsia, uvnitř teploměr ukazuje příjemných 22. Sály zůstávají otevřené každý den od 10 ráno do 6 do večera, ode dneška do neděle. Brno je kvůli tropickým teplotám zpřístupnilo už po druhé. Během vlny veder v červnu se sem takhle přišlo schladit víc než 100 lidí. Městská část Brno-střed navíc dneska poslala do ulic kropící vozy, které mají centrum města trochu ochladit. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Dalších 80 tisíc lidí evakuovaných kvůli požáru na jihozápadě Francie se může vrátit domů. Potvrdili to tamní úřady. Celkem muselo své domovy opustit přes 200 tisíc obyvatel v oblastech nedaleko Bordeaux. Hasičům se stále nepodařilo dostat požár plně pod kontrolu. Zatím se ale nešíří dál. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha.
12: Jihozápad Francie má za sebou třetí klidnější noc, na několika místech sice znovu začalo hořet, ale celkově se požár nešíří. Hasiči mají taky lepší podmínky na hašení, i protože se otočil vítr, už nefouká tedy suchý vítr z vnitrozemí, ale od oceánu, tím pádem vlhčí, který dokáže srazit tu teplotu o pár stupňů. Domů se tedy může vrátit 84 tisíc obyvatel z 9 obcí kolem Bordeaux. Už úterý byly povolené první návraty, ten požár se nakonec zastavil zhruba 15 kilometrů právě od Bordeaux. Ministr vnitra Loránu nicméně ale před chvilkou potvrdil, že situace zůstává nadále komplikovaná a že na místě stále působí tisícovky hasičů, vojáků a policistů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Radiožurnálu to potvrdila Hamzova léčebna v Lůži Košumberku, kde přírodovědec žil. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a staral se o zámecký park ve Štiříně. Za svůj život publikoval mnoho knih, dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
13: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Rosa canina, anebo Viola odorata, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
2: Od Akademie věd dostal Václav Větvička medaili Vojtěcha Námprstka. V roce 2018 pak státní vyznamenání medaili za zásluhy.
14: Sport. Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů, včetně čtvrtkařky Lourdes Glorie Manuel nebo výškaře Jana Štefely. O šampionát naopak přijde kvůli zranění český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Norský tým, který před týdnem Hradci podlehl 0-1, měl na přípravu víc času, protože nehrál domácí soutěž. Naopak hradecké mužstvo má za sebou nedělní vítězný zápas proti Pardubicím. Kapitán Vladimír Darida v tom ale žádný problém nevidí.
15: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně, my jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic asi, co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
14: Odveta čeká taky fotbalisty Jablonce. Ti se střetnou v druhém předkole konferenční ligy s chorvatským Varaždínem, který vyhrál úvodní zápas 3-2. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na D1 u Měřína a nehoda ve Strakonické v Praze. Na D1 z Brna do Prahy u Měřína je na kilometru 134 uzavřený levý pruh kvůli pokládce kabelů. Kolona začíná na kilometru 141, zdržení 25 minut. Exit 141 se ucpal. Na souběžné silnici se jezdí kyvadlově kvůli stavbě. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s frontou z kilometru 170. Stojí tam kamiony v pravém pruhu, levý pruh jede rychleji. V koloně opatrně za sjezdem na výstaviště na kilometru 190,5 řeší nehodu u středových svodidel.
18: vozu, ale samozřejmě lidi na to koukají a tak dále. Věci řidiči pozor.
17: Na D56 z Ostravy do Frýdku Místku dejte pozor za sjezdem na Novou Bělou. Na 46. kilometru leží v pravém pruhu plechový kbelík. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se popojíždí od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je po nehodě nadále blokovaný levý pruh, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě je většinou 33, na horách kolem 28. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
14: Jak pravděpodobné je, že raketa, která nad ránem dopadla na území Polska, je ruská a jaký byl její cíl? Jak důležitý je pro pacientky s rakovinou prsu lék tamoxifen, který momentálně není k sehnání? A jak se sucho projevuje na stavu vody v nádržích Nové Mlýny? I o tom budeme mluvit. V noci provedlo Rusko další rozsáhlý útok v různých částech Ukrajiny. Podle ukrajinských zdrojů vyslalo přes 70 střel a přes 280 dronů. Rakety dopadaly v Kyjevě, Lvově i Krivém Rogu. Tam zabila bomba 6 lidí v rodinném domě, včetně 2 dětí. Sirény ohlašující letecký poplach se ale rozezněly i na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina lidé v poli objevili kráter. Policisté našli trosky zatím neidentifikovaného objektu nedaleko v poli. Polská armáda zveřejnila, že zásahu proti letící objektu byl v noci vyslán letoun F-16. Polský premiér Tusk už oznámil, že byl narušen polský vzdušný prostor. U telefonu je teď bezpečnostní analytik Pavel Macko, generálporučík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách NATO. Dobrý den.
19: Dobrý den, prajem.
14: Tak střela, která dopadla na východ Polska, byla podle premiéra Tuska zřejmě ruská. Ukrajinský ministr Sibiha na síti X řekl, že šlo o ruskou raketu H-101. Můžete říct, co to je za zbraň, jaký má dolet a jak je řízená?
19: Ta charakteristika kráteru aj toho letu nasvedčuje tomu predbežne, že to mohla byť raketa H-101. Je to raketa duálneho použitia, je to vypúšťaná raketa strela s plochou dráhou letu zo strategických bombardérov TU-95 a tieto rakety Rusi často používajú. Má veľmi výkonnú hlavicu 450 až 800 kg trhaviny a môže vlastne aj vo verzii H-102, čo je rovnaká konštrukcia, len iná hlavica, môže byť dokonca aj jadrovým nosičom. Takže je vysoko pravdepodobné z tých parametrov letu aj z toho, ako vyzerá ten kráter, že je to práve tento typ rakety, ktorá zrejme stratila orientáciu alebo došlo k nejakej poruche navigácie a vstúpila do polského vzdušného priestoru.
14: A je jasné, jestli na území Polska dopadla samotná tá raketa nebo i ty nálože, ktoré nesla?
19: Je jednoznačne, že to bola ostrá raketa, dopadla a kráter v široký 10 metrov a hlboký 5 metrov vám nevytvorí iba ten motor rakety, ktorý už by bol v tomto štádiu letu vyhoretý. To znamená, dopadla raketa s ostrou bojovou hlavicou a tá hlavica explodovala pri dopade, preto sa našiel aj ten kráter. Ale zatiaľ z tých predbežných informácií je možné povedať, že zrejme nešlo úmyselný útok, ktorý chcel zasiahnuť nejaký cieľ v Polsku. V každom prípade Rusko nesie zodpovednosť za tieto objekty, vykonáva operácie v bezprostrednej blízkosti hraníc. Zrejme zasahovalo v Lvovskej oblasti, ktorý sám bol aj zasiahnutý raketami a ďalšími prostriedkami a tým pádom mohlo dojsť k tomu, že preniklo až do tohoto polského územia.
14: No, raketa dopadla asi 100 kilometrů od hranic s Ukrajinou. To je opravdu běžné nebo možné, že raketa takhle ztratí směr a letí takhle hluboko na cizí území? Ona už pak není ředitelná?
19: Pravdepodobne došlo buď k poškodeniu navigácie, alebo mala nejakú vadu, veď aj to sa môže stať, alebo mohla byť poškodená protivzdušnou obranou, ale jedno je jasné, že Poliaci monitorovali od 3 hodín 40 minút túto raketu a vlastne monitorovali ho aj na radaroch do 3.46, medzi tým vyslali do vzduchu stíhačku, ktorá bola pripravená zostreliť. Tu ale platí aj protokol, že keď je takáto raketa a zatiaľ smeruje do neobývanej oblasti, tak predbežne nezasahujete, lebo akýkoľvek zásah samozrejme môže spôsobiť aj sekundárne škody v dôsledku dopadu trosiek, pokiaľ by to bolo v obývanej oblasti.
14: To znamená, že tá polská obrana zareagovala standardne tak, jak by to mělo vypadat, tedy sirena, start stíhačky F-16, monitoring a zrejme tá stíhačka nakonec nezasahovala.
19: V Polsku bol vyhlásený letecký poplach v tejto oblasti, trval 10 minút, to znamená, zaregistrovali, že letí objekt, ktorý je na radarových obrazovkách a smeruje do polského vzdušného priestoru, následne zaregistrovali vstup do tohoto priestoru, medzi tým štartovala stíhačka, boli aktivované ďalšie systémy protivzdušnej obrany, to znamená, táto situácia bola monitorovaná, nedá sa technicky urobiť tak bez toho, že by ste zasahovali do vzdušného priestoru vedľajšej krajiny, že by ste mali niečo ako neviditeľnú vzdušnú stenu, ktorá bezprostredne na tej hranici vzdušného priestoru dokáže takýto cieľ zachytiť. Jednoducho Poliaci išli podľa štandardného protokolu. Samozrejme, toto sa všetko bude vyšetrovať, budú sa skúmať trosky tejto rakety a z toho sa bude dať potom povedať aj definitívne stanovisko, rovnako aj z tých parametrov letu, že či to bolo alebo či to bolo zlyhanie. Zatiaľ ale nesvedčí nič o tom, že by to bol úmysel.
14: Abychom si dovedli představit tu práci té protivzdušné obrany, tak pokud ta raketa překročí hranice, letěla možná několik minut nad územím Polska, tak za těch několik, možná 2-3 minuty se musí ta protivzdušná obrana rozhodnout, jak zasáhne, jestli zasáhne a v jakých místech?
19: Jednoznačne, tu je treba povedať, už som to naznačil v tom leteckom poplachu, že bol vyhlásený ešte pred vstupom do poľského vzdušného priestoru, lebo v momente, keď vidíte trajektóriu toho projektilu alebo nejakého vzdušného cieľa, tak je zrejme, že pokiaľ náhle nezmení tento smer, tak bude vstupovať do vášho priestoru, takže už tá ostrá protivzdušná obrana a zároveň aj tie systémy varovania boli aktivované ešte pred vstupom do poľského vzdušného priestoru. Ten let trval zhruba 6 minút. Je to mimoriadne rýchla raketa. To sú rakety strely s plochou dráholetu, ktoré letia vo výške 30 až 70 metrov. To znamená, kopírujú terén, letia veľmi nízko. Ťažko sa dajú zachytiť priamo tými systémami bližšieho dosahu a zároveň letí zhruba rýchlosťou 900 km, čo je dolná hranica pod zvukovou rýchlosťou.
14: Jak často je takhle narušovaný poľský vzdušný prostor?
19: To narušovanie nie je úplne zriedkavé, naopak, stupňuje sa. Bežne sa stáva, že je narušené dronmi. Videli sme aj ten masívny prienik do poľského vzdušného priestoru. Teraz sme videli v poslednom týždni 3 prieniky do rumunského vzdušného priestoru. Celý ten problém je, že za toto nesie plne zodpovednosť Rusko, dokonca aj pokiaľ by to boli ukrajinské obranné systémy. Taký incident sa v minulosti stal, pretože Rusko operuje bezprostredne na hranici vzdušného priestoru aliancie. Dokonca už z minulosti poznáme aj incidenty, že Rusi cieľavedome projektujú trajektórie týchto striel, niektorých tak, že nalietávajú ako keby čiastočne cez poľský vzdušný priestor a útočia na ciele na Ukrajine od západu, pričom všetky tie ukrajinské systémy sú samozrejme nasmerované na sever a na východ.
14: Říká Pavel Macko, generál poručík v záloze. Děkuji vám, naslyšenou.
19: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
14: Ženy s rakovinou prsu, které potřebují tamoxifen, mají stále problémy lék s touto účinnou látkou sehnat. Podle ministerstva zdravotnictví teď do lékáren dorazilo 1000 balení náhradního léku. Je taky omezeno jeho předepisování na jedno balení. Spotřeba je ale mnohem větší, ročně přes 43 000. Proč tamoxifen v Česku chybí, vysvětloval dnes na Radiožurnálu ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
8: Výrobce nahlásil přerušení dodávek v prosinci loňského roku a to přerušení dodávek se týká jeho nastavení vlastně ve výrobě a tím, že to byl vlastně v České republice jediný registrovaný přípravek, tak Česká republika sice zajistila jakoby náhradní léčivý přípravek ještě od prosince, ale tam došlo vlastně také k výpadku a to zase z důvodu nějakých distribučních a kapacitních.
14: Náhradní lék bude podle Boráně do lékáren přicházet postupně, celkem má jít o víc než 32 000 balení. My jsme teď ve spojení s onkoložkou Petrou Tesařovou, která je přednostkou Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky předsedkyní správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Můžete říct, jaký typ léku tamoxifen je, pro které pacientky s rakovinou prsu je vhodný a jak dlouho ta léčba probíhá?
20: Určitě, tak tamoxifen je lék, který máme velice dobře osahaný jako onkologové, protože byl syntetizovaný už v 60. letech a původně jako antikoncepční prostředek, ale to se ukázalo jako nepříliš spolehlivá antikoncepce a potom se začal používat právě v léčbě hormonálně závislého karcinomu prsu. Takových nádorů je vlastně nejvíc ze všech karcinomů prsu, asi 80%. A tehle ten lék je velice efektivní v tom, že vlastně zaslepí receptory pro estrogenní hormony na povrchu nádorových buněk a tím vlastně znemožní, aby ty buňky byly nuceny tím hormonem dělit se a růst a zastaví růst nádoru a znemožní další dělení nádorových buněk. Aniž by se dotkl regulace toho hormonálního metabolismu jednotlivých pacientek.
1: Znamená to, že se dá představit, že to je vlastně jakási náhrada za chemoterapii, která má velké vedlejší účinky na rozdíl právě tady od toho léku?
20: Tohle je úplně jiný mechanismus léčby než terapie chemoterapií, ale je to vlastně jediný hormonální preparát, který může pomoci pacientkám s karcinomem prsu, které ještě menstruují před menopauzou a není nahraditelný. A má klinické studie, které ukázaly, že prodlužuje pacientkám život, čili za ty mnohé dlouhé roky zachránil život statisícům žen s karcinomem prsu. A neexistuje žádná jiná možnost, kterou by pacientky mohly v téhle situaci dostávat.
1: A co by se tedy stalo, pokud by musela některá žena to braní tamoxifenu kvůli jeho nedostatku přerušit nebo třeba odložit to zahájení léčby?
20: Tam záleží na tom, pro jaký typ nádoru a v jakém rozsahu tu léčbu dostává. Ta indikace k tamoxifenu je nejčastěji v rámci zajišťovací takzvané adjuvantní léčby, kdy vlastně ten lék brání návratu onemocnění. U hormonálně závislých nádorů je riziko návratu onemocnění vyšší a to několik dalších let po ukončení té primární léčby. Takže ta dlouhodobá terapie je velmi významná. Pokud se jedná o nádor s dobrou prognózou, tak asi pár dní vynechat ten lék, když to není správně, není nějak fatální. Nicméně pro pacienta

0: ale vlastně jedná se pořád o tu stejnou účinnou látku, ale tihle výrobci u nás nemají ten lék registrovaný. Nebo je možné ten lék koupit v jiných evropských zemích, třeba v Německu nebo v Polsku, kde je toho léku překvapivě dostatek. Takže tady určitě tahle cesta existuje, ale ta cena toho léku je vyšší než u nás.
1: Pokud si někdo ten lék koupí v zahraničí, tak bude mu potom proplacen třeba pojišťovnou?
0: O tom já nemám vůbec žádné informace, jestli se něco takového chystá, ani nevím, jaké další mechanismy, které by měly zajistit tu léčbu pro naše pacientky, chystá SÚKL nebo zdravotní pojišťovny. Nicméně o tom problému se ví relativně dlouho a to řešení je zatím nedohlednu, tak doufáme, že ty sliby, že se objeví tamoxifen v lékárně, se opravdu naplní.
1: Co vy tedy v tuhle chvíli doporučujete svým pacientkám, které tenhle lék potřebují a prostě ho nemohou sehnat?
0: No, my máme příslib, že už v příštím týdnu by se v lékárnách měly objevovat první balení, takže všechny pacientky, kterým lék došel a jsme buď vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají. A pro ty nemocné, které ten lék nemají, tak mají připravený recept a jakmile se tady objeví první balení v lékárně, tak si budou moct ten lék vyzvednout. Zatím jinou možnost nemáme.
1: Petra Tesařová, přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Taky děkuju, nashledanou.
1: Sucho a horka snižují hladiny evropských řek na minimum. V Dunaji je hladina nejníž za posledních 30 let. V Maďarsku a Rumunsku kvůli nedostatku vody v řece odstavují jaderné reaktory. V Devíně, kde se do Dunaje vlévá Morava, má hladina 66 cm. Přitom průměr zde bývá okolo 250 cm. My si povíme podrobnosti s Antonínem Tůmou, ředitelem pro správu povodí Moravy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se tedy sucho a nedostatek srážek projevuje celkově v povodí Moravy? Jaké jsou ty průtoky v porovnání s červencovým dlouhodobým průměrem?
2: Tak ta situace je stejná jako v těch ostatních evropských státech. Je to zejména důsledek nedostatečné zimní vláhy a nízkých jarních srážek. Ty byly nejnižší v těm měsíci březnu, dubnu od roku 1960 a samozřejmě ve srovnání s těmi dlouhodobými hodnotami, které byly v minulých letech, tak naše vodní toky dosahují pouze 13, od 13 do 58%, což je velmi málo vody. Ale je potřeba tohle rozdělit na toky, které jsou přirozené, nemají nad sebou žádné nádrže, potom toky, kde jsou podvodními díly, kde se podařilo, tak jako každoročně, naakumulovat dostatečné množství vody, aby jsme byli schopni pod těmi vodními díly zabezpečit a nadlepšit minimální ekologické průtoky. Ty nejnižší průtoky, co pokud se tu možnost nemáme těmi nádržemi, tak například Morava dosahuje pouze 4, téměř 5 kubíků, což je nejnižší červencová hodnota za poslední desetiletí a něco podobného je níže. Ve Strážnici, kde nám v současné době teče přibližně jenom 23% toho celkového obvyklého množství, ale ta stejná situace je i nad ostatními nádržemi, to se týká třeba Svratka, tak tam je to stejná hodnota 23%. Trošku lépe jsme na tom třeba nad Brněnskou nádrží, kde máme přibližně 32%, ale opět jsou to nejnižší hodnoty za posledních 40 let. No a pokud bych měl zmínit, tak vždycky na tom byla lépe například Vysočina nebo ty horní pramenní oblasti, ale i tam se letos to sucho významným způsobem promítá. Například v Náměšti nad Oslavou nám dneska teče 36% a pokud nepřijdou vyšší srážky, tak to bude nejsušší červenec za posledních 40 let. Máme výjimky. Ano. Máme výjimky tam, kde byly nějaké ty menší bouřky, tak lokálně bylo třeba dosaženo toho červencového průměru, ale jsou to opravdu výjimky.
1: Vy jste říkal, že lepší situace je pod těmi nádržemi, protože z nich se dá voda vypouštět, ale jak jsou nad tím ty samotné nádrže, třeba Vranov a Nové Mlýny, ty jsou v tuhle chvíli naplněné jak?
2: Takhle, co se týká těch

0: nádrží, tak to je jejich vlastnost, aby v době nadbytku vody tu vodu akumulovali a v takovým období, jako je dneska, aby ta voda byla z těch nádrží využívaná, nemusí se obyvatelstvo bát. Budou zabezpečeny z těchto nádrží všechny stanovené odběry, které jsou, i když je ty odběry teďka rostou v tomto období, tak jak obyvatelstvo spotřebovává více vody, tak je i větší potřeba vody pro závlahy, pro průmysl a samozřejmě i ty nadlepšené ekologické průtoky. Pokud se ptáte na konkrétně tyto nádrže, tak já bych to mohl srovnat s těmi nejsuššími obdobími roku 2015-2018, tak jsme na tom přibližně stejné objemy, s tím, že v tom roce 15-18 žádná nádrž neselhala. Je to díky tomu, že ty manipulační pravidla na těch nádržích, jak jsou, vychází z složitého vodohospodářského řešení, který v sobě zahrnuje právě i to období dlouhodobého sucha, jako je dneska. To znamená, že ta nádrž je schopna se s tím vypořádat, ale obyvatelstvu se třeba nelíbí, že ty hladiny na těch rekreačních nádržích zaklesávají, že mají horší přístup k rekreaci, ale to je právě
1: a možná kvalita vody je také horší. Mě by ale zajímalo, existuje nějaká hranice, kdy už ani nádrž dál nesmí klesat? Prostě existuje tu hranice, jak moc můžete tu nádrž vypustit?
0: Ano, ty pravidla obsahují takzvaný regulační stupně, to znamená, že pokud by hladina dosahovala, protože prioritou zejména těch vodárenských nádrží je zajištění dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. Protože každý druhý obyvatel v České republice pije vodu z nádrží, protože to je jejich funkcí, nemají možnost jinou vodu. A pokud by došlo do poklesu po určitou hladinu, tak potom nastupují takzvané regulační stupně a ty regulační stupně stanovují prioritu pro ten vodárenský účel a omezují další odběry.
1: A k tomu jako už se blížíme někde?
0: Neblížíme. To samozřejmě my to bedlivě sledujeme a pokud by k tomuto tyto situaci mělo nastat, tak by jsme včas učinili kroky, tak abychom zabezpečili tu vodu pro ty vodárenské účely a k tomu by, tak jak nedošlo v roce 2015, tak předpokládáme, že k tomu by nemělo dojít ani v letošním roce, i kdyby to sucho dále pokračovalo.
1: Tak to je aspoň jedna dobrá zpráva nakonec od Antonína Tůmy, ředitele pro správu povodí Moravy. Děkuji za váš čas. Naslyšenou. To byla polední publicistika, za chvíli jsou tu aktuální zprávy, vy se k ní můžete vrátit i v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ i ve všech dalších podcastových aplikacích. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
2: Půl jedné. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo asi o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo jednání výborů. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Pražská zoo dnes připravila ledním medvědům asi 3 tuny ledu k ochlazení v tropických teplotách. Ledové kostky přitom zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale taky jako zábava a rozptýlení. Zahrada chce akci v závislosti na předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Sport. Na srpnové mistrovství Evropy do Birminghamu odjede celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde kvůli zranění český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Omezení na D1 u Měřína a nehoda v Brně. Na D1 z Brna do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři v levém pruhu. Kolona začíná na kilometru 141. Zpoždění 40 minut. Pozor, na souběžné silnici je kyvadlový provoz a stojí tam také kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov stojí kamiony z kilometru 170. Nesouvisle pokračuje do Brna. Levý pruh jede rychleji, ovšem teď hlásíte novou nehodu na kilometru 193 v levém pruhu.
5: 52 v levém místním pruhu nedobrzdilo jedno osobní vozidlo a ze zadu nabouralo do druhého. Je to lehčí nehoda bez zranění.
4: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zpomalují kamiony na 7. kilometru. Fronta pokračuje na pražský okruh za Ořech. Na samotném okruhu se popojíždí v obou pruzích. V Praze ve Strakonické směrem z centra v Malé Chuchli řešili nehodu. Popojíždí se od Barandovského mostu, kolona se teď rozjíždí. A na křižovatce Anglická Legerova se srazila dvě auta. Průjezd je omezený, stojí se z náměstí Míru a z Legerovy od Nuselského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy. A začíná odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Známe ji všichni. Přesně před 60 lety byl položen základní kámen jedné velmi známé kulturní památky. Napovím, že jde o kombinaci hotelu, restaurace a telekomunikačního vysílače. Ano, určitě jste poznali, že bude řeč o dominantě Liberce na Ještědu. Právě tahle reportáž za chvíli zazní s detaily, které se vám mohou hodit pro dnešní odpolední soutěž. Poslouchejte pozorně, za chvíli budeme hrát. Hodně štěstí a dobré odpoledne.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 15.
1: Tady je odpolední radiožurnál, za chvíli v soutěži budeme hrát nejen o nové plavky a opalovací krémy, ale taky dva bajky pasy na Klínovci, no a k tomu i set doplňků vitamínů pro vaše zdraví. To jsou dnešní ceny, které nabídneme už za chvíli. Teď důležitá soutěžní reportáž. Hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejikoničtější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Budova se otevřela v roce 1973, základní kámen byl ale položený o 7 let dřív, 30. července roku 1966, tedy přesně před 60 lety.
2: Tady teda to je ono, před asi s nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
3: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
4: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
3: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
4: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
3: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
4: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no. Které byly vlastně
3: designované. I ty lampy, že jo.
4: Designované všechno jenom sem.
3: A masakr tam.
4: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
5: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
4: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
5: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
4: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
5: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
4: Ukažte.
2: No to jo, to není moc.
4: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
6: Všem objevům ještě není konec.
4: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
6: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
4: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
7: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
4: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: A na Ještěd se vrátíme i v odpolední soutěži, jak už jsme zmiňovali, telefon do studia odpoledního Radiožurnálu je 221 552 255. Zahrajeme Stinga a pak jsme zpátky. Držím palce.

0: Pouštní růže a Sting. Doufám, že Václavovi nevyschlo v ústech. Z Prahy 4, Václave, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste připraven soutěžit na Radiožurnálu? Slyšel jste pozorně reportáž, kterou jsme odvysílali?
1: Ještě jednou, prosím, to jsem vás špatně slyšel.
0: No, hlavně, zda jste dobře slyšel tu reportáž před chvílí.
1: Ano, ano, slyšel.
0: Dobře. My vás slyšíme dobře, tak by to mohlo dopadnout taky dobře. Za 3 správné odpovědi, Václave, dnes dárkový voucher v hodnotě 1000 korun do kamenných prodejen na nákup nejen plavek od české značky výrobce Timo z Litoměřic a k tomu přidáme i sadu vysoce kvalitních přípravků sluneční ochrany od značky Skin Expert by Dr. Max Solar, která byla na jaře jedním z partnerů projektu Stan proti melanomu. Pokud odpovíte dvakrát správně, pak je to tip na výlet na Klínovec. Máme pro vás 2 bajky pasy, které můžete využít ve zdejší trail parku Klínovec, který nabízí přes 30 km tratí pro všechny úrovně jezdců a také půjčovnu kol. A přidáme k tomu set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Stada Pharma CZ, sestavený vyloženě pro letní období. Jedna správná odpověď znamená cenu útěchy od Radiožurnálu. Václave, můžeme začít?
1: Můžeme.
0: Pojďme tedy naještět. Vzpomenete si v 5 vteřinách na jméno architekta, který navrhl budovu na ještědu?
1: Tak to si nespomenu, bohužel.
0: Architektem byl Karel Hubáček. Otázka druhá. Kolik kilogramů přibližně váží replika nerezové židle, kterou si v reportáři Jiří Jelínek potěškal? 20. 20 kilogramů. Tak do třetice. Kdo byl majitelem budovy ještě před Libereckým krajem?
1: České radiokomunikace.
0: Je správná odpověď a přináší vám alespoň cenu útěchy. Držel jste se statečně. Mějte se hezky, Václave, a na Prahu 4 posíláme něco od Radiožurnálu. Ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Sam Fender ve vysílání odpoledního radiožurnálu 10 minut zbývá do 13. hodiny. Po 13. hodině už pro vás máme taky další aktuální zprávy. Členové Evropské fotbalové unie UEFA budou odpoledne jednat o možném bojkotu mistrovství světa a nás to samozřejmě bude zajímat. Teď taky sport, ale hokej. Žvíkačka v ústech, přísný pohled, zároveň ale i klid a žádný křik. Američan Brian Idalsky poznává českou hokejovou reprezentaci žen, kterou převzal po Kanaďance Karle McLeodové. Na srazu v Chomutově má skoro 50 hráček a jeho cílem je z nich vytvořit tým, který ukončí světovou nadvládu Kanady a Spojených států.
1: It's fun. Who doesn't? Yes, I've dreamt of this for years. This is a goal.
2: Sní o tom už roky Brian Idalsky, který si myslí, že pro růst ženského hokeje by to bylo to nejlepší, kdyby mělo víc týmů možnost vyhrát zlaté medaile. Odvážná slova ocenila opora české reprezentace Kristýna Kaltunková.
3: Samozřejmě, když to jde od toho nejvyššího lídra, tak samozřejmě všechny holky, to pro ně znamená něco víc, než kdybychom tady řešili, že chceme jít na turnaje a jenom prostě podat nějaký výkon. Takže to, že se od nás očekává to nejlepší a že i on se těší na ty nejtěžší zápasy, mě hodně těší, protože to jsou jedny z mojich nejoblíbenějších zápasů, co se týče hry do těla, celkově rychlosti té hry, takže jsem ráda, že to jde takhle ze zhora.
2: Češky ale na poslední velké akci olympijské hrách skončili už ve čtvrtfinále, ve kterém podlehli Švédkám. Proto je opatrná, zkušená Tereza Vanišová.
4: Jako sebevědomí je určitě jako velká věc, ale jako výkonnost je věc druhá, no, takže jako když nebude výkonnost, tak jako ani sebevědomí vám jako asi nepomůže.
5: Tak jako já si myslím, že tam ta výkonnost ještě není, jako úplně upřímně. Ještě pořád ztrácíme jako výkonnost na Ameriku, na Kanadu, takže jakoby až tam ta výkonnost bude, nebo budeme se jako přibližovat, tak samozřejmě to sebevědomí jako pomůže, ale jako ještě si pořád myslím, že tam jako ztrácíme.
2: Od Briana Idalskyho se ale nečekají zázraky hned. Tým, který bude konkurovat zámořským velikánům, bude mít čas sestavit.
6: Náš teďka velký cíl je udělat úspěch za 4 roky, neudělat ho instantně, neudělat ho hned v listopadu a jít krok po kroku a nějakým způsobem pracovat s tou skupinou, kterou teďka máme, je to 50 plus hráček samozřejmě, ale mít takový plán, který nám dokáže vytvořit vlastně tu nejlepší možnou skupinu pro olympiádu v roce 2030. Hodně času vlastně strávil v NCAA v Americe, kde jsou to vlastně ty 4letý programy, pracuje s mladýma hráčkama, ale současně pracuje i s těma, řeknu, více zkušenýma hráčkama, takže pro nás je to takový, že to aktuálně jakoby sedí i tomu, co ten program vyžaduje.
2: Řekla Tereza Sadilová, generální manažerka české ženské hokejové reprezentace. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 3/4 na 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 13 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Lékárny řeší nedostatek léku tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Spojené státy po týdenní pauze opět útočily na Irán. České hokejistky trénují v Chomutově s novým trenérem Brianem Idalským. Na dálnici D1 ve směru do Prahy popojíždí kolona před omezením na 134. kilometru a bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept, jak řekl ve vysílání Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státní ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
1: Asi pro desetinu pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat i v zahraničí. Americké útoky podle Teheránu zasáhly obytnou budovu na ostrově Kešm. Údajně v ní uvízly 3 lidé pod troskami a mezi zraněnými jsou i 2 děti. Na ostrově taky vypadl proud. Výbuchy byly podle katarské televize Al Jazeera hlášené taky z ostrova Kiš, z města Kazerun ve středním Iránu i z ropné provincie Chuzestán.
4: Americká armáda podle svého oblastního velitelství v regionu mířila na velitelská centra, raketová zařízení a zařízení pro drony, která využívají iránské revoluční gardy. Nové americké útoky na cíle v Iránu přišly po téměř týdenní přestávce. Mají být odvetou za středeční iránský útok proti americkým vojákům na základně v Jordánsku, který narušil pauzu ve vzájemných úderech. Podle Washingtonu se iránské střely, které mířily na základnu, podařilo sestřelit. Z Jordánska, Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Unie evropských fotbalových asociací svolala na dnešní odpoledne mimořádné zasedání. Členské svazy budou řešit návrh Mezinárodní federace FIFA na prodej podílu ze světových šampionátů soukromým investorům.
5: Podnikatelé by mohli ovlivňovat reklamy, vysílací práva, sponzory nebo cenovou politiku. Evropská fotbalová unie UEFA záměr prodat kus mistrovství světa kritizuje. Podle televize Sky nebo agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot následujících šampionátů. V případě přijetí návrhu FIFA by členské svazy získaly až 850 milionů korun. Plán veřejně podpořil jako jediný Evropan šéf České fotbalové asociace David Trunda. Výsledky zasedání UEFA budou známé večer. Další kontinentální konfederace budou o plánu teprve jednat. František Typovský, Radiožurnál.
2: Sport.
6: České hokejistky zahájily přípravu na novou sezonu. V Chomutově trénují pod vedením nového kouče, Američana Briana Idalského. Toho zná způsobení zámoří Tereza Vanišová.
7: Proti Brianu nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
6: Už v listopadu čeká české hokejistky světový šampionát v Dánsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Odpadá D1 u Měřína, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte půlhodinovou kolonu za Velkým Meziříčím. U sjezdu na Měřín na kilometru 134 opravují vozovku v levém pruhu. Mají tam být až do 3 a kolona je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Velké Meziříčí západ na kilometru 141. Pozor, pokud byste to chtěli objet po silnici 602, je tam omezení a kyvadlový provoz, takže kolony i na objížďce. Na dálnici D1 čekejte fronty taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Hlavně kamiony od kilometru 175 až na 196. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji, zastavíte jen místy a na chvilku. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony, hlavně v pravém pruhu nákladní auta, od 8. kilometru až na Pražský okruh. Na okruhu ve směru z letiště na D1 pak postojíte i v osobním autě v levém pruhu. Je to kolona před sjezdem na Ořech asi na 15 minut. V Praze komplikace i na městském okruhu. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí před sjezdem na Letnou nepojízdné auto. Regulují kvůli němu vjezdy do tunelu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude slunečno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti můžou objevit přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 33. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Tak jak zatím zvládáte ty tropické teploty? I v průběhu odpoledne a podvečera ještě bude 36 stupňů Celsia a pozor, zítra by mohlo být až 39. A navíc od horka si neodpočineme ani v noci. Třeba v Praze mají nejnižší teploty nad ránem klesnout na 25 stupňů. Jak zvládat horké počasí, to si řekneme hned na úvod. Další vysílací hodiny dnešního odpoledního radiožurnálu. Je přesně 6 minut po 13. Tak klidný poslech.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Česku pokračují vedra, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Teploty můžou dosahovat na 39 stupňů Celsia. Ani přes noc ale nečekejte výraznější ochlazení. Na některých místech budou teploměry i nad ránem ukazovat kolem 25 stupňů. A to už může být pro tělo, které potřebuje přes noc zregenerovat, docela velká zátěž. Jak tyhle horké dny zvládat, poradí Adéla Burešová z naší domácí redakce. Vítám tě.
1: Hezké odpoledne. Na kvalitní spánek v horkých nocích je třeba myslet už během dne, pokud je venku tepleji než v místnosti, nemá smysl přes den třeba vůbec větrat. Když je i tak stále velké teplo, pomůže třeba vlhký materiál přes okno. Ochlazení přinese i studená sprcha před spaním, jak říká lékařka Marie Burne z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
2: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
1: Důležité je taky po celý den doplňovat tekutiny, a to včetně minerálů. Nestačí tak proto jen obyčejná voda, ale naopak třeba minerální voda nebo jontový nápoj. Čistá voda nám totiž nedoplní ty potřebné jonty. Pokud se potíme, ztrácíme je a právě příjem jen čisté vody by mohl vést ke svalovým křečím.
0: Adélo, a jak velká vedra nás tady čekají v následujících dnech?
1: Ty nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 38 stupňů Celsia, v pátek i na 39. Objevit se můžou místy i bouřky, no a kvůli vysokým teplotám bude taky více sucha. Už teď je situace kritická na zhruba pětině území Česka. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, tak na zmírnění pravděpodobně ale nebudou mít žádný vliv. Hrozí proto taky riziko požárů, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než v pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
1: A riziko požáru by podle Trnky mělo pokračovat a platit i začátkem příštího týdne.
0: Redaktorka Adéla Burešová pro odpolední Radiožurnál. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečná situace na D8 u Nové Vsi a kolony na D1 u Měřína. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete teď před sjezdem na Novou Ves. Na kilometru 22 hlásíte pneumatiku na vozovce.
2: Prospa kamionu pneumatika, ty kusy z ní jsou rozházený v levém pruhu, tak jsou celkem velký v tom pruhu, tak tam mezi tím člověk tak kličkuje docela.
1: Tak opatrně D8, 22. kilometr směrem na Prahu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme kolony za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 u Měřína zúžení, silničáři něco opravují v levém pruhu. Do kolony se dojíždí na kilometru 141 u sjezdu na Velké Meziříčí západ a je to na dlouho. Popojíždět budete asi 45 minut. Kolony se tvoří i na možné objížďce. Nejprve ve sjezdu na kilometru 141 a pak i na silnici 602, tam je omezení a jede se Kyvadlově. A přidáme ještě jednu větší kolonu z Pražského okruhu. Ve směru z letiště na D1 budete popojíždět před sjezdem na Ořech. Kolona je tam už od splzeňské dálnice asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 13 hodin a 20 minut, tady je odpolední radiožurnál a teď naše pravidelná letní rubrika. Jezdíte na kole a dáváte si na osvěžení pivo? Tak pozor, to byste neměli. Proč a co vám za jízdu na kole pod vlivem alkoholu hrozí? To vám vysvětlíme hned teď v dalším díle letní autoškoly radiožurnálu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda, už tradičně prozradí plukovník Jan Straka.
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška, v případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré odpoledne, je 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Nafta v Česku od minulého týdne zdražila o korunu 60 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42,30. Vyplývá to z dat společnosti CCS. 19. července skončila vládní cenová regulace pohonných hmot. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura Sana. Pivoňka od loňského ledna, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašáda Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipi, která na misi působila 13 let. Ochránci přírody z Národního parku Podyjí a sousedního Rakouského parku začnou s odlovem invazního mívala severního. Mýval se do Evropy dostal v minulém století z Ameriky. Představuje nebezpečí pro některá místní zvířata i rostliny. Fotopasti mývala několikrát zachytili taky v chráněné krajinné oblasti Soutok. Tam ale zatím zřejmě nejde o stabilní populaci. Na Vltavě v Praze od dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun. Tankovat z ní můžou velká i malá plavidla a může taky odebírat jejich odpadní vodu. Sport. Trenér Eddie Howe překvapivě končí u fotbalistů Newcastle, informovala o tom britská média. Odchod anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Měřína a nehoda u Friedlandu na silnici 13. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. U sjezdu na Měřín na kilometru 134 opravují vozovku v levém pruhu. Kolona je dlouhá, zabere asi 45 minut po pojíždí od sjezdu na Velké Meziříčí západ. Pokud byste to chtěli objet po silnici 602, tak pozor, je tam omezení za sjezdem z dálnice. Jede se kyvadlově, takže kolony jsou i na objížce. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují už na 168. kilometru u sjezdu na Domašov. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. kilometru. Na silnici 13 z Friedlandu do Liberce pozor v kopci na Albrechtice. V zatáčkách je tam nehoda, podle našeho zpravodaje vážnější.
5: Je to dodávka, jela v protisměru, protože z Albrechtic do Friedlandu asi dostal styk, byl tam do protisměru, vypadá to, že je to i s nějakým zraněním.
4: Na místo teď dorazila sanitka, zatím je silnice průjezdná kyvadlově, tvoří se menší kolony. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona kamionů od 8. kilometru až na Pražský okruh. No a na okruhu ve směru na D1 pak vázne provoz před sjezdem na Ořech, zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne zůstane slunečno, jen výjimečně se můžou objevit přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě kolem 33. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Ještě doplním, že čtvrtý díl našeho reportážního seriálu o transplantacích je o dvou bratrech z Prahy. Mladší 12-letý Marek Kříženecký onemocněl v roce 2023 leukémií a chemoterapie nezabíraly. Našel se ale vhodný dárce kostní dřeně, kterým se stal jeho 15-letý bratr Daniel. I tenhle díl našeho seriálu Nový život si můžete poslechnout nebo přečíst na webu radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdnách.

0: Ve státech Evropské unie má v příštích letech vyrůst 7 takzvaných gigatováren na umělou inteligenci a jedna z nich bude dost možná i v Česku. Evropská komise dnes spustila dlouho očekávanou výzvu, ve které na podporu supermoderních technologických center vyčlenila v přepočtu přes 120 miliard korun. Téma pro naši zpravodajku při evropských institucích Zdeňku Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co si Evropská komise od té výzvy slibuje a jaké projekty mají šanci na úspěch?
1: Tak snahou je rozproudit rozvoj umělé inteligence přímo v Evropě, tak aby se 27 v oblasti AI nemusela spoléhat na zahraniční firmy, například ze Spojených států. Cílem tedy je, aby do těch nových gigatováren měly přístup evropské startupy, další podniky, ale také veřejné instituce, univerzity, výzkumníci a tak dále. Aby měly přístup k infrastruktuře potřebné pro vývoj a trénování nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Vzniknout má tedy v Evropě, respektive v Evropské unii, 7 gigatováren, z toho 4 menší a 3 větší, a Evropská unie na to vyčlení v přepočtu 120 miliard korun, členské státy pak stejnou částku, no a zbytek, hlavní část financování bude spoléhat na soukromé investice konkrétních podniků, které tedy ty gigatovárny budou stavět.
0: Zdeňko, a v jaké fázi ten projekt továrny na umělou inteligenci, kterou se chystají vybudovat České radiokomunikace, momentálně je?
1: Tak výloviště u Prahy už se staví. Továrna na umělou inteligenci tam vznikne podle českých radiokomunikací tak jako tak, i kdyby Česko v té unijní výzvě neuspělo. Ovšem, pokud uspěje, tak to bude zřejmě rozsáhlejší projekt a i prestižnější, protože zkrátka bude mít za sebou tu oporu Evropské unie a unijní financování. Přípravy na podání přihlášky už jsou v plném proudu a Česko na vypsání výzvy napjatě čekalo, jak mi dnes vysvětlil expert českých radiokomunikací a expert na AI Jan Kavalírek.
2: Už jsme na to poměrně netrpělivě čekali, jelikož už nějakou dobu teda se na to hodně intenzivně připravujeme, protože chceme udělat maximum pro to, aby jsme v té výzvě uspěli, aby jsme skutečně pro Českou republiku získali tuhle tu naprosto klíčovou infrastrukturu, která bude rozhodující nejen v tom, že pomůže našemu průmyslu a výzkumu, ale jak se pořád ukazuje, tak i vlastně pro bezpečnost a vůbec pro tu možnost, aby byl ten daný stát suverénní tím, že má svou infrastrukturu, která dokáže trénovat a provozovat ty modely.
1: Zájemci o stavbu gigatováren na umělou inteligenci se mohou hlásit až do 12. listopadu. Evropská komise pak projekty vyhodnotí a začátkem příštího roku by měla oznámit 7 těch vítězných projektů.
0: Uzavírá pro odpolední radiožurnál naše zpravodajka Zdeňka Trachtová a my děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Kapela Mike and the Mechanics ve čtvrtečním odpoledním radiožurnálu. Před dalšími zprávami pro vás máme ještě Midnight Oil, Adele nebo hned teď Ondřeje Rumla. Tak dobrý poslech.

0: Tropické teploty, vyschlá krajina a výstrahy před požáry. Přesto podle dostupných informací armáda na západě Slovenska cvičila letecké útoky s ostrou municí. Ve stejném vojenském prostoru pak vypukl rozsáhlý požár. Hasiči se kvůli nevybuchlé munici nemohli dostat přímo k ohni a dostali ho pod kontrolu až včera odpoledne. Starostové se ptají, proč armáda cvičila právě v době extrémního sucha. Vojáci se hájí, že žádné předpisy neporušili. Celou kauzu nám teď v odpoledním radiožurnálu vysvětlí naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Příčinu požáru hasiči zatím zjišťují, co se zatím podařilo zjistit tobě.
1: Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích, tedy příslušníků speciálních jednotek, kteří v terénu navádějí letecké útoky s ostrou municí. Armáda nejprve pouze oznámila, že hořelo na jedné z leteckých střelnic u základny Malacky Kuchyňa a že ten oheň zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Požár byl podle svědků vidět dlouhé hodiny, lidé si stěžovali na zápach, sdíleli fotografie hustého kouře na sociálních sítích. Generální štáb armády zatím příčinu nevysvětlil, zdůrazňuje ale naopak, že protipožární opatření zafungovala a plameny se nerozšířily mimo vojenský prostor ani neohrozily okolní obce.
0: Proč tedy starostové těchto okolních obcí armádu kritizují, když podle ní všechna bezpečnostní opatření zafungovala?
1: Ono nejde ani tak o samotný zásah, ale o to, jestli se podobný výcvik vůbec měl konat. Hasiči už od začátku července tady na Slovensku upozorňují na zvýšené nebezpečí požárů v celém okrese Malacky. Ministerstvo vnitra zároveň už od pondělí vyzývá lidi, aby v přírodě nerozdělávali oheň, negrilovali nebo třeba neodhazovali jen nedopalky cigaret. Starostové proto mluví o jakémsi dvojím metru. Generální štáb ale namítá, že žádné předpisy neporušil. Podle něj se podobný výcvik provádí za každého počasí a současná pravidla jeho omezení kvůli vysokému riziku požárů neznají.
0: Slovensko se v těchto dnech, stejně jako my tady v Česku, zase potýká s vlnou veder. Jaká je, Báro, aktuální situace?
1: Ta vedra trápí prakticky celé Slovensko na jihu a tady na západě dnes mohou teploty znovu vystoupat až na 36-37 stupňů Celsia a meteorologové pro velkou část území vydali výstrahy. Kvůli tomu dlouhodobému suchu zůstává vysoké i riziko požárů, tedy hasiči znovu vyzývají lidi, aby byli v přírodě maximálně opatrní. A ty problémy už se ale dotkly také třeba řeky Dunaj, která je tady v Bratislavě na 30-letém minimu a zároveň je nejnižší průtok od začátku měření z 19. století.
0: Uzavírá ze slovenské metropole naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, díky a zvládej ta vedra i ty. Naslyšenou. 13 hodin a 50 minut, s vámi i dál odpolední radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda podle vicepremiéra Havlíčka schválením akceleračních zón omezila výstavbu větrných elektráren. Má vláda správný cíl, když výstavbu obnovitelných zdrojů energie omezuje? Neměla by postupovat opačně? Tomáš Pancíř se zeptá zakladatele a ředitele organizace Fakta o klimatu Ondráše Přibyly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
4: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
5: Čest práci. Zpátky nejedu.
6: Ty z toho nějak na mě kolejzo. To?
7: Tušíte vůbec, co se tady děje?
8: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
9: Filmová retrosérie Volha.
10: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
9: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
13: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. V Ústeckém kraji vyhlásili smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci ozónu. Mladí čeští atleti míří na světový šampionát juniorů v Eugene. Na dálnici D1 popojíždí kolona Uměřína směrem do Prahy a bude slunečno, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Kritická situace je teď asi na pětině území Česka, hlavně v jižní a jihozápadní části republiky. Případné srážky přitom na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týká zdraví, ale taky chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
14: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než v pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
13: V Ústeckém kraji platí smogová situace kvůli vysoké koncentraci ozónu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro pacienty s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu dala maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
15: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
13: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. 4600 akreditovaných návštěvníků přijelo letos na letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Festival dnes končí. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších víc než 5000 vstupů na jednotlivé projekce. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálu, pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
16: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
13: Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara.
11: Sport.
4: Výprava českých juniorských atletů dnes odcestovala na mistrovství světa. To začíná v americkém Eugene příští týden ve středu. Mezi největší medailové naděje patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nikol Krutilová nebo Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic se stal loni mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
17: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
4: Atletické mistrovství světa juniorů bude v Zámoří probíhat do 9. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 u Měřína, taky u hranic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 silničáři zabrali levý pruh. Kolona od sjezdu na kilometru 141 zabere asi 40 minut. Ucpává se taky objížďka po silnici 602, je tam omezení a semafor. Na D1 vázne provozy na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 168 od sjezdu na Domašov je to až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolony na D1 i ve směru z Ostravy na Prahu popojíždějí za sjezdem na hranice. Na kilometru 304 je zúžení, a to ze 3 pouze do jednoho pruhu. Zdržíte se 10 minut. Na dálnici D10 dejte pozor v Mladé Boleslavi, pokud sjíždíte na Kosmonosy na kilometru 46. Na tom novém kruhovém objezdu nad dálnicí je nehoda.
19: Jsou tam dvě auta přímo vlastně na hranici toho kruháče. Není tam ani trůhelník. Jsou tam 4 lidi okolo, nejsou označený, neblikají a nemají vesty.
18: V Praze připomínáme kolony na okruhu ve směru z letiště na D1. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Odpoledne zůstane slunečné, ojediněle se při zvětšené oblačnosti objeví přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů. A horko má být i zítra až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
12: Čtvrtek 30. července, jeden z nejteplejších dnů tohoto léta, ale sedět někde ve stínu se sklenkou čehokoliv studeného a dobrého a k tomu poslouchat radiožurnál, to podle mě není úplně špatný program. Tak vítejte u našeho vysílání i 6 minut po 14.
0: Odpolední radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman.

0: Varšava vyšetřuje nejnovější narušení polského vzdušného prostoru. Na východě země nad ránem dopadla zřejmě ruská střela. Nikomu se nic nestalo, skončila totiž na poli. Terčem nočních ruských útoků na Ukrajinu byla i oblast ukrajinského Lvova blízko hranic s Polskem. Helena Berková z naší zahraniční redakce k tomu teď doplní víc. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Heleno, jaké jsou okolnosti toho případu?
1: Polská armáda to narušení vzdušného prostoru zaznamenala nad ránem, vyslala stíhačku, aby objekt identifikovala a zneškodnila, jenže ten objekt ještě před identifikací zmizel z radarů. Armádní vrtulník pak zjistil asi 10-metrový kráter na poli u vesnice Tarnava Kolonia v Lublinském vojvodství. Ruské útoky v tu dobu mířily i na ukrajinský Lvov, vzdálený od Lublinu asi 180 kilometrů. Tu situaci popsala agentuře Reuters jedna obyvatelka vesnice, která neuvedla své jméno.
2: Stala jsem a šla na balkon. Nevěděla jsem, co se děje, protože pořád houkaly sirény.
1: Sirény zněly v několika městech v Lublinském vojvodství právě kvůli těm ruským útokům na západ Ukrajiny. Polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz pak uvedl, že pro polskou protivzdušnou obranu to byla těžká noc.
0: A co se ví o typu té střely?
1: Jsou to zatím nepotvrzené odhady. Podle polského premiéra Donalda Tuska to byla zřejmě ruská raketa H-101. To předtím uvedl i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Tusk ale chce mít 100% jistotu a taky řekl, že na vyšetřování toho případu se chtějí podílet i Spojené státy. Tusk to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Ujistil taky, že Polsko zřejmě terčem nebylo.
3: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko,
1: řekl polský premiér.
0: Heleno, a jaké ohlasy to vyvolalo třeba v Bruselu?
1: Reagovala na to Evropská unie, předseda Evropské rady Antoniu Košta napsal na síť X, že ruská agrese znamená ohrožení pro celou Evropu. Zároveň vyjádřil soustrast nad smrtí nejméně 13 lidí, kteří zemřeli na Ukrajině při těch nočních ruských úderech. Ten masivní ruský útok i narušení polského vzdušného prostoru ostře odsoudil francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X a taky ujistil o další podpoře Ukrajiny. Ruské velvyslanectví ve Varšavě se k tomu zatím nevyjádřilo.
0: Na východě Polska tedy v noci dopadla zřejmě ruská střela, uvedl to polský premiér Donald Tusk s tím, že s jistotou to ukáže podrobné vyšetření incidentu. Na Radiožurnálu jste k tomu teď slyšeli redaktorku Helenu Berkovou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Dnes je to přesně 55 let od chvíle, kdy František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Ano, i tahle událost se vztahuje ke 30. červenci a ještě jeden časový údaj je přesně 14:15 a vy posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Dozrávající ovoce v některých jihomoravských sadech potlouklo před 2 týdny krupobytí při silné bouřce. Prodejné je proto jen s velkou slevou. Jizvy po kroupách mají i broskve, meruňky a jablka pěstitele z moravského Žižkova na Břeclavsku. Většina úrody tohoto ovocnářství tak skončí v kvasu na pálenky. A právě proto zřejmě letos bude dostatek broskvovice.
1: Prodejna ovoce na okraji moravského Žižkova je plná zákazníků. Do plastových sáčků si z bedýnek sami vybírají ovoce, jako Iva Matějíčková z Rohatce.
2: My chceme broskve na kvas, protože se nám líbí kvas z broskvy a broskovice. Když je normální sezona, tak se k tomu málo dostanete. To se sklízí všechno zavčas, aby to nebylo měkké. No tak všechno zlé je k něčemu dobré pro nás teda. No.
1: Ovoce na kvas přitom v tomto ovocnářství nikdy neprodávali, říká spolumajitelka Jolana Hřebačková.
3: Prodáváme pouze jako ovoce na spotřebu, kvalitní, a tato situace nás dovedla k tomu, že aspoň něco na ty náklady, které stejně se nevykryjí, ale aspoň něco prostě na ten kvas, že se prodá.
1: Krupobytí podle Jolany Hřebačkové poničilo většinu úrody.
3: Všechno bylo před sklizní, takže to ovoce je hodně narušené, začíná to nahnívat na těch stromech. To ovoce jakože chuťově je dobré, ale vizuálně není pěkné. No.
1: Za kolik byste prodali třeba ty broskve, pokud by byly dokonalé?
3: Standardní cena by byla 70 korun letos, ale jakož to poškozené, tak prodáváme 30 korun a 20 korun na kvas. Je to taková existenční ztráta, že vůbec nevíme, co bude do budoucnosti.
1: O to víc si majitel firmy Leoš Buzrla cení zájmu zákazníků.
4: To jsou naši stálí zákazníci, takže jsme spokojení a vděční teda jako za to.
5: Teď jsem si přišel pro nějaké meruňky a broskve.
1: Nabírá si plody do sáčku Vladimír Petrů.
5: Vidíte, že jsou sice potlučené, ale snad něco koupíme. Chci pomoct, aby aspoň něco málo dostali. Jsem rád, že tady funguje toto ovocnářství a doufám, že bude fungovat další roky tak, jak doteď.
1: To je ale podle Jolany Hřebačkové kvůli extrémnímu počasí čím dál těžší a hodně pěstitelů na jižní Moravě proto své sady ruší.
3: Vždycky se snažíme uchránit to před týma mrazama. Všichni jsme se naučili nějak trošku bojovat, ale tady to krupobytí, to je prostě zlom.
1: Teď sadaři bojují s další nepřízní počasí, se suchem. Bez závlah by se letos vůbec neobešli. Z Moravského Žižkova Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.

0: Dobré odpoledne vám přejeme i ve 14.30. Právě Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
1: Španělské úřady od středečního večera kvůli novým lesním požárům v provincii Zamora evakuovali na 800 lidí. Hasiči tam oheň stále nemají plně pod kontrolou. Práci jim komplikuje silný vítr. Stabilizovat se naopak podařilo lesní požáry západně od Madridu. Domovy kvůli něm muselo opustit přes 60 tisíc lidí. Ani tam ovšem kvůli nové vlně veder nepominulo riziko vzniku nových požárů. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. Lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou a další druhy živočichů v okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis, ochránci přírody. Cílem je podpořit biologickou pestrost v údolí řeky Ohře. Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice si ve švýcarském Monte Ceneri vylepšila loňské stříbro.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Prahou a kolony taky u Velkého Meziříčí. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru v levém pruhu dvě auta po nehodě. Už je tam šipka a zdržíte se asi 10 minut. Na dálnici D1 a čekejte kolony i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Silný provoz, jede hodně kamionů. Poprvé se brzdí na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním autem ten 30-kilometrový úsek pojedete asi 50 minut, kamionem ještě delší dobu. Na D1 dlouhá kolona i ve směru z Brna do Prahy popojíždí za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 u Měřína zavřený levý jízdní pruh. Silničáři už by tam měli pomalu končit s opravou a zdržíte se přes půl hodiny od sjezdu na Velké Meziříčí západ. Z D1 ještě jedno omezení ve směru z Ostravy na Brno. Kilometr 304 popojíždět budete 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Od 8. kilometru fronta hlavně kamionu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Tam už jedou pomalu i osobní auta v levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne zůstane slunečné, ojediněle se při zvětšené oblačnosti objeví přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 38 stupňů a zítra může být až 39. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Léto je prakticky v polovině, ale čeští hoteliéři zatím s letošní sezónou spokojení nejsou. Například mimo Prahu byly hotely a penziony na začátku prázdnin plné v průměru ze 2/3. Čím to je a čekají hoteliéři zlepšení v srpnu? Zeptáme se na to prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka. Ale až za malou chvíli, hned teď, je tu totiž kapela Travis.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: První polovina letní sezóny zatím nesplnila očekávání provozovatelů českých hotelů a penzionů. Skoro polovina z těch, kteří působí mimo Prahu, ji považuje za horší než loni. Vyplývá to z dat, která dnes představila Asociace hotelů a restaurací. V regionech byla ubytovací zařízení naplněná zatím zhruba ze 2/3. V Praze byla obsazenost mírně vyšší. Všechno to teď probereme s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem. Vítám vás ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Pane Stárku, proč je tedy zatím letošní letní sezóna za očekáváním? Je to tím, že přijelo méně hostů, než hotely a penziony očekávali?
1: Jednak je to tím, jednak je to také tím, že se zvláště v těch regionech zhruba u 40% provozovatelů zkracuje doba pobytu. To znamená, je to možná kombinace toho, co se momentálně odehrává ve světě, katastrof, které, myslím tím požáry, které byly v Evropě, taková ta nejistota na straně jedné a na straně druhé vlastně snaha i lidí nějakým více spořit nebo prostě žít trošku úsporněji.
0: Když se podíváme do jednotlivých regionů, kde byla ubytovací zařízení nejvíc a kde nejmíň plná prozatím v létě?
1: Tak jak už tady zaznělo, Praha byla asi nejvíce naplněná. Ta obsazenost se bude za ten první měsíc pohybovat někde 71% průměrné obsazenosti, zatímco ty regiony předpokládáme, že budou někde na 65%, což třeba pro srovnání ta Praha v červnu dosahovala 83% obsazenosti. Takže nějaký mírný propad tady je, ale je to spíše, řekl bych, taková stagnace růstu poptávky, než nějaký hluboký propad.
0: Je tam ale zajímavý paradox, protože pražští provozovatelé hotelů a penzionů hodnotí letošní léto hůř. Podle 60% z nich ta loňská sezóna byla lepší než ta letošní. Proč to tak je, když tedy zároveň uvádíte, že obsazenost hotelů v české metropoli je vyšší než v regionech?
1: Tak právě asi z toho důvodu jsou více pražští hotelieři, jako řekl bych, skeptičtí, nebo kritizují teda více tu situaci. Z toho důvodu, že to očekávání bylo asi vyšší, co se týká té letní sezóny těch prázdnin. Nicméně je třeba říci, že lidé rezervují skutečně na poslední chvíli, takže se dá těžko predikovat, jak bude vypadat ta druhá půlka letních prázdnin. To je první věc. A druhá věc tedy, může se také jednat o to, že lidé třeba právě odkládají dovolenou třeba na srpen a budou třeba i tu domácí dovolenou realizovat více v srpnu. Takže zatím bych nedělal žádné závěry. Spíš je dobře o té situaci vědět a hlavně vědět, co ti hosté preferují.
0: No a na to se právě zeptám. Co preferují? Jsou lidé ochotní investovat třeba do wellness služeb? Protože jste před chvíli říkal, že lidé spíš šetří, zkracují pobyty, ale dokážou si odepřít třeba wellness nebo nějaké sportovní vyžití?
1: Tak právě ty doplňkové služby trošku upadly také, nicméně se domníváme, že skutečně třeba služba wellness je jednou z velmi jako oblíbených služeb a rozhodně nestrácí na své popularitě nebo nebude ztrácet do budoucna. Stejně tak to vidíme i v restauracích, kde spíše teda ta poptávka klesá, to znamená řeší se stravování i alternativním způsobem. A pokud, tak pak zase naopak jsou to nějaká speciální jídla nebo speciální strava, kterou hosté preferují. Ale co je zajímavé, je vlastně ta změna trošku těch aktivit těch našich hostů. Zaprvé roste segment lidí, kteří chtějí cestovat s domácími mazlíčky, většinou se psy, to je asi dobře pro hoteliéry vědět. Stejně tak je zajímavé to, že přibývá lidí, kteří jezdí a vyhledávají ubytovací zařízení právě proto, aby si užili elektrokol, takže se poměrně dost zvyšuje poptávka po nabíjecích stanicích na elektrokola i místě vlastně na uskladnění a jezdí více individuálové než skupiny, spíše samostatní hosté nebo páry, což je taky asi důležité vědět, protože tak, jak se mění generace, tak se vlastně mění i ty preference služeb a my se tomu musíme přizpůsobit.
0: Poslední otázka by byla asi spíš pro věštce, ale položím ji vám, pane Stárku, jak bude vypadat zbytek léta. Věříte, že se to všechno v srpnu ještě zlepší?
1: Já věřím, že se minimálně dostaneme na stejnou úroveň, jako jsme byli v loňském roce, takže jsme optimisté a domnívám se, že zvláště domácí turisté, že to máme velký potenciál, že ještě během srpna naplánují nějakou dovolenou do českých krajů.
0: kde je krásně, uzavírá prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek pro vysílání odpoledního radiožurnálu. Děkujeme, užívejte léto, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, krásný zbytek léta.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečí na D4 u Mirotic a kolony na dálnici D1. Dejte pozor na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice a Písek. Na kilometru 76, to je za sjezdem na Mirotice, v pravém jízdním pruhu dva zakládací klíny od kamionu. Brzdí se a vybočuje. Nebezpečná situace. Ještě jednou dálnice D4 směrem z Prahy na Písek, kilometr 76, hned dva zakládací klíny v pravém pruhu. No a stále sledujeme i dálnici D1. Na D1 se rozjíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Auta po nehodě na 13. kilometru už přesunuli z levého pruhu na Krajnici, tak vydržte. Zatím se nerozjíždí kolona na D1 u Měřína směrem z Brna do Prahy. Na kilometru 134 stále silničáři v levém jízdním pruhu a kolona od sjezdu na Velké Meziříčí západ je asi na 40 minut. Pozor, ucpává se tam i objížďka po silnici 602, je tam omezení a jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ivan Král v odpoledním radiožurnálu. Česko zasáhla další vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahu a třeba na jihu Moravy platí nejvyšší možné varování před extrémní zátěží teplem. Bez ohledu na počasí dál pokračují plánované letní akce. Jak jsou na vysoké teploty připraveni na právě začínajícím astronomickém táboře v Úpici na Trutnovsku? To nám poví reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, no všechno se uvidí samozřejmě, teď si táborníci právě staví stany kousíček ode mě, hned u hlavní budovy hvězdárny. Koupaliště chybí, ale je tady vodní nádrž, kde se můžou děti vykoupat a v areálu je taky mlhoviště pro jakési osvěžení. V plánu je taky výlet k přehradě Rozkoš u České Skalice, kde budou děti za pomocí vedoucích zkoumat zakřivení země, no a potom se určitě dostanou za odměnu do vody. Vedoucí mi taky říkali, že budou víc než obvykle kontrolovat pitný režim a nespornou výhodou tohle tábora je, že se velká část aktivit odehrává v noci, tedy v době, kdy jsou teploty snesitelné. Těžko teď odhadnout, jak to bude ráno, táborníci jsou tady běžně zvyklí vstávat až třeba v 9 dopoledne, ale letos se může stát, že je v některých dnech ze stanů o něco dřív vyžene sluníčko.
0: Vedro doléhá taky na návštěvníky Litomyšl Festu. Jak se vypořádávají s vysokými teplotami na filmovém a hudebním festivalu, prozradí reportérka Pavla Kuchtová. I vás vítám ve vysílání.
2: Hezké odpoledne s opravdu horké Litomyšle. No, největší výhodu mají jednoznačně filmoví fanoušci. Všech 7 promítacích sálů na Litomyšl Festu je plně klimatizovaných, takže vyhraje ten, kdo se dostane na projekci. A volná místa zatím jsou. Odpolední koncerty v Zámeckém parku začínají v 15 hodin, ale výhodou jsou vzrostlé stromy, které tady poskytují dostatek stínu a je taky tady stánek s občerstvením. No a pořadatelé ze společnosti Total Help Art letos rozmístili na několika místech mlží. Zdarma rozdávají festivalové klobouky a posílili taky gastrozónu na Zámeckém návrší s dostatečnou nabídkou nápojů. Hlavní večerní koncerty na nádvoří pak začínají v 21 hodin, kdy už je příjemný letní večer. No a kdo by se přece jen cítil unavený sluncem, abych parafrázovala jeden slavný film, když už jsme na tom filmovém festivalu, tak by neměl vynechat návštěvu zdejší legendární plovárny, která patří k nejstarším v Čechách.
0: Meteorologové tedy zpřísnili výstrahu před vedry a jak ty současné teploty zvládají na filmovém a hudebním festivalu v Litomyšli, prozradila Pavla Kuchtová. Ještě před ní jste slyšeli taky z astronomického tábora na Trutnovsku Václava Plecháčka. Oběma reportérům radiožurnálu tedy děkujeme a vám všem přejeme i přes ty tropické teploty klidné čtvrteční odpoledne. Teď je 14 hodin a skoro 52 minut. Tady je radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno. Černý trh a jeho spojení s Českem, jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
5: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
4: Fakt? A kdy zjistím víc?
5: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
0: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
6: Radiožurnál, teď je 15 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
7: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren pro umělou inteligenci. Zájem má i Česko. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Opavsku. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát odvety kvalifikace evropských pohárů. Na dálnici D1 jsou kolony za Velkým Meziříčím směrem na Prahu. A taky zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren pro umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací Bílovišti u Prahy.
8: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Opavsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník, pokračuje mluvčí Kamila Langrová.
9: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby policie České republiky Bell 412.
7: S pokračujícím horkem bude riziko požáru v Česku stoupat. Lidé by měli být při pobytu v přírodě opatrní, neměli by rozdělávat oheň ani odhazovat nedopalky a na případný podezřelý kouř by měli upozornit hasiče. V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k murálu v Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mudek.
10: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
2: Sport.
11: Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí odveta druhého předkola Evropské ligy. V 19 hodin přivítají Tromsø, které v Norsku minulý týden porazili 1-0. Jablonec má před sebou ve stejné fázi konferenční ligy odvetu s chorvatským Varaždínem. Zápas začne v 18 hodin a Severočeši budou doma dohánět jednogólové manko. Jablonecký trenér Luboš Kozel říká, co se ve hře jeho týmu musí změnit.
12: Oni nás vlastně ze všeho potrestali, vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla, takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat, takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
11: Utkání Jablonce s Varaždíněm i Hradce Králové proti Tromze nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Měřína a kolony na Hradecké dálnici před Chlumcem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Velkým Meziříčím. Na kilometru 134 silničáři zabrali levý pruh. Kolona od sjezdu na Velké Meziříčí západ zabere asi 40 minut. A ucpává se i objížďka po silnici 602. Je tam omezení a semafor. Na D1 vázne provozy na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 168. kilometru od sjezdu na Domašov je to až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolona, menší kolona popojíždí i za Prahou směrem do Brna na D1. Je to kolona před sjezdem na Pražský okruh do 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se zdržíte před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru v pravém pruhu silničáři opravují vozovku, tam je fronta do 10 minut. No a ještě do Prahy na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Je to už z plzeňské dálnice, asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale čekáme znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
6: České řeky dosahují od 13 do 58% vody v porovnání s dlouhodobými hodnotami. A pokud ještě na poslední chvíli nepřijdou vyšší srážky, bude to nejsušší červenec za posledních 40 let. Do dnešní polední publicistiky jsme k tomuto tématu pozvali ředitele pro správu povodí Moravy Antonína Tůmu. A přepis celého rozhovoru najdete už teď taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Odpolední Radiožurnál
14: a Vojtěch Bidrman.

0: Fungování protidrogové agendy se po jejím převodu z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nezměnilo, řekl to ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch na veřejném slyšení v Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Pod ministerstvem zdravotnictví působí experti přesunutí z úřadu vlády už měsíc. Poslanci a senátoři se v Senátu zástupců ministerstva převážně ptali na to, proč vláda o změnách v polovině května rozhodla bez předchozího projednání se zaměstnanci a taky na to, jak celou situaci zlepšit. Na Radiožurnálu nás teď zajímají podrobnosti, které doplní naše reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Proč se agenda převáděla? Zajímalo například poslankyni ODS Renátu Zajíčkovou. Celá problematika se totiž podle ní převodem zúží jen na zdravotní hledisko. Přitom ve skutečnosti má přesah. Například sociální, vzdělávací, daňový nebo do oblasti spravedlnosti. A to ministerstvo podle Zajíčkové na rozdíl od úřadu vlády koordinovat nezvládne.
2: Nám protidrogová nebo závislostní politika fungovala. Fungovala pod úřadem vlády, byla koordinovaná. V současné době se přesouvalo na ministerstvo zdravotnictví. A já se ptám, proč? Jaké výhody to přinese? Zatím spíš slyším argumenty typu, že se to nezhorší. Ale my přece nemůžeme dělat změny jenom proto, aby se nezhoršily. My přece změny, které máme dělat nebo děláme, musíme dělat proto, aby došlo k nějakému zlepšení, zkvalitnění.
1: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch oponuje. Ministerstvo podle něj politiků v oblasti závislostí koordinovat nebude. Dál ji koordinuje rada vlády, která se nezrušila a dál funguje na úřadu vlády pod vedením premiéra. Podle Vojtěcha jsou v ní ministři ze všech relevantních resortů, protože si vláda uvědomuje, že politika závislostí je mezirezortní.
3: My jsme vše udělali pro to, aby vlastně nikdo z těch klíčových hráčů, právě zejména v těch adiktologických službách, nebyl jakkoliv ohrožen a to tak platí. Ostatně vlastně celá ta agenda se přesunula prakticky jedna ku jedné. I ti lidé, kteří vlastně chtěli přejít a byla jich většina z úřadu vlády, přešla na ministerstvo zdravotnictví.
1: Na ministerstvu vznikala podle Vojtěcha nová sekce, kde je odbor politiky duševního zdraví a závislostí.
0: Veřejného slyšení se účastnili kromě politiků i odborníci, tak jak komentují přesun agend po měsíci fungování oni?
1: Podle přenosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michala Mijovského to zatím vypadá, že by změna agendu ohrozit nemusela. Zůstává ale opatrný.
4: Na druhou stranu je tady samozřejmě historická opakovaná zkušenost, že ministerstvo zdravotnictví vlastně v těch posledních 30 letech při budování té národní protidrogové politiky je v celém tom systému jedním z nejslabších hráčů.
1: Vláda trvá na tom, že nový systém bude efektivnější. Obecně se ale oslovení odborníci a politici na veřejném slyšení v Senátu shodli na tom, že vyhodnocovat přesun agendy po měsíci je předčasné.
0: Téma reportérky Jany Čermákové pro odpolední Radiožurnál. Díky, Jano, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: 15:17, s vámi je Ideál čtvrteční odpolední radiožurnál. V naší zelené vlně má dnes službu Bohuslav Beneš a rád by vám teď něco důležitého řekl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D56 z Ostravy do Frýdku Místku je za sjezdem na Paskov neprůjezdná. Na kilometru 47 hasiči zasahují u požáru nákladního auta a zastavili provoz směrem do Frýdku Místku. Sjíždějte na kilometru 43, dá se to obět po souběžné silnici. Požár máme hlášený z dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí. Hoří na benzínce, na šelce, kamion, je to kilometr 146. Do provozu na dálnici to nijak nezasahuje, hoří na benzínce, ta je teď ale zavřená. Ještě jedna dobrá zpráva z dálnice D1, začíná se rozjíždět kolona za Velkým Meziříčím směrem na Prahu. Omezení na 134. kilometru je pryč, průjezdné opět dva jízdní pruhy, tak vydržte a nesjíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. O své profesi napsal řadu knih, byl jedním z nejznámějších českých popularizátorů svého oboru a vědy vůbec. Tuhle výjimečnou osobnost tuzemské biologie vám teď na Radiožurnálu připomene redaktor Marek Sedláček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co všechno tedy Václav Větvička stihl za tu svou dlouhou kariéru?
1: Tím jeho asi nejznámějším angažmá bylo místo ředitele Pražské botanické zahrady Univerzity Karlovy na Slupy. Vedl 15 let mezi lety 1992 a 2007. Jeho zásluhou se areálu vrátila jeho původní podoba ze 40. let 20. století. A to i přesto, že měli původně některé skleníky jít k zemi. Větvičkovo tehdejší moto bylo, cituji, botanická zahrada je zelenou vizitkou Univerzity Karlovy. Konec citace. Zároveň navrhnul a nechal vybudovat i nové pavilony tropických a subtropických rostlin a zahradu rozšířil taky o odpočinkové místo, takzvané refugium.
0: Asi to spousta našich posluchačů neví, ale díky Václavu Větvičkovi máme v českém kalendáři taky jeden den, který to je?
1: Je to den stromů, připomínáme si ho 20. října. Tento měsíc je totiž ideální pro sázení nových stromů. No a právě k tomu se váže i vzpomínka Václava Větvičky z vysílání Českého rozhlasu před 5 lety.
2: Ze všeho nejraději vzhledem ke svému vlastnímu roku výroby sleduju stromy, které jsem před 50-60 lety sázel a oni mají dneska 25 metrů. To je úžasný, to já jsem za život nedokázal, co dokázal obyčejný smrk v Černém dole v Krkonoších.
1: K tomu jen dodejme, že Větvička se narodil v Praze 13. ledna 1938.
0: A ještě doplníme, že Václav Větvička taky pracoval v Botanickém ústavu Československé akademie věd.
1: Je to tak a k němu patří taky ten známý Průhonický park. O zahrady se staral i na státním zámku Štiřín nedaleko Prahy. Měl vlastní odbor

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 3/4.

0: na 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál posloucháte i půl čtvrté. A Tereza Tomášková doplní přehled zpráv.
4: Nafta v Česku za týden zdražila víc než o korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 rostla pomaleji. Je vyšší o 29 haléřů, průměrně benzín stojí 42,30. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Podle serveru 24HU by to mohlo být ještě dnes nebo během zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáz chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. Třeba v Brně jsou v horkých dnech zpřístupněné klimatizované historické sály na Nové radnici.
0: Sport.
4: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Nominaci zveřejnil Český svaz. Je v ní i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou v nominaci taky. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Plavání v bazénu je na programu od 10. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená místecká dálnice u Paskova, neprůjezdná 38. Jihlava Znojmo. Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku-Místku je za sjezdem na Paskov neprůjezdná. Na kilometru 47 hasiči zasahují u požáru nákladního auta. Je tam dlouhá kolona od sjezdu na 43. kilometru. Sjíždějte, dá se to dobře objet přes Paskov a Sviatnov. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 168. kilometru od sjezdu na Domašov až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Silnice 38 z Jihlavy do Znojma je u Stonařova neprůjezdná. Na příjezdu do Stonařova se srazila dodávka s osobním autem a zasahují záchranáři. Kolony velmi dlouhé, obousměrně, obět se to dá přes Třešť. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpomalila kolona před sjezdem na Ořech. Přímo u sjezdu na 19. kilometru zřejmě po nehodě neprůjezdný pravý pruh, stojí tam kamion o kus dál dodávka. Zatím bez policie a fronta od plzeňské dálnice je na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
3: Ještě doplním, že hostem dnešních 20 minut bude Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel organizace Fakta o klimatu. Má vláda správný cíl, když omezuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie? Neměla by postupovat spíš opačně? I na to se zeptáme hned po zprávách 17 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Život plne dál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Před kapelou Mirai je spousta najetých kilometrů, zítra totiž vystoupí ve slovenském Stropkově a hned v sobotu na jihu Čech v Hluboké nad Vltavou v rámci festivalu Hrady.cz. 15:37 na Radiožurnálu vám i dál přejeme klidné čtvrteční odpoledne.

0: Skoro na týden se zastavily americké údery v Iránu a odvetné útoky Teheránu na země v regionu, které hostí americké vojáky. Teď ale útoky opět pokračují. Podle Kuvajtu zemřel při íránském útoku, který zasáhl budovu čínské firmy, jeden člověk. Mrtvé hlásí ale i Irán po amerických nočních úderech. Ty přišly jako odveta za střely, které Irán v noci na středu poslal na americké vojáky v Jordánsku. A právě do Jordánska teď míříme za naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak to v zemi vypadá dnes?
1: Tak jordánská armáda opět informovala o tom, že se střelila několik iránských raket. K útoku se přihlásily iránské revoluční gardy s tím, že uvádí, že útočili opět na cíle americké armády. Iránské revoluční gardy zároveň přiznávají, že při těch amerických útocích zemřeli tři jejich členové a iránská agentura Fars píše o tom, že americký útok na rodinný dům na ostrově Kešm zabil tři členy jedné rodiny, a to otce, matku a dvouleté dítě.
0: Teherán měl doposud taktiku, kdy tedy jeho údery přicházely většinou až jako odveta za americké útoky. Proč se to teď změnilo?
1: Tak experti i média spekulují hned o několika důvodech. Někteří poukazují na to, že se Tehran mohl rozhodnout zaútočit jaksi preventivně, a to zvlášť ve chvíli, kdy si třeba část iránského vedení možná tu americkou pauzu v útocích vykládala jako slabost, což zároveň můžou podporovat i mediální zprávy, které přebrali i některá iránská média, že se údajně výrazně snížily americké zásoby raket do protivzdušných systémů. Anglický zpravodajský server The National ze Spojených arabských Emirátů taky píše o tom, že se v tom iránském kroku můžou nějakým způsobem promítat rozdílné postoje uvnitř iránského režimu. Zatímco část těch režimních špiček upřednostňuje jednání s Washingtonem o zmírnění sankcí a tím taky stabilizaci iránské ekonomiky a zabránění dalšímu ničení iránské infrastruktury, tak naopak zastánci tvrdé linie, včetně právě velitelů islámských revolučních gard, tvrdí, že by Irán měl i nadále klást odpor a nepřistupovat na kompromis. No a dalším důvodem může být i to, co se teď diskutuje ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem.
0: No a čím se teď tedy Irán cítí ohrožený právě v Hormuzském průlivu?
1: Tak velmi zjednodušeně tím, že by mohl být v Hormuzském průlivu jaksi obejit, a to tím, že by lodě tu kritickou část iránskou obeplouvaly podél pobřeží Ománu. Jak už to mimochodem některé na přelomu června a července zkoušely a Irán na ně pak útočil. Omán teď při těch jednáních nabízel variantu, že by v tom průlivu fungoval nějaký sdílený management a lodě by mohly plout i ve vodách právě podél ománského pobřeží. Nicméně náměstek iránského ministra zahraničí prohlásil, že Irán ten jižní koridor neuzná ani na hodinu. Tehrán prostě trvá na tom, že veškerá budoucí ujednání ohledně toho provozu v této námořní tepně musí vycházet z iránských bezpečnostních požadavků a taky podmínek toho memoranda o porozumění se Spojenými státy, které si tedy to iránské vedení ale vykládá tak, že mu v podstatě dalo razítko na to, aby mohlo rozhodnout o tom, podle jakých pravidel ta doprava bude v úžině fungovat. Ta jednání diplomatická nicméně i přes ten rozpor dál pokračují, to potvrzuje právě i iránské ministerstvo zahraničí.
0: Do jordánského Amánu přejeme pěkný zbytek dne naší zpravodajce Janě Karasové. Jano, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Fotbalisté Jablonce se dnes večer pokusí odvrátit brzký konec v evropských pohárech v nové sezóně. Na Radiožurnálu o tom podrobněji uslyšíte ještě před 16. hodinou.

0: Fotbalisté Jablonce rozehrají v 18 hodin odvetu druhého předkola konferenční ligy s Varaždinem. Úvodní duel Severočeši prohráli v Chorvatsku 2-3 a jablonecký trenér Luboš Kozel moc dobře ví, co se ve hře Severočechů musí změnit.
1: Oni nás vlastně ze všeho potrestali, vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla, takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat, takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
2: Vrátil se k úvodnímu duelu na hřišti chorvatského soupeře Luboš Kozel. Inspirací pro mužstvo může být vstup do nového ročníku šance ligy a otočení výsledku na 2-1 v souboji za Náky.
1: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějaký svých možností a být efektivní vepředu a být stejně tak jakoby daleko důslednější třeba vzadu.
2: Záložník Filip Zorvan potvrdil před odvetou trenérova slova. Jablonečtí mají na co navazovat.
3: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
2: Severočeši si věří. Tuší, co jim může přinést výhru a také postup.
3: Víme, že ztrácíme ten jeden gol, takže musíme být víc aktivní jak s míčem, tak bez míče a od začátku do toho šlápnout, protože si myslím, že na ten postup máme a musí to být vidět hnedka od toho začátku, udělat si doma respekt a ukázat, že vlastně to chceme víc než oni.
4: Všichni si to uvědomujeme i ohledně koeficientu, ohledně výsledku, ohledně hry. Přijde určitě mnoho diváků se na nás podívat, fanoušků a hráči jsou nastavení tak, že chceme samozřejmě jít za postupem a udělá mančaft všechno. Pro to, abychom vyhráli. Máme to složitý, ale musíme za vítězstvím jít a za postupem.
2: Navázal na Filipa Zorvana sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál. Mažu stopy.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Gabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva závěrečné díly ve čtvrtek večer na ČT2 a již nyní všechny díly v té vysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Polsko vyšetřuje dopad ruské rakety na jeho území. Hasiči likvidují požár lesa ve Větřkovicích na Opavsku. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Dálnice D56 z Ostravy do Frýdku Místku je opaskova neprůjezdná kvůli požáru kamionu. A zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky a teploty až 39 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Polsko vyšetřuje dopad zřejmě ruské rakety na jeho území. Objekt přiletěl ze západu Ukrajiny v době, kdy na ní Rusko útočilo. Při úderech tam zahynulo nejméně 13 lidí.
9: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:15 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
10: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
9: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Hasiči likvidují požár ve Větřkovicích na Opavsku. Hoří tam les, na místě zasahuje i vrtulník. Požár je vzdálený asi kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby nevětrali. Uzavřená je taky cesta v lesním úseku od Kamenské křižovatky směrem k Novému Vrbnu. Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požáru. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne.
11: Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo střelnici. Starostové okolních obcí ale připomínají, že se výcvik s ostrou municí konal v době, kdy veřejnost kvůli extrémnímu suchu nesměla v přírodě rozdělávat oheň ani grilovat. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
7: V Liberci začala rekonstrukce tržního náměstí. Přestavba historického prostoru v centru města před plaveckým bazénem má vyjít na 73 milionů korun. Trvat má víc než rok. Vnitřek náměstí má mít prostor pro odpočinek a taky vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
12: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie. Takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
6: Sport.
9: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Podle kapitána Vladimíra Daridy chtějí být východočeši aktivnější než na hřišti norského týmu, ačkoliv tam vyhráli 1-0.
13: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
9: Utkání v hradecké Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Už hodinu předtím rozehraje Jablonec domácí odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu. Obě utkání odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Posluchače Radiožurnálu budou reportéři informovat v pravidelných vstupech.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená dálnice do Frýdku Místku a nehoda na Hradecké D11 u Chrumce. Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku zavřená za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 hasiči zasahují u požáru nákladního auta. Sjíždějte na 43. kilometru, dá se to dobře objet přes Paskov a Sviatnov. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte asi 20 minut v koloně před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Zhruba na 58. kilometru se srazila dvě auta, hlásí náš zpravodaj.
15: Blokují teď odstavný a pravý jízdní pruh, na místě je policie, hasiči a vypadá to, že ta nehoda bude každou chvíli odklizená už.
14: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Roudnici. V omezení na 34. kilometru stojí kamion, praskla mu pneumatika.
15: A brzdí se tam bez 80 prostě na nulu, protože to tam lidi objíždějí.
14: Silnice 38 z Jihlavy do Znojma, velmi ucpaná před Stonařovem. Přímo ve Stonařově uklízejí po nehodě. Silnice tam byla neprůjezdná, teď už se projíždí alespoň Kyvadlově. Kolona se táhne už z Vílance. A v Praze je ucpaný mimo jiné Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Kolona se táhne od Zličína až ke sjezdu na Ořech a je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: I zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty většinou 35 až 39 stupňů, tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje se Štěpánem Pokorným.
6: My vám přejeme dobré odpoledne, s radiožurnálem jste v 16 hodin a 6 minut. Některé vysoké školy ještě pořád přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Kam je možné se hlásit a za jakých podmínek, tak o tom budeme mluvit v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Začínáme se Sunrise Avenue, tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný. Now this is not the

0: Jestli ještě vy sami nebo třeba vaše děti zvažujete, že byste po prázdninách nastoupili na vysokou školu, stále je to možné. Řada z nich totiž stále přihlášky přijímá. Dokdy a kam je možné se hlásit, to teď probereme na Radiožurnálu s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Dají se najít všechny školy, fakulty, termíny a požadavky na jednom místě?
1: Bohužel nedají takový kompletní rozcestník, kde by se dali najít zaručeně všechna volná místa. Zkrátka neexistuje, takže se musí přes jednotlivé školy a jejich fakulty.
0: Tak pojďme začít u té největší Karlovy univerzity, tam ještě nějaká místa někde nabízejí?
1: Ano, a to hned na několika fakultách, jak nám řekla mluvčí Šárka Bukvajová.
2: Aktuálně lze podat přihlášku na vybrané studijní programy Univerzity Karlovy, například na Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd, Fakultě tělesné výchovy a sportu nebo na jedné ze tří našich teologických fakult.
1: A když si zadáme na stránkách třeba Filozofickou fakultu a zaškrtneme, že chceme bakalářský obor, tak uvidíme 22 možností, například francouzský jazyk a literaturu, pak je tam podobně i němčina, případně přijímají na překladatelských oborech, třeba i se specializací na španělštinu. ČVUT na své fakultě biomedicínského inženýrství nabízí třeba obor zdravotnické záchranářství nebo fyzioterapii. A když zmíním třeba Ostravskou vysokou školu Báňskou, její strojní fakulta má volno třeba na mechatronice, dopravních systémech anebo provozu a řízení letecké dopravy. Tam ale přijímají přihlášky jen do konce července, tedy zítra naposledy.
0: A když už zmiňujeme termíny, ani ty nejsou jednotné?
1: Nejsou, na to pozor. Podobně jako v Ostravě končí podávání přihlášek taky na Univerzitě v Hradci Králové nebo Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ale ty termíny bývají rozdílné i na fakultách jednotlivých univerzit a vysokých škol. Třeba u zmiňované ČVUT. Zatímco stavební fakulta končí s přihláškami zítra, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je přijímá až do konce srpna.
0: No a jak je to s přijímačkami?
1: I podmínky se můžou lišit mezi jednotlivými fakultami, dokonce i obory. S čím počítat na Masarykově univerzitě v Brně, popisuje mluvčí Simona Polcarová.
3: Přijímací zkouška je stejná, aby bylo naplněno to, že uchazeči podmínky znali v zákonem požadované lhůtě. V většině případů jde o test studijních předpokladů nebo oborové zkoušky.
1: Některé fakulty ale podle Polcarové zohledňují i to, jestli uchazeč už přijímačky absolvoval na jaře, některé ne.
0: Marek Sedláček z domácí redakce, informace, které se hodí. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dejte si pozor, komu posíláte textové zprávy a co do nich píšete, protože při neopatrnosti můžete taky přijít o práci. Takové by mohlo být po naučení z jednoho případu v Německu, který se tam teď dostal až k nejvyššímu soudu. Za chvilku to probereme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Je s vámi odpolední radiožurnál. Textové zprávy nemusí skončit vždy tam, kde bychom chtěli, stačí se překliknout a trapná situace je na světě. Někdy ale nemusí jít jen o omyl. Naše zprávy může klidně rozesílat dál taky třetí osoba. V Německu momentálně běží na toto téma soudní spor a my si o něm víc řekneme s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Ten případ je vlastně docela prozaický. Dvě ženy, které se do určité doby přátelily, tak se rozhádaly a jedna z nich potom vzala textové zprávy, které jí ta druhá posílala a přeposlala je třetí ženě. Shodou okolností to byla partnerka muže, který zaměstnával autorku těch zpráv. O lékařské praxi, kterou ten muž provozoval, se ve zprávách asi nepsalo nic moc pozitivního, protože ten muž tu ženu autorku zpráv propustil, přišla o práci a ta si teď stěžuje. Tvrdí, že jí ta bývalá přítelkyně poškodila, když přeposlala jí textové zprávy partnerce zaměstnavatele a dnes ta kauza přichází před spolkový soudní dvůr v Karlsruhe, tedy nejvyšší soud v Německu.
0: No a podle čeho bude soud rozhodovat? Čeho se může přidržet?
1: Ten spor je jakoby dvoukolejný, to znamená, soud by měl jednak určit, jestli byla porušena osobnostní práva, právo na důstojnost, případně soukromí té ženy, která zprávy původně psala, a taky jestli nemohlo být porušeno unijní nařízení, takové GDPR o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přičemž tady bude rozhodující, jak soud vyloží takzvanou domácí výjimku, kterou GDPR obsahuje, to je výjimka, která umožňuje přece jen volněji zacházet s daty, takže třeba nemusíme si říkat o souhlas vždy, když sdílíme zprávy v rámci rodiny nebo v kruhu přátel. U německého soudu jde o občanskoprávní spor, čili nejde o trestní odpovědnost. Žalující strana, tedy ta žena, která se cítí být poškozená, žádá náhradu škody ve výši zhruba 200 tisíc korun.
0: Podle dostupných informací soud dnes ještě nejspíš nerozhodne, jde už ale jeho rozhodnutí předjímat.
1: Tam je problém, že předchozí rozhodnutí soudů nižších instancí ve Frankfurtu vyzněla nejednoznačně. Podle jednoho soudu to přeposlání zpráv partnerce zaměstnavatele nespadá pod výjimku z GDPR a došlo tedy k porušení práv. A naopak podle druhého soudu se výjimka vztahuje i na to přeposlání zpráv třetí osobě, a to i kdyby jeho účelem bylo dosáhnout toho, že autorce těch zpráv bude přerušený pracovní poměr. Čili nejasná situace. A nakonec je taky možné, že německý soud se obrátí a celá kauza bude pokračovat u soudního dvora Evropské unie. Ten by totiž mohl upřesnit, jak tu výjimku z GDPR, takzvanou domácí výjimku, vlastně vykládat.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu jsme mluvili taky s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafaktory už dřív oznámila i Česká republika s projektem českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou Tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních závodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky můžou ověřit v aplikaci e-recept. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požáru dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se 4 novými. Kvůli něm úřady od středečního večera evakuovali přes 800 lidí. Zemřel botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Radiožurnálu úmrtí potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách. Vystupoval taky v Českém rozhlase. Sport. Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Pruša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Prušu čeká už 11. sezona na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Požár u Paskova na dálnici a v Praze nehoda u tunelu Mrázovka. Na dálnici D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku čekejte kolony za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 schořel kamion. Dálnice je průjezdná jedním pruhem a zdržíte se 15 až 20 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh je plný od 172. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. V Praze komplikuje ten silný odpolední provoz nehoda na městském okruhu. Ve směru Stroje na Barandovský most těsně za tunelem Mrázovka se v levém pruhu srazila 3 auta.
3: 3 vozidla, levý pruh na výjezdu z tunelu Mrázovka v směru Trakonická. Teďka tam akorát pánové a dámy vystupovali, randovali si besty.
2: A na místě už jsou taky policisté, řeší to. Musí kvůli tomu výrazně regulovat jezdy do tunelů směrem Smíchov. Větší kolony v Praze taky v Liberecké směrem z centra popojíždějí před omezením u Gbelské ulice. A ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Je to kolona před sjezdem na Ořech, aktuálně asi na 25 minut od Zličína. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou, hlavně kamiony od 8. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě na místě místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Pěkné odpoledne vám přejeme, 4 minuty po půl páté pokračuje radiožurnál a pokračuje s kapelou Kaiser Chiefs.
1: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

Umělec, skrývající se pod pseudonymem Banksy, přetvořil ulice světových metropolí v jednu velkou galerii a když tvoří, chová se jako nepolapitelný přízrak. I to se dočtete v nové knize věnované právě Banksymu. A i o tom budeme mluvit za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: V Česku před několika dny vyšla kniha zaměřená na výtvarníka Banksyho. Publikaci s názvem Banksy, nekonvenční průvodce, vydalo nakladatelství Grada. Mapuje Banksyho tvorbu od Bristolu a Londýna až po válečné zóny na Ukrajině či v Gaze. Kniha obsahuje mapy, QR kódy s přesným umístěním murálů, informace o zaniklých dílech a přehled jeho uměleckého vývoje. Vydání české verze teď probereme s odpovědnou redaktorkou nakladatelství Grada Janou Cihelkovou. Vítám vás ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kniha mapuje Banksyho tvorbu, včetně jeho nejnovějších projektů a akcí z posledních let. Bylo náročné získat práva a aktualizovat obsah pro české vydání?
1: Paradoxně ne. My jsme dostali nabídku z italského nakladatelství White Star, které v tu chvíli připravovalo italskou verzi a zároveň oslovilo i další státy. A knihu jsme vydávali spolu s nima takzvaně soutiskově, takže jsme to dělali dohromady asi s dalšími třemi státy a práva nebylo vlastně vůbec těžké sehnat, protože já jsem s tím nakladatelstvím spolupracovala už na předchozí knize o Banksym, takže oni věděli, že mě toto téma zajímá a vlastně mě i cíleně oslovili.
0: Sledujete v knize nějaké méně známé etapy jeho tvorby nebo detailněji rozebíráte jeho přístup k anonymitě a mediální hře?
1: Víceméně obojí, jak ten jeho přístup k anonymitě, mediální hře a těm rozporům mezi tím, že vlastně jeho díla se z nich stalo víceméně komerční díla, přestože to není opravdu jeho cílem, tak zároveň tam rozebíráme detaily k jednotlivým dílům, zabýváme se i méně známou tvorbou vlastně od začátku až po ta nejaktuálnější díla. Myslím si, že tam najde už všichni všechno.
0: Jaký je váš osobní favorit mezi Banksyho díly nebo momenty z jeho kariéry, které tato kniha připomíná?
1: Já mám moc ráda jeho sérii Chris na různá témata, ale mně se prostě líbí jeho styl nejenom humoru, ale vlastně, protože to je určitým způsobem humor, ale především to, co tím říká. Takže jak jeho politické vyjádření, tak jeho reakce na, ať už je to na válku, migraci, konzum, takže já vlastně těch favoritů tam mám víc, to bychom asi byli tady dlouho.
0: Jana Cihelková, hostem odpoledního Radiožurnálu o knize Banksy, nekonvenční průvodce. Díky a pěkný den.
1: Také vám děkuji, krásný den.

Nějakou fobii nebo strach z něčeho asi máme všichni, výšky, pavouci, hadi, hmyz, to je vcelku běžné. Aby ale měla veslařka strach z vody, to se jen tak nevidí. A vy za chvilku uslyšíte, že můžete mít právě takové obavy a přesto jet na evropský šampionát s cílem vybojovat pro Česko medaili.

0: Už za pár hodin začne jeden z vrcholů veslařské sezóny mistrovství Evropy v Itálii. Česko vysílá na Velké alpské jezero 8 posádek a jedna z nich má velké medailové ambice. Dvojka bezkormidelníka ve složení Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková.
1: Je to tam. Anna Šantrůčková s Pavlínou Flamíkovou hned na úvod sezony zapisují fenomenální výsledek.
2: Než jsem projela cílem, tak jsem tomu skoro nemohla věřit. Ale povedlo se nám to, jsem za to hrozně ráda. Čeká nás ještě spousta práce.
1: Vyprávěla Pavlína Flamíková poté, co na konci května vyhrála s Annou Šantrůčkovou závod světového poháru v Sevě. Pak přišlo ještě třetí místo v Plovdivu, stříbro v Lucernu a celkový titul v elitním seriálu. Česká dvojka bez kormidelníka proto má před evropským šampionátem ty nejvyšší ambice.
3: No, zní to nádherně, ale samozřejmě se tím nechceme nechat nějak znervozit nebo rozptýlit. Je to pořád hodně práce a ten sport je takový, že buď toto vyjde, nebo to nevyjde. My proto můžeme dělat maximum, ale neovlivníme to, co dělají soupeřky.
1: Dodala Anna Šantrůčková působí v lodi jako háček. Mistrovství hostí italské Varese, a to na jezeru pod alpskými štíty. A z toho má Pavlína Flamíková trochu netypické obavy. Veslařky o nich mluvili na radiožurnálu Sport v pořadu Na place s moderátorem Davidem Novotným.
4: Ha, vtipný, já se bojím vody. Jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
5: Ona vesluje a bojí se vody.
3: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat, já jsem to moc krát neviděla, ale tak...
4: A vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na Velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře.
3: Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
5: Že nevím.
3: No, není.
1: I pokud se soupeřky Pavlíny Flamíkové a Anny Šantrůčkové dozví o obavách první jmenované, pořád budou české veslařky patřit mezi favoritky na medaily. Sami ale přiznávají, že všechny šampionáty slouží jako příprava na olympijské hry za 2 roky. Pokračuje Šantrůčková.
3: Chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no.
1: Evropský šampionát ve veslování začne ve Varese posledního července a zúčastní se ho celkem 8 českých posádek. Flamíková se Šantrůčkovou pojedou o medaile v sobotu dopoledne. František Typovský, Radiožurnál.

0: Alvaro Soler na Radiožurnálu a po zprávách 20 minut Radiožurnálu. Je 17 hodin. Zprávy a Richard Jandovský.
1: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další část Česka. Německé automobilce BMW se dramaticky propadl zisk, může za to pokles odbytu v Číně. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají odvety druhého předkola evropských pohárů. Kamion po požáru brzdí provoz na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky, buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
1: Hasiči zasahují u požáru ve Větřkovicích na Opasku. Hoří tam kus lesa a na místě je i vrtulník. Požár je zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Vedení obce lidem doporučuje, aby kvůli dýmu nevětrali, říká nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch.
4: Naštěstí je to jako poměrně daleko do Intravilánu, takže přímé ohrožení obce v této chvíli zřejmě nehrozí, ale doporučili jsme občanům vyzavřít okna, protože ta jižní část opravdu je tím dýmem poměrně hodně zasažená. Samozřejmě jsme důrazně upozornili, aby se tam nikdo nepřibližoval, aby tam jako nejezdili kolem a podobně.
1: Cesta v lesním úseku od Kamenské křižovatky směrem k Novému Vrbnu je neprůjezdná. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal více na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
5: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovníků. V nich míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Na Vltavě v Praze ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun, říká ředitel Lubomír Fojtu.
6: Je schopná poskytovat nezdaněnou naftu do velkých plavidel, zdaněnou naftu do malých plavidel, benzín, AdBlue, odebírat nádní vodu z plavidel, odebírat odpadní vody z plavidel.
7: Sport. Fotbalisté Hradce Králové odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromze. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli jednobrankový náskok po výhře 1-0. Jablonec bude naopak ve stejné fázi konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu dohánět ztrátu po porážce 2-3. Sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil o tom, že v případě postupu přes chorvatského soupeře by bylo potřeba kádr posílit.
8: Během sezóny přichází i zranění a červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakém hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly dvě křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
7: Odvetné utkání Jablonce s Varaždínem začne za necelou hodinu. Zápas Hradce Králové s Tromze pak o hodinu později. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na dálnici u Paskova, taky na D1 u Brna. Na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku popojíždí kolona za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 je po požáru kamionu průjezdný pouze jeden pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony od 173. kilometru až do Brna k omezení. Osobním pojedete o něco rychleji v levém. levém pruhu. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma čekejte kolony ve Stonařově. Po nehodě se projíždí Kyvadlově a zdržíte se 20 minut směr Znojmo. Na silnici 35 na příjezdu do Mohelnice ve směru z Moravské Třebové brzdí provoz nepojízdný kamion. Je tam fronta od Studené Loučky. V Praze je ucpaný městský okruh ve směru z Troje na Smíchov. Těsně za tunelem Mrázovka 3 auta po nehodě v levém pruhu. Musí regulovat vjezdy do tunelů a třeba Bradlické, taky Plzeňské se tvoří dlouhé kolony. Ucpaný je i pražský okruh ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude znovu slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývání oblačnosti, na severozápadě na místy se přidají taky přehánky nebo bouřky a teploty zítra 35 až 39 stupňů. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
10: Vláda v pondělí rozhodla o vymezení tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny. Co to bude znamenat pro další rozvoj větrných elektráren v Česku? Má pravdu vicepremiér Karel Havlíček, když říká, že Česko nemá pro větrnou energetiku vhodné přírodní povětrnostní podmínky? Jaký je zájem investorů o větrné elektrárny? A nebude paradoxně výhodnější stavět je mimo vymezené akcelerační zóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráž Přibyla. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
11: Dobré odpoledne, přeji.
10: Jak už jsem říkal, v pondělí vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jak významný moment pro českou energetiku to je?
11: No, to záleží na úhlu pohledu, z kterého se na to díváte. Významný moment to mohl být, pokud by ty akcelerační zóny byly jaksi vymezeny dobře a byly naplánovány tak, aby skutečně urychlili rozvoj větrné energetiky. Kdyby tomu tak bylo, tak by se vlastně mohlo stát to, že ta česká energetika se postupně, ona se už postupně odpoutává od uhlí, to uhlí během nejbližších let bude končit. A mohla by začít stavět větrné elektrárny, které jsou důležité proto, že mohou dodávat energii v zimě. Solární elektrárny v zimě tolik nedodávají, ale ty větrné mohou dodávat. A to by bylo vlastně velmi klíčové pro odpoutání se od fosilních paliv, protože každá megawatt hodina, kterou vyrobí obnovitelné zdroje, ať už jsou to větrné nebo solární elektrárny, tak nemusí být vyrobená z fosilních paliv. Většinou by to byl dovezený zemní plyn. Takže nemuseli bychom dovážet tolik zemního plynu. Víme, jaký je problém teďka se zavřeným Hormuzem. Ten druhý pohled, protože jsem říkal, že to závisí na perspektivě, může být pohled odpůrců nějaké transformace energetiky. No a ten by byl takový, že tohle vymezení akceleračních zón je vlastně vítězstvím fosilního průmyslu nebo toho dosavadního, protože je docela dobře možné, že vlastně spíše zakonzervuje status quo a že ty akcelerační zóny jako nebudou podporovat ten rozvoj větrné energetiky.
10: Tím možná odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat hned v zápětí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že vláda omezila případnou výstavbu větrných elektráren skrze takzvané akcelerační zóny. Původně se přitom akcelerační zóny prezentovaly naopak jako něco, co mělo usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Tak souhlasíte s Karlem Havlíčkem, že nakonec je to spíš omezení než usnadnění?
11: Vypadá to tak. Vypadá to tak z více důvodů. A myslím si, že je dobré připomenout ten kontext. Ten důvod, proč Česko nerozvíjí větrnou energetiku, je zejména ten, že povolovací procesy jsou tady extrémně dlouhé. Když jako investor byste chtěl rozjet projekt, který trvá na povolovacích procesech 8 nebo 10 let, tak do toho prostě nepůjdete. To je velké riziko. To máte příliš dlouho peníze utopené v něčem, co se vlastně nějak nehýbe a vy nemáte jasno v tom, jestli se to povolí nebo nepovolí a jak to bude. Takže ten důvod, proč se vymezovaly akcelerační zóny, nebo proč ta myšlenka tady byla, bylo proto, že by to tady tohle jako administrativní odlehčení by umožnilo rozvíjet něco, co tady stejně nějakým způsobem potřebujeme. A to, že jsou ty zóny jednak velmi malé a jednak, že jsou tam nastaveny různé limity nebo další administrativní překážky, možná ukáže, že ten název akcelerační zóny neodpovídá, že jsou to spíše retardační zóny. Takže ano, souhlasil bych s tím, že vláda tím spíše omezuje rozvoj větrných elektráren a je otázka, co je přesně zatím, jestli je to to, že se ANO bojí motoristů a SPD, protože v části ANO docela rozumně říkají, že vítr v Česku potřebujeme, anebo jestli je v tom nějaká jako složitější úvaha. Možná je to prostě nechuť řešit dlouhodobé problémy a házet je na příští vládu.
10: Což jsou tedy spíš otázky na politiky. Ty akcelerační zóny připravovala už vláda Petra Fialy. Oproti původnímu návrhu současná vláda snížila počet zón ze 110 na 61 a ještě daleko výrazněji zmenšila rozsah těchto zón na 11% původního návrhu. Je jasné, nebo dá se z toho, jak ty zóny vypadají, vyčíst, z čeho kabinet při tom omezování vycházel? Jestli hrály roli připomínky obcí nebo místních obyvatel, nebo co vlastně tu roli hrálo?
11: Tohle vyčíst nedokážu. Taková moje intuice by říkala, že vlastně se vláda zalekla různých veřejných projednání a takového dojmu, který vzniká na sociálních sítích, že v Česku větrné elektrárny nechceme. Jo, že vlastně je tady silná, dalo by se říct, i dezinformační kampaň, která se snaží vytvořit tady tenhle dojem. Možná je to tenhle důvod, protože vlastně do toho návrhu se dostaly různé komplikace typu výškové limity pro větrné elektrárny a poměrně nesmyslně vlastně několik linií jakoby ochrany ptactva, ale připomeňme si, akcelerační zóny jsou vymezeny v takových oblastech, kde by ten konflikt s ochranou přírody měl být minimální. Takže když se tam takto nakupili jako spousty dalších podmínek, tak to skutečně vypadá jako spíše snaha nějakými způsoby jako na jedné straně vyhovět a splnit to, co Česko slíbilo Evropské unii, že akcelerační zóny bude rozvíjet. To byla podmínka pro to, aby dostalo peníze z Národního plánu obnovy. A na druhou stranu vlastně zařídit, aby se v těch akceleračních zónách ty větrné elektrárny spíše nestavěly.
10: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se na akcelerační zóny podíváme prakticky, politici současné koalice zdůrazňují, že i v těch akceleračních zónách se budou jednotlivé projekty projednávat každý zvlášť, že budou potřebovat schválení. Přitom už tady zaznělo, že původně ty akcelerační zóny měly urychlit povolování. Tak urychlí v něčem povolování takových projektů?
11: Tohle ukáže budoucnost, jak to skutečně bude probíhat. Já bych chtěl zdůraznit to, že jako to jednotlivé povolování projektů a to jejich lokální projednávání rozhodně dává smysl. A je potřeba jak si zařídit to, že pokud někde stavíte nějakou velkou stavbu, tak je tam aspoň nějaký základní souhlas těch lidí, kteří v tom okolí žijí. Takže tohle je něco, co ty projekty stejně dělat museli a bude to tak i nadále. Ale těch jaksi dalších administrativních komplikací tam bylo hodně a i potom vymezení akceleračních zón zůstává. Takže tohle uvidíme za 2, za 3 roky, kolik tady přibude nových projektů. Já jsem v tom ale docela skeptický, takže si říkám, že do roku 2033, jestli budeme mít 1 gigawatt instalovaného výkonu, teď máme asi 0,4 gigawattu instalovaného výkonu, tak to možná bude dobře, ale na to, aby to Česku nějak významně třeba zlevňovalo elektřinu, bychom potřebovali 2 nebo 3 gigawaty instalovaného výkonu.
10: Předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa v pondělí v našem vysílání řekl, že ty podmínky pro akcelerační zóny, o kterých vy jste před chvílí mluvil, to znamená především ta maximální výška větrných elektráren, takže neumožní stavět na českém území v těch akceleračních zónách nejmodernější současné větrné elektrárny. Opravdu je to v tomto směru tak omezující?
11: To je pravda, protože a je to důležité zejména z hlediska ekonomiky projektu. Vy, když stavíte větrnou elektrárnu a už do toho investujete peníze, tak vlastně potřebujete, aby byla co nejefektivnější. A ta efektivita té větrné elektrárny roste s výškou a vlastně s plochou, kterou procházejí ty lopatky toho rotoru. A když se tedy omezí výška té větrné elektrárny, no tak vlastně omezujete její efektivitu a instalovaný výkon. No a to naprosto zásadně potom může ovlivňovat ekonomiku toho projektu. A důsledek je buď takový, že investoři budou stavět jaksi za dráž a pak důsledkem bude dražší elektřina. Nebo ne tak levná elektřina, jak by mohla být, kdyby se stavěly efektivnější. I tak totiž zůstávají větrné elektrárny jaksi jeden z nejvýznamnějších faktorů, který v Česku může zlevňovat elektřinu. Ale hlavně pro toho investora to pak může být jaksi méně výdělečné. A proč byste jako investor měl investovat do Česka, do rozvoje větrné energetiky v Česku, když je to tady komplikované administrativně, máte tady omezené podmínky pro tu efektivitu toho zdroje. Když můžete investovat třeba ve Finsku nebo v Polsku, které staví větrné elektrárny masivně a má tam mnohem lepší podmínky. Takže já si myslím, že to reálně bude mít dopady nejenom z pohledu toho, že při těch výškových omezeních by se tady nestavili nejmodernější, ale že to vlastně jako skrze tu ekonomiku projektů bude působit na to, že investoři z toho tak si častěji vycouvají nebo si řeknou, že půjdou někam, kde to půjde stavět lépe.
10: Větrné nebo solární elektrárny samozřejmě budou moci dál vznikat i mimo akcelerační zóny. Z toho, co říkáte, nebude paradoxně pro investory v mnoha případech výhodnější stavět právě mimo tyto zóny?
11: To je otázka, kterou si kladu taky. Já jsem zvědavý, jak se to celé jak si poskládá, protože při tom stavění mimo akcelerační zóny je tam vlastně jenom pár požadavků nebo administrativních kroků navíc, které ti investoři budou muset splnit. Takže uvidíme. Zároveň, že akcelerační zóny byly vymezeny tak, aby tam byl minimální konflikt, nebo byl to jejich projektování bylo děláno tak, aby byly umístěny v takových místech, kde neohrozí přírodu. Takže třeba místa, kde se vyskytují netopíři nebo HKO, z toho byly jaksi vyloučeny. Místa, kde migrují ptáci, z toho byly vyloučeny. A taky byla vyloučena místa, kde by mohl být nějaký významnější konflikt s jaksi zájmy lidí, obyvatel, který tam žijí. Takže ty akcelerační zóny už tak byly vlastně jaksi ukázány tady. Tady, milí investoři, máte nejmenší konflikt, nejméně problémů, které by s tím mohly vznikat. To znamená, i by se dalo říct nejméně reálných překážek, které je potřeba vyřešit. A pokud by investoři chtěli stavět, nebo developeři chtěli stavět mimo akcelerační zóny, tak vlastně staví v místech, kde těch reálných překážek je více a je tady více důvodů, tam třeba mít odpor obyvatel nebo nějakým způsobem více řešit tu ochranu přírody.
10: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zastánci rozvoje obnovitelných zdrojů energie upozorňují na to, že Česko je v tomto směru v rámci Evropské unie na posledních místech. Jak vypadá aktuální srovnání států Evropské unie, pokud jde právě o využívání větrné energie?
11: Asi vám to nedokážu říct úplně přesně všechno a na špici je samozřejmě Dánsko, které z větru vyrábí snad nějakých 60-70% své elektřiny. Následují další země, Velká Británie, Španělsko a tak dál. A pro nás zajímavé je třeba srovnání s Polskem, které Češi považují za jaksi stále uhelnou velmoc, ale v Polsku vyrábí z uhlí už jen 50% elektřiny a 15% elektřiny vyrábí z větru. V Česku se z větru vyrábí asi jenom 0,7% vyrobené elektřiny. To znamená výrazně méně. Poláci nás zdaleka přestihli. Myslím, že Česko a Slovensko jsou ty země, které jsou z hlediska větrné energie poslední v Evropské unii.
10: Má to opodstatnění v přírodních podmínkách?
11: To záleží na tom, co přesně budeme porovnávat. To, že Dánsko je opravdu vpředu, je způsobeno tím, že má mimořádně příhodné podmínky a že může stavět tedy nejenom na té své relativně ploché pevnině, ale i na tom mělkém moři. Takže nějaké aspekty se do toho promítají. Ale rozhodně nejde říct, že by Česko nemělo podmínky pro rozvoj větrné energie. A ty studie, které se to snažili posoudit, vlastně říkali, že ten potenciál je tady někde mezi 8 a 10 gigawaty instalovaného výkonu. To je, kdybychom chtěli respektovat všechna ty územní omezení chráněných krajinných oblastí a vzdálenosti od obcí a tak dále. A kdybychom tedy si řekli, budeme chtít významnou část elektřiny vyrábět z větru. Pak by ten instalovaný výkon byl asi 10 gigawattů. A v současné době tady máme instalovaný výkon asi 0,38 gigawattů. To znamená výrazně méně, než je ten potenciál. Takže Česko možná nemá takový potenciál jako Dánsko. Ale rozhodně ten svůj potenciál nevyužívá natolik, kolik by mělo. A to je důležité právě z toho důvodu, že je tím pádem zbytečně závislé na fosilních palivech, které pak musí dovážet.
10: To znamená, že když vicepremiér z hnutí ANO Karel Havlíček v pondělí na tiskové konferenci řekl, že Česko není pro větrné elektrárny ideálním místem, že nejsme u moře, že povětrnostní podmínky skutečně nejsou ideální, tak to není pravda?
11: To záleží na definici slova ideální. Já bych s ním souhlasil tehdy, když bychom řekli, že Česko není ideální právě proto, že jsme tady vytvořili tolik administrativních překážek, že tady vlastně větrné elektrárny stavět nejdou. Když bychom se dívali na skutečně ty přírodní podmínky, no tak není stejně ideální jako Dánsko, ale zároveň to neznamená, že nemá smysl tady ty větrné elektrárny, aspoň které postavit můžeme, tak nějakým způsobem ten potenciál využít. Takže máme potenciál jiný, než mají jiné země, ale ta zásadní věc, kterou bych říkal, ten potenciál naprosto nevyužíváme.
10: Vy jste už před chvílí mluvil o tom potenciálu, kolik energie by se dalo u nás vyrobit. Na webu Fakta o klimatu to máte spočítané na procento spotřeby elektřiny v celém Česku. Uvádíte tam, že podle studií by se dalo větrnou energií pokrýt 28% spotřeby. Pokud bychom se měli dostat chtěli dostat na takové procento, kolik nových stožárů by se muselo postavit?
11: To záleží také na té efektivitě, tedy na tom, jaké by byly výškové limity a samozřejmě v nějakých místech výškové limity mají smysl. Jo. Ale bavíme se tady o vyšších stovkách, někde zhruba okolo 1000 nových stožárů. Takže je to něco, co by v krajině pro člověka bylo viditelné, ale zároveň to není tak, že bychom měli jaksi stožáry za každým domem. Pořád i ty akcelerační zóny jsou vymezeny na zlomku procenta rozlohy České republiky. Z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna, i kdyby se využily ty akcelerační zóny, tak z většiny míst Česka by žádná větrná elektrárna nebyla vidět.
10: Když se znovu vracíme k té optimální výšce stožáru, tak jaká výška z hlediska té efektivity větrných elektrárny je optimální?
11: V současné době se staví větrné elektrárny přes 250 metrů a teď tato výška znamená horní úvrať, to znamená to místo, ve kterém ta lopatka větrné elektrárny je nejvýše. A záleží na tom, jaké podmínky jsou, někde se staví i 300 metrové stožáry, ty starší typy elektráren, které můžeme vidět třeba v severním Rakousku, to znamená hned za hranicemi z Jižní Moravy, tak ty jsou menší, to jsou asi 100-120 metrové věže.
10: Ale když to dáme do nějakého srovnání, tak pražská Petřínská rozhledna má kolem 60 metrů, rozhlasový vysílač a televizní vysílač v Praze na Žižkově 216 metrů, vysílač na Ještědu 100 metrů, tak znamená to tedy, že u nás by měly vznikat větrné elektrárny třikrát vyšší než Ještěd a o polovinu vyšší než žižkovský vysílač?
11: Jsou to vysoké stavby a ano, pro tu efektivitu výroby elektřiny je to důležité. A zase srovnejme si to s plánovanými komíny nové jaderné elektrárny Dukovany. Tam jsem tuším zahlédl plánovanou výšku někde okolo 180 metrů, takže to jsou taky vysoké stavby. Takže ano, jsou to vysoké stavby a vlastně možná, že když takhle říkáme čísla, tak to působí třeba i pro někoho děsivě, ale já bych doporučil lidem jet se k nějaké větrné elektrárně podívat, opravdu si zajít pod ní a zjistit, jak se tam cítí, jaký to vlastně je pocit u té stavby, že jo, z Petřínské rozhledny strach nemáme, z Žižkovského vysílače taky ne. A ty větrné elektrárny jsou trošku jiné, protože se hýbou, tam prostě se točí obrovská vrtule, ale

0: toho potenciálu instalovaného výkonu, tak možná celkem překvapivě největší potenciál by byl na jižní Moravě. A ono to vlastně může být i trochu logické, když si člověk uvědomí, že je to relativně placka, hned za hranicí je to Horní Rakousko, které, kdo jezdí do Vídně, tak zná, těch větrných elektráren má prostě spoustu. Ale pak samozřejmě i další horské oblasti. Ale ono, když se na to podíváme potom podrobněji a když se podíváme na to rozpracování mapy těch akceleračních oblastí, tak jsou prakticky ve všech krajích. Ve všech krajích najdeme nějaká místa, které jsou na jedné straně dostatečně větrná, na druhé straně dostatečně daleko jednak obydlí nebo nějakých větších měst, dostatečně daleko od chráněných krajinných oblastí a tak podobně. Takže vlastně jsou ta místa prakticky ve všech krajích, kde se dá něco postavit.
1: Když se na závěr našeho rozhovoru ještě vrátíme k těm akceleračním zónám, jejich vymezení, abyste se o tom v úvodu našeho rozhovoru zmínil, bylo a je jednou z podmínek pro to, aby Česko dostalo peníze z Evropské unie. Bude v tomto směru Evropské unie stačit to výsledné vymezení? Nebude problém, že je to výrazně menší plocha, už jsem to říkal, 11% oproti tomu, co se původně slibovalo a očekávalo?
0: To je dobrá otázka. Já si myslím, že Evropská unie to bude sledovat, podobně jako sleduje jiné kauzy v Česku a vlastně to jakési švejkování, to, že se snažíme na oko zařídit to, že jsme podmínky splnili, ale že možná vytvoříme takové, že se tady větrné elektrárny nebudou rozvíjet. Pro Evropskou unii skutečně bude problém a možná z toho budou i nějaké právě problémy okolo peněz. Ale možná, jestli mám na závěr něco zdůraznit, tak by to bylo to, že to není ten hlavní důvod, proč rozvíjet větrnou energetiku. Pardon. Není kvůli Evropské unii, ale kvůli nám samotným. Jestli chceme mít dost elektřiny a jestli chceme, aby ta elektřina byla levná, tak máme několik možností, ale oni vlastně, žádná z nich moc jako nefungují. Jádro nepostavíme brzy. Dovážet elektřinu nechceme. Dotovat současné uhelné elektrárny, no, to především nelze kvůli pravidlům Evropské unie, ale je to také nesmysl, protože by to bylo dotování staré technologie, která dřív nebo později stejně odejde. Můžeme přejít na plyn, ale na to si vláda nepřipravila podmínky a důsledkem by byla závislost na plynu z dovozu a víme, co to dělá za problémy. Ty obnovitelné zdroje jsou, a zejména vítr, jsou vlastně jako dobrý způsob, jak vyrábět levnou elektřinu v zimním období. A ten vláda říká, že nechce a nevytváří podmínky pro ostatní další věci. Takže pokud chceme mít jaksi levnou elektřinu, tak se nějakou cestou vydat musíme. A bylo by dobré, aby se k tomu vláda postavila koncepčně, ať už skrze aktualizaci státní energetické koncepce nebo nějaký jasný směr, kterým teda řekne, tak vydáme se tudy a má to tyhle rizika, které akceptujeme. Ale zatím to spíše vypadá, že vláda různým způsobem slibuje různým stranám to, co se hodí říkat, ale nemá koncepci, neřeší vlastně ten dlouhodobý problém transformace energetiky.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Krásný den přeju.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
5: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohnů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už od včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj a dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku také hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle

0: statistiku ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí. Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasti Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje.
1: Sport.
0: Fotbalista Pavel Juroška ze Slovácka dostal za vyloučení v utkání úvodního ligového kola na Slávii trest na tři soutěžní zápasy. Jedno utkání si nezahraje slávista Mikuláš Konečný za to, že v nastavení za stavu 5-1 také tvrdě fauloval soupeře a dostal červenou kartu. Jeden zápas nuceně vynechá i obránce Artisu Brno Dominik Preisler, který byl vyloučen při domácí porážce 2-4 s Mladou Boleslaví. O trestech informovala Ligová fotbalová asociace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Divišova a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete ve stoupání za Divišovem. Na kilometru 46,5 hlásíte nepojízdné auto.
3: To jsou tam tři pruhy, takže v tom úplně pravém stoupacím pruhu tak stojí neoznačené auto.
2: A kamiony tam musí vybočovat doleva. Na D1 připomínáme silný provoz na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Jede hodně kamionů. Brzdí se zhruba na 172. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v tom pravém pruhu je v podstatě až k rohlence na 206. kilometr. Na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku čekejte kolony za sjezdem na Paskov. Na kilometru 47 se po požáru kamionů jede pouze jedním pruhem a zdržíte se 5 až 10 minut. V Praze regulují vjezdy do tunelu na městském okruhu ve směru Stroje na Barandovský most. Tvoří se kolony před tunely, třeba v Povltavská je plná už z Libně směrem do tunelu Blanka. Kolony jsou i v Patočkově, taky v Plzeňské a nebo v Radlické ulici. A zhruba 20 minut budete popojíždět na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5, hlavně kamiony od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty je zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Štěpána Pokorného.
4: Odpolední radiožurnál pokračuje v 17.34. Přejeme vám hezký poslech a zůstaňte s námi i dál.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

A my přidáme ještě jednu sportovní aktualitu. Členské státy Unie evropských fotbalových asociací UEFA se dohodly na bojkotu fotbalového mistrovství světa, pokud FIFA prodá práva na turnaj soukromým investorům. Další podrobnosti přidáme na Radiožurnálu nejpozději v hlavních zprávách v 18 hodin. Teď máme 17.38 za pár sekund a už vám hraje Nebe od zpěvačky Anika. Zůstaňte i dál s odpoledním Radiožurnálem. Hezký poslech.

0: Malý kousek Evropy na africkém kontinentu prožívá migrační krizi. Španělská enkláva Ceuta na pobřeží Maroka vyzvala centrální vládu v Madridu, aby urychleně podnikla rozhodné kroky k řešení zvětšeného přílivu migrantů do této malé oblasti v Africe na dohled od španělských břehů. Za posledních několik dnů do Ceuty připlavalo více než 1500 lidí. Ne na lodích, ale přímo mořem vlastními silami. O situaci ve španělské Ceutě přišel informovat do studia Radiožurnálu Pavel Novák ze zahraničí. Redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak se migranti tedy dostávají do Ceuty? Jak velkou vzdálenost mořem musí překonat?
1: Ona, Ceuta, je takový poloostrovní výběžek, je to takový appendix na pobřeží Afriky naproti Gibraltaru v Evropě. Má necelých 19 km čtverečních. Na pevnině od Maroka odděluje Ceutu 8,5 km plotu, je vysoký 6 metrů, má tam čidla pohybu, má tam kamery, zabíhá i do moře a tam to končí takovým žiletkovým drátem smotaným. Tedy migranti se teď nově snaží obejít tu hranici po moři, hlavně tedy mladí muži vstupují na plážích do moře v Maroku a je to dál od dohledu pohraničních hlídek, oni musí přeplavat nějaké 3 kilometry, říkají, že v té vodě strávili 5 hodin nepřetržitým plaváním a že to bylo docela studené. Za poslední týden, jak si říkal, připravovali skoro 2000, ale dnes jich také několik tisíc přišlo po břehu, kolem toho pobřežního plotu, kterým maročtí policisté nehlídali. V Ceutě se potom ti migranti radovali, líbali zemi, objímali se. Ty, které najdou ve vodě třeba ještě marocké pobřežní hlídky, tak ty automaticky vrací do Maroka. O ty, kteří vyloví ale španělské záchranné lodě, se musí postarat v Ceutě.
0: No a nemůžou španělské úřady migranty i hned vrátit do Maroka, když je opravdu jasné, že odtamtud přišli?
1: No mohou, když to jsou ti, kteří se třeba snažili překonat ten plot, nebo je možné je bez migračních procedur opravdu vrátit, to se asi stane všem těm, kteří dneska přišli po té souši a překonali ty bariéry, ale ti, kteří jsou zadrženi na mořském břehu, tak u těch to nejde aplikovat, protože to jsou vlastně jakoby trosečníci a ti, kteří jsou zachráněni na moři, tak ty je třeba dopravit na nejbližší pevninu, což je tedy podle výkladu španělského nejvyššího soudu právě Ceuta. Tam ale je přijímací středisko pro migranty už přeplněné, má kapacitu 500 lidí a teď už přijímá jenom ženy s dětmi. Za poslední týden tedy přijeli asi 2000 mužů. Tady 1000 lidí už teď bivakuje před těmi branami toho přijímacího centra. Starosta Ceuty Juan Jesus Vivas vyzval vládu premiéra Pedra Sancheze, jak si říkal, k rychlé řešení k vyhlášení stavu nouze, také požádal o vyslání armády, což by mohlo tedy odradit ty další migranty od nějakého riskantního plavání na španělské území nebo od pokusů překonat ty bariéry a dostat se do Ceuty.
0: Ve studiu Radiožurnálu Pavel Novák ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: A teď Lady Gaga a Alejandro.

17 hodin 46,5 minuty je s vámi odpolední radiožurnál, to byla zpěvačka Lady Gaga. V málo prostupných šumavských Hvozdech bude v příštím týdnu závodit světová špička orientačního běhu. Co na ní v oblasti Vyššího Brodu čeká a proč by tamní terén měl víc než Čechům vyhovovat favorizovaným Severanům, tak na to se zaměříme za chvilku v odpoledním vysílání radiožurnálu.

0: I'm sorry.
1: Po úspěšném mistrovství světa ve sprintech v Itálii má český orientační běh před sebou domácí zastávku světového poháru. Město závodníci vymění za lesy a krátké tratě za dlouhé. Vrcholný podnik se do Česka vrací po 3 letech a světová špička si poprvé vyzkouší běhat po šumavských hovozdech.
2: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
3: Srovnával Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů. Centrem světového poháru bude od 5. do 9. srpna Vyšší Brod, aréna Martinkov.
2: Se snažíme rozšiřovat povědomí orientáku do všech koutů České republiky a říkáme, že to je kout poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda a my i chceme to vyzdvihnout, chceme chránit, chceme, aby zůstala.
4: Vy po nás chcete medaile a děláme to na Lipně, jako v tom nejtěžším terénu, který je blízký Skandinávcům. Výběr mě na první dobro úplně nepotěšil. Doufal jsem nějaký spíš takový typičtější český terén, kde to máme naběhané.
3: Reprezentační šéf trenér Jan Šedivý tady mluvil o tom, že ten terén u Vyššího Brodu, že je to takový severský typ. Co si pod tím posluchač ne tak znalý orientačního běhu vlastně má představit?
5: Hlavně je to ta podložka, čem vlastně člověk běhá, přece jenom tam na Šumavě. Je to hodně místy kamenité pole, hodně borůvčí a ta podložka je měkká. Člověk na to potřebuje dobrou silovou přípravu. A pak třeba i nějaká zarostlost právě toho lesa, hustníků a i třeba homogenost terénu, to, že je to v určitých pasážích hodně podobné a člověk tam musí hodně třeba využívat buzolu, protože tam nejsou tak jasné objekty a naopak všechny objekty vypadají dosti podobně. My tady třeba v Česku v určitých oblastech máme spoustu třeba pasek, posedů, nějaké světlinky, nebo je to čistý les, ale tady právě okolí toho Vyššího Brodu je spíš větší, takový drsnější šumavský terén.
3: Vysvětlovala mistryně světa v KO sprintu z nedávného šampionátu v italském Janově Teresa Roturie a česká mužská jednička Tomáš Křivda dodal.
6: Nemáme dopředu závodní tratě a závodní mapy, na kterých budeme běhat. Máme možnosti se dostat k nějakým vygenerovaným podkladům, které se samozřejmě trochu liší od potom těch map, na kterých budeme závodit. Tratě to je ještě obtížnější záležitost se na to nějak připravit.
3: I proto se reprezentace v orientačním běhu chystá na víkendový minikemp do oblasti Lipna, kde pak příští týden zkusí vybojovat nějakou tu medaili před svými fanoušky na světovém poháru. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Cher a ve studiu Radiožurnálu už je Věra Štechrová, aby nás pozvala na vysílání po 18. hodině, tedy na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. My budeme mluvit o tom, co se stalo právě před malou chvílí. Členské státy UEFA se totiž dohodly na bojkotu fotbalového mistrovství světa. A to ve chvíli, pokud FIFA prodá 20% balík práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ještě včera měl šéf České fotbalové asociace David Trunda jiný názor, byl proto, aby se ten balík prodal. My jsme teď do vysílání pozvali člena FAČRu Jaroslava Tvrdíka. Já se ho zeptám na to, jak se vyvíjel názor o FAČRu a proč se nakonec FAČR rozhodl podpořit UEFA, která prodej tedy rozhodně odmítá. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví prý vůbec nemění. To řekl v Senátu minister zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Mě bude zajímat, jak ty změny agendy tedy vypadají v praxi. Zeptám se na to ředitele asoce poskytovatelů adiktologických služeb Matěje Holana. No a britský deník Guardian přišel s originálním receptem, jak zvládat vedra. Pomoci by prý mohlo saunování. A tak mě bude zajímat, jestli se dá na vedro otužit.
0: Já se jedu vyspat na chalupu večer. Tam bude příjemně.
1: I to je recept.
0: Věra Štechrová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Zimmermann dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho uchyla viděla.
4: Mám ty. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
2: A je jednoznačně nad naše síly.
6: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
6: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
8: NATO a Polsko kvůli průniku střely na východě země aktivovali vzdušnou a pozemní ochranu.
9: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
8: V Doksanech dnes teplota překročila 40 stupňů. Podobné to bude zítra. Záchranáři tak varují před kolapsy Zhorka.
10: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí.
8: Evropská fotbalová unie odhlasovala bojkot mistrovství světa, pokud Mezinárodní fotbalová federace prodá podíl na právech ze světových šampionátů a kolona popojíždí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Začínají hlavní zprávy, pěkný večer vám přeje Richard Jendovský.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
8: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místo přijel i polský premiér Donald Tusk.
9: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
12: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
13: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
12: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
8: Meteorologové dnes naměřili v Doksanech na Litoměřicku 40,1 stupně. Na dalších třech stanicích pak víc než 39. Před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Hlavně starší a chronicky nemocní lidé by měli omezit pobyt venku a hodně pít. Lidé se v horku chodí schladit třeba k vodě, zájem roste taky o zimní stadiony.
14: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
15: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
16: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
14: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
17: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
14: V Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
8: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmánu Gironde. Podle předpovědí se totiž v následujících hodinách ochladí a může i pršet.
18: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
8: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
19: And above all, it is an opportunity.
13: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFou nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
8: České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa a Francie. Radiožurnálu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
20: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
21: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu všem to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
20: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: V prvních lékárnách v Česku je dnes opět dostupný lék Tamoxifen na rakovinu prsu. Potvrdil to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Léku je teď nedostatek.
22: Lék už nemá třeba Marcela z Ostravy.
23: Dneska jsem dobrala poslední tabletku a vlastně od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
22: Situaci řeší pacientky i jinak, říká Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
24: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
22: Stát teď zajistil asi 1000 balení z Dánska. Distribuční firmy je mají postupně zavážet i do dalších lékáren. Vyřízení administrativy může podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého trvat několik dní.
25: Oni ho musí vlastně přijmout, naschladnit, vystavit na internet, aby jsme ho mohli vlastně jako lékárny objednávat.
22: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu. Používá se k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Radiožurnálu to potvrdila Hamzova léčebna v Lužiko-Šumberku, kde se staral o místní sbírku dřevin.
26: Václav Větvička za svůj profesní život roky vedl pražskou botanickou zahradu Univerzity Karlovy nebo třeba zámecký park ve Štiříně. Napsal přes 30 odborných i populárně naučných knih o rostlinách a jeho hlas byl roky spojený s Českým rozhlasem. V roce 2021 ve vysílání mluvil o jeho obdivu ke stromům, které před desítkami let vysadil.
27: Oni mají dneska 25 metrů. To je úžasný, to já jsem za život nedokázal, co dokázal obyčejný smrk v Černém dole v Krkonoších.
26: Větvička se zasloužil i o to, že na 20. října v Česku připadá Den stromů. Za svou práci dostal od Akademie věd medaili Vojtěcha Náprstka a v roce 2018 jako státní vyznamenání medaili za zásluhy. Michal Forst, Radiožurnál.
28: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí za necelou hodinu k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z Norska si východočeši přivezli vítězství 1-0. Po porážce 2-3 v úvodním duelu druhého předkola konferenční ligy zaostával Jablonec o jeden gol za chorvatským Varaždínem. Odveta v Jablonci začala v 18 hodin a sleduje její reportér Tadeáš Skalický.
29: Aktuálně se hraje 8. minuta zápasu. Jablonec hraje s Varaždínem 0-0, dohání jednoobrankové manko a v bráně je tentokrát Hanuš, podobně jako v úvodním zápase ve Varaždínu. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
28: Záložník fotbalistů Slovácka Pavel Juroška si nezahraje 3 zápasy kvůli červené kartě za faul v utkání úvodního kola šance ligy na hřišti Slávie. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Trest na jeden zápas dostal ve stejném utkání vyloučený slávista Mikuláš Konečný a taky Dominik Preissler z Artisu Brno.
30: Zelená vlna.
1: známe lepší cestu.
2: Kolony na D8 u Roudnice a v Praze komplikace na městském okruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Roudnici. V omezení na 34. kilometru mění kolo u kamionu. Popojíždět budete asi 10 minut. V Praze na městském okruhu ve směru z Troje na Smíchov brzdí provoz nepojízdné auto. Blokuje pravý pruh těsně za tunelem Mrázovka. Na místě už je odtahovka a kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelů. Kolony čekejte i na pražském okruhu, a to ve směru z letiště na D1. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a zdržíte se 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy a brzdí se na 7. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude znovu slunečno a horko, později odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly hlavní zprávy. Pokračuje publicistika, slovo si bere Věra Štechrová.
3: Hrozí reálně bojkot fotbalového mistrovství světa ze strany UEFA kvůli zvažovanému prodeji práv na turnaje? Přesvědčil dnes ministr zdravotnictví senátory a odborníky, že přesun protidrogové agendy na jeho rezort neohrozí boj se závislostmi. A můžou se lidi proti horku otužit návštěvou sauny? I o tom budeme mluvit. Členské státy Evropské fotbalové asociace se dohodly na bojkotu fotbalového mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní fotbalová asociace, tedy FIFA, prodá práva na turnaj soukromým investorům. Vyplynulo to z dnešního mimořádného zasedání. UEFA nesouhlasí s plánem šéfa FIFA Infantiniho prodat 20% podíl z komerčních práv na další mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Peníze chce FIFA rozdělit mezi členské svazy. Ty se mají rozhodnout do 19. září. Návrh FIFA původně podpořil i šéf České fotbalové asociace David Trunda, ale nakonec všechny členské země UEFA, tedy včetně Česka, odhlasovali bojkot všech akcí FIFA, pokud prodej skutečně dojde. UEFA plán označuje za netransparentní komercionalizaci fotbalu. Já teď vítám ve vysílání Jaroslava Tvrdíka, člena výkonného výboru fotbalové asociace České republiky a předsedu představenstva Slávie. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak pan Trunda, předseda FAČR, původně podpořil návrh FIFA, dnes ale hlasoval zřejmě proti. Jde tedy o postoj výkonného výboru České fotbalové asociace?
4: Z toho, co jsem viděl vyjádření Davida Trundy, já myslím, že to bylo trošku jako nešťastně vyloženo nebo nešťastně koncipováno. On za prvé řekl, že je to jeho osobní názor, a za druhé řekl, že on osobně by nabídku FIFA zvažoval, a jako člen FIFA Development Committee, což je jeden z klíčových výborů FIFA, zřejmě měl pocit, že ta iniciativa je mířena dobrým směrem, nebo že ne všechny projekty FIFA nejsou ku prospěchu rozvoje fotbalu. My máme s některými projekty FIFA v Česku dobrou zkušenost, jako například s FIFA arenami. Ve chvíli, nebo ta moje reakce byla taková, že jsem si přál, aby takto závažnou věc diskutoval celý statutární orgán českého fotbalu, to je výkonný výbor, a současně Ligová fotbalová asociace, která združuje 32 klubů profesionálních soutěží, protože těch se to týká především.
3: No a došlo k té diskuzi, mluvili jste o tom třeba dnes dopoledne před tím jednání UEFA?
4: Mluvili jsme o tom zejména včera na zasedání Ligové fotbalové asociace, kde se všichni členové ligového výboru shodli na tom, že jednoznačná pozice českého profesionálního fotbalu je podporovat UEFA, podporovat pozici prezidenta FIFA. My jsme členy UEFA, jsme členy ECA, Evropské asociace fotbalových klubů, a jsme členy evropských profesionálních soutěží, a jako členské oddíly tak prostě jednoznačně souhlasíme s vyjádřením těchto organizací. A jestliže dnes já ještě nemám blížší informace o tom, jak to jednání probíhalo, velmi kvituju, já jsem velmi rád, jestliže bylo to rozhodnutí jednomyslné, že její pozice česká byla podobná jako nebo respektive stejná jako ostatní 55 asociací združených UEFA. A věřím tomu, že předseda fotbalové asociace České republiky prostě zohlednil stanovisko Ligové fotbalové asociace. A je to správná cesta a správný postoj.
3: No, předseda Mezinárodní fotbalové asociace Infantiny říkal, že ten prodej by znamenal vlastně pro jednotlivé asociace příjem, jednorázový příjem 40 milionů dolarů. Tak proč vlastně s tím plánem nesouhlasíte? Jaká rizika z toho prodeje podle vás vyplývají?
4: Tak tam je vlastně na tom, my nesouhlasíme vlastně se vším a já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. Ono to začíná prostě tím, že podobné projekty, jakékoliv, mají mít nějaké procedury rozhodování. Ta situace je taková, že tu nabídku nebo to rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Já chápu z vyjádření členů, kteří jsou součástí Rady FIFA, jako například prezident německého fotbalu, že o tom vůbec nevěděli. Ta informace vlastně, nebo ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o který ví jenom on a prostě FIFA je nějaké sdružení více než 200 fotbalových asociací celého světa a není majitelem těch práv, ona je jenom správcem. Ten fotbal, ten mistrovství světa patří prostě asociacím, patří klubům, patří hráčům a patří fanouškům. Tak to se prostě o tom rozhodovat nedá. Za druhé, ta podstata té nabídky, že když budete hlasovat pro, tak dostanete desítky milionů a když budete hlasovat proti, tak dostanete jako násobně méně. Je to samo osobně jako nemorální, nenormální. Vy přece nemůžete jako účastník. To znamená, ta situace, když si to představíte do důsledku, takže my bychom hlasovali třeba proti, jeli bychom pak na to mistrovství světa. To mistrovství světa v první řadě tvoří národní reprezentace. To jsou naši hráči. My jsme tam jako Slávie měli třeba třetinu hráčů na mistrovství světa. A ty neplatí FIFA, ty platí Slávie, ty platí kluby. FIFA neplatí ty hráče. A v tomhle tom kontextu najednou jsme tam byli v situaci, že protože jsme demokraticky nehlasovali pro, tak bychom dostali násobně méně peněz.
3: Byli byste vlastně potrestáni.
4: Tam je to a celý ten proces. FIFA se jako dlouhodobě snaží, tohle není jako první pokus, to už byl první, byl v roce 2018, druhý byl v roce 2021. Prezident FIFA se dlouhodobě snaží o komercionalizaci fotbalu, to je jako prodat kus olympijských her, prostě to není možný. A to není o tom, že my se nesnažíme mít více peněz fotbalu. Český fotbal jsme nedávno přivedli třeba ČSOB jako generálního partnera, taky to znamená více peněz pro český fotbal. Ale tohle není partnerství, tohle je prostě prodej investorovi. Je to prodáváte nějaké budoucí příjmy, to je důležité říct. To není jako prodej, to není investice do fotbalu, to je prodej budoucích příjmů z fotbalu. Ten investor je logicky bude chtít zpátky s velkou rentabilitou své investice a bude chtít mít velký vliv na fotbal. A prostě takhle to fungovat nemá. My máme hledat více peněz od partnerů, sponzorů, ale ne prodávat ten biznis samotný. Ten biznis prostě nepatří FIFA, nepatří panu Infantinovi a ten je všech v tom fotbalovém
3: ekosystému. Rozumím. Ještě k tomu případnému bojkotu mistrovství světa. Ono to mistrovství světa mužů má být v Portugalsku a ve Španělsku. Pochopil jste z toho vyjádření, jestli to znamená, že by se tyto země sice ten turnaj uspořádali, ale ty evropské týmy tam nehrály, anebo by ani nedošlo k uspořádání toho turnaje?
4: Já si dobře chápu tu situaci, tak v roce 2021, když chtěl pan Infantino zavíst, že se mistrovství světa bude hrát každé dva roky, tak vlastně UEFA sahla po hrušce bojkotem. Ono už tohle bylo nesmyslné, protože jednou za dva roky se koná mistrovství Evropy, jednou za čtyři roky se koná mistrovství světa. Ty naši hráči mají jedno zdraví, mají jednu kariéru a nevydrží tolik těch soutěží, o kterých jako pan Infantino usiluje. A v tomhle tom kontextu tehdy UEFA pohrozila bojkotem a ten návrh byl stažen. Tentokrát, tak já tu situaci chápu dobře, tak UEFA to chce vyřešit prostě jednou provždy, už nechce, aby podobné iniciativy pan Infantino jako předváděl co 2-3 roky a řekla zcela jednoznačně, dokavať nepůjdou ze stolu nejenom tento konkrétní postup, ale všechny podobné návrhy, tak prostě se toho UEFA nebude účastnit. A já věřím tomu, že ta radikálnost té pozice prostě povede k tomu, že jestliže je FIFA normální a viděl jsem, že tu pozici podporuje třeba i Latinskoamerická federace, Asijská federace, takže já pevně věřím tomu, že tato radikální pozice povede k tomu, že nebudeme řešit, jestli mistrovství světa budeme hrát nebo nebudeme hrát, ale že prostě dojde ke změně poměrů vnitř FIFA.
3: Ještě k jedné věci. Český fotbalový fanoušek teď velmi, velmi netrpělivě čeká na jedno jméno. Fačer na zítra svolal tiskovou konferenci. Můžete říct, jestli na ní představíte tedy nového trenéra reprezentace?
4: Já mohu potvrdit to, že na zítřek na 11. hodinu je svolán mimořádný výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky a jeden z bodů je tam jmenování trenéra národní reprezentace. Za předpokladu, že bude schválen, a já proto nevidím žádný důvod, mandát dostal předseda Fetcher, mandát dostala gestní skupina pro sport, která tvoří poměrnou část kolegů z výkonného výboru a já pevně věřím tomu, že trenéra přesvávají jednání mimořádné, protože trenéra mají, věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
3: Takže to, jestli padne to španělské jméno, ještě potvrdit nemůžete.
4: Nemůžu, protože já ho sám nevím. My jsme se domluvili na tom, že 13členný výkonný výbor prostě tu pravomoc věří jenom kolegům ze sportovní sekce a oni nám oficiálně to jméno představí až zítra v 11 hodin.
3: Jaroslav Tvrdík, člen výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky. Děkuju, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Senátu na veřejném slyšení o odpovědnosti státu za politiku závislostí vysvětloval, že ministerstvo podle něho politiku v oblasti závislostí koordinovat nebude. To prý dál dělá rada vlády, která stále funguje na úřadu vlády pod vedením premiéra. Podle Vojtěcha jsou v ní ministři ze všech relevantních rezortů, protože si vláda uvědomuje, že politika závislosti přesahuje jednotlivá ministerstva.
5: My jsme vše udělali pro to, aby vlastně nikdo z těch klíčových hráčů, právě zejména v těch adiktologických službách, nebyl jakkoliv ohrožen a to tak platí. Ostatně vlastně celá ta agenda se přesunula prakticky jedna ku jedné. I ti lidé, kteří vlastně chtěli přejít a byla jich většina z úřadu vlády, přešla na ministerstvo zdravotnictví.
3: Tam vznikla nová sekce, kde je odbor politiky duševního zdraví a závislostí. Od 1. srpna ji povede Dita Protopopová, dosavadní koordinátorka pro duševní zdraví, která se proti drogové problematice zatím nevěnovala. A diskuze v Senátu se dnes zúčastnil také ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Holan. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Vy jste se dozvěděl dnes víc o těch důvodech, které tedy vedly k přesunu proti drogové agendy?
6: Ne, k tomu vládní představitelé mlčeli a k tomuto neřekli vůbec nic, kromě takových těch obecných frází.
3: Tak, teď nevím úplně, jestli se ještě slyšíme s Matějem Holanem, ředitelem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Pane Holane, jste stále ve vysílání?
6: Já slyším normálně, slyšíme se.
3: A tak vy se nám trošku ztrácíte. Můžu vás poprosit, že byste přešel například k oknu, bývá tam lepší signál. Tak snad se uslyšíme lépe. Takže pokud jsem dobře rozuměla, vy jste se zatím nic nového o důvodech toho přesunu z úřadu vlády nedozvěděl.
6: Jestli se už slyšíme lépe,
3: ano.
6: Tak vládní představitel tomuto vlastně neuvedli žádné důvody, jenom to, že to bylo manažerské rozhodnutí, že kdyby se o tom bavili s odborníky dopředu, tak se jim to nikdy nepovede a že to budou jako výzvu a že doufají, že to dopadne dobře. Nicméně můžu potvrdit to, že co se týče dotačního řízení, tak to by mělo být plně zachováno. Tam ty naše obavy byly rozptýleny nebo možná spíše díky tomu, že jsme na to tak tlačili, tak se neodvažovali do toho sáhnout a fungování služeb by mělo být pro příští rok zajištěno. Co se týče zbytku té politiky, tak tam je to velká otázka, protože ministr Vojtěch dnes zopakoval, že nevěří principu harm reduction, zmírňování rizik v oblasti tabáku. Byla tam o tom krátká diskuze, protože on potom za chvíli po začátku té konference zase odešel, ale v tomto se může měnit mnohé. Tam jsme nebyli v tom jako odborníci ujištění o ničem a je možné očekávat možná i velkou změnu kurzu.
3: Vy tu protidrogovou politiku uskutečňujete v praxi, tak co se reálně změnilo od té doby, kdy vláda s tou reorganizací protidrogové politiky před několika měsíci začala?
6: Zatím nic, protože na letošní rok ty peníze byly rozděleny ještě na základě dotačního řízení vyhlášeného minulou vládou a teď byly akorát schváleny. Tento rok funguje stejně. Akorát je teďka v tom velký chaos a tak, jak tam například řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pod úřadem vlády, nově pod ministerstvem zdravotnictví Pavla Chominová, tak za ty poslední dva měsíce neudělali odborně nic, stály všechny projekty, přijdou o evropské peníze a nebudou se stíhat monitorovací zprávy a dva měsíce teďka nikdo nepracuje, protože tam rozpoutali prostě obrovský chaos, kterému nikdo nerozuměl. Tak ty odborné agendy jsou poškozeny už teď a naše služby v tuto chvíli normálně fungují a pokud bude platit to ujištění, které se potvrdí 19.8. na Radě vlády, tak by na příští rok měly fungovat se stejným, možná, že dokonce vyšším rozpočtem jako v letošním roce a ten základní chod by měl být zajištěn. Ale to neznamená, že v těch financích, co tam dneska jsou, bude jakkoliv možné se věnovat té velké problematice nových závislostí, jako je kratom, syntetické kanabinoidy, digitální závislosti. O tom jsme se tam hodně bavili taky, ale už jenom my ze jako odborná agenda.
3: Znamená to, že vy nevíte, jestli se chce ministerstvo zdravotnictví téhle agendě nějak speciálně věnovat, nějaký rozvíjet?
6: Vypadá, že chce, že jako důležitost tomu věnovat bude i tím, že se tam zřítila ta vrchní sekce, akorát máme velké obavy a po dnešku potvrzené ministrem, protože o tom sám proaktivně začal mluvit, že nesouhlasí s tím, jak odborníci v Česku přistupují k tabáku a k těm alternativám, že v tom chce změnu kurzu, tak tam budou, když to takhle bude, tak tam budou velké odborné boje, protože všichni kolegové, co jsou tam spolu se mnou, naprosto stojí za tím, jak se v Česku přistupuje k problematice harm reduction u tabáku a nechtějí žádnou změnu kurzu, tak tam případně se půjde do velkého střetu, pokud by to ministr chtěl politicky měnit proti odborníkům.
3: Matěj Holan, ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Děkuju, naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Česko má před sebou několik dalších velmi horkých dnů. Zítra budou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia a i přes víkend překročí 30. Meteorologové proto varují před velmi silnou teplotní zátěží. Na jihu Moravy bude extrémní. Deník Guardian přišel s originální radou, jak zvládat horko. Podle některých

0: teplot na vlastně ty extrémní teploty, které zažíváme v sauně, zvyklý, tak si myslím, že mu určitě letní saunování neoblíží. Naopak, je to vlastně dobré pro naše zdraví, protože tím letním saunováním, kdy venku je horko, tak vlastně se zlepšuje naše termoregulace a lépe reagujeme třeba právě na ty výkyvy teplot nebo na ty extrémní tepla. Já třeba sám mám takovou zkušenost, že když jsem byl v sauně a byla teplota 35 stupňů venku, tak mi po té sauně po ochlazovacím bazénu, který by je úplně skvělý právě po každém tom prohřátí, tak když pak jsme byli venku, tak nám vůbec nepřišlo, že je tak velké vedro.
1: No a může se člověk tím, že chodí přes rok do sauny, kde se tedy učí zvládat horko, připravit nějak i na ta letní vedra? Dá se organismus, jinými slovy, na horko otužit?
0: Určitě, určitě. Funguje to naprosto skvěle a přesně to, když člověk chodí do sauny pravidelně přes celý rok, tak mu i ty výkyvy počasí nedělají žádný problém.
1: A liší se to letní saunování, ten postup a doba, jakou tam třeba trávíme od toho saunování mimo letní měsíce?
0: Řekl bych, že ani moc ne. Je to spíš vlastně o tom, že musíme poslouchat svoje tělo, což musíme poslouchat v zimě i v létě. A může nám přijít, že třeba v té sauně můžeme být kratší dobu a spíš třeba být delší dobu relaxovat nebo ochladit se, delší dobu třeba v tom ochlazovacím bazénku. To všechno může být, ale to vlastně nám řekne to naše tělo, jak nám je to příjemné, protože v sauně se nemají dělat žádné rekordy, takže když posloucháme svoje tělo, tak je to správně.
1: Když někomu nedělají opravdu dobře ta letní vedra, chtěl by se začít na vedra otužovat v sauně, tak kdy by měl začít? Asi ne přímo v tom horku.
0: Pokud někomu nedělá dobře léto a letní teploty, tak určitě bych nezačínal tím, že půjdu v létě do sauny poprvé v životě. Asi by bylo dobré na tu saunu si zvykat postupně a do sauny jít, když je běžný počasí a ne když je to úplně největší vedro jako poprvé.
1: A pro koho není saunování vhodné vůbec?
0: No, tak sauna není vhodná určitě, když máme horečnaté onemocnění nebo když máme v těle zánětlivé onemocnění, pak do sauny nemůžeme. Jsou samozřejmě i specifické choroby, které, když někdo trpí nějakou chorobou dlouhodobě, tak může svůj stav konzultovat s ošetřujícím lékařem a pak se vlastně dozví, jakým způsobem do té sauny chodit nebo jaké mít omezující opatření, nebo jestli do té sauny vůbec nemůže. Ale většina populace do sauny běžně chodit může.
1: Ale je lépe se porazit lékařem. Pavel Hofrichter, saunera, předseda České asociace saunérů. Děkuju, naslyšenou.
0: Děkuju, mějte se hezky.
2: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
3: Nafta v Česku od minulého týdne zdražila o korunu 60 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42,30. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín od konce května. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama. Lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července. Jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24.hum by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Pražská zoo dnes se připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení v tropických teplotách. Ledové kostky přitom zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale taky jako zábava a rozpílení. Zahrada chce akci v závislosti na předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce hrají odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. Utkání na stadionu Střelnice sleduje Tadeáš Skalický.
4: Ze severu Čech. Jablonec vede, před malou chvílí se prosadil sláma, respektive to byl vlastní gol Varaždinu. Trefil se totiž Punčec do vlastní branky a

0: Plnečtí tedy v celkovém skóre hrají teď aktuálně s Varaždínem 3-3. Hraje se závěr 31. minuty. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Požár na hradecké dálnici za Chlumcem nad Cidlinou a kolony na Pražském okruhu. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je teď neprůjezdná za Chlumcem nad Cidlinou. Přibližně na 67. kilometru hoří auto. Na místě už jsou hasiči a nedá se teď projet směrem do Hradce. Poslední volný sjezd je na 62. kilometru na Chlumec nad Cidlinou. Sjíždějte. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u Rokycan. Na 60. kilometru před benzinkou Shell hlásíte velký kus pneumatiky na vozovce.
3: V pravom pruhu a v strednom lehun z kamionu. Celý velký, obrovský. To jsou dva obrovské kusy pneumatiky.
2: A vybočuje se doleva. Kolony čekejte na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a zdržíte se 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Brzdí se na 6. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Ještě dálnice D1. Příjezd do Brna z Prahy. Kolony popojíždějí od sjezdu na Ostrovačice 178. kilometru a je to až do omezení v Brně. A opět jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně až oblačno, teploty 22 až 17 stupňů. Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
5: Ano, dobrý večer, v 18.34 pokračuje Radiožurnál, klimatizované historické radniční sály na místo rozpálených ulic. I tak se dá dnes v Brně uniknout tropickým teplotám, které stále venku jsou. Běžně nepřístupné prostory radnice město otevřelo lidem. No a my vás tam vezmeme v této půlhodině vysílání večerního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: I teď v 18.38 tropické teploty stále ženou lidi do chladu. Neobvyklé místo, kde se dá v centru rozpáleného města schovat před horkem, nabízí ode dneška Brno. Magistrát otevřel lidem klimatizovaný sněmovní a rytířský sál.
1: No, protože mám doma víc teplo, než je tady. A na ulici je taky teplej. Je tady příjemně a slyšel jsem to, že o tom říkali v rádiu, že tady ta možnost je, tak jsem ji zkusil využít. A rád.
2: Popisuje obyvatel Brna, který si nepřál být jmenovaný. Přišel mezi prvními do sněmovního sálu nové radnice, aby si v jedné z lavic četl knížku.
1: Od Švandrlíka něco pokleslého, poručíme větru, dešti.
2: Další lidé přišli do jinak nepřístupných prostor obdivovat umění.
3: Tak úžasný je ten obraz tady. Jo, a vůbec tady celkově. Je to tady moc pěkný.
2: Říká Jana z Brna, která přišla v obědové pauze s kolegyní z práce. O možnosti zajít si do historických sálů se dozvěděla ze sociálních sítí. Vydává na historické sály byla i Kateřina z Brna. Při procházce rozpáleným městem ale ocenila i možnost osvěžení se v klimatizovaných prostorách.
4: Já si myslím, že to je dobrý nápad a že je fajn, že to někoho napadlo. I to, že je to vlastně takhle zpřístupněný, že je tady nachystaný i to pití a člověk má jako pocit, že se o něj to město tak jako stará.
2: Radnice teď prostory klimatizuje na přibližně 22 stupňů Celsia. Lidem chtějí nabídnout možnost strávit chvíli v příjemných teplotách. Upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Už jen to, že to jsou historické sály, tak může nalákat případné návštěvníky. Sněmovní sál vyniká malbami na stěnách. Vedlejší rytířský sál, ten je zase známý tím, že se zde konají například svatby. Zároveň máme tady pro ně nachystanou vodu, můžou si ji odskočit.
2: Město nechá sněmovní a rytířský sál nové radnice otevřený do neděle. Podobně byly sály otevřené 3 dny v červnu. Tehdy se přišlo osvěžit víc než 100 lidí. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové neprůjezdná za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Přibližně na 66. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Už dohašují, ale stále je zastavený provoz směrem do Hradce. Dá se sjet na 62. kilometru a obět to přes Chlumec nad Cidlinou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Jablonce nastoupili v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti Varaždínu. Před týdnem prohráli v Chorvatsku 2-3. První poločas vidí reportér radiožurnálu Tadeáš Skalický.
1: Maglica teď kombinuje s Punčecem a to ve chvíli, kdy už se hraje nastavení první půle. Jablonec vede nad Varaždínem 1-0 ve druhém předkole konferenční ligy. Úvodní utkání vyhráli fotbalisté z Chorvatska 3-2 a také teď aktuálně ten dvojzápas srovnaný 3-3. Abychom byli přesní, ve 29. minutě se prosadili jablonečtí po centrovaném míči do pokutového území po přímém volném kopu. Dokázal dostat balon za záda golmana Siliče Sláma, který byl autorem toho přímáku, ale dost možná tam byl ještě odraz od některého z fotbalistů z Varaždínu, protože vlastní gól má připsaný na svém vrubu kapitán Punčec. Teď se aktuálně hraje už polovina třetí z těch celkových tří nastavených minut nad rámec toho úvodního poločasu a Jablonec tedy dál vede nad Varaždínem 1-0. Dlouhý pas po levé straně teď míří na Java. Útočník z Gambie se s ním poradil a tak může hrát Zorvan. Ještě může přihrát Polidarovi, který tam bude moci najít zrovna Java, ale Polidar byl podle sudího v offsideovém postavení ve chvíli, kdy už za nějakých 10 sekund doběhne to nastavení nad rámec první půle a Jablonec vypadá to, že zvítězí 1-0 v tom prvním poločase. Jak to bude vypadat v tom druhém, to se dozvíte z přímého přenosu na radiožurnálu Sport. Budeme pokračovat za nějakých 15 minut. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, radiožurnál.
0: 18 hodin 49,5 minuty a připomínáme ještě z fotbalového světa jednu zprávu. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turné soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na oficiálním webu, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně Fotbalové asociace České republiky. My jsme to probrali taky podrobně v publicistice hlavních zpráv po 18. hodině, no a už to shrnutí najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Večerní radiožurnál pokračuje teď s Anetou Langerovou. Pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno. Černý trh a jeho spojení s Českem, jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Richard Jandovský.
4: Hasiči dále bojují s lesním požárem ve Věckovicích na Opavsku. Při nočním ruském leteckém útoku na Ukrajinu zemřelo 9 lidí, víc než 50 osob utrpělo zranění. A fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. Dálnice D11 je po požáru kamionu u Chrumce nad Cidlinou zavřená směrem do Hradce Králové. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty do 39 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: S lesním požárem ve Větřkovicích na Opavsku bojují už dva vrtulníky. Nabírají vodu z nedaleké nádrže Vítkovský Balaton. Hasiči vyhlásili třetí stupeň ohrožení. Oheň se rozšířil taky na část přilehlého strniště.
6: Tam sklízíme jarní ječmen, tak jsme tam poslali hned pluhy, zaorávají strniště, aby jsme zabránili tomu šíření.
7: Říká zemědělec František Hlebrand. Podle něj je požár strniště pod kontrolou a škody nebudou velké. Nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch dodává, že místní mají pokyn nepřibližovat se k místu zásahu.
8: Jsme občany upozornili, aby si zavřeli okna. To šlo rozhlasem a že máme vlastně takový SMS-kový systém, mobilní rozhlas používáme.
7: Požár je asi kilometr od nejbližší zástavby. Zásah komplikují vysoké teploty i vítr z Větřkovic. Adam Tomáš, Radiožurnál.
4: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo také chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. A podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
9: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
4: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Záchranáři v některých ukrajinských městech stále prohledávají trosky domů zasažených v noci ruskými raketami nebo drony. Počet obětí dosáhl 9, víc než 50 osob je zraněných.
10: Pátrací práce pokračují v Radušném u Krivého Rihu. V rodinném domku po příletu ruské rakety zahynula zřejmě celá rodina. Rodiče a jejich 3 děti už soudní lékaři identifikovali. Těla 5 dalších dětí záchranáři hledají. Raketa dům a jeho okolí úplně rozmetala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to na sociálních sítích označil za další strašlivý ruský zločin spáchaný na obyčejných lidech a požádal partnery o urychlené dodání střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Rusko útočilo také na Kyjev, Poltavskou oblast a Lvov, kde bylo podle tamních úřadů zraněno 34 lidí a jeden člověk na místě zahynul. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupili k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. První zápas skončil venkovní výhrou východu Čechů 1-0. Druhý duel vidí Tomáš Borovec.
12: Od brankáře. Je tady 4. minuta tohoto zápasu. Hradec Králové hraje zatím s Tromsø 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
11: Jablonec v odvetě druhého předkola konferenční ligy hostí chorvatský Varaždín. Podrobnosti má Tadeáš Skalický.
13: Po prvním poločase je to pro Jablonec 1-0, to znamená, že v součtu obou zápasů 3-3 v 29. minutě se prosadil domácí Sláma. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Neprůjezdná hradecká dálnice u Chlumce a nehoda na Barandovském mostě v Praze. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zůstává neprůjezdná za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Přibližně na 66. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Už dohašují, kontrolují, ale stále je zastavený provoz směrem do Hradce. Kolona se prodlužuje a nehýbe se. Dá se sjet na 62. kilometru, obě to přes Chlumec nad Cidlinou. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy, hlásíte kus pneumatiky na kilometru 184,5. Podle našeho zpravodaje je hodně na levé straně.
15: Levý pruh na té levé čáře směrem Trávníku, přesně na té bílé čáře leží, já vím, 3/4 metru běhounu, tak 15 cm širokýho. Pokud je ještě někdo nenapálil, tak tam bude ležet možná trochu díl.
14: V Praze čekejte kolony na Barandovském mostě směrem na jižní spojku. Kousek za mostem se v pravém pruhu srazilo několik aut, kolona je tam zatím krátká. A zdržíte se na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Provoz vázne před sjezdem na Ořech a je tam kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra pak bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech naměříte kolem 34 stupňů. To byly zprávy. S vámi je večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: My vám přejeme dobrý večer, 19 hodin 6 minut. Celý týden mluvíme v seriálu Radiožurnálu o transplantacích a dárcovství. Za chvilku uslyšíte reportáž o záchraně školáka Marka, který onemocněl leukémií. Tak s námi zůstaňte i dál.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dnes se v seriálu Radiožurnálu přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost, zjistili z testů následně v nemocnici. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně. O 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým bráchou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že se to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl nebo jen tak, bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, což jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostalo hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokole, viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty jsi tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 z 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotného jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se toho úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říká mi statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, nebo to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, byl rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A připomínáme zavřenou dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 66. kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Kolona se prodlužuje, nehýbe se. Sjíždějte na 62. kilometru, dá se to objet přes Chlumec nad Cidlinou. A ještě jedno hořící auto hořelo na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru za nájezdem od Barandova je to osobní auto, na místě jsou hasiči a projíždí se pouze levým pruhem. Tvoří se kolona od sjezdu na Lochkov a zdržíte se už přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupili v odvětě druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø, kde před týdnem vyhráli 1-0. Úvod zápasu vidí reportér Radiožurnálu Tomáš Borovec.
1: Rozehrávka z pravé strany, kapitán Dareda. Teď proti němu přišel s pomocnou rukou Mihálik, míč mu vrací a Dareda teď se snaží otočit hru na levou stranu. To se daří po přesných přihrávkách až na Slončíka, ten byl ale obsazen vetle Šárvíkem, který mu nedal žádné místo pro následující kombinaci. Navíc Slončíka donutil k tomu, aby od jeho nohy se balon odrazil do zámezí, tak je tady out pro Tromsø. Teď jsou přece jenom tady minuty, kdy mají hosté o něco častěji míč pod kontrolou a snaží se dikovat tempo, ale to tempo rozhodně zatím stále není nějak vysoké. Gudál po pravé ruce měl Šárvika a tady to asi bylo přidržení. Ne, tak nakonec ne, zákrok prošel hradeckému fotbalistovi, ale až ten další už byl odpískán. Takže rozehrávat budou hosté v běžící 20. minutě, kdy Hradec Králové tedy zatím hraje bez gólů s Tromsø, ale pokud to sečteme s tím prvním utkáním, tak drží vedení 1-0 a tím pádem postupovou situaci. Ale ještě je před námi hodně, hodně času na to, aby se nějakým směrem tenhle zápas vyvíjel. Dlouhý nepřesný nákop Tromsø směrem dopředu, vše to kontroloval Kučera a bude se rozehrávat od branky domácího týmu pod kotlem, který neúnavně vytleskává, spousta fanoušků je tam do půl těla, jak by také ne při těchto teplotách, i když to jsou ti pravověrní příznivci fotbalového klubu, kteří v podobném poloblečení.
0: Byli tady Hradec Králové, Tromsø, reportér Tomáš Borovec, samozřejmě všemu se věnuje podrobně vysílání Radiožurnálu Sport, naše digitální stanice. Vy stále posloucháte večerní Radiožurnál a teď fotbalem pokračujeme o postup do třetího předkola konferenční ligy. Hraje Jablonec proti chorvatskému Varaždínu, tento zápas také sledujeme. Severočeši před týdnem prohráli na hřišti soupeře 2-3. Zápas vidí Tadeáš Skalický.
2: Jablonec vede v 61. minutě už 2-0, protože před nějakými 5 minutami se prosadil Pavlovič, ten dokázal vsítit branku po rohovém kopu domácího severočeského týmu, no a poslal tedy Jablonec do dvou brankového vedení. V součtu obou zápasů vedou Severočeši nad chorvatským Varaždínem 4-3. Tu první branku, to byl vlastní gól Punčece, ale obě branky, oba góly padly ze standardních situací, to znamená velmi silná stránka jabloneckého týmu v této sezóně, protože ze standardek se právě dokázal prosadit i ve Varaždínu. Teď tedy 4-3 ve dvojzápase, 2-0 dnes tady na Jablonecké Střelnici. Přímý přenos tohoto utkání druhého předkola konferenční ligy dál vysílá Radiožurnál Sport ze severu Čech. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Santana, Rob Thomas a Smooth na Radiožurnálu a za chvilku zprávy.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
1: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Je 19:30. Zprávy a Richard Jandovský.
4: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékařské komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu, ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba 10 pacientek v Česku nenahraditelný. Na většině měřících stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky v Rokycanech. Rekordní teploty dnes hlásilo 114 z celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní horko bude v Česku i zítra. O víkendu by se mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafaktory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jeloviště u Prahy. Hotel a vysílač Na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
2: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové hostí v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromze. Aktuální informace přidá Tomáš Borovec.
5: 32. minuta zápasu. Hradec Králové hraje s Tromze 1-1, když skóre otevřel ve 25. minutě hostující Invar a o 5 minut později vyrovnal Mick van Biren. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Jablonec hraje ve stejné fázi konferenční ligy s chorvatským Varaždinem, je u toho tady Tadeáš Skalický.
6: To přes 4000. 72. minuta zápasu, Jablonec vede nad chorvatským Varaždinem 2-0, v součtu obou zápasů tedy 4-3. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší

0: Požár na D11 u Chlumce nad Cidlinou a taky na Pražském okruhu. Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná. Na kilometru 66 schořelo nákladní auto. Hasiči odjeli, projíždí se už minimálně jedním jízdním pruhem. Stačila se ale vytvořit dlouhá kolona od sjezdu na Chlumec od 62. kilometru a teď se začíná pomalu rozjíždět. Celé se to dá objet přes Chlumec nad Cidlinou, pouze tedy osobním autem. Taky na Pražském okruhu hořelo tentokrát osobní auto. Ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný pouze jeden pruh. Kolona od sjezdu na Lochkov zabere asi 25 minut a ucpaná je tam taky ulice k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. Na okruhu kolona i v opačném směru z letiště na D1, tam je to silným provozem před sjezdem na Ořech. Od plzeňské dálnice je to asi na 15 minut. A provoz vázne taky na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu. Před omezením u bratislavské D2 budete popojíždět 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, později odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy předají přehánky nebo bouřky. Teploty je zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. Společnost vám dělá večerní radiožurnál a tak ještě pán Pokorný.
3: A to v 19.34, kdy vysílání radiožurnálu pokračuje po krátkých zprávách a teď tu je Dua Lipa.
1: Radiožurnál. Každý

Tropy venku ale 7 stupňů na ledě. Ti, kteří se chtějí v těchto horkých dnech schladit, budou potřebovat lehkou bundu, čepici i rukavice, protože hned na třech místech ve Zlínském kraji si můžou přijít zabruslit na zimní stadiony. No a my tam půjdeme taky na Radiožurnálu.

0: Tropické teploty naměřili lidé dnes i v dalších dnech také ve Zlínském kraji. Před vedrem se ale můžou schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení. Přes týden let využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Na jednom z nich v Kapka Resortu ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
1: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velká.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně a na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně teplej než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu tu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Hrosice nebezpečné překážky. Kilometr 181,5 v pravém pruhu, jsou to velké kusy pneumatiky. Vybočuje se, brzdí. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Fotbalisté Hradce Králové hrají o postup do třetího předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromse. Před týdnem vyhráli 1-0 a dnešní odvetu na východě Čech vidí reportér Tomáš Borovec.
1: Před malým okamžikem skončil první poločas a zatím je to pro Hradec Králové velmi dobré, protože po 45 minutách je to 1-1, v součtu s prvním utkáním tedy 2-1 pro východočeský tým. V dnešním zápase se nejprve prosadili hosté, když ve 25. minutě hlavičkoval Heine Larsen do protipohybu brankáře Zadražila, ale hradeckým se podařilo reagovat hned o 5 minut později, kdy na centr Jakuba Kučery naskočil, no dalo by se říci, kdo jiný než Mick van Biren, který tedy srovnal na 1-1 a za tohoto stavu se půjde do druhého poločasu. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: A o postup do třetího předkola konferenční ligy hraje Jablonec proti chorvatskému Varaždínu. Severočeši před týdnem prohráli na hřišti soupeře 2-3 a odvetu vidí reportér Tadeáš Skalický.
2: Jablonec vede nad Varaždínem 2-0, v součtu obou zápasů je to dokonce 4-3 a Jablonec je tedy o něco blíž postupu do třetího předkola konferenční ligy. Aktuálně se hraje druhá z pěti nastavených minut nad rámec toho druhého poločasu, to znamená nějaké 3 minutky, 3,5 minutky zbývá do konce zápasu. Doufejme, pokud Varaždín samozřejmě nesníží na 1-2 a nepůjde se tedy do prodloužení, teď dlouhý pas do prostřed hřiště, Nelson Okeke, nigerijský záložník Jablonce, tam dokázal ještě trochu odslonit hráče Varaždínu a dostat míč na jejich polovinu. Závěr přímého přenosu Radiožurnálu Sport ze zápasu Jablonec Varaždín, který je zatím 2-0. Poslechněte na Radiožurnálu Sport. Ze severu Čech Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: 20 hodin, dobrý večer. Zprávy připravil a čte Richard Jandovský.
1: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Fotbalisté Hradce Králové bojují o postup do třetího předkola Evropské ligy. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůř je na tom jižní část území kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
6: And above all, it is an opportunity.
7: Prezident FIFA Gianni Infantino navrhuje prodat podíl z mistrovství světa soukromým investorům. To by se týkalo například reklamy nebo vysílacích práv. Členské svazy by díky podpoře Infantinova plánu získaly až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Podle Evropské fotbalové unie tím FIFA překračuje hranici a prodává duši fotbalu. Návrh naopak podpořil předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Výsledky mimořádného zasedání členů UEFA by měly být známé během večera. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jíloviště u Prahy.
8: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou 2-3 ovládli dvojzápas 4-3. Postupový gol vstřelil Dušan Pavlovič. Hradec Králové hraje odvetu druhého předkola Evropské ligy. První zápas vyhráli východočeši na stadionu norského Tromze 1-0. Druhý duel sleduje reportér Tomáš Borovec.
10: A ve druhém duelu je zatím skóre 1-1 před začátkem druhého poločasu. Skóre utkání otevřel ve 25. minutě hlavou Larsen, ale o 5 minut později stejným způsobem srovnal na současných 1-1 Van Biren. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: Tenista Jakub Penčík na turnaji ve Washingtonu skončil v osmifinále. Sedmý nasazený hráč podlehl Američanovi Brandonu Nakashimovi po setech 6-7, 6-3 a 4-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na dálnici D11 u sjezdu na Pečky nehoda a u Chlumce nad Cidlinou následky požáru auta. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Pečky je hlášená nehoda dvou osobních aut. 35. kilometr je to. Čerstvá havárie, provoz nezdržuje. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 66. kilometr, průjezdný jeden pruh, kolona zhruba 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec zhruba 63. kilometru. Aktuální zdržení 20 minut, obět se to dá přes Chlumec. Na Pražském okruhu směr Hruzině za sjezdem na Barrandov další následky požáru. 17. kilometr, auto už mimo pruhy v omezení za značením. A dobrá zpráva z D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Rosice na kilometru 181,5 policie odklidila z pravého pruhu kusy pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teplot je zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a slovo si bere Jiří Štefl.
12: Díky za něj, to byl Richard Jandovský a taky předpověď počasí ve 20 hodin 6 minut. Tak ještě několik dnů z našeho vysílání uslyšíte, že je a bude vedro, tak snad jste se na to připravili. Teď si ale představte, jak musí být takovým sklářům, profesionálním řidičům nebo dělníkům na stavbách. Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci, i tohle vám řekneme.
2: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Tohle byla slovenská skupina PH, píseň Zpomal. No, není úplně od věci v těchto dnech zpomalit, i když pravda ne každý může. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia, co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Radiožurnál.

Nezaměnitelný hlas současné hudební scény, tohle byl Regen Bowman ve čtvrt na 9. Dobrý večer vám přejeme. Fotbalisté Hradce Králové hrají po 30 letech zápas v evropských pohárech na domácím stadionu. V odvetě druhého předkola Evropské ligy hostí norské Tromse. Za chvíli se na východ Čech vydáme za naším reportérem.

0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. V odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0 a celkově 4-3. O postup do třetího předkola Evropské ligy teď hraje Hradec Králové proti Tromsø. Úvodní zápas vyhrál Východočeši v Norsku 1-0. No a na zhruba minutu a půl se na zápas teď vydáváme taky, sleduje ho reportér Tomáš Borovec.
1: 60. minuta zápasu a Hradec Králové je v tuto chvíli v laufu, protože ve druhém poločase dvakrát skóroval, vede v tomto utkání 3-1, v součtu s prvním zápasem tedy 4-1 a míří do třetího předkola Evropské ligy. Van Buren to byl, který ve 30. minutě vyrovnával na 1-1, potom na začátku druhého poločasu přidal krásný centr na hlavu Slončíka, který dostal Hradec Králové do vedení, no a potom na 3-1 Ondřej Mihály, tedy v 53. minutě definitivně, no ne definitivně, ale hodně uklidnil nejen domácí fanoušky, ale také domácí fotbalisty na hřišti. Takže v 61. minutě zápasu Hradec Králové, Tromsø 3-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: No a tenhle zápas můžete taky poslouchat na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. Naladíte na webu anebo taky ve vašich digitálních přijímačích. 20 hodin, skoro 22 minut, tady je vysílání večerního Radiožurnálu. My vás za chvíli pozdravíme taky na silnice. Jak se vám jde dneska večer? Zavolejte nám, dejte nám vědět na 800 553 553 dispečing zelené vlny. No a za chvíli taky aktuálně tedy z dopravy Milan Glista.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 3/4 na 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: 20 hodin 30 minut. Richard Jandovský a přehled zpráv.
3: Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Sharam přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od loňského ledna, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašara Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. Poslední velvyslankyní byla Eva Filipim, která na misi působila 13 let. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požáru dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez. A podle televize TVM španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se 4 novými. Kvůli něm úřady od středečního večera evakuovali přes 800 lidí. Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražské Motole. Zbylé 2 pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru 2 nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje. Na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou úžovku stromovou a další druhy živočichů v okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis, ochránci přírody. Cílem je podpořit biologickou pestrost v údolí řeky Ohře.
0: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do 3. předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z 1. zápasu. Odvetu 2. předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromze. Je u toho Tomáš Borovec.
4: 72. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad Tromze 3-1 v součtu s 1. utkáním, tedy 4-1, a dá se říci, že kráčí do 3. předkola Evropské ligy. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D8 u Ústí a kolona na dálnici D11 u Chlumce. Na dálnici D8 kolem Ústí nad Labem směr Praha je na vozovce kus plastu. Exit 74 Ústí nad Labem Bukov. Opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se stále tvoří kolona. Na 66. kilometru je po požáru auta průjezdní jen jeden pruh. Kolona teď je zhruba 2-kilometrová se zdržením 5 až 10 minut. Oběd to přes Chlumec se teď nevyplatí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí osobní auto s policií. Kilometr 31,5 na krajnici vozidla nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.

0: počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně až oblačno, teploty 22 až 17 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Je čtvrtek a tak vás taky zveme do kina. Náš filmový kritik Pavel Sladký se tentokrát zaměřil na snímek Tichá přítelkyně. Recenzi si poslechněte na našem webu radiožurnál.cz.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

Nudíte se? Medvídka mývalá si raději nepořizujte. Tenhle invazivní druh dokáže napáchat významné škody v chráněných územích. Na jihu Moravy potvrdili jeho výskyt fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok i v Národním parku Podyjí. Tam v srpnu mývalým čeká odchyt. Víc řekneme ve vysílání večerního radiožurnálu po skupině Ariema.

0: Rostomilé zvíře, které ale znamená hrozbu pro biodiverzitu. Řeč je o invazivním mívalu severním. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok nedávno potvrdila fotopast ochranářů. Mívala na jihu Moravy letos zaznamenaly i v Národním parku Podyjí. Tam už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mívala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou, vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Míval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytuje, bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí. To zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mívala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok, níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze správy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populácia zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysel odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franz, Radiožurnál.

Ve vysílání večerního radiožurnálu pro vás taky Bruno Mars. V tomhle čase jste zvyklí poslouchat aktuální díl Vinohradské 12. Dneska jsme ho o hodinu posunuli, protože fotbalisté Hradce Králové bojují o postup do třetího předkola Evropské ligy. Jak se jim daří proti norskému Tromse, tak to uslyšíte ve vysílání večerního radiožurnálu ještě v čase do 21. hodiny. Teď z hudby zpěvačka Patti Smith.

0: Ve vysílání večerního radiožurnálu Na chvíli o sportu fotbalisté Jablonce jsou ve třetím předkole konferenční ligy. Dál je přes chorvatský Varaždín posunula výhra 2-0 v domácí odvetě. O postup do třetího předkola Evropské ligy se snaží Hradec Králové proti norskému Tromsø a je u toho reportér radiožurnálu Tomáš Borovec. Tomáši.
1: První minuta nastaveného času. Těch minut bude celkem 7, ale Hradečtí už teď jsou velice blízko k tomu, aby slavili postup do třetího předkola Evropské ligy, protože v dnešním utkání vedou 3-1. Předvádějí ve druhém poločase fantastický výkon. V součtu s tím prvním zápasem je to 4-1 a fanoušci i za těch 34 stupňů teploty si neoddechnou a neustále tleskají a povzbuzují, protože to je fotbal, který si zaslouží tuhletu odměnu. Abych byl konkrétní, skóre otevřel v 25. minutě Larsen, ale pak už pálili jenom domácí. Ve 30. minutě Van Buren hlavou, ve 48. Slončík po přihrávce Van Burena dal na 2-1 a v 53. Mihálik na 3-1. Ondřej Mihálik se trefil ještě jednou, ale to bylo z offsideu, takže teď ve druhé minutě nastaveného času Hradec Králové, Tromsø 3-1. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Večerní zprávy s Richardem Jandovským.
2: V letních vedrech mají otevřeno i některé zimní stadiony. Slovenská armáda v době extrémního sucha cvičila s ostrou municí, po požáru čelí kritice. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili v evropských pohárech do třetího předkola. A zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Meteorologové dnes naměřili v Doksanech na Litoměřicku 40,1 stupně. Na dalších třech stanicích pak víc než 39. Před velmi silnou zátěží teplem varují i v příštích dnech. Hlavně starší a chronicky nemocní by měli omezit pobyt venku a hodně pít. Lidé se v horku chodí schladit třeba k vodě. Zájem roste taky o zimní stadiony.
4: Stadion ve Lhotě u Vsetína během týdne využívají hokejové kempy. Na jednom z nich trénují Inka a Tereza.
5: Tak jako samozřejmě je to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
6: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
4: Výrazné změny teplot ale musí hlídat trenéři kvůli možnému nachlazení, říká trenér a trojnásobný mistr světa Petr Čajánek.
7: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní, protože opravdu ty horka jsou velké.
4: V Lhotě u Vsetína si o víkendu můžou zabruslit i běžní návštěvníci a možnost nabídne i stadion na Lapači. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtamtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langerové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí areny nezastavuje.
8: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požáru. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne.
9: Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo střelnici. Starostové okolních obcí ale připomínají, že se výcvik s ostrou municí konal v době, kdy veřejnost kvůli extrémnímu suchu nesměla v přírodě rozdělávat oheň ani grilovat. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají třetí předkolo Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a potvrdili venkovní výhru. Jablonec uspěl ve druhém předkole konferenční ligy. Varaždín porazili Severočeši doma 2-0 a v součtu s úvodní porážkou 2-3 z hřiště chorvatského soupeře tak slaví postup. Trenér Jablonce Luboš Kozel byl rád, že se dokázali jeho svěřenci v obou duelech proti vysokým hráčům Varaždínu prosadit ze standardních situací.
11: Tak já bych ani neřekl, že to je jejich achillová pata, protože oni zrovna patří mezi ty týmy, které jsou absolutně, jako bych řekl, možná nejvyšší, jako proti které jsme v poslední době hráli, ale je to naše silná stránka, takže my se vždycky snažíme najít nějaké slabé místa.
10: V další fázi se Hradec Králové i Jablonec představí příští týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na dálnici D1 u Brna, další na D8 u Prackovic. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí porouchané osobní auto. Kilometr 181,5 v připojovacím pruhu z Rosic. Je tam policejní hlídka a řídí provoz. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozorně za sjezdem na Teplice. Na 58. kilometru za tunely u Prackovic blokuje pravý pruh odstavené vozidlo. Na Pražském okruhu za sjezdem na Barrandov už odklidili auto po požáru, 17. kilometr na místě už jenom policejní hlídka. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou už bez kolony, podobně jako na Pražském okruhu, na 66. kilometru odklidili následky požáru auta. A už jste slyšeli ve zprávách, v Ostravě u Ostravar Arény je po úniku čpavku podle policie stále omezená doprava. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra bude znovu slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, u mikrofonu je Jiří Štefl.
13: Čtvrtek 30. července, zdravím vás, přeju dobrý večer, 6 minut po 21. hodině. My se v těch následujících minutách vydáme na Slovensko. Extrémně nízký průtok Dunaje komplikuje lodní dopravu i zásobování pitnou vodou. Vodárny musí častěji kontrolovat její kvalitu. Do koryta Dunaje v Bratislavě se vydáme v reportáži naší zpravodajky Báry Vránové ještě v čase do 9:45.
3: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Řeka, která spojuje 10 evropských států, teď na některých místech připomíná spíš potok. V severním Bulharsku nízká hladina Dunaje podle tamních historiků odhalila kosterní pozůstatky. Zřejmě mamuta a vědci je budou dál zkoumat. My se teď vydáme v reportáži do Bratislavy. Tam je Dunaj kvůli dlouhodobému suchu na svém 30-letém minimu. A to už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a něco takového prý ještě nezažila.
3: Takže tohle se nás změnilo na jazero.
2: Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a k mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Bylo to výskyt viacerých suchých rokov za sebou, no a to znížilo určitě aj ty hladiny podzemných vod.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba trikrát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My našťastie máme vodárenských zdrojov dosť, čiže máme, Bratislava má veľké zdroje, ktoré majú takú kapacitu, že ich využívame niektoré len na 30%.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál. Hey.

Martina Tárn ve vysílání večerního radiožurnálu. Připomeňme také jednu z dnešních důležitých zpráv. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na případném bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží FIFA. Akcí se nezúčastní, když Mezinárodní fotbalová federace prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Na případném bojkotu se dohodlo všech 55 národních svazů, včetně fotbalové asociace České republiky. No a další sportovní aktuality, které přinesl čtvrtek 30. července, přidáme ve sportovním přehledu za pár minut.

0: jasnú. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce pokračují v kvalifikaci evropských pohárů. Hradec porazil v bojích o Evropskou ligu norské Tromsø 3-1 a celkově ovládl dvojzápas druhého předkola 4-1. V konferenční lize jde do třetího předkola Jablonec. Podrobnosti přidá v úvodu sportovního přehledu reportér Krištof Kousal. Vítej, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisté Jablonce doma porazili v odvetě Varaždín 2-0 a celkově skóre dvojzápasu otočili na 4-3. Obránce Jiří Sláma byl u obou branek Jablonce. Na tu druhou nahrál srbskému obránci Dušanu Pavlovičovi. Výkony obou letních posil Severočechů hodnotil jejich trenér Luboš Kozel.
2: Líbili se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. Samozřejmě by radši ještě by vydržel 90 minut a ne 62, ale byl to druhý těžký zápas jako v řadě po delší době pro něj třeba, že on předtím moc nehrával. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a přidal tenhle bonus, takže taky spokojenost.
1: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít už zítra nového trenéra. O jeho schválení bude dopoledne hlasovat výkonný výbor fotbalové asociace na mimořádném jednání. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru a šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.
3: Já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
1: Fotbalová asociace svolala na zítřejší 13. hodinu tiskovou konferenci. Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už dříve informoval o tom, že Denia podepsal smlouvu na 2 roky. Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. O nominaci informoval svaz. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně 2 titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou také v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne zítra, bazénové plavání je na programu od 10. srpna. Světový pohár v orientačním běhu se po 3 letech vrací do Česka. Závody na dlouhých tratích budou v příštím týdnu od 5. do 9. k vidění na Šumavě. Hlavním centrem bude Vyšší Brod. Na vrcholnou akci se chystají nejen organizátoři, světová a domácí špička, ale taky fanoušci, pokračuje předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek.
4: Se jedná o největší akci v orientáku na českém území za posledních 20 let. Každý den bude v aréně přes 3000 lidí. Když jsem koukal návštěvnost prvoligových fotbalových klubů, tak jsme někde zhruba na 10. místě.
1: A cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve švýcarském Montesereni 17-letá závodnice vylepšila v této neolympijské disciplíně loňské stříbro. V elitních kategoriích triumfovali Brit Charlie Aldridge a švýcarka Zina Frajová.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Hostem byl také František Kinský, který byl už po čtvrté průvodcem série České televize Modrá krev. Jak se na něj dnes lidé dívají, když řekne, že má šlechtický titul? Mluvil taky o tom, o čem se s ostatními šlechtici bavili, když zrovna neběžely kamery? A jaké tradice dnes ještě dodržuje příslušník jednoho z nejstarších rodů u nás?
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 21 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Richard Jandovský.
1: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj a dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Nafta v Česku dál zdražuje. Za poslední týden její průměrná cena vzrostla o víc než 1,50 Kč na 43 korun a 90 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Benzín zdražil pomaleji o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Ceny pohonných hmot rostou od poloviny července, kdy skončila jejich vládní regulace. Miliardář a nejbohatší člověk světa Elon Musk obnoví finanční podporu republikánům. Kolik přispěje na kampani před listopadovými volbami, ale zatím není jasné. V nadcházejících volbách Američané vyberou nové zástupce do sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu. Hlasování rozhodne o tom, zda Trumpovi republikáni udrží v kongresu většinu. Poslední průzkumy přitom naznačují, že podpora republikánské strany v posledních měsících začíná výrazně klesat. Praha kvůli vysokým teplotám otevřela lidem klimatizované prostory ve Škodově paláci v centru města. Můžou se tam ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely taky některé městské části. Praha už dřív spustila mapu oáza chladu, která ukazuje pítka, mlžítka, fontány, studánky nebo místa vhodná ke koupání na území metropole. Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetího předkola evropských pohárů. Královéhradečtí porazili norské Tromsø 3-1, potvrdili venkovní vítězství 1-0 a pokračují v evropské lize. Jablonec v konferenční lize porazil chorvatský Varaždin 2-0 a otočil dvojzápas na konečných 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Novojičínsku a neprůjezdná silnice v Rudné u Prahy. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry stojí dodávka kilometr 313 v omezení se dvěma jízdními pruhy. Kolona se tam teď netvoří.
4: Dávejte si pozor v zúžení v pravém pruhu, dodávka neoznačená ve trojúhelníku.
3: U Prahy policie hlásí neprůjezdný hlavní tah v Rudné, silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. Střetl se tam autobus s cyklistou. V Brně na okruhu kolem centra brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Pomalejší provoz čekejte na křížení ulic Cejl, Koliště a Malinovského náměstí. A na Olomoucku mezi Troubelicemi a Šumvaldem havaroval cyklista. Následky nehody blokují jízdní pruh, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně až oblačno, teploty 22 až 17 stupňů, zítra pak čekáme slunečno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. To byly zprávy. Teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist.

0: Čtvrtý díl série se zaměří na tygry.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Tygří kožich, tygří bujon, tygří víno, tygří jatka, preparátoři šelem a obchodníci se smrtí. Černý trh a jeho spojení s Českem. Jak silné je? Ptám se na to v další epizodě série Kořist o pytlácích a pašerácích Pavly Říhové z Centra environmentálních forenzních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 30. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
2: Dobrý den.
1: Zeptám se vás, co to je tygří víno nebo tygří bujon? Já jsem o tom slyšel poprvé v životě.
2: No, tygří víno je vlastně nálev, který vzniká naložením tygří mrtvoly do nějakého alkoholu a tam se to maceruje po dobu několika týdnů a vlastně ten výluh se potom nějakým způsobem vyčistí a stáčí se a prodává jako tygří víno. A podle informací, které máme, tak se ten kadáver toho tygra, to tělo, se dá použít na tyhle ty účely i opakovaně. Zatímco tygří bujon nebo tygří masox, jak tomu říkáme, tak je vývar z kostí, něco jako dáváte do polívky bujon. Takže vaříte tygří kosti tak dlouho, až se z nich stane pevná hnědá hmota a ta se pak krájí na kostičky a taky se prodává.
1: Viděla jste to někdy naživo?
2: No samozřejmě. My jsme je i zabavovali tady v Čechách a ty produkty se bohužel vyrábějí i tady u nás v Čechách a je to samozřejmě nelegální.
1: Vám se podařilo, a je to 8 let už asi? No. Je to tak? Podařilo se vám za spolupráce s policií v rámci jedné z operací odhalit v Česku síť nelegálních obchodů s částmi těl tygrů, zabitých tygrů samozřejmě. Co to bylo za tygry?
2: Byli to tygři, kteří byli chováni tady v zajetí, takže nebyli to tygři upytlačení v přírodě, to ani tady v České republice nejde. Byli to tygři z chovů, byli to i tygři legální, vlastně nebyli dopašovaní, byla to zvířata s legálním původem, ale protizákonně se zabíjeli a vyráběli se z nich takovéhle tygří produkty.
1: Kde se to dělo?
2: Dělo se to na různých místech v České republice a v té době, kdy my jsme řešili tenhle ten případ, tak to byla celá síť lidí, kteří do toho byli zapojení. Samozřejmě chovatel tygrů, který ty tygry prodal, vietnamský obchodník, který to financoval a potom rozprodával a preparátor, který toho tygra vlastně zabíjel a zpracovával. Aha.
1: Chovatel spolu s kupujícím za to dostali podmínku.
2: Ano.
1: A ten preparátor dostal
2: ten
1: nepodmíněný
2: dostal
1: trest.
2: Dostal 3 roky nepodmíněný trest, což je takové zvláštní, přímě řečeno, když to posoudím z nějakého pohledu jako efektivity toho vymáhání práva, tak ten preparátor, který dostal ten nejvyšší trest, on sice toho tygra nebo ty tygry, ono jich bylo zabito víc, sice zabíjel, ale byl vlastně jakoby nástroj, byl zpracovatel toho těla, ale ten, kdo to financoval, ten vietnamský obchodník a ten, kdo vlastně poskytoval tu surovinu, tak z našeho pohledu jsou více vinni, měli by dostat ten trest vyšší, než ten, kdo drží tu zbraň.
1: Chovatelem byl Ludvík Berousek ze známé cirkusové rodiny. Řekněte, za kolik se prodávaly ty kusy těch tygrů?
2: Prodával je kolem 100 tisíc korun. Vím, že se to točilo kolem těch 100 tisíc, 120 tisíc.
1: Za tygra.
2: Za tygra, za celé to zvíře. Ale potom samozřejmě ty produkty se prodávají za nějakou cenu dál v té vietnamské komunitě nebo se posílají mimo Českou republiku a na tom se dá vydělat ještě podstatně víc, protože třeba gram toho masoxu se prodával asi za 2000.
1: A to byly skutečně tygři, kteří byli v Česku chovaní jenom k tomu, aby šli potom na porážku?
2: To si nejsem jistá, jestli lze takhle úplně říct. Myslíme si, že v určitých situacích ano. Ale samozřejmě ta cirkusová rodina má větší počet těch šelem a zase ne všechny úplně sloužily k těmhletěm účelům. Poměrně dost ano, měli jsme podle genetických analýz informace, že tam proběhlo tímhle způsobem zpracování asi 7 zvířat, ale v tom chovu byly desítky zvířat dalších. Tygři asi 40, asi 80 lvů, takže ne samozřejmě všichni byli chováni za tímhle účelem. Ale dá se říct, že bohužel tady v Čechách část těch zvířat takhle může skončit.
1: A potom teda končí často v Asii? Vy jste mluvila o tom, že tu byl vietnamský kupující.
2: On ten trh je samozřejmě závislý na tom, kde máte to odbytiště. A my tady máme obrovskou vietnamskou komunitu. Máme druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě po Francii.
1: Takže mohli zůstat v Česku.
2: Takže část zůstávala tady na českém trhu, dokonce v Sapě, v tržnici, měli na to ochutnávkový bar, kde si zájemci mohli ochutnat a případně nakoupit tyhle produkty, ale část se posílala ilegálně i do Vietnamu.
1: Proč byste chtěla pít tygří víno nebo
2: oni věří,
1: používat tygří bujon přivařený?
2: Oni věří, že vás to nakopne, že vás to povzbudí, že vám to dá sílu. Většinou lidé si spojují takovéhle věci ze zvířaty, která jsou silná, veliká, nebezpečná. Takže věří, a to se věřilo už historicky, samozřejmě před stovkami let, že síla toho zvířete přejde jakoby do vás, když něco z něj takovýmhle způsobem zkonzumujete. A ono je to bohužel v tom trhu s těmito produkty dneska i podpořeno tím, že se nám podařilo zjistit, že v části těch produktů jsou přimíchané drogy, že v určité fázi přípravy toho tygřího bujonu se tam přidává kokain. Od kolegů z Vietnamu máme informaci, že se tam přidává u nich, když se to vyrábí u nich, tak opium a podobně. Takže ono to nějaké účinky potom samozřejmě mít může a ty lidi to utvrzuje v tom, že je to opravdu funkční a že je potřeba do toho teda investovat ty peníze a tímhle způsobem si pomoct.
1: A navíc se tu propojuje obchod s drogami a obchod se zvířaty.
2: Ano, protože ve vietnamské komunitě u nás tak se vaří drogy a obchodují drogy, to se celkem ví. Takže
1: nejenom ve vietnamské komunitě, ano, ale to asi není úplně.
2: Ale i v minulých kauzách, které se tady v Čechách řešily, tak dost často byly třeba varny pervitinu propojeny s obchodem s těmi wildlife produkty.
1: Na nejde jenom teda o bujon nebo o víno, prodává se třeba a preparuje se třeba kůže, kožešina, tygří, drápy.
2: Z toho tygra zpracuje úplně všechno. Protože tygr doplácí na to, jaké je to krásné, silné zvíře. Takže samozřejmě ta kožešina, ta byla vždycky velmi cenná a je nezaměnitelná, krásná, ale tygří...
1: Každý tygr má vlastní pruhy,
2: ano,
1: že
2: dá se poznat jedinec
1: unikátní.
2: Podle toho pruhování. Pak samozřejmě drápy. Ve vietnamské komunitě jsou populární špičáky, které se zasazují do stříbra nebo do zlata a nosí se jako talisman na krku. A bývá to i jeden ze symbolů vietnamské mafie, takže vietnamští mafiáni výše postavení tak nosí tyhle ty odznaky moci, nebo jak by se to asi dalo nazvat. A setkali jsme se i s tím, že se ty špičáky nějakým způsobem fingují, protože jich není tolik, to zvíře má v tlamě jenom 4, takže jsme viděli špičáky vyrobené ze stoliček, umělé. Zase těch tygrů není tolik, takže se objevují podobné věci z levhartů, ze lvů, hledají se náhražky.
1: Ale to není jenom případ obchodu mezi Českem a Vietnamem, nebo ve Vietnamu a v Česku, to je asi celosvětový.
2: Ten problém je samozřejmě, nedá se říct, že zasahuje celý svět, ale zasahuje mnoho zemí a i různé kontinenty. Samozřejmě tu Asii, kde tygr je areálové zvíře. Bohužel i tu Evropu, jak se nám podařilo touhle kauzou a podobnými kauzami prokázat. Ale problém mají třeba i Jihoafričané, kde tygr je dneska chovaný na farmách a ty farmy velmi často vlastní právě Vietnamci. A jezdí se lovit tygři do Jižní Afriky. A tam ten obchod bují, tam se tomu říká lion cakes nebo tiger cakes, jako koláčky.
1: Jo.
2: A taky v nich právě bývají přimíchané drogy.

0: My jsme začali tohle povídání tím 8 let starým případem odhalení prodeje části těl zabitých tygrů. Ti tygři žili v Česku v zajetí, v tom chovu a část z nich teda potom šla na porážku a na to preparování. Jak se tygrům žije v zajetí? Protože to je docela běžné v Česku, že tu tygři žijí v malochovech.
1: My jsme jedna z mála posledních zemí v Evropě, kde je povolený chov velkých kočkovitých šelem v privátních chovech. Takových zemí už dneska v Evropě, myslím, že jsou 4 nebo 5. Většina zemí už má takovýto chov zakázaný. Protože když se podíváte na velikost toho zvířete, spotřebu potravy a i velikost teritoria v přírodě, tak je celkem jasný, že ty podmínky v tom zajetí mu nedáte úplně takové, jaké by to zvíře asi potřebovalo.
0: Ten výběh je ten největší problém?
1: No, ono je to různé. Problém v těch privátních chovech je i to, že se kříží příbuzní, je tady obrovský inbreeding, ta zvířata jsou velmi často poloslepá, nemocná. V některých chovech se jim třeba odstraňují drápy, aby nebyly nebezpeční. Krmení taky může být nekvalitní. A ten výběh, takže to je jedno s druhým. Opravdu tahle zvířata by měla být chovaná pouze v zoologických zahradách a nepatří do ruky privátním chovatelům. A ono to pak sebou nese všechny tyhle ty problémy, že se na Českou republiku nabaluje právě takovýhle nelegální obchod a tyhle ty aktivity.
0: Jaké druhy tygrů se do zajetí dostávají nejčastěji? Nebo jaké druhy tygrů se nejčastěji potom objevují v těch chovech v Česku?
1: V Česku v těch privátních chovech je většina tygrů právě hybridních.
0: To se už nedá ani nějak jinak pojmenovat.
1: Jsou to sprskaniny. Zoologické zahrady se samozřejmě snaží si udržet čisté linie sibirského tygra, indického tygra, sumatránského tygra, ale v těch privátních chovech velmi často jsou to opravdu kříženci těch čistých zvířat s nějakým dohledatelným původem a opravdu toho specifického poddruhu, tak je tam velmi málo. Nese to sebou i problém právě toho křížení, té příbuzenské plemenitby, nese to sebou problémy potom s úmrtností těch mláďat a podobně. A i to nese problém, kdybychom chtěli nebo mohli ta zvířata zabavit, tak v zásadě nejsou využitelná pro nějakou další reprodukci nebo záchranu toho druhu, protože z hybridy už toho moc nenaděláte a žádná zoologická zahrada je taky do chovu moc nechce.
0: Odkud ti tygři pocházejí? Stává se třeba, že by skutečně se do těch chovů někde na zahradě v kleci dostali tygři, kteří byli někde uloveni na jiném kontinentu?
1: Ne, to si nemyslím.
0: Že
1: to si
0: by
1: nemyslím.
0: Byly dovezeny pašeráky?
1: Myslím si, že ten zdroj tady pochází z těch chovů právě těch cirkusáků. Mnoho zvířat je taky dováženo k nám ze zahraničí. Ono, když jsme dělali kontroly tygrů v Čechách a snažili jsme se dohledat, jak to tady opravdu vypadá s těmi zvířaty, tak jsme zjistili, že ti tygři jezdí po Evropě sem a tam, že během pár měsíců to zvíře vám přijede z Francie do Čech, pak jede do Německa, pak jede do Litvy.
0: Ale prapůvodně od někud musí pocházet, ne? Asi z volné přírody.
1: Ano, historicky samozřejmě ano, ale to už může být desítky let zpátky a nějak se sam ta zvířata samozřejmě někdy historicky dostala, ale že by se k nám teďko vozili divocí tygři z Asie a míchali se s našimi evropskými chovy, to si opravdu nemyslím.
0: Já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli právě kvůli tomu, že pak někdo chce mít tygra jako mazlíčka, dochází k tomu, že jsou tygři vybíjeni v té volné přírodě, nebo ono, že o některé podruhy už jsme třeba přišli kvůli tomu.
1: Rozumím. Ono jde o to, že samozřejmě dá se zjednodušeně říct, že ten obchod s těmi produkty, který nám tady bují v Evropě, neovlivňuje tu divokou populaci, protože jsou to tygři ze zajetí. Ale to je poměrně izolovaný pohled na věc, protože ten obchod s těmi wildlife produkty je poměrně široký a velmi složitý. A jde taky o preference těch konzumentů. A my víme z mnoha jiných wildlife commodit, že bohatí klienti vždycky preferují kvalitnější produkty. To máte se vším, že jo. Takže když máte peníze, chcete si koupit nějakou kvalitu, nechcete si koupit něco podřadného. A ta kvalita v těch wildlife produktech je právě z těch divokých zvířat, protože jestliže chováte tygra v malé betonové kleci někde, tak to zvíře samozřejmě není tak impozantní jako ten nádherný tygr někde v té přírodě. Takže ten obchod s produkty z tygrů ze zajetí sebou nese to velké riziko, že vlastně stimuluje tu poptávku, sytí ten trh a generuje další konzumenty a ti konzumenti potom budou chtít ty produkty z těch divokých tygrů.
0: A ono, budou, je to budoucí čas, omlouvám se, anebo se to děje?
1: Děje se to. Děje se to. My máme opravdu informace třeba z Vietnamu i z Číny, že produkty z tygrů z přírody jsou až o třetinu dražší nebo o polovinu dražší než ty produkty tygrů z toho zajetí. Takže ti bohatší lidé budou chtít ten kvalitnější produkt. A ono vám to bohužel, tohleto prostě se bude cirkulovat dál. Takže i ten obchod s těmi produkty z tygrů ze zajetí znamená velké riziko pro tu volnou populaci.
0: Jak velké riziko? Jak velká ta populace tygří třeba v Indii, kde je asi jedna z největších na světě, ne, ve volné přírodě?
1: Indie má největší populaci. Dneska
0: dopadá?
1: Podle posledních odhadů je v přírodě něco mezi 4 a 5 tisíci tygrů. To je strašně málo.
0: Jako celosvětově?
1: Celosvětově.
0: Jenom pár tisíc
1: jenom
0: tygrů?
1: Jenom pár tisíc, ano. Ještě někdy kolem roku 1900 jich bylo kolem 100 tisíc. Dneska to je 4-5 tisíc. A to je i trošku úspěch, protože před pár lety jich bylo 3-3,5 tisíce, takže trošinku nám to narostlo. Hmm. Ale jsme opravdu na nějakým opravdu malým čísle té populace. Nedá se říct, kolik každý rok těch tygrů je upytlačeno, protože já vždycky říkám i studentům, i veřejnosti, vy nevíte o tom, co jste nechytili, takže my u nelegálního obchodu máme čísla jenom o tom, co se nám podaří chytit. Ale nevíme, kolik nám toho uteklo, takže my vlastně ta čísla nikdy nemůžeme mít kompletní. Ale říká se, že kolem 150-200 tygrů minimálně každý rok upytlačeno, což je v takovémhle počtu pár tisíc jedinců dost vysoké číslo. A jsou tam i další problémy, že jo? Jsou tam problémy s habitatem, že ta zvířata už to prostředí nemají, mají málo kořisti, dochází ke střetu s lidmi, oni jim loví dobytek. Těch problémů je opravdu mnoho a ještě, aby se k tomu přidal nějaký obchod s kostmi, špičáky a bujony.
0: Který je zprostředkovaný často přes internet, přes dark web třeba?
1: Dá se to asi také říct, nám se to zatím ohledně dark webu nepodařilo prokázat, ale přes internet a sociální sítě se dneska obchoduje kde co.
0: Přes sociální sítě?
1: Sociální sítě.
0: Si koupím samozřejmě tři graty špičáky.
1: No, nejsem si jistá, že to bude takhle jednoduché.
0: Sociální sítě měla potírat.
1: Ale jsou určité skupiny, které se propojují na těch sociálních sítích tak, a pak ta poptávka nějakým způsobem jako vzniká.
0: Daří se je odhalovat?
1: No, někdy se to daří, někdy se to daří méně.
0: Spolupracujete stále s Interpolem?
1: No,
0: řešíte to s ním?
1: My jsme s Interpolem spolupracovali spíš na bázi sdílení informací. A my jsme samozřejmě všechny informace, které jsme tady odhalili, tak jsme poskytovali jak Interpolu, tak sekretariátu úmluvy CITES, Evropské komisi. Před tou kauzou, kterou jste zmiňoval, tak nikdo nevěřil, že by takovýhle obchod v Evropě mohl vůbec existovat. A ono to mělo jednoduchý důvod, protože na tom tygřím vínu nebo na té kostičce toho bujonu vlastně nepoznáte, že to je tygr. Tam nemáte žádné znaky, jak byste to rozeznali.
0: Pomocí DNA analýzy potom
1: No právě
0: asi.
1: To je velký problém,
0: to
1: protože
0: nejde.
1: Ten bujon vzniká tak, že se 5 až 7 dní vaří ty kosti. A vy tu DNA zničíte tímhletím. Takže analýza toho bujonu je poměrně velmi složitá. V mnoha případech se taky nezdaří. Takže my dneska máme několik výzkumných záměrů, jak bychom tohle mohli vylepšit v rámci toho forenzního dokazování, aby se dalo dokazovat, že ten bujon opravdu pochází z tygra, ze lva, z levharta a podobně. Ale je to předmětem teď dalšího výzkumu.
0: Ale tak, jsou to metody, na kterých teď pracujete? Na přírodovědecké fakultě?
1: Ano, teď na tom pracujeme. A to byl zřejmě i ten důvod, proč se ten obchod s těmi masoxy v Evropě dříve neodhalil, protože ty analýzy jsou navíc poměrně drahé. Asi to nikoho nenapadlo analyzovat takovéhle hnědé kostičky a zřejmě by se ty analýzy ani v té době příliš nepovedly. Takže kdo by se zabýval vyšetřováním takovýchhle věcí? Dneska o tygřích masoxech a bujonech se už ví prakticky po celém světě.
0: Takže se to neděje už?
1: No, děje se to i dál.
0: I v Česku?
1: Děje se to i v Česku, bohužel další velké kauzy nebyly a je otázka, jestli se to podaří dále.
0: Nebyly odhaleny,
1: Ale
0: děje se to nadále.
1: Nebyly odhaleny. Děje se to určitě nadále, protože informace z prostředí máme, že ten obchod se přeskupil a nějakým způsobem běží dál. A ono to má i jeden důvod, poměrně pragmatický, protože české tygří masoxy jsou velmi cenné. V té asijské komunitě. Aha. Z prostého důvodu, protože u nás se nepoužívají růstové hormony pro vykrmování tygrů. V Asii už je praxe, že ti chovatelé chtějí co nejrychleji dosáhnout té jateční velikosti toho tygra, takže cpou ty zvířata aditivy a růstovými hormony, když to tady v Čechách tohle zatím se neděje. Takže naše bujony mají něco jako bio značku. Takže jsou považovány za bio, jsou považovány za kvalitnější a zdravější, takže jejich cena je vyšší než ta asijská.
0: A počkejte, jak když říkáte, že se to děje, ale neodhaluje, tak co dělat pro to, aby se to odhalovalo?
1: No, museli by se zase napřít vyšetřovací aktivity na podobné kauzy. Ono vyšetřovat vietnamské mafie a vietnamské překupníky není vůbec jednoduché. A ty kauzy většinou trvají, než se podaří nějaká realizace, než se získají důkazy, tak trvají několik let. Mm-hmm. Ta tygří kauza tady před těmi 8 lety, tak se na ní přes 2 roky pracovalo, než se podařilo vůbec někam se dostat. Dneska při přetíženosti policie, celní správy, státní správy obecně, tak prostě nejsou kapacity na to takhle velké kauzy rozpracovat.
0: No a neměly by být, já jsem zaznamenal například volání po speciálním policejním útvaru právě pro wildlife crime.
1: No to bychom byli úplně nadšení, kdyby se tohle povedlo. My se o to snažíme už nějakých 25 let, aby něco takového u policie vzniklo. Okolní země, hodně zemí v Evropě takové jednotky už dávno má a je vidět, že potom počet těch případů a efektivita toho vyšetřování se mnohonásobně zvýší.
0: A vy byste třeba apelovala i na to, aby stát častěji odebíral ta zvířata z chovů, ve kterých třeba nejsou úplně ideální, vy jste mluvila o tom, že nikdy nejsou ideální podmínky v těch malochovech pro chování takto velkých šelem, ale jsou tu vyloženě nevyhovující podmínky třeba v chovu v Kletečné. My jsme o tom s kolegy z investigativní redakce Radiožurnálu před pár měsíci informovali. Potom je problém vlastně odebrat ta zvířata a někam je umístit. Sama jste říkala, že nikdo je pak moc nechce. Ten stát asi nemá moc možností. Není i tohle cesta, jak napnout ty síly k tomu tohleto zlepšit?
1: No, to je velmi složitá otázka, protože tam do toho vstupuje mnoho různých okolností. Dneska máme tady v České republice kolem 180-190 tygrů chovaných v zajetí. Z toho, a teď nevím přesně kolik, kolem 40 je v zoologických zahradách, takže nějakých 140 bude v privátních chovech plus minus. Samozřejmě máte pravdu, že spousta těch zvířat je v nevyhovujících podmínkách. Ale není úplně řešení, že ten stát je odebere, protože státy taky musí někam umístit a musí se o ně postarat. A kdybyste chtěli odebrat, ono stačí, když byste měli odebrat 2 tygry, ale teď si vemte, že byste jich měli zabavit 30. A kam je dáte? Vystavit nějaké záchranné centrum pro takovéhle množství kočkovitých šelem, aby splňovalo ty podmínky chovu, aby se tam měli dobře. To je neuvěřitelná investice. A další věc, co budete dělat dál, ty zvířata tam budou a budou tam dožívat. Oni se dožijí třeba 20 let, takže ten stát je bude živit celou tu dobu. Žádná zoologická zahrada si je moc do chovu vzít nechce, protože jsem zmiňovala, ano, že jsou to ty hybridi. Upřímně je to taková cesta finančně velice náročná, i provozně velice náročná, stavebně náročná a do budoucna to nemá až tak úplný efekt, když to řeknu.
0: Takže za vás ta cesta je spíš ten specializovaný policejní útvar a zpřísnění podmínek toho chovu?
1: Přesně tak. My bychom měli přistoupit k tomu, k čemu přistoupilo mnoho těch zemí v Evropě, a to jest prostě zakázat chov těchhle těch zvířat v privátních chovech. Před pár lety po té kauze tygří, která tady byla, tak Ministerstvo životního prostředí iniciovalo změnu zákona proti týrání zvířat, kam se původně tam byl včleněn právě zákaz chovu kočkovitých šelem v privátních chovech, pak se to v rámci projednávání zmírnilo a byl tam včleněn zákaz rozmnožování. To znamená, idea byla taková, že ty stávající kočkovité šelmy necháme dožít tam, kde jsou, ale už se nebudou smět množit, takže nebudou nám přibývat tygři a ta situace se v průběhu života dožití těchto těch stávajících zvířat vyřeší. Jenomže co nastalo? Bohužel v Čechách takovéhle situace vždycky se nějakým způsobem překroutí, tak zákon sice platí, ale někteří chovatelé ty kočky množí dál. Takže už tady máme několik desítek koťat, který vlastně se narodili proti tomu zákazu. No ale stát moc nekoná. Podle mě by na místě bylo, kdyby za tohleto protizákonné rozmnožování a produkci dalších koťat padly vysoké pokuty, a ta zvířata, opravdu tahle ta nová, tak by se jako zabavila. Mm-hmm.
0: Protože když to neuděláte, může teoreticky to dojít k tomu, že z některých těch zvířat pak na černém trhu budou jenom ty kousky,
1: nejsem si,
0: které...
1: Neřekla bych, že teoreticky. Já si myslím, že zcela jistě z některých těch zvířat bude ten bujon na tom trhu.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Není zač, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Pavla Říhová, která působí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v minulosti odhalovala wildlife crime v rámci České inspekce životního prostředí. Kořist je prvním ze tří letních speciálů Vinohradské 12, které jsme si pro vás na nadcházející týdny nachystali. V pátek pokračujeme, vypravíme se do Indonésie. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, 10 hodin večer.
1: Zprávy a Richard Jendovský.
0: Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení za včerejší dodávky byly hned rozebrané. Německé automobilce BMW se dramaticky propadl zisk. Může za to pokles odbytu v Číně. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. A zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
0: V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj včera dorazila dodávka tisícovky balení, ta se ale rychle rozprodala. Jak dodal Marek Hampel z grémia majitelů lékáren, budou léky nedostupné i v dalších dnech.
3: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, jo? Je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
0: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí meziročně o 37%. Přitom jenom ve druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb, než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad zareagovat úsporami.
5: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovních míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. I po druhé porazili norské Tromze, tentokrát doma 3-1. Jablonečtí fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Chorvatský Varaždín porazili po úvodní porážce 2-3 na jeho hřišti v domácí odvetě 2-0. Obránce Jiří Sláma zařídil oba góly Severočechům. Ve druhé půli asistoval na gól Pavloviče a v prvním poločase skončil jeho přímý kop vlastním gólem. Pokračuje Sláma.
6: Já jsem to pořádně viděl až teďka v šatně z telefonu. A domlouvali jsme se, že to kopneme do brány, prostě to tam nastřelit, buď to bude rovnou na bránu, anebo kdyby to tam někdo protečoval. No a nakonec to vyšlo tak, že vlastně si to tam ten obránce vrazil sám, takže si důležitý první gol, který nás tak nějak odstartoval a myslím si, že od toho gólu jsme pak docela nějak dominovali.
0: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Rada IIHF situaci znovu analyzovala po ruském odvolání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici D1 u Brna a po nehodě neprůjezdná silnice u Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí nákladní auto. Kilometr 212 v omezení se dvěma zúženými pruhy blokuje pravý. Podle kamer poblíž je místo průjezdné a kolona se netvoří. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Podivín stojí osobní auto. Kilometr 34,5 vpravo u svodidel, dobře označené šipkou a kužely. U Prahy je podle policie stále neprůjezdný hlavní tah v Rudné, silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je po nehodě na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. V místě se střetl autobus s cyklistou. A v Brně na okruhu kolem centra zpomaluje provoz srážka dvou osobních aut. Nehoda je na křížení spojení ulic Cejl, Koliště a Malinovského náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, zítra ale bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty je zítra 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď si poslechněte rozhovor z našeho výběru, to nejlepší z hosta Radiožurnálu. Moderuje Jan Pokorný.
8: Radiožurnál je stanice, která přerušuje pravidelný program při mimořádných událostech a k takové se vracíme právě teď. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou, včera přiletěla do Prahy a dnes je živě ve studiu Radiožurnálu. Moc si toho vážíme. Dobrý den.
9: Děkuji za pozvání.
8: Co se děje těsně po tom dohrání wimbledonského finále? Minutu po minutě. Pojďme to zrekonstruovat. Dobře, tak jste lehla na zem, to se tak dělává, po vítězné míči. A dál?
9: Dále jsem čekala na rozkaz od lidí, kteří vlastně organizují celý vlastně náš ceremoniál, abych mohla jít za mým týmem a myslím na to čas, jak dlouho tam můžu být a tak. Takže hnedka jsem za nima běžela, ať si ten moment co nejdříve a co nejčerstvěji všichni užijeme, ať vidím co nejvíce mých známých tváří v mém boxu.
8: Pardon, to oni vám musí dovolit, ti organizátoři, že
9: já
8: teď je ten čas.
9: Já se musím zeptat, jestli na to je čas a oni mi to můžou teda dovolit, mi dají dát zelenou kartu, ale běžela jsem tam, teď už je tam cestička celá pro nás udělaná, že nemusíme vlastně šplhat přes lidi, přes fanoušky a tak, takže to bylo krásný. Měla jsem celou moji rodinu tam, kamarády, všechny moje agenty, celý můj tým, takže jsem strašně ráda, že jsme si to všichni užili takhle. No a potom jsem zase běžela zpátky na kurt a už byl ceremoniál. S princeznou Kate jsem si podala ruku, předala mi můj talíř.
8: Teď jste řekla, pardon, váš talíř, který jste si ale zapomněla v autě, nebo ne vy, ale prostě vaši lidé, ale ten talíř už se nese. My bychom tu mohli sehrát legendární scénku ze Všechno party, kdy ano. Herec Miroslav Hanuš byl s Petrou Kvitovou jako kovotepkyní, zavřený v šatně. On ten talíř už by tu dávno byl, kdyby si ho naši kolegové vedle v newsroomu nefotografovali. Dobře, budeme pokračovat. Jestli mě slyšíte v newsroomu, můžete sem dát ten talíř? Tak dveře se otevírají, raz, dva, tři, tak a říkáte tomu fakt, yeah.
9: Ano, je to náš takový chlebíčkový talíř.
8: No a on je mnohem hezčí takhle naživo, než jako v té televizi.
9: Tohle není ten originální talíř.
8: Aha, tak to je nějaká kopie.
9: Je to prostě kopie, je to druhá část, ale...
8: Takže další hračky nám spadly do kanálu.
9: Přesně tak. Ale ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho... Že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají, takže to není jen tak si to potěžkat, opravdu ho mít u sebe. Každých 5 minut mi ho skoro někdo bral, vlastně jak jsem vystoupila z kurtu, tak po 3 minutách mi ho hnedka někdo vzal, že už...
8: No protože vy jste řekla, že nevíte, jak se to má držet.
9: Já vím, tak jsem tak tím, co se to zatopila, no. Ne, jako ten talíř je, řekněme tak... Jednou tolik větší než tenhle, ale já se uspokojím a i s tímhle věřím.
8: No taky dobrý. Host Radiožurnálu.

0: tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Když máte předtím, nebo měla jste předtím wimbledonským finále, přeci jenom člověku to nedá a možná si už formuluje, co by řekl, kdyby vyhrál?
1: Ano, možná ne úplně, co bych řekla, ale jak to bude vypadat, jak bude vypadat poslední míč, jestli opravdu půjdu za tím svým týmem, jak kdo mi předá, co, jaké budou oslavy potom, jak to vlastně všechno, ale to už opravdu zabíháme do velkých detailů. Když se člověk v téhle budoucnosti ztratí, tak pak je velice, velice těžký být zpátky v té vlastně přítomnosti a bojovat o každý míč.
0: No a pak to člověku dochází, že je hráčkou top desítky, což je krásné. Jsou z toho nějaké výhody pro tenistku? Máte třeba jiné rozlosování, lepší šatnu, hladší ručníky? Nebo
1: je tam těch výhod, jestli se to dají nazvat výhody, pár. Ano, samozřejmě v pavouku na dalších turnajích budu v jiné části pavouku, nebo budu předsazená, nebo tyhle věci, ale to jsou asi spíš maličkosti. To mi určitě další titul, nebo další další Grand Slam nevyhrajou. A možná mi to v prvních kolech ulehčí, ale přece jenom ty soupeřky jsou furt stejný, ať už je to kdokoliv, tak je to těžký. Všechny se na mě budou teďka chtít udělat trošku záluzku, možná to tak vidím, ale já se budu snažit co nejvíce zůstat pořád taková, jaká jsem, hlavně na tom kurtu, abych si to nebrala moc k srdci, že něco takového se stalo, a začít zase znova.
0: Soupeřky budou pravděpodobně pořád stejné, ale přeci jenom tuším, že v té první stovce je 8 Češek.
1: To je krásné číslo.
0: Tak to budou tedy sestrovražedné zápasy?
1: Tak my jsme všechny, se pohybujeme ve stejném kruhu samozřejmě, je nás tam hodně, jak říkáte, ale všechny se dobře známe, ať už je to opravdu z těch turnajů, nebo z tréninku, nebo z doublu, které hrajeme spolu, nebo i z vlastně Billie Jean King Cupu, kde reprezentujeme Česko, takže všechny máme k sobě blízko, ale všechny jsme ve stejném čase soupeřky, že ano. Ale ani si nedarujeme, takže to tak asi zůstane.
0: Samozřejmě to finále nabilo na atraktivnosti tím, že ho hrály dvě Češky. Už jste mluvila s Karolínou Muchovou?
1: Nemluvila jsem ještě. Já myslím, že obě si to ještě, oba dva ty naše úspěchy, které se nám podařily, tak si ještě tak nějak zpracováváme sami. Kája má dneska zrovna svátek, tak to jí napíšu určitě.
0: Můžete jí popřát přes rádio?
1: Jestli se to k ní dostane, tak určitě.
0: Pochopitelně, teď poslouchá, ne?
1: Ježišmarja, tak to se omlouvám. Samozřejmě, no, tak Kájo, prosím tě.
0: Co se dozvěděla, že jste tady, tak si zesílila rádio.
1: Já chci popřát Kájo jenom to nejlepší. Hlavně zdraví. Věřím, že ona moc dobře ví, čím si za svoji kariéru musela projít. Je to skvělá holka, je s ní kopec srandy i na kurtu, i mimo kurt. Měla jsem tu čest s ní hrát svoji první olympiádu po jejím boku, takže spoustu vzpomínek krásných. Já jsem se jí vlastně i omluvila za tohle finále, jak to dopadlo, protože je to opravdu nefér. Ten tenis je v tomhle strašně, strašně těžký, že obě jsme si určitě zasloužili vyhrát, takže tam to bylo jenom o maličkostech, no.
0: Můžete spolu hrát debla třeba v Brzku?
1: Můžeme. Víte, vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Já jsem měla dlouhý program už předtím, kdy jsem vlastně byla v Berlíně před přípravném turnaji, před Wimbledonem, do úplného konce, ještě vlastně o den později, tak jsem ten další týden moc nestíhala, ale měli jsme tuhle konverzaci, no, o doublu už párkrát, ne vždycky to vyšlo, ale tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, takže možná to zatím necháme takhle, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později a na konci tohoto roku je určitě možná.

0: tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Vy působíte, že máte nad těmi věcmi nadhled. Prožívala jste nějak přípravu na ten Travnatý dvorec? Nebo je to prostě povrch jako povrch?
1: Na Travnatý dvorec jsem...
0: On už nebyl moc travnatý, já vím.
1: Myslíte to finále?
0: To finále, no.
1: Aha, je takhle. Tak to finále, já myslím, že nebylo ani o fyzičnosti, ani o tom...
0: Ani o povrchu.
1: Ani o povrchu, přesně tak. Já myslím, že ty nervy a prostě ten stres takovej lehkej, lehkostřední, tak by tam byl na jakémkoliv povrchu. Přeci jednom, třeba pro mě to bylo moje první grandslamové finále, a pro Kaju to bylo druhé, ale myslím, že velký rozdíl asi v tom nebyl, nedokážu odhadnout. Ale ty nervy tam byly, obě dvě jsme byli možná takový stuhlí na začátku, než se ten zápas prostě rozjel.
0: A... No vy tolik ne, tedy.
1: Myslíte?
0: Ty komentátoři, co jsem tak poslouchal, tak říkali, podívejte se na tu Lindu Noskou, jak v 21 bez respektu dává takovéhle balony Karolíně Muchové.
1: Tak no. Já jsem věděla, že začátek je nejdůležitější. Někdy si hodně pomůžu sama sobě tím, že tam hodím co největší poker face, ať vlastně to dám na venek a třeba se to tak nějak opravdu i do mě dovnitř dostane, ten klid. A opravdu to funguje. Třeba v semifinále mi to tak přesně fungovalo, možná i soupeřku jsem tím si tipnu někdy trošku rozhodila z rytmu, ale Kája zrovna naopak je takový vlastně podobný člověk jako já, že taky těch emocí moc nedává najevo, takže věřím, že na venek jsme vypadali obě podobně.
0: A to ve vás tak někdy vře, že byste nejradši na tom kurtu vybouchla, zakřičela si, možná bouchla raketou, já nevím, co se všechno dělá.
1: Ano, 100%.
0: Ale jako zachováte si tedy tu tvář hráčky pokru, jo?
1: Ať už je to... Samozřejmě pro mladší generace doporučuji nemlátit raketu, nestekat se a všechny tyhle věci, ale v realitě řeknu to, že někdy opravdu ta raketa pomůže v tomhle slova smyslu. Ať už to má kdokoliv, jakkoliv, tak jakékoliv trošku upuštění té páry, tak je určitě dobrý a ne držet to celou dobu v sobě.
0: Takže ta mimika tam hraje roli, tak aby soupeřka neodhadla vaše rozpoložení, jak se říká, jsou údery, které dokážete schovat, ať už je to forehand nebo backhand, najednou letí úplně někam jinam, ne než byste chtěla vy, ale než by chtěla soupeřka.
1: Ale tak i někdy, než bych chtěla já, samozřejmě.
0: Já to viděl. Ale ta mimika, to jsem netušil, že musíte být trochu herečky.
1: Trošku jsme, my všechny herečky. Já myslím, že hlavně i mimo kurt, když vlastně odejdeme, tak každá má třeba jinou vlastně takovou personu a v reálném životě, anebo potom na kurtě, tak jsme třeba dva úplně jiní lidé, takže... To mi kamarádi vždycky říkají, že já jsem úplně jiná, když se na mě dívají na kurtu, než když se s nima potom bavím v restauraci u jídla. Takže já myslím, že všechny jsme svým stylem takový trošku jiný.
0: My ještě nejsme kamarádi, ale víte, že mají pravdu? Že na tom kurtu jste taková jako přísnější?
1: Jo, tak já musím být, jak si právě říkám, že čím větší ten poker face tam mám a čím klidnější jsem a čím méně emocí dávám na venek, tak tím více můžu soustředit na svůj výkon.
0: Jaké to je hrát před očima princezny, před očima Martiny Navrátilové? Není to příliš svazující? Myslíte na ně vůbec?
1: Není to svazující, protože já jsem nevěděla, že tam jsou. Já jsem se
0: Počkejte.
1: Já jsem přísám, že jsem nevěděla,
0: že je tam princezna z Walesu?
1: Ne, já jsem na tohle ani nemyslela. Vlastně docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas. A to bylo tím, že já jsem se nepodívala vůbec do toho Royal Boxu, vlastně, kde jsou všichni membři, všechny celebrity, hráčky a hráči, kteří to vyhráli ty roky před náma, takže no a samozřejmě královská rodina, takže ona seděla v první řadě, potom jak jsem se dívala na fotky a videa zpětně a já jsem si ji nevšimla během zápasu, což bylo dobře, já myslím, že by mi to asi moc nepomohlo.
0: A vy máte ve zvyku, když třeba zahrajete nějaký míč, kterým si nejste úplně jistá, se podívat do vašeho boxu? na váš tým?
1: Jenom opravdu v těžkých chvílích, nebo kdy potřebuju nějaké známé tváře, na které se můžu podívat a vidím tam ten komfort, nebo vlastně můžu se tak nějak zpátky hodit do toho kruhu, který znám. Když je člověk na tom centru kurtu, na tom obrovským úplně sám, ty výběhy tam jsou strašně obrovský, všechno je prostě jedna taková velikost, tak potřebuje takový ty známý tváře na ně se podívat.
0: Tatínek tam byl taky, všimla jste si?
1: Ano, to jsem věděla.
0: Co jste si říkali, když jste tam vyběhla, když vás tam pustili nahoru?
1: Vůbec nic, já myslím, že jenom jsme se objali a ten celý zážitek a všechny ty momenty mluvili za vše. Já myslím, že nikdo z nás úplně neměl slova.
0: Šel vám hlavou trochu ten film vlastně od dětství, jak jste s maminkou jezdili po těch turnajích?
1: Já myslím, že až za pár dní mi to všechno dojde. Takhle musím říct jednu věc, ještě mi ta výhra vůbec ani neochází. Je pár momentů, když se podívám na fotky, nebo když mi někdo napíše, nebo když se zpětně už po několikáté podívám na náš zápas, tak si to v určitém procentu uvědomím, ale 100% to ještě není určitě. Já myslím, že těch momentů a těch zážitků nevšedních a na který jsem nebyla vůbec připravená, bylo tolik za tak krátký čas, že to opravdu potřebuje pár dní.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22.30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se mluvilo o 5, dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dřív oznámila i Česká republika. Jde o projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo asi o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo jednání výborů. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Nedaleko alpské vesnice Oberwesen na jihu Německa vypukl požár v nedostupném horském terénu. Informoval o tom hasičský sbor bavorského okresu Traunstein. Kromě hasičů podle něj u požáru zasahují taky jednotky horské a záchranné služby a nasazené jsou taky 3 vrtulníky bavorské policie pro vzdušné hašení. Přesná poloha, rozloha požáru ani jeho příčina zatím nejsou jasné. Zemřel botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Radiožurnálu úmrtí potvrdila Hamzova léčebna v Luži-Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách, vystupoval taky v Českém rozhlase. Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetího předkola evropských pohárů. V evropské lize Hradec porazil i podruhé Tromze, tentokrát doma 3-1. V dalším kole se utká s Bešiktašem Istanbul. Jablonec v konferenční lize otočil domácí výhrou 2-0 vývoj dvojzápasů s Varaždínem. O závěrečné předkolo si zahraje proti RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D4 u Řitky a nebezpečí na Jesenicku. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku stojí nákladní auto s defektem. 16. kilometr dopravu nezdržuje. Dálnice teď bez kolon, hlášená jsou jen odstavená vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové stojí dodávka. 45. kilometr na kamerách ji vidíme vpravo na krajnici místo označené. Na silnici 60 na výjezdu z Javorníku do Jeseníku hrozí nehoda. Po silnici se pohybují krávy. Naposledy na trase Horní Fořt Uhelná. Pozor, tam dejte v obou směrech. A u Prahy podle policie už hodinu a půl neprůjezdný hlavní tah v Rudné. V silnice 605 Masarykova ulice. Uzavírka je na křižovatce s ulicemi Lidická a 5. května. Šetří tam střed autobusu s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor z našeho výběru To nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I opravdu.

0: tenistka Linda Nosková? Nebo ptávala jste se u předchozích českých vítězek Wimbledonu, co vás teď vlastně čeká, jak se na to připravit?
1: Barbora Strýcová, která má velice dobrou zkušenost s Wimbledonem, ať už je to v singlu nebo i hlavně v deblu, tak říkala, že toho bude moc. Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve.
0: Mít to z krku,
1: mít to hotovo a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax a odpočinek, protože až se budu cítit a až budu chtít zase jít hrát, tak to bude to správné načasování.
0: Mám tedy ten rozhovor nějak urychlit?
1: Kdybyste mohl, tak jako byl to...
0: Mohl, ale nechci.
1: Bylo by to vítáno, já věřím, že nebudete chtít.
0: Ale jak to bude dál s vaším týmem? Říká se, že vítězná sestava se nemění, ale budete ho třeba o někoho rozšiřovat? Máte to v plánu?
1: Mám v plánu rozšiřovat, ano. Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže to už bylo na stole nějakých pár týdnů, možná měsíců, takže teďka to bude možná trošku jednodušší, ale uvidíme. Určitě ho nebudu chtít nijak měnit v tom slova smyslu, že bych vyměnila trenéra kondičního, to určitě ne. Já vždycky vidím, že některá hráčka, že má po velkém úspěchu touhu změnit všechno a vůbec to, moc mi to jako hlava nebere, když to funguje, tak se to nemění prostě.
0: Neopravuj, co se nerozbilo, se taky přesně říká. A tohle se tedy absolutně nerozbilo. Když hrajete takovýhle zápas, je dobré mít ve všech případech takzvaně svou hlavu, anebo myslet na to, tak teď jsem zahrála takhle, co asi na to říká trenér?
1: Tak to mě asi v životě nenapadlo upřímně. Můj trenér je zrovna skvělej a specifický v tom, že mě nechá na pokoji na kurtu a nechá mě v klidu a nechá mi ten prostor, abych si to vymýšlela a hrála to podle sebe. On mi na tréninzích pomáhá v tom, že to se mnou prostě obehraje všechny situace, které potřebuju potom na kurtě v zápase, ale opravdu, když už je člověk na tom posledním zápase, řekněme ve finále Grand Slamu, tak tam už těch věcí asi není moc, co by mi řekl.

0: Posloucháte Radiožurnál, mimořádný rozhovor s mimořádnou ženou, vítězkou Wimbledonu, Lindou Noskovou. Pocházíte z klubu na Dolině, u Vsetína. Je to tak?
1: Ano, začínala jsem.
0: Začínala jste tam. Ano. Kdo vám nejvíc mluvil do kariéry? A kdy jste pochopila, že už začíná ta kariéra? Že už to nebude jenom nějaká volnočasová zábava?
1: Tak já jsem vždycky tak nějak asi doufala, že to půjde tímhle směrem, i když to bylo opravdu jako koníček z začátku. Nikdy moje rodina, nikdy nikdo, žádný trenér, věřím, na tom začátku mě nepušoval, abych byla vlastně tady a že tady budu sedět s takovým talířkem. Ale jak jsem říkala, no, rodina tohle určitě neměla v plánu, takže je to šok víceméně pro všechny, ale jak už se mi ta kariéra tak nějak rozjela, tuším, že to mohlo být, řekněme, okolo juniorského věku, možná když jsem vyhrála už juniorský Grand Slam na Roland Garros, tak možná okolo toho věku to mohlo být možná pro mě trošku uvědomující.
0: A předtím byl to třeba milník, že si vás vzal pod sebe Petr Huďka, nebo...
1: Tak těch milníků bylo hodně. Já jsem měla spoustu trenérů, spoustu klubů i vlastně v zahraničí, kde jsem trénovala, ať už to bylo Švýcarsko, nebo to byla Itálie, tak...
0: Vy jste byla v té skupině, kde je váš kolega olympijský vítěz mužské dvouhry? Janik Sinner.
1: Ano, přesně. Tak,
0: váš spolutanečník.
1: Spolutanečník, ano, k tomu se doufám nedostaneme. Ale...
0: tak nabídka ze Stardance asi ještě nepřišla.
1: Doufám, že ani nepřijde. Ale... Takhle, jak říkám, těch kroků, které jsem udělala, bylo spoustu změn, spoustu měnění, ať už to bylo techniky, tenisu nebo klubu, tak vždycky bylo hlavně pro mě nejdůležitější, ať se najdu takový klid na všechno, ať vím, že mám ty správný lidi kolem sebe, ať vím, že v klubu, ve kterém trénuju nejvíce času, že mám všechno zázemí kolem sebe a že tam je to, co potřebuju pro to, abych se zlepšovala. Takže to jsem našla v Přerově.
0: A co potřebujete pro to, abyste se zlepšovala?
1: Potřebuju dobrého trenéra, kterého jsem našla před 6-7 lety, který se mnou je už opravdu...
0: To vám bylo 15?
1: Už je to chvíle, 14. Ano, 15.
0: 15-letá mladá dívka a zkušený trenér, jako je ten váš... Z vaší strany tam byl velký respekt, anebo hned jste byli kámoši, anebo to nepřipouštíte, aby vy jako hráčka a váš trenér překročili nějaké meze?
1: Tak respekt je tam oboustranný určitě, ale z toho začátku pro mě to byl velký respekt. Byl to už tehdy samozřejmě pan trenér.
0: Ještě jsme neřekli jeho jméno, pozor.
1: Pan Krupa samozřejmě, pan Tomáš Krupa. Pracoval se spoustu skvělými českými tenisty i tenistkami, takže on byl se mnou celou tu dobu od toho dítěte přes toho juniora podat tady tenhle stand-in, takže jsem strašně ráda, že zrovna on byl u toho momentu, kdy se tahle velká věc povedla. Vlastně předtím dvakrát nebyl ani u jednoho titulu, takže já myslím, že mi to odpustí teďka. Ale já mu vždycky strašně děkuju, protože moc dobře vím, že to právě byl on díky němu, že jsem tady.
0: Čím je tak unikátní? Vašima očima viděno.
1: Já myslím, že my si hlavně sedíme lidsky, že on je skvělý trenér samozřejmě na kurtu, ale je skvělý taky člověk a myslím, že ta harmonie obou těch věcí, když si sedne, tak je ta energie potom dobrá na kurtu a nemyslí člověk na to, co kdyby bylo, takže já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem v takové situaci a že mám že ano, takový tým, takže vždycky to byla jenom velká pomoc pro mě.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: tenistka Linda Nosková. Mluvila jste o tom, že jste trénovala taky ve Švýcarsku, tam jste jezdila za Melanie Molitorovou, maminkou Martiny Hingisové. Jaká to byla zkušenost? Není velká. Ona přísná?
1: Je přísná. Já jsem ji zrovna viděla, ona byla i s Martinou, ona hrála vlastně legendy nebo mix, tuším, teďka na Wimbledonu Martina, takže tam byla i s ní, i s vnučkou, takže jsem je viděla zase po nějaké době. Ale když jsem tam jezdila hlavně v tu dobu 12 až 14, tuším, možná, no, tak to byla tvrdá taková škola. Ona je přísná, ale věděla jsem už jako dítě tehdy, že to myslí dobře a že to myslí pro mě.
0: Jak jste tam jezdila z Přerova? Někdo vás tam vozil?
1: S mamkou, vždycky to bylo s maminkou. Ona, buď jsme letěli z turnaje rovnou tam, nebo z Česka jsme tam jeli autem, takže to bylo takový trošku zpátky na zem, řekněme, že mě vždycky jako usadila Melanie, ale ona je skvělá paní a rozhodně měla velký podíl na téhle cestě.
0: Zpětně viděno, vy jste někdy potřebovala, aby vás někdo usadil?
1: Já sama nevím, možná jo, možná ne, ale já si tipnu, že jako dítě jsem byla hlavně taková zamlčená, taková jako, že asi moc starostí se mnou nebylo a asi se mi to, nebo aspoň doufám, že se mi to pořád tak nějak daří být podobná.
0: A anglicky jste se učila, protože jste si říkala, možná to jednou budu potřebovat, až budu stát na tom Wimbledonu a budu tam mít tu děkovnou řeč?
1: Tak když tenis se mi přesunul z Česka do zahraničí, tak to bylo vždycky potřeba. Samozřejmě já jsem jako s angličtinou začínala už někdy ve školce, takže tuším, že jsem si to oblíbila i hlavně z toho důvodu, že jsem věděla, že to možná v budoucnu budu potřebovat.
0: Wimbledonské vítězství, to je taky nemalá suma peněz. Leká vás to, anebo vás to spíš osvobozuje, že víte, že teď budete víc v pohodě?
1: Já nevím, kolik jsem vyhrála. Takže
0: Mám to říct? Tak ne.
1: Jestli chcete.
0: Ne, nebavme se úplně zjít. To bychom byli příliš malicherní. Co jako to nám nestojí za to, ale musíte to tam danit, víte to.
1: Věřím. Viděla jsem jeden článek o tom, kolik vlastně, že to bude možná více než polovina z toho originálního počtu, takže, ale to je jediný, co vím, takže dávám když tak vědět, kolik mi přišlo v totálu.
0: Lindo, když po tom zápase šla k mikrofonu Karolina Muchová a mluvila o vás jako o bývalé kamarádce, vy jste se tomu usmála, nebo jste se polekala, jako jestli se něco nestalo?
1: Ne, usmála jsem se tomu, já jsem jí řekla potom vlastně něco taky podobného, že jsme prostě kamarádky, je to tak, nic se nezmění, jsme profesionálky, tohle je naše kariéra, ale my dvě jsme jako potom v normálním osobním životě pořád stejný, věřím.
0: A teď v tom tenisovém životě budete mít víc kamarádek nebo spíš míň?
1: V tenisovém, to je dobrá otázka, já bych řekla, že možná míň. Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit o to procento víc, ale jak už jsem asi říkala, že pro mě osobně se nebude asi to moc měnit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
0: Ještě studujete?
1: Nestuduji, ne. Tohle je moje studium.
0: Linda Nosková, olympijská vítězka, teď už urychluju ten rozhovor, všimněte si, byla hostem Radiožurnálu a také Radiožurnálu Sport. My vám ještě jednou blahopřejeme a přežijte to mediální kolečko a další povinnosti, které plynou z tohohle úspěchu. Mimochodem, pozvání prezidenta republiky jste přijal?
1: Ano.
0: Už víte kdy?
1: Vím kdy, ještě poslední detaily se musí doladit, přesně. Dobře. Tak.
0: Linda Nosková, hezký den, nashledanou.
1: Děkuju moc.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Radiožurnál ve 23 hodin. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
2: V novém Vrbnu na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby. Sankci ale rezort klubu neudělí. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce postoupili do třetího předkola evropských pohárů. A počasí zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči dál bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Hoří tam na ploše přibližně 27 hektarů. Zásah komplikují vysoké teploty a vítr. Oba vrtulníky, které s hašením přes den pomáhaly, přestaly létat se setměním. Požár se zatím podle mluvčí moravskoslezských hasičů Kamily Langerové nepodařilo lokalizovat.
3: Během noci na pátek budou hasební práce na samotném místě ještě probíhat, bude tam stále zasahovat 15 jednotek, stejně tak zůstane také třetí stupeň požárního poplachu.
2: Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximálně možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
4: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
2: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Téměř 40 výjezdů evidují od začátku léta vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipenské nádrži. Je to o čtvrtinu víc než v loňském roce. Důvodem je vyšší počet zásahů při vlně veder na konci června. Kvůli očekávaným extrémním teplotám proto aktuálně navyšují počty hlídek na Lipně, pokračuje člen záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
5: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby si brali pokrývky hlavy, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
2: Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad norským soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul, s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec pokračuje v kvalifikaci konferenční ligy. Po úvodní prohře o gol v Chorvatsku totiž zdolal Varaždín 2-0. S dalším soupeřem Severočechů ve třetím předkole bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Její rada situaci znovu analyzovala po květnovém ruském odvolání.
6: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace na silnici 35 na Svitavsku a neprůjezdná silnice u Domažlic. Dálnice teď volné, na D4 z Prahy do Strakonic se za sjezdem na Hřitku plynule objíždí odstavené nákladní auto s defektem. Stojí na 16. kilometru. Na silnici 35 u Moravské Třebové provoz zastavil nadměrný náklad. Už jedou. Komplikace čekejte hlavně směr Hradec Králové. Podle našeho zpravodaje míří do Holandska.
8: Jsou dvě trubky na větrnou elektrárnu, takže se to bude pohybovat směrem na Hradec a vlastně na každém kruháči bude zastavená doprava postupně, takže zatím od Mohelnice je jako poměrně velká kola.
7: U Domažlic je teď neprůjezdná silnice 197 z Bělé nad Radbůzou do Horšovského Týna. Uzavírka je za odbočkou na Hostouň. Přes cestu leží strom, odklízet ho budou hasiči, jedou na místo. A v Praze na městském okruhu začíná noční uzavírka. Kvůli požárním zkouškám bude do rána neprůjezdný tunel Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: A zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
1: A přeju vám dobrý čtvrteční večer, stále 30. červencový, 6 minut po 23. hodině. Jsou teď ještě místa, kde byste i teď večer mohli naměřit 30 stupňů. No a v Česku teploty výrazně neklesnou ani v průběhu noci. No kde se schladit? Tak Praha připravila speciální interaktivní mapu, kde tahle místa najdete. Jak to celé funguje, tak i to vám řekneme ve vysílání čtvrtečního večerního radiožurnálu za pár minut. Teď z hudby skupina Script. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Večerní radiožurnál
9: a Jiří Štefl.

0: Česko opět zasáhla vedra, třeba brněnský magistrát otevřel dva klimatizované historické sály na Nové radnici, kde se můžete před horkem schovat. No a kde se ochladit třeba v Praze? Právě tohle nově ukazuje interaktivní mapa. Nabízí přehled o mlžítkách, fontánách, pítkách i plochách ke koupání.
1: Teď se nacházíme na dolní části Václavského náměstí u Můstku, kde v rámci rekonstrukce náměstí vznikla i také fontána.
2: 16 vodních trysek tady ochlazuje nejen okolní vzduch a rozpálenou dlažbu, ale i kolem jdoucí, jak říká specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter z magistrátu hlavního města Prahy.
1: Je to vlastně ten příjemný prvek, který pomáhá těch vlnách veder se trochu schladit.
2: Nejen tuhle fontánu, ale stovky dalších vodních prvků Pražané nově najdou pohromadě v interaktivní mapě.
3: Všichni samozřejmě, kteří mají zájem podívat se do té mapy, tak ji naleznou na oazychladu.mojepraha.eu.
2: My jsme si teď mapu v mobilním telefonu otevřeli spolu s Vladimírem Antonínem Bláhou z městské společnosti Operátor ICT, která projekt dělá.
3: Teďka tam máte, jak jsme říkali, pítka, mlžítka, fontány, veřejně přístupné pumpy, studánky, prameny.
2: Když si mapu přiblížíme jen na naší oblast, tak vidíme, že poblíž máme i pítko.
3: Se nachází tady pasáži kousíček od nás, to znamená, je možné se napít, doplnit si vodu během těch horkých dní. A vy tady máte i samozřejmě třeba možnost navigovat k tomu místu.
2: Takže nám to ukáže cestu, jak se k pítku dostat a co dalšího se v mapě objeví, protože teď to ukazuje pouze vodní prvky.
3: Tu mapu chceme dále rozšiřovat, aby tam byly i třeba takzvané chladné zóny, to znamená prvky, chladnější místa. Dovedeme si výhledově představit třeba klimatizované prostory, kde bude možné opravdu v těch největších vedrech a budou otevřené třeba se schladit.
2: Už první červnová vlna veder ukázala, jak moc jsou taková místa potřeba. Klimatizované prostory otevřela třeba radnice Prahy 7 a 10. Lidé si tam mohli odpočinout od úmorných veder.
1: Třeba Paříž, Barcelona, takovéto prostory, které jsou klimatizované, otevírá právě na ty vlny veder. Máme v plánu oslovit městské části, aby se do té mapy zapojili a právě na příští rok se zamysleli, zda takovéto prostory by v rámci jejich městských částí nešly zřídit.
2: Doplňuje Jan Richter. Centrum Prahy patří k nejteplejším oblastem u nás. Přibývá tu tropických dnů a teplota vzduchu tady roste vyšším tempem než ve zbytku republiky.
4: Je to vlastně důsledek spojení dvou vlivů, jak klimatické změny, tak teplné ostrova města. Ty oba dva efekty se navzájem zesilují.
2: Říká Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Nevýhodou měst je, že i v noci teploty neklesnou tolik jako v okolí.
4: Západem slunce se okolní krajina dokáže vychladit, ale centrum města tolik ne. A ten rozdíl je 7 až 10 stupňů. V centru města jsou takzvané uliční kaňony, které brání lepšímu proudění vzduchu a teplo, které sálá z těch nahřátých budov zpátky do okolí, tak se nedokáže tak vyventilovat jako právě v té venkovské krajině.
2: Jednou z možností, jak proti tomu bojovat, je přidávat do měst nejen vodní prvky, ale také zeleň. Hlavně stromy dokáží snížit okolní teplotu, dodává za magistrát Prahy Jan Richter.
1: Strom je ta nejlepší přirozená klimatizace a my potřebujeme dostat do ulic co nejvíce velkých, vzrostlých a zdravých stromů.
2: V Praze tak vznikají nová stromořadí, sází se nové klimaticky odolné stromy, podporují se zelené střechy a fasády. Opatření jdou ale někdy pomaleji, než by si město přálo. Tereza Jarouškovcová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Dnes před 60 lety byl položen základní kámen jedné velmi známé kulturní památky. Jde o kombinaci hotelu, restaurace a telekomunikačního vysílače. Zatím chvíli můžete hádat, ale tuším, že asi víte.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 23 hodin 21 minut, tady je vysílání večerního radiožurnálu. 30. července roku 1966, tak to byl velký okamžik. Položením základního kamene oficiálně začala stavba hotelu a vysílače na Ještědu. Budovu otevřeli o 7 let později a Karel Hubáček za návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu.
1: Tady teda to je ono, před asi nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
1: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no, které byly vlastně
2: designované. I ty lampy, že jo.
1: Designované všechno jenom sem.
2: A masakr tam.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
3: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
0: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
3: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
0: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
3: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte. No to jo, to není moc.
0: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
4: Všem objevům ještě není konec.
1: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
4: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
0: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
0: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24HU by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Město Náchod připravilo na zítřek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S ní přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popolední. Sport. Fotbalisté Hradce Králové prošli do třetího předkola Evropské ligy. Norské Tromze porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude tak Bešiktaš Istanbul, za který nastupuje záložník Václav Černý. Jablonec zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 mu to stačilo na postup do třetího předkola konferenční ligy. V něm se Severočeši utkají s lotyšským celkem RFS Riga.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí u mostů a popadané stromy na Karlovarsku a Ústecku. Na silnici 15 na výjezdu z mostu do Lovosic nebezpečná situace v úseku Chanov-Korozluky se pohybuje neoznačený chodec. Místy fouká silný vítr. Na Karlovarsku silnici 25 z Jáchymova na Boží dar spadl strom. Překážku čekejte poblíž odbočky na Perning. Další spadlé stromy a popadané větve jsou na silnici 13 z Teplice do Děčína. Nejprve u Chlumce a pak u Libouchce. Opatrně. V Brně na městském okruhu se srazilo nákladní auto s osobním. Následky nehody omezují průjezd po Svatoplukově ulici poblíž zastávky Židenice kasárna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: A zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Americká zpěvačka Billie Eilish, Bono ze skupiny U2 a před chvílí i americký prezident Barack Obama. Tihle všichni vzpomínají na hudebníka skladatele Glenna Hansarda, který tragicky zemřel včera. Jednu vzpomínku najdete i v kulturní rubrice na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Teď 4 minuty po půl 12. a tohle je z hudby James Blunt.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jestli máte malou loď a chtěli byste v Praze na Vltavě natankovat, tak nově budete moct načerpat pohonné hmoty přímo z moderní servisní lodě. I tuhle loď vám ve vysílání večerního radiožurnálu za chvíli představíme. Teď se ale na chvíli vydáme hudebně do minulosti. Rok 1989, tak ten mimo jiné hudebně patřil taky téhle písni. Alana Miles a Black Velvet.

0: Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala po skoro 30 letech obsluhovat nová servisní loď. Teď o tom vám řekneme víc. Zajišťuje tankování paliva a doplňování pitné vody nebo odběr odpadních vod. Moderní tanker je hybridní, plout tedy může i na elektrický pohon.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: 9 minut a bude půlnoc, začne nový den, pátek 31. července, ano, červenec už bude ve finále, za chvíli srpen. Ještě než se tak stane, tak pro vás máme taky půlnoční hlavní zprávy a ve vysílání večerního radiožurnálu ještě jedno téma. Žvíkačka v ústech, přísný pohled, zároveň ale klid a žádný křik. Američan Brian Idalsky poznává českou hokejovou reprezentaci žen, kterou převzal po Kanaďance Karle McLeodové. Na srazu v Chomutově má skoro 50 hráček, jeho cílem je z nich vytvořit tým, který ukončí světovou nadvládu Kanady a Spojených států.
1: It's fun. Who doesn't? Yes, I've dreamt of this for years. This is a goal.
2: Sní o tom už roky Brian Idalsky, který si myslí, že pro růst ženského hokeje by to bylo to nejlepší, kdyby mělo víc týmů možnost vyhrát zlaté medaile. Odvážná slova ocenila opora české reprezentace Kristýna Kaltounková.
3: Samozřejmě, když to jde od toho nejvyššího lídra, tak samozřejmě všechny holky, to pro ně znamená něco víc, než kdybychom tady řešili, že chceme jít na turnaje a jenom prostě podat nějaký výkon. Takže to, že se od nás očekává to nejlepší a že i on se těší na ty nejtěžší zápasy, mě hodně těší, protože to jsou jedny z mojich nejoblíbenějších zápasů, co se týče hry do těla, celkově rychlosti té hry, takže jsem ráda, že to jde takhle ze zhora.
2: Češky ale na poslední velké akci olympijských hrách skončili už ve čtvrtfinále, ve kterém podlehli Švédkám. Proto je opatrná, zkušená Tereza Vanišová.
4: Jako sebevědomí je určitě jako velká věc, ale jako výkonnost je věc druhá, no. Takže jako když nebude výkonnost, tak jako ani sebevědomí vám jako asi nepomůže.
5: Tak jako já si myslím, že tam ta výkonnost ještě není, jako úplně upřímně. Ještě pořád ztrácíme jako výkonnostně na Ameriku, na Kanadu, takže jakoby až tam ta výkonnost bude, nebo budeme se jako přibližovat, tak samozřejmě to sebevědomí jako pomůže, ale jako ještě si pořád myslím, že tam jako ztrácíme.
2: Od Briana Idalskyho se ale nečekají zázraky hned. Tým, který bude konkurovat zámořským velikánům, bude mít čas sestavit.
6: Náš teďka velký cíl je udělat úspěch za 4 roky, neudělat ho instantně, neudělat ho hned v listopadu a jít krok po kroku a nějakým způsobem pracovat s tou skupinou, kterou teďka máme. Je to 50 plus hráček samozřejmě, ale mít takový plán, který nám dokáže vytvořit vlastně tu nejlepší možnou skupinu pro olympiádu v roce 2030. Hodně času vlastně strávil v NCAA v Americe, kde jsou to vlastně ty 4letý programy, pracuje s mladýma hráčkama, ale současně pracuje i s těma, řeknu, více zkušenýma hráčkama, takže pro nás je to takový, že to aktuálně jakoby sedí i tomu, co ten program vyžaduje.
2: Řekla Tereza Sadilová, generální manažerka české ženské hokejové reprezentace. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: NATO a Polsko kvůli průniku střely na východě země aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Lék tamoxifen na rakovinu prsu zatím v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce jsou ve třetích předkolech evropských pohárů. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je pátek 31. července. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to ve čtvrtek nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místo přijel i polský premiér Donald Tusk.
3: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
4: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
5: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
4: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušane v Nitropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ve Španělsku ve čtvrtek po necelém týdnu přestal platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli vlně veder vysoké riziko požáru trvá dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmánu Giron. Podle předpovědí se totiž má ochladit a může i zapršet.
7: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
1: Riziko šíření požárů platí taky v Česku. Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška nesmí lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázáno i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Podobná omezení platí taky v Ústeckém kraji a v Praze. Lék tamoxifen na rakovinu prsu se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pro část žen je přitom nenahraditelný.
8: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
9: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
10: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
9: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
11: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
9: V Česku je ale ročně potřeba 40 tisíc balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Více lidí ošetřují zdravotníci v těchto dnech na urgentních příjmech nemocnic. Kvůli vedru řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horká jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Podle lékařů je teď důležité především dodržovat pitný režim.
12: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
12: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
1: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
13: And above all, it is an opportunity.
14: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFou nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
15: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude turecký Beşiktaş Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec prošel do třetího předkola konferenční ligy, severočeši v odvetě zdolali chorvatský Dvaraždín 2-0 a celkové skóre dvojzápasu otočili na 4-3. Obránce Jiří Sláma byl u obou branek Jablonce, na tu druhou nahrál srbskému stoperovi Dušanu Pavlovičovi. Výkony letních posil severočechů hodnotil jejich trenér Luboš Kozel.
16: Líbili se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. Samozřejmě by radši ještě by vydržel 90 minut a ne 62, ale byl to druhý těžký zápas jako v řadě po delší době pro něj třeba, že on předtím moc nehrával. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a přidal tenhle bonus, takže taky spokojenost.
1: Ve třetím předkole konferenční ligy čeká Jablonec souboj s lotyšským týmem RFS Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážky na Teplicku a omezení na dálnici D10 u Benátek. Místo je fouká silný vítr. Na Teplicku, Karlovarsku a Ústecku schazoval stromy a větve. Velká větev na vozovce je například na osmičce u Teplic, u OMV, je to na cestě do Řehlovic. Na silnici 254 z Teplic do Duchcova blokuje spadlý strom jeden jízdní pruh v úseku Teplice Lahošť. Na místo jedou hasiči. Naopak spadlé stromy a větve na silnici 13 z Teplic do Děčína jsou už odklizené, byly u Chlumce a taky u Libouchce. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou nepřehlédněte odstavené auto 28. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Vláda v pondělí rozhodla o vymezení takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné a solární elektrárny. Co to bude znamenat pro další rozvoj větrných elektráren v Česku? Má pravdu vicepremiér Karel Havlíček, když říká, že Česko nemá pro větrnou energetiku vhodné přírodní povětrnostní podmínky? Jaký je zájem investorů o větrné elektrárny? A nebude paradoxně výhodnější stavět je mimo vymezené akcelerační zóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráž Přibyla. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
18: Dobré odpoledne, přeju.
11: Jak už jsem říkal, v pondělí vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jak významný moment pro českou energetiku to je?
18: No, to záleží na úhlu pohledu, z kterého se na to díváte. Významný moment to mohl být, pokud by ty akcelerační zóny byly jaksi vymezeny dobře a byly naplánovány tak, aby skutečně urychlili rozvoj větrné energetiky. Kdyby tomu tak bylo, tak by se vlastně mohlo stát to, že ta česká energetika se postupně, ona se už postupně odpoutává od uhlí, to uhlí během nejbližších let bude končit. A mohla by začít stavět větrné elektrárny, které jsou důležité proto, že mohou dodávat energii v zimě. Solární elektrárny v zimě tolik nedodávají, ale ty větrné mohou dodávat. A to by bylo vlastně velmi klíčové pro odpoutání se od fosilních paliv, protože každá megawatt hodina, kterou vyrobí obnovitelné zdroje, ať už jsou to větrné nebo solární elektrárny, tak nemusí být vyrobená z fosilních paliv. Většinou by to byl dovezený zemní plyn. Takže nemuseli bychom dovážet tolik zemního plynu. Víme, jaký je problém teďka se zavřeným Hormuzem. Ten druhý pohled, protože jsem říkal, že to závisí na perspektivě, může být pohled odpůrců nějaké transformace energie, energetiky. No a ten by byl takový, že tohle vymezení akceleračních zón je vlastně vítězstvím fosilního průmyslu nebo toho dosavadního, protože je docela dobře možné, že vlastně spíše zakonzervuje status quo a že ty akcelerační zóny jako nebudou podporovat ten rozvoj větrné energetiky.
11: Tím možná odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat hned v zápětí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že vláda omezila případnou výstavbu větrných elektráren skrze takzvané akcelerační zóny. Původně se přitom akcelerační zóny prezentovaly naopak jako něco, co mělo usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Tak souhlasíte s Karlem Havlíčkem, že nakonec je to spíš omezení než usnadnění?
18: Vypadá to tak. Vypadá to tak z více důvodů. A myslím si, že je dobré připomenout ten kontext. Ten důvod, proč Česko nerozvíjí větrnou energetiku, je zejména ten, že povolovací procesy jsou tady extrémně dlouhé. Když jako investor byste chtěl rozjet projekt, který trvá na povolovacích procesech 8 nebo 10 let, tak do toho prostě nepůjdete. To je velké riziko, to máte příliš dlouho peníze utopené v něčem, co se vlastně nějak nehýbe a vy nemáte jasno v tom, jestli se to povolí nebo nepovolí a jak to bude. Takže ten důvod, proč se vymezovaly akcelerační zóny, nebo proč ta myšlenka tady byla, bylo proto, že by to tady tohle jako administrativní odlehčení by umožnilo rozvíjet něco, co tady stejně nějakým způsobem potřebujeme. A to, že jsou ty zóny jednak velmi malé a jednak, že jsou tam nastaveny různé limity nebo další administrativní překážky, možná ukáže, že ten název akcelerační zóny neodpovídá, že jsou to spíše retardační zóny. Takže ano, souhlasil bych s tím, že vláda tím spíše omezuje rozvoj větrných elektráren a je otázka, co je přesně zatím, jestli je to, že se ANO bojí motoristů a SPD, protože části ano, docela rozumně říkají, že vítr v Česku potřebujeme, anebo jestli je v tom nějaká jako složitější úvaha. Možná je to prostě nechuť řešit dlouhodobé problémy a házet je na příští vládu.
11: Což jsou tedy spíš otázky na politiky. Ty akcelerační zóny připravovala už vláda Petra Fialy. Oproti původnímu návrhu současná vláda snížila počet zón ze 110 na 61 a ještě daleko výrazněji zmenšila rozsah těchto zón na 11% původního návrhu. Je jasné, nebo dá se z toho, jak ty zóny vypadají, vyčíst, z čeho kabinet při tom omezování vycházel? Jestli hrály roli připomínky obcí nebo místních obyvatel, nebo co vlastně tu roli hrálo?
18: Tohle vyčíst nedokážu. Taková moje intuice by říkala, že vlastně se vláda zalekla různých veřejných projednání a takového dojmu, který vzniká na sociálních sítích, že v Česku větrné elektrárny nechceme. Jo, že vlastně je tady silná, dalo by se říct, i dezinformační kampaň, která se snaží vytvořit tady tenhle dojem. Možná je to tenhle důvod, protože vlastně do toho návrhu se dostaly různé komplikace typu výškové limity pro větrné elektrárny a poměrně nesmyslně vlastně několik linií jakoby ochrany ptactva, ale připomeňme si, akcelerační zóny jsou vymezeny v takových oblastech, kde by ten konflikt s ochranou přírody měl být minimální. Takže když se tam tak to nakupili jako spousty dalších podmínek, tak to skutečně vypadá jako spíše snaha nějakými způsoby jako na jedné straně vyhovět a splnit to, co Česko slíbilo Evropské unii, že akcelerační zóny bude rozvíjet. To byla podmínka pro to, aby dostalo peníze z Národního plánu obnovy. A na druhou stranu vlastně zařídit, aby se v těch akceleračních zónách ty větrné elektrárny spíše nestavěly.
11: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se na akcelerační zóny podíváme prakticky, politici současné koalice zdůrazňují, že i v těch akceleračních zónách se budou jednotlivé projekty projednávat každý zvlášť, že budou potřebovat schválení. Přitom už tady zaznělo, že původně ty akcelerační zóny měly urychlit povolování. Tak urychlí v něčem povolování takových projektů?
18: Tohle ukáže budoucnost, jak to skutečně bude probíhat. Já bych chtěl zdůraznit to, že jako to jednotlivé povolování projektů a to jejich lokální projednávání rozhodně dává smysl. A je potřeba jak si zařídit to, že pokud někde stavíte nějakou velkou stavbu, tak je tam aspoň nějaký základní souhlas těch lidí, kteří v tom okolí žijí. Takže tohle je něco, co ty projekty stejně dělat museli a bude to tak i nadále. Ale těch jaksi dalších administrativních komplikací tam bylo hodně a i potom vymezení akceleračních zón zůstává. Takže tohle uvidíme za 2-3 roky, kolik tady přibude nových projektů. Já jsem v tom ale docela skeptický, takže si říkám, že do roku 2033, jestli budeme mít 1 gigawatt instalovaného výkonu, teď máme asi 0,4 gigawattu instalovaného výkonu, tak to možná bude dobře, ale na to, aby to Česku nějak významně třeba zlevňovalo elektřinu, bychom potřebovali 2 nebo 3 gigawaty instalovaného výkonu.
11: Předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa v pondělí v našem vysílání řekl, že ty podmínky pro akcelerační zóny, o kterých vy jste před chvílí mluvil, to znamená především ta maximální výška větrných elektráren, takže neumožní stavět na českém území v těch akceleračních zónách nejmodernější současné větrné elektrárny. Opravdu je to v tomto směru tak omezující?
18: To je pravda, protože a je to důležité zejména z hlediska ekonomiky projektu. Vy, když stavíte větrnou elektrárnu a už do toho investujete peníze, tak vlastně potřebujete, aby byla co nejefektivnější. A ta efektivita té větrné elektrárny roste s výškou a vlastně s plochou, kterou procházejí ty lopatky toho rotoru. A když se tedy omezí výška té větrné elektrárny, no, tak vlastně omezujete její efektivitu a instalovaný výkon. No a to naprosto zásadně potom může ovlivňovat ekonomiku toho projektu. A důsledek je buď takový, že investoři budou stavět jaksi za dráž a pak důsledkem bude dražší elektřina. nebo ne tak levná elektřina, jak by mohla být, kdyby se stavěly efektivnější. I tak totiž zůstávají větrné elektrárny jaksi jeden z nejvýznamnějších faktorů, který v Česku může zlevňovat elektřinu. Ale hlavně pro toho investora to pak může být jaksi méně výdělečné. A proč byste jako investor měl investovat do Česka, do rozvoje větrné energetiky v Česku, když je to tady komplikované administrativně, máte tady omezené podmínky pro tu efektivitu toho zdroje. Když můžete investovat třeba ve Finsku nebo v Polsku, které staví větrné elektrárny masivně a má tam mnohem lepší podmínky. Takže já si myslím, že to reálně bude mít dopady nejenom z pohledu toho, že při těch výškových omezeních by se tady nevstavili nejmodernější, ale že to vlastně jako skrze tu ekonomiku projektů bude působit na to, že investoři z toho tak si častěji vycouvají nebo si řeknou, že půjdou někam, kde to půjde stavět lépe.
11: Větrné nebo solární elektrárny samozřejmě budou moci dál vznikat i mimo akcelerační zóny. Z toho, co říkáte, nebude paradoxně pro investory v mnoha případech výhodnější stavět právě mimo tyto zóny?
18: To je otázka, kterou si kladu taky. Já jsem zvědavý, jak se to celé jak si poskládá, protože při tom stavění mimo akcelerační zóny je tam vlastně jenom pár požadavků nebo administrativních kroků navíc, které ti investoři budou muset splnit. Takže uvidíme. Zároveň že akcelerační zóny byly vymezeny tak, aby tam byl minimální konflikt, nebo byl, to jejich projektování bylo děláno tak, aby byly umístěny v takových místech, kde neohrozí přírodu. Takže třeba místa, kde se vyskytují netopíři nebo HKO, z toho byly jaksi vyloučeny. Místa, kde migrují ptáci, z toho byly vyloučeny. A taky byla vyloučena místa, kde by mohl být nějaký významnější konflikt s jaksi zájmy lidí, obyvatel, který tam žijí. Takže ty akcelerační zóny už tak byly vlastně jaksi ukázány tady, milí investoři, máte nejmenší konflikt, nejméně problémů, které by s tím mohly vznikat. To znamená, i by se dalo říct nejméně reálných překážek, které je potřeba vyřešit. A pokud by investoři chtěli stavět, nebo developeři chtěli stavět mimo akcelerační zóny, tak vlastně staví v místech, kde těch reálných překážek je více a je tady více důvodů, tam třeba mít odpor obyvatel nebo nějakým způsobem více řešit tu ochranu přírody.
11: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zastánci rozvoje obnovitelných zdrojů energie upozorňují na to, že Česko je v tomto směru v rámci Evropské unie na posledních místech. Jak vypadá aktuální srovnání států Evropské unie, pokud jde právě o využívání větrné energie?
18: Asi vám to nedokážu říct úplně přesně všechno a na špici je samozřejmě Dánsko, které z větru vyrábí snad nějakých 60-70% své elektřiny. Následují další země, Velká Británie, Španělsko a tak dál. A pro nás zajímavé je třeba srovnání s Polskem, které Češi považují za jaksi stále uhelnou velmoc, ale v Polsku vyrábí z uhlí už jen 50% elektřiny a 15% elektřiny vyrábějí z větru. V Česku se z větru vyrábí asi jenom 0,7% a vyrobené elektřiny. To znamená výrazně méně. Poláci nás zdaleka přestihli. Myslím, že Česko a Slovensko jsou ty země, které jsou z hlediska větrné energie poslední v Evropské unii.
11: Má to opodstatnění v přírodních podmínkách?
18: To záleží na tom, co přesně budeme porovnávat. To, že Dánsko je opravdu vpředu, je způsobeno tím, že má mimořádně příhodné podmínky a že může stavět tedy nejenom na té své relativně ploché pevnině, ale i na tom mělkém moři. Takže nějaké aspekty se do toho promítají. Ale rozhodně nejde říct, že by Česko nemělo podmínky pro rozvoj větrné energie, A ty studie, které se to snažily posoudit, vlastně říkali, že ten potenciál je tady někde mezi 8 a 10 gigawaty instalovaného výkonu. To je, kdybychom chtěli respektovat všechna ty územní omezení chráněných krajinných oblastí a vzdálenosti od obcí a tak dále. A kdybychom tedy si řekli, budeme chtít významnou část elektřiny vyrábět z větru. Pak by ten instalovaný výkon byl asi 10 gigawattů. A v současné době tady máme instalovaný výkon asi 0,38 gigawattů. To znamená výrazně méně, než je ten potenciál. Takže Česko možná nemá takový potenciál jako Dánsko, ale rozhodně ten svůj potenciál nevyužívá natolik, kolik by mělo. A to je důležité právě z toho důvodu, že je tím pádem zbytečně závislé na fosilních palivech, které pak musí dovážet.
11: To znamená, že když vicepremiér z Hnutí ANO Karel Havlíček v pondělí na tiskové konferenci řekl, že Česko není pro větrné elektrárny ideálním místem, že nejsme u moře, že povětrnostní podmínky skutečně nejsou ideální, tak to není pravda?
18: To záleží na definici slova ideální. Já bych s ním souhlasil tehdy, když bychom řekli, že Česko není ideální právě proto, že jsme tady vytvořili tolik administrativních překážek, že tady vlastně větrné elektrárny stavět nejdou. Když bychom se dívali na skutečně ty přírodní podmínky, no tak není stejně ideální jako Dánsko, ale zároveň to neznamená, že nemá smysl tady ty větrné elektrárny, aspoň které postavit můžeme, tak nějakým způsobem ten potenciál využít. Takže máme potenciál jiný, než mají jiné země, ale ta zásadní věc, kterou bych říkal, ten potenciál naprosto nevyužíváme.
11: Vy jste už před chvílí mluvil o tom potenciálu, kolik energie by se dalo u nás vyrobit. Na webu Fakta o klimatu to máte spočítané na procento spotřeby elektřiny v celém Česku. Uvádíte tam, že podle studií by se dalo větrnou energií pokrýt 28% spotřeby. Pokud bychom se měli dostat chtěli dostat na takové procento, kolik nových stožárů by se muselo postavit?
18: To záleží také na té efektivitě, tedy na tom, jaké by byly výškové limity, a samozřejmě v nějakých místech výškové limity mají smysl. Jo. Ale bavíme se tady o vyšších stovkách, někde zhruba okolo 1000 nových stožárů. Takže je to něco, co by v krajině pro člověka bylo viditelné, ale zároveň to není tak, že bychom měli jaksi stožáry za každým domem. Pořád i ty akcelerační zóny jsou vymezeny na zlomku procenta rozlohy České republiky. Z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna, i kdyby se využily ty akcelerační zóny, tak z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna nebyla vidět.
11: Když se znovu vracíme k té optimální výšce stožáru, tak jaká výška z hlediska té efektivity větrných elektráren je optimální?
18: V současné době se staví větrné elektrárny přes 250 metrů a teď tato výška znamená horní úvrať, to znamená to místo, ve kterém ta lopatka větrné elektrárny je nejvýše. A záleží na tom, jaké podmínky jsou, někde se staví i 300 metrové stožáry, ty starší typy elektráren, které můžeme vidět třeba v severním Rakousku, to znamená hned za hranicemi z Jižní Moravy, tak ty jsou menší, to jsou asi 100-120 metrové věže.
11: Ale když to dáme do nějakého srovnání, tak pražská Petřínská rozhledna má kolem 60 metrů, rozhlasový vysílač a televizní vysílač v Praze na Žižkově 216 metrů, vysílač na Ještědu 100 metrů, tak znamená to tedy, že u nás by měly vznikat větrné elektrárny třikrát vyšší než Ještěd a o polovinu vyšší než žižkovský vysílač?
18: Jsou to vysoké stavby a ano, pro tu efektivitu výroby elektřiny je to důležité. A zase srovnejme si to s plánovanými komíny nové jaderné elektrárny Dukovany. Tam jsem tuším zahlédl plánovanou výšku někde okolo 180 metrů, takže to jsou taky vysoké stavby. Takže Ano, jsou to vysoké stavby a vlastně možná, že když takhle říkáme čísla, tak to působí třeba i pro někoho děsivě, ale já bych doporučil lidem jet se k nějaké větrné elektrárně podívat, opravdu si zajít pod ní a zjistit, jak se tam cítí, jaký to vlastně je pocit u té stavby, že jo, z Petřínské rozhledny strach nemáme, z Žižkovského vysílače taky ne. Ty větrné elektrárny jsou trošku jiné, protože se hýbou, tam prostě se točí obrovská vrtule, ale pro mě být u větrné elektrárny na 200-100 metrů je vlastně jako docela normální pocit a z hlediska i zvuku jsem nepoznal, že bych byl někde blízko větrné elektrárny, protože ten les, který byl kolem, prostě šuměl více. Takže možná se jako opět, jako, jak už to v Česku bývá zvykem, bojíme toho, s čím nemáme zkušenost, tak by mohlo být dobré si tu zkušenost sami udělat a nejenom být vystrašený z nějakých zpráv nebo dezinformací, které se tady šíří.
11: Které oblasti Česka jsou nejvýhodnější pro stavbu větrných elektráren?
18: Když bychom se na to dívali z pohledu toho potenciálu instalovaného výkonu, tak možná celkem překvapivě největší potenciál by byl na jižní Moravě. A ono to vlastně může být i trochu logické, když si člověk uvědomí, že je to relativně placka hned za hranicí.

0: Nám. Jejich vymezení, abyste se o tom v úvodu našeho rozhovoru zmínil, bylo a je jednou z podmínek pro to, aby Česko dostalo peníze z Evropské unie. Bude v tomto směru Evropské unii stačit to výsledné vymezení? Nebude problém, že je to výrazně menší plocha, už jsem to říkal, 11% oproti tomu, co se původně slibovalo a očekávalo?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že Evropská unie to bude sledovat, podobně jako sleduje jiné kauzy v Česku a vlastně to jakési švejkování, to, že se snažíme na oko zařídit to, že jsme podmínky splnili, ale že možná vytvoříme takové, že se tady větrné elektrárny nebudou rozvíjet. Pro Evropskou unii skutečně bude problém a možná z toho budou i nějaké právě problémy okolo peněz. Ale možná, jestli mám na závěr něco zdůraznit, tak by to bylo to, že to není ten hlavní důvod, proč rozvíjet větrnou energetiku. Pardon. Není kvůli Evropské unii, ale kvůli nám samotným. Jestli chceme mít dost elektřiny a jestli chceme, aby ta elektřina byla levná, tak máme několik možností, ale oni vlastně, žádná z nich moc jako nefungují. Jádro nepostavíme brzy. Dovážet elektřinu nechceme. Dotovat současné uhelné elektrárny, no, to především nelze kvůli pravidlům Evropské unie, ale je to také nesmysl, protože by to bylo dotování staré technologie, která dřív nebo později stejně odejde. Můžeme přejít na plyn, ale na to si vláda nepřipravila podmínky a důsledkem by byla závislost na plynu z dovozu a víme, co to dělá za problémy. Ty obnovitelné zdroje jsou, a zejména vítr, jsou vlastně jako dobrý způsob, jak vyrábět levnou elektřinu v zimním období. A ten vláda říká, že nechce a nevytváří podmínky pro ostatní další věci. Takže pokud chceme mít jaksi levnou elektřinu, tak se nějakou cestou vydat musíme. A bylo by dobré, aby se k tomu vláda postavila koncepčně, ať už skrze aktualizaci státní energetické koncepce nebo nějaký jasný směr, kterým teda řekne, tak vydáme se tudy a má to tyhle rizika, které akceptujeme. Ale zatím to spíše vypadá, že vláda různým způsobem slibuje různým stranám to, co se hodí říkat, ale nemá koncepci, neřeší vlastně ten dlouhodobý problém transformace energetiky.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den přeju.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lukáš Pastejřík a krátké zprávy.
4: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů, informoval o tom španělský premiér Pedro Sanchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Na Slapské přehradě včera narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje. A populace tygrů v Nepálu podle tamních úřadů za poslední 4 roky vzrostla zhruba o 20%. V zemi aktuálně podle odhadů žije skoro 430 těchto šelem. Tygry v Nepálu přitom kriticky ohrožovalo odlesňování a pytláctví.
2: Sport.
4: Fotbalista Slovácka Pavel Juroška dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy, a to za faul na slávistu Mikuláše Konečného v úvodním kole sezóny nejvyšší soutěže. Kromě Jurošky dostal ve stejném utkání červenou kartu i Konečný, který vynechá jeden duel, stejně jako obránce Artisu Brno Dominik Preissler, který byl vyloučený v souboji s Mladou Boleslaví.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 na Novojičínsku a uzavírka v Praze. Na dálnicích teď několik stojících vozidel. Na D1 z Brna

0: do Ostravy za sjezdem na Odry stojí dodávka kilometr 324 vpravo označená šipkou. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou další odstavené vozidlo. 28. kilometr. Obě auta objedete plynule. Stále opatrně na Teplicku, Karlovarsku a Ústecku. Silný vítr tam schazoval stromy i větve. Čekejte překážky, omezený průjezd. A v Praze na městském okruhu je noční uzavírka. Požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Necelých 8 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál dnes s datem 31. července a i dnes máme tropickou noc, takže pokud se vám v tom vedru špatně usíná, zůstaňte s námi a hned se podíváme na první noční reportáž. Vodní záchranáři na Lipně mají právě kvůli horku už od začátku prázdnin napilno. Turisty ve vodě častěji hlídají a mluví s nimi o rizicích spojených právě s vysokými teplotami. Už za chvíli vás na jednu z kontrol vezmeme.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: David Guetta a Teddy Swims zazněli v nočním radiožurnálu. A k desítkám zásahů už letos v létě vyráželi vodní záchranáři z Dolní Vltavice u Lipenské přehrady. Může za to hlavně vlna veder z přelomu června a července. Teploty se teď znovu blíží ke 40. Plavce a vůdce lodí proto záchranáři opět pečlivě kontrolují přímo z hladiny Lipna.
1: Dobrý den, znáte nějaký pravidla, jak se pohybovat po vodní ploše?
2: Vodní záchranář Michal Svoboda nedaleko Dolní Vltavice právě zastavuje loď s rodinou na výletě.
1: Vidím, že tady malý pán má nasazenou vestu, to je jedině dobře. Máte vesty pro všechny lidi na lodi?
3: 100% jsme to nevěděli, ale obecně si myslím, že to tak má být, no, že bychom měli mít vesty, protože je to přece jenom jako bezpečnostní prvek.
2: Přiznává pochybení vůdce plavidla Jan, který vyrazil na Lipno z Plzně. Záchranáři ale často zastavují i u plavců na pedalboardech, jako třeba u Michala a Michaely z Nového Boru na Liberecku.
1: Máte sebou nějaký vybavení?
4: Máme sebou vestu, lana, karabinky.
1: Takže očividně nejste na vodě poprvé.
4: Voda nás baví, no.
5: Takový provoz tady zase veliký není. Když je slyšet samozřejmě nějaký hluk, tak to člověk registruje, mapuje a podívá se.
2: Záchranáři vyrážejí z Dolní Vltavice na preventivní kontroly zpravidla dvakrát denně, vysvětluje Michal Svoboda.
1: Pokud se blíží prudká změna počasí, tak vyrážíme častěji a snažíme se ty lidi varovat, stahovat je z té vody.
2: Právě s počasím souvisí i letošní nárůst počtu výjezdů. Jen za necelý první měsíc prázdnin podle Svobody museli odtud vyjíždět k bezmála 40 zásahům.
1: Je to způsobený hlavně vlnou veder na začátku prázdnin i změnami počasí, které byly v průběhu července.
2: Kvůli předpovědi extrémních teplot dokonce posilují služby o další záchranáře.
1: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat, aby dodržovali pitný režim, aby se nevystavovali sluníčku díl, než je nutný. Nosit pokrývku hlavy, chodit se pravidelně schladit postupně, neskákat tam rozpálený.
2: Meteorologové očekávají denní teploty s maximem nad 30 stupňů minimálně do příští středy. Z Dolní Vltavice Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský přehled.
1: Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Ozbrojené střety mezi Afghánistánem a Pákistánem mají stovky obětí, včetně dětí. Výkonný výbor fotbalové asociace bude hlasovat o jmenování nového reprezentačního trenéra a počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou 2 soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
1: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Při ozbrojených střetech mezi Afghánistánem a Pákistánem za posledních 8 měsíců zemřelo nejméně 500 lidí, včetně dětí. Zraněných jsou tisíce. Ve své zprávě to uvádí OSN. Obě země se vzájemně obvinují z nelegálního vysílání ozbrojených skupin a tvrdí, že jen aktivně bojují proti terorismu.
4: Pákistánská armáda provádí v pohraničních oblastech pravidelné operace a Islamabad to zdůvodňuje systematickým bojem proti radikálním příznivcům hnutí Talibán. Kábul ale tvrdí, že žádné ozbrojené útvary nevstupují na území Pákistánu a vidí v tom záminku pro zvyšování napětí v oblasti. Afghánistán žádá, aby OSN vyšetřila hlavně poslední letecké útoky pákistánské armády přímo v Kábulu. Při údajné protidrogové operaci tam zemřely desítky lidí a zasažena byla i rezidenční čtvrť. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice.
5: Náklady na vybudování úseku dosahují téměř 1,25 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic na něj v listopadu naváže s provozněním části od Kaplice nádraží do Kaplice. Poslední úsek na jihu Čech mezi Kaplicí a Nažidly bude hotový příští rok v červnu. Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace by dnes mohla oznámit nového trenéra. Dopoledne kvůli tomu bude mimořádně jednat výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeden z členů výboru a šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.
6: A já pevně věřím tomu, že svolávají jednání mimořádné, protože trenéra mají. Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
1: Hlavním kandidátem na pozici trenéra národního týmu je Španěl Santi Denia. Španělský deník AS už ve středu informoval o tom, že by měl u české reprezentace podepsat smlouvu na 2 roky. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. Norské Tromsø porazili i podruhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude Bešiktaš Istanbul, za který hraje záložník Václav Černý. Jablonec zdolal Varaždín 2-0. Po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3 tak postoupil do třetího předkola konference. Ligy. V něm se Severočeši utkají s lotyšským týmem RFS Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a překážky u Chabařovic na Ústecku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Tasov nepřehlédněte odstavené vozidlo. Kilometry 157 až 158. Na D1 stojí dodávka ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Odry. Kilometr 324 vpravo označená šipkou. Na silnici 253 z Ústí nad Labem do Přestanova. Nepořádek, překážky, značení ve vozovce. Opatrně za Chabařovicemi u železničního mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně předají přihánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
8: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 13:00 a dnes máme poslední červencový den, letní prázdniny tak vstupují do své druhé poloviny a právě horké letní počasí a s ním spojené bouřky komplikují práci sadařům. Broskve a meruňky, zdolíčky od krup, potlučená jablka i švestky. Jen s velkou slevou je prodejné ovoce, které nedávno poničila bouřka s krupobytím v moravském Žižkově. Lidé si ho od tamních pěstitelů kupují třeba na marmelády nebo také na kvas. Za jedním z nich se za okamžik vypravíme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Krupobytí při silné bouřce před dvěma týdny potlouklo dozrávající ovoce v některých jihomoravských sadech. Jizvy po kroupách mají i broskve, meruňky a jablka pěstitele z moravského Žižkova na Břeclavsku. Většina jeho úrody proto skončí spíš v kvasu na pálenky, třeba na broskvovici.
1: Prodejna ovoce na okraji moravského Žižkova je plná zákazníků. Do plastových sáčků si z bedýnek sami vybírají ovoce, jako Iva Matějíčková z Rohatce.
2: My chceme broskve na kvas, protože se nám líbí kvas z broskvy a broskovice. Když je normální sezona, tak se k tomu málo dostanete. To se sklízí všechno zavčas, aby to nebylo měkké. No tak všechno zlé je k něčemu dobré pro nás teda. No.
1: Ovoce na kvas přitom v tomto ovoce nikdy neprodávali, říká spolumajitelka Jolana Hřebačková.
3: Prodáváme pouze jako ovoce na spotřebu kvalitní a tato situace nás dovedla k tomu, že aspoň něco na ty náklady, které stejně se nevykryjí, ale aspoň něco prostě na ten kvas, že se prodá.
1: Krupobytí podle Jolany Hřebačkové poničilo většinu úrody.
3: Všechno bylo před sklizní, takže to ovoce je hodně narušené, začíná to nahnívat na těch stromech. To ovoce jakože chuťově je dobré, ale vizuálně není pěkné. No.
1: Za kolik byste prodali třeba ty broskve, pokud by byly dokonalé?
3: Standardní cena by byla 70 korun letos, ale jakož to poškozené, tak prodáváme 30 korun a 20 korun na kvas. Je to taková existenční ztráta, že vůbec nevíme, co bude do budoucnosti.
1: O to víc si majitel firmy Leoš Buzrla cení zájmu zákazníků.
4: To jsou naši stálí zákazníci, takže jsme spokojení a vděční teda jako za to.
5: Teď jsem si přišel pro nějaké meruňky a broskve.
1: Nabírá si plody do sáčku Vladimír Petrů.
5: Vidíte, že jsou sice potlučené, ale snad něco koupí. Chci pomoct, aby aspoň něco málo dostali. Jsem rád, že tady funguje toto ovocnářství a doufám, že bude fungovat další roky tak, jak doteď.
1: To je ale podle Jolany Hřebačkové kvůli extrémnímu počasí čím dál těžší a hodně pěstitelů na jižní Moravě proto své sady ruší.
3: Vždycky se snažíme uchránit to před týma mrazama. Všichni jsme se naučili nějak trošku bojovat, ale tady to krupobytí, to je prostě zlom.
1: Teď sadaři bojují s další nepřízní počasí, se suchem. Bez závlah by se letos vůbec neobešli. Z Moravského Žižkova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy zazněl v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Tropické teploty naměří lidé dnes také ve Zlínském kraji. Před vedrem se ale můžou schovat na zimních stadionech. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden pak led využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Byli jsme se podívat na jednom z nich ve Lhotě u Vsetína.
1: Tak jako se hořuje to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
2: Je to boží, že se jako ochladíte, ale to je na chvilku, že potom jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
3: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale podle trenéra dívčího kempu a trojnásobného mistra světa Petra Čajánka potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
4: Ty přechody z toho chladného počasí ven, tak na to se snažíme být opatrní a snažíme se dodržovat pitné režimy, protože opravdu ty horka jsou velká.
5: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně a na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
3: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy. V létě je podle něj na stadionu zhruba o 2 stupně tepleji než v zimě a udržet kvalitu ledu i správnou teplotu vzduchu je proto náročnější. To potvrzuje i obchodní ředitel rezortu Michal Nedbálek.
6: Ty náklady jsou vyšší, protože my musíme vlastně vynaložit větší energii na to, aby jsme v těch letních měsících drželi pořád tu kvalitu ledu.
3: Na ten si jezdí zabruslit nejen lidé z blízkého okolí. Veřejné bruslení tady bývá zpravidla jednou za víkend. Ještě před 4 lety ale měli problém kapacitu tu ledu naplnit, protože lidé nebyli zvyklí v letních měsících lední brusle vytáhnout. To se teď ale postupně mění, říká Michal Nedbálek.
6: Ten trend je stoupající, jde vidět, že ta naplněnost je stejná jako v zimních měsících, což nás těší samozřejmě.
3: Přijít se ochladit nebo si zabruslit můžou lidé tento víkend také na zimní stadion na Lapači ve Vsetíně. Od příštího víkendu bude led pro veřejnost připravený také v Kroměříži. Ze Lhoty u Vsetína Michaela Kočendo. Radiožurnál.

0: Radiožurnál, máme půl druhé. Vysíláme zprávy s Lukášem Pastejříkem.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo o zhruba 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výboru nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Zvukové nahrávky animované série Prasátko Pepa zneužili autoři vietnamského dětského seriálu Wolfů. Rozhodl o tom londýnský soud, podle kterého musí vietnamští autoři do příštího týdne stáhnout svá videa. Tvůrci série se hájí tím, že neoriginální audiostopu do videí bez jejich vědomí přidal externí dodavatel. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních

0: Dálnici D11 u sjezdu na městec Králové a uzavírka u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na městec Králové popojíždí údržba. Dejte pozor v levém pruhu mezi kilometry 50 až 40, teď na 48. kilometru. V Praze na městském okruhu je v noci úplná uzavírka. Požární zkoušky zavřely v obou směrech tunel Mrázovka. A ještě dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech kolem hlavního tahu přes Bohuňovice, případně Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Páteční noční radiožurnál posloucháte a i včera při vysokých teplotách padaly rekordy. Naměřilo se dokonce i 40 stupňů Celsia. A jestli vás zajímá víc, třeba kde konkrétně rekordy padly, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Věda. A dál si teď pustíme Aviciho z písní Wake Me Up.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Co nás může naučit jeden strom Ginkgo? V kinech teď můžete vidět film Tichá přítelkyně, který funguje jako symfonie. Vypráví tři odlišné příběhy, odehrávající se v blízkosti jediného stromu. Za chvíli si o něm povíme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tři příběhy z různých dob, spojené jedním místem a jedním stromem. To je film Tichá přítelkyně, snímek maďarské režisérky Ildikó Enyedy, oceněný na festivalu v Benátkách. Odehrává se v Německu, vznikl v německo-maďarsko-francouzské koprodukci, ale kromě evropských herců se v něm objeví také Tony Leung, přední hongkongský herec.
1: What I want to test is not so complex. What if they observe us the same way we observe them?
0: Film Tichá přítelkyně promítají od včerejška i česká kina. Jaký je, tak o tom mluvil ve vysílání Radiožurnálu moderátor Jiří Chum s naším filmovým kritikem Pavlem Sladkým.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
4: Tak z jakých těch příběhů je tedy Tichá přítelkyně složena?
5: Jsou to tři příběhy, z nich jeden se odehrává úplně na začátku 20. století, druhý někdy v 60. / 70. letech a další potom v současnosti, kdy právě ten zmíněný hongkongský herec Tony Leung představuje vědce, který přijíždí do Německa na akademickou stáž, ale plány mu výrazně naruší lockdown, takže se začne zaobírat trochu jinými věcmi, než které předpokládal. A všechny ty tři příběhy se týkají jednoho konkrétního místa v Německu, kde ve velké botanické zahradě roste strom Ginkgo biloba a kolem něj se ty příběhy točí a všechno se to propojuje kolem tématu porozumění lidí mezi sebou a porozumění lidí nejenom s dalšími živými bytostmi, jako jsou zvířata, ale taky jako jsou stromy a rostliny.
4: Ildikó Enyedy je režisérka v Česku známá asi spíš jen festivalovému publiku, tak můžeš jí trochu představit?
5: Ildikó Enyedy se proslavila a prosadila už snímkem Mé 20. století, který je z roku 1989 a od té doby se odvíjí její kariéra, která je plná poměrně svérázných filmů. Možná si posluchači a posluchačky vzpomenou na její nedávný film O těle a duši, který se taky týkal přírody do značné míry a lidí a vzájemné komunikace. Odehrával se do určité míry třeba na jatkách. A na tyhle filmy teď Ildikó Enyedy navazuje svojí novinkou, kde právě třeba ta komunikace s přírodou hraje důležitou roli, ale navazuje i třeba na svůj předcházející film Miloval jsem svou ženu, kde hrála Léa Seydoux, francouzská hvězda, a ta má menší roli i teď v novém filmu.
4: Takže jak tedy Tichou přítelkyni hodnotíš?
5: Pro mě to byl jeden z nejkrásnějších filmů loňského roku, když jsem ho viděl na festivalu v Benátkách, kde jsem měl možnost toho vidět při světové premiéře a mám radost, že se tenhle film podívá do českých kin. Nepředpokládám, že to bude větší divácký hit, který by nějak ohrožoval Odysseu nebo něco podobného v návštěvnosti, ale je to film, který si klade skvělé otázky, který dokáže diváky, divačky překvapovat. Je to film, kde ta komunikace s přírodou nemá nějakou příliš ezoterickou, nedůvěryhodnou rovinu, ale zároveň se do ní ponořuje způsoby, které i pro mě byly nečekané a velmi milé. Považuji to za film, který má nádherné srdce.
4: Tichá přítelkyně jde do kin, na plátno tedy, a náš filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký přidal hodnocení. Pavle, díky, nashledanou.
5: Díky, hezký den.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastýřík, zazní zprávy.
1: Americký prezident tvrdí, že jeho rada míru se dohodla na úplném odzbrojení hnutí Hamas v pásmu Gazy. Izrael dohodu odmítá. Česká města ve vedrech otevírají klimatizované prostory. Funguje i mapa pítek a fontán. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do 3. předkola Evropské ligy. Jablonec pokračuje v konferenční lize. A počasí bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho takzvaná rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas v pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda s 15-bodovým plánem, ale nesouhlasí Izrael. Kancelář premiéra Benjamina Netanyahu uvedla, že návrh nesplňuje izraelské požadavky. Podle deníku Times of Israel není pravděpodobné, že by v příštích měsících premiér Netanyahu na nějakou mírovou dohodu přistoupil, protože by tím oslabil svou pozici před říjnovými parlamentními volbami. Hnutí Hamas se dosud nevyjádřilo. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
3: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky 3x denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy